0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: U nás domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzat steluční kvítí, nebo zamena stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

Taky jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu. Končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů. No a už se modryku podlaze sunul. No a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity. Viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě

Ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, má.

dítě a fantazii po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

starý pane, já si to věsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i diskjokej, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Slunečný kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku. A ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsměv bratislavskou líru.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala Hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová. A to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoři ji nepřijali a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily. A pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík, se Zlatou slavicí nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala nejúspěšnější Slovenkou ankety popularity. Do ankety vstoupila v roce 1977, a to na 46. místě, ještě pod jménem, jak je napsáno v těch výsledcích, Marie Gombitová. Hned rok na to byla čtvrtá a v roce 1979 už získala bronzového slavíka. Stříbrné slavíky má za roky 1980, 82 a 83. A to není všechno. V letech 1998 až 2012 se na Slovensku pořádala anketa popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s pěti stříbrnými a dvěma bronzovými Slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Richard Miller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání Československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

si zdravi, le ko bliž. Jo, karton na burek, a taky porcelán. Jsem modrý, mám si bůh.

0: coraje. Sí.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Purčiak Pavla Daněka.

Tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlaková níž.

Háček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Petr Uličný nebo Ondřej Gregor Brzobohatý. Jeho první solové album se jmenovalo Neuč vtáka létať a byl na něm i hit Nebude to lehké.

0: zlo. A do zámku nepasuje viac môj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma

0: i dva stříbrné slávyky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.
1: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Vítám vás a taky vítám zeleného anděla zelené vlny, protože má co dočinit s dopravou, která zjela před chvílí. Ty jsi taky skoro nedorazil, Martine Zounare.
2: Já tě zdravím, Patriku Rozehnale, zdravím samozřejmě naši zprávařku. Vážení přátelé, bylo to oprsa vietnamské ženy. Opravdu, víš, co se mě stalo?
1: Já totiž
2: jezdím pravidelně už 2 měsíce na kole, každý den, anebo na válcích. A dělám si klasickou věc, ořech z buzany, bůh nahoru, drc, anebo černošice, hub. A já jsem si tak jako píchnul, ale říkám, Martine, ty jsi vždy připraven, že? Takže jsem měl normálně galusku,
1: ano.
2: Měl jsem všechno, jemně jsem rozebral, jako nafouknul pumpičku a tak jsem se chválil, co všechno mám. A dojedu domů. A říkám, tak to je skvělý, tak náhle žena, ahoj, čau, a já, ahoj, tak co, už seš ve studiu, a já, ty vole, ježiš, Humoriáda, a do toho říkám, no komu musím zavolat, já jsem píchnul, a do toho dvrčí, vy jste pích, co jste, a já píchnul, ježiš, no tak to nepíchejte a přijďte domů, takže jsem přijel, hnedka jsem k vám, jsem tady, doprava skvělá, já jsem to dal z Barandova sem, upozorňuji tě. Já jsem to dal normálně za 15 minut a řekl jsem, nepodléhej tlaku, nezabij se, je tě klidně, takže jsem si dal ještě svačinu, večeři a pak jsem přijel. Dobrý den.
0: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou s Martinem Zounarem, s Patrikem Rozehnalem a s kým? Z archivu. Koho vytáhneš?
1: Čepici měl. Ne, to je Burian, promiň. Prosím tě.
0: Toho nemáme dneska. Ne,
1: ale víš, jaká je to senka.
0: Ano.
1: Já bych ale v tuto chvíli vybral Viktora Prajze z divadelkou Podvěží, z divadelka Podvěží Marie Retrové. Jako na to se těšíme moc.
0: O trapasech, dobře.
2: K těm trapasům, já se do nich dostávám velice snadno a lehce a jsou to takový každodenní trapasy, například, já nevím, jestli to znáte, přijedete k pumpě, načerpáte si benzín a zjistíte, že nemáte na dalších 10 litrů, tak běžíte,
3: ano.
2: Znáte?
3: Ano.
2: Běžíte k pumpaři a říkáte, prosím vás, nezlobte se, já jsem si zapomněl peníze, jaká situace asi z toho vznikne, trapná, samozřejmě pumpař říká.
3: Zrovna tenhle pán nemá peníze.
2: Vy nemáte peníze, že jo? Ano, ano. Lidi vystupují z aut, on říká, nic lidského mi není cizí, v klidu si zapisuje dlouze vaše číslo, děti vystupují, ukazují si na vás, auta blikají, trouby. Tak to je jeden z takových těch každodenních. Potom máme ještě, já je dělím ty trapasy, víte, pak máme ještě profesionální. Představte si, že ráno v 7 hodin přijdete do studia.
3: Tak brzy.
2: Tak pozdě. Ne? Přijdete do studia, máte odevzdat svůj hlas na obraz. Ano, máte říci něco jaksi v dabingu. Vedle vás kolega, vy se díváte do scénáře, nejde vám to, perete se s tím, říkáte, ježišmarja, kdo tohle to dělal, kdo to upravoval, tenhle dialog, který šikula. A vedle vás se ozve zetmi, to jsem upravoval já, pane Price, to je režisér, víte? No to je jeden z takových, my u nás v divadle na Vinohradech srdečně vás zvu, hrajeme hru autora Jiřího Hubače, Generálka.
3: Krásná hra, viděla jsem.
2: Viděla jste ji? Mm-hmm. S Jiřinou Bohdalovou a Petrem Haničincem v hlavních rolích. A já tam mám takový jedno velice ošidný místečko, jednu velice podobnou větu té, která následuje v dalším jednání, takže se mi několikrát stalo, dvakrát, možná se mi to stane i po třetí, že jsem jaksi přeskočil kolegům 15 stránek a velmi jsem se divil, co se děje vzadu za neklid, kdo to tam pobíhá, že nemám já jaksi klid na výkon. A teď si dovedete představit, kolikrát se vymění jaksi barva v obličeji mého kolegy, že jo? A potom dojde k velikému trapasu a musíme horko těžko hru vracet zpátky, abychom neprozradili pointu, protože to je jako...
3: O čem hrát?
2: Ano, jistě, samozřejmě, to je jako říct napřed pointu vtipu, což se mě velice snadno stává, možná, že se mi to povede i dneska večer. No a pak máte takový ty klasický případy, já jsem hrozný brepta, myslím, jaksi, když přijdu třeba do rozhlasu, takže jsem měl jednou uzavřít seriál o Georgiu Bizetovi, režisér mě nabádal, prosím tě, je to konec, je to poslední díl, tak to hezky zavři, orámuj to, aby to byla skutečně tečka za těmi několika díly. No a já jsem přišel k mikrofonu a měl jsem říct, vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Víte, co ze mě vyšlo? Vážení přátelé, mimochodem upozorním, jsou byli tam spíkři jako Eduard Cupák, František Němec, já jsem se chtěl blejsknout a řekl jsem, vážení přátelé, už to začíná. Vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bidetovi. Řekl jsem to dvakrát a nevěděl jsem o tom.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak trapasy na jevišti a Viktor Price. Ty jsi se s Viktorem potkal?
1: Já jsem se s Viktorem Pricem potkal pouze při asi 6 nebo 7 dílech. Točil to pan Paukert, to byly takový písničky na
0: Žofíně. Pražský písničkář.
1: Ano, ale pozor, pak jsem ho zažil při jedné nejkrásnějších prací s Ludvíkem Rážou, Studentská balada, byl to třídílný seriál, jako velká inscenace třídílná od pana Hubače, dělal to Ludvík Ráža, Hapka dělal muziku a Viktor Price tam hrál pana CK učitele gymnázia pana Květa. A já ti k tomu brzo bohatý hrále protiklad pana Lepešku, matematikáře. A můžu ti říct, on byl poetická duše, ten češtinář, literatura, a tam to byla matematika. Brahma Pupta nelze podvádět a jenom to. A můžu ti říct, že to byl koncert. Absolutní. A do toho já mladý, Vladimír Dlouhý a Pavel Kříž, tři nerozluční kamarádi. První republika, ještě pan Vrchota a další lidi. Bylo to krásný. Bumpuce na náměstí.
0: Podle toho, jako to mluvíš, jo, to obsazení i autoři a tak.
1: Jirka Bartoška dělal mého bratra, pan Sklenčka mého otce, Pepíček Somar dělal mého strýce. Bylo to do toho tam byli mladí, že jo, tyhle ty tři. A Ondra Vetchý, do toho Anděl, do toho Šuler Sváťa, Vašek Kopta. A bylo to opravdu nádherná inscenace. Studentská balada. Stalo to za to.
0: Trapasy jsi vybral. Nějaký tvůj trapas teď z poslední doby nebo něco?
1: Prosím tě, no, já jsem ještě pořád jako v podstatě na motorce jsem, jo, a mám na zádech...
0: Ty se zbál, že to bude trapas.
1: No já jsem myslel, že to bude opravdu přešiné, ale já vlastně ještě pořád mám tady, jak měli za první republiky ty, co jezdili Tour de France, tak měli tady tu, ty galusky navlečený přes sebe, ty
0: přes
1: náhradní.
0: Rameno, všichni, no
1: ty
0: náhradní, ruky, jasně.
1: Tak já to v podstatě tak mám. A teďka nevím, jestli jsem se ve válce v Zákopech, že ty to měli taky přes rameno, nebo jsem v rozhlase. Ale vypadá to, že jsem střední Čechy rozhlas.
0: Martin Zounar je humoriádě dnes, vybral si trapasy. Můžeme pokračovat s dalšími, třeba i s Josefem Vinklářem, Vladimírem Komárkem a další skvadrou. A nebo, a když už to seš ty, no, tak no, já bych si zkusil připomenout, a jestli ty si pamatuješ sebe a Pavla Zedníčka ve scénce nazvané Důchodci v tramvaji.
1: A to ti teda musím říct, že ale teďka vážně,
0: no.
1: Když to víš, že nekecám, že když jsem přišel, říkám, Pavel Zeníček, Martin, co to mám za scénku, jakou scénku? Říkám, to si nepamatuji, říkám, já nevím vůbec, s Pavlem Důchodci v tramvaji?
0: No.
1: Ježišmarja, to je asi 30 let, už jsem byl starý. No tak, jo, to je zhravej, no.
0: No tak to je proti, takže co jo, si
1: to je
0: vyberete?
1: Proti, no,
0: trapasy, tak... anebo Důchodci v tramvaji. Humor mezera A či B na čísle 90 011 04 a přímé volání do studia přes telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Hlasujte dál a věnujte hlas po telefonu někomu ze svých favoritů. 731 800 900, to je číslo do studia, kde dnes se mnou sedí Martin Zounar.
4: Dobrý den.
3: A vy si vybíráte tedy koho? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím Martina a Patrika.
4: Děkujem.
5: Moment, nemělo to být opačně.
4: Patrika a Martina, no jistě, Martin je tady ředitel, to víme, že?
3: Ne, důležitý je Martin. Tak nedohadujeme se a řekněte jiné jméno. Vinklář nebo Zadníček se Zounarem.
5: Tady Petr ze Zdounek, Martine, to je opačný konec republiky, to nejsou střední Čechy.
4: Jo.
5: No, a já bych si dal tu... To s tím Martinem, to druhý.
3: Dobře, tak jo.
4: Tak to je Čmaňa a Zounia.
3: Děkujeme. Kdo dál?
6: Honzo, dobrý den.
4: Dobrý den, Honzo.
6: Já vás, pánové, teda bezejmenně zdravím oba do studia.
3: Děkuji.
6: A já, protože si už jsem pana Martina viděl, myslím, že to bylo v Ramce, tak si úplně nedovedu představit v Šalíně. Takže já budu za Bčko.
4: Tak dobře, tak pojedeme spolu Ramkou. Dneska jsem přijel na skútru teda.
3: Dobrý den, po telefonu.
7: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den.
4: Dobrý
7: já bych
4: den.
7: Chtěla pozdravit pana Zounara a
4: děkuju.
7: Poděkovat mu za divadelní vystoupení. Bylo moc krásný, akorát jsme byli mokrý až na spodní prádlo.
4: Děkuji včera. Já vím, bylo tam teplíčko, bylo to skvělé.
7: Ne, včera ne. Tak kdy? To už bylo...
4: A byla jste úplně mokrá, jste byla. Dobře.
7: Probíte. Všichni. Ne, to všichni, ale hráli jste hezky.
4: Děkujeme.
7: Třeba
4: tak dobře.
3: Dobře, tak jo. Děkujeme moc. A ještě jeden hlas. Dáme tedy příležitost někomu ještě zahlasovat. Dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
4: Dobrý den.
8: A psala bych si Bčko.
4: Dobře.
8: A oba dva vás pozdravuji do rozhlasu.
4: Děkujeme.
3: My vás taky zdravíme. A tedy Bčko vyhrál. Zaujal Martin Zounar a Pavel Zedníček.
4: Zumně a Čmaně.
9: Nenašel by si tady někdo, kdo by pustil sednout nemocného člověka? To říkáte jako mě? No a komu myslíte, že to asi říkám? Kdo tady sedí na místě pro invalidy? Já jsem myslel, že to říkáte nějakému zdravému člověku. A to chcete říct, že nejste zdravý? No teda já vydržím hodně, jo? Ale aby mě ausgrednet mě někdo říkal, že jsem zdravý, to teda bych si vyprosil. Prosím vás, co vám tak může být? Mně? No. Mně je prakticky úplně všechno.
10: Jo.
9: Jo. Od zápalu blan až po zácpu.
10: Vy, že máte zácpu? Vy jo?
9: Hejte, to jsem ještě nikdy nezažil,
10: no.
9: Aby mě někdo řekl, že já nejsem zacpalej.
10: Tak vám to... Hlejte. Tak vám to říkám já.
9: Jo.
10: Který už nebyl na hajzu.
9: Ježiš, člověče, právě,
10: no.
9: Že byl. Ale zapomněl jste si asi sundat gatě. Hele, jste vůbec v důchodu? Já jsem v důchodu, jo, v invalidní, víte, jo. Od 20 let, jo, to jsem dostal první mrtvici. Pane, já chodím každý týden na patologii dělat figuranta. Jo. No, takhle nemocního člověka žádný student ještě neviděl.
11: To se furt vytahujete, jo? No. Kdybyste viděl můj rentgenologický snímek plic, jo? No,
9: prosím vás, no. Tak schválně.
11: Jo, já vám to jenom pro velmi tvrdý natury. Já když jsem ho vyndal a ukázal jsem ho panu přednostovi na Karláku, tak to s ním normálně seklo.
9: No, to vám tak věřím,
11: Helejte, když jsme u toho teda, jo? No. Tak, kdybyste viděl, co já kašu, jo? Kdybyste to viděli, tak necháte vyklidit celou tramvaj.
9: No tak schválně.
11: Jo?
9: No.
11: Jo?
9: No.
11: No tak jo.
9: Nechte to, laskavě, ano.
11: Jo.
9: No, já teda ale nechápu, jak můžou nechat stát člověka, který nemá ani žaludek.
11: Jo, žaludek. Kdybyste viděl, co já všechno nemám.
9: No, prosím vás, za to ještě ke všemu dneska ráno začala bolet slezinka.
11: Mě bolí nejenom slezinka, jo, ale mě bolí játříčka, žaludek, nožička, ručička a chulička.
3: Televize Nova, Jiří Adamec jako režisér a vzpomínka tak, nějaká, Martina, jestli se vynořila teda.
4: Hele, prosím tě, tak to mohlo být buď to teda Zlatá mříž, anebo možná Silvestr, anebo Gogo Show. No to bylo takový údobí, kdy v podstatě jsme mohli
3: vidět... Kdy se ještě točily scénky.
4: Ano, když se točily scénky, tak ono to nebyla žádná sranda to napsat, jo.
3: No.
4: A opravdu ne každý dokáže psát jako Šíp Karel pro Jiřinu Mohdalovou a do té dvojky. To jako opravdu není sranda a musím říct teda, že vlastně, když tohle to pominulo, začaly místo toho být ty reality show, tak vlastně přestali jsme mít přehled, že jsou zpěváci, že jsou skupiny, že jsou herci i v jiných polohách, než v seriálech, v detektivních. Teď se musím říct, že jsem rád, že se začal krásný seriál Boží volba, což je Boží plán, což je, to je ty kluci tak pěkně hrajou, čověče. Víš, ne žádný mordivr, ale ty příběhy těch chlapů, a teda Jeřábek, co by tramvaják, s určitým darem, jsou výborný. A víš, jak je hezky, když to můžeš říct? Že vidíš pěkný příběh, že se zasměješ, že to má nadsázku, crazy, a přitom ne za každou cenu jako humor. A tohle to, někdy se ta scénka povedla napsat, někdy samozřejmě to šustilo papírem, ale měl jsem možnost tam dát, já byl tak starý, až jsem snad byl mrtvej, to je 25 let, to není jako, že no. Teďka, mě bude šedé v květnu a vem si to, že já tohle udělal v 30, takovou lbejkárnu,
3: no.
4: A Čmaně normálně, tak to byl Jura, ten měl ještě tenisky, dneska už má jenom babuče.
3: Zdravíme
4: Čmaněm. Ne, myslím, že se máte na co těšit, protože může v letu Boleslav Polibolek Polívka, Míra Donutil, Čmaně a teda měl jsem možnost být tam i já, Štabrňák, Míra Vladyka, paní Frejmanová, jo, jako krásné věci a nádherný hraní s těma bardama.
3: Culí se a usmívá Matěj Zoumar u toho připomínce. Tak dáte ještě jednou Důchodce v tramvaji, anebo dáte Povídání o lásce od Luďka Soboty?
4: Já bych dal Lásku Luďka Soboty, protože tam je
11: já vážení přátelé, že tedy jaksi já jsem se v první řadě narodil, já se směji, že
4: no tak takhle.
3: Mě to jde.
4: No mě to jde, no. A pozor, jestli poznáte schválně, jo.
11: Ty jsi tam stál a s tebou stála pravda.
3: No jo, Petíček Kemmer.
4: No, tak se mějte krásně a já jdu. Ne, pojďme si pustit toho Luďka Sobotu, to bych bral.
3: Dobře, to je varianta B. Ačko, pokračování z Důchodci v tramvaji, tady Pavel Zedníček a Martin Zounár v té ukázce. Čemu dáte hlas? Na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Budeme opět sčítat vaše hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S humoriádou dál postoupíme, k jaké ukázce o tom rozhodnete vy na telefonu 731 800 900 a můžete si to popovídat taky s Martinem Zounarem.
2: Já vás zdravím.
1: Koho? Hezký poslech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: U telefonu Picek, dobrý den, prosím vás, já bych se přiklonil k varianti číslo B.
2: Dobře. Dobrá,
1: zapsáno, děkujeme vám a jdeme na dalšího, kdo volá, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
5: Jasnačka, Ludia, Sobotina.
1: Ještě někdo se přidá, nebo to bude
4: Dobrý
1: Akáčku.
4: Den, tady Magdalena, Hradec Králové, zdraví Martina.
5: Dobrý den.
4: Ačko.
1: Pokračovat s důchodci v tramvaji. Dobře, zapisuju. A ještě někdo?
6: Dobrý den, ještě jednou Hynek z Vysočiny.
5: Dobrý den, Hynku.
6: Zdraví pánové ještě jednou a prosím ještě pokračovat.
5: Dobře.
1: Pokračovat, dobře, no tak, tak jo.
5: Tak budeme starý, no tak
1: budeme pokračovat.
5: Já se těším na toho Luďka, člověče.
1: No tak
5: dobře, tak příště. Jede
1: prý se zatím.
7: Hrete sem a víte. Víte, co mě čeká příští týden?
8: No, co?
7: Mě čeká mohutná amputace.
8: Jo, jo.
7: Já už to místo vlastně nebudu ani potřebovat.
8: Ježíš, jak to?
7: No, protože nebudu mít na čem sedět.
8: Furt nějaký operace. Já mám za sebou tolik operací, jo? Jo? Že mě už nedávají ani narkózu. Mě teďka před hočkou dělali zadní chlopení jako trošku fikli, jo? Tak mě jenom tak místně jako opíchali, umrtvili.
7: Hejte se. To jsou všechno tělesné choroby, no, víte? No, ale víte, co dokáže zapeklo taková duševní choroba?
8: No, tak to mě teda říkajte, dětko.
7: To mám teda řeknu. No. Víte co, vy byste měli tady uvolnit vlastně dvě místa.
8: Jo, jak to?
7: Víte proč?
8: No,
7: protože já jsem totiž schizofrenik.
8: Ježiš.
7: No.
9: Kdybyste viděl, co by se mně stalo, kdyby mě došla baterka v kardioradinátoru, tak bych byl úplně...
7: No ano, a tam bych vás rád viděl.
9: Ježiš, vy jste bezcitné.
7: Ano, pane, já jsem bez citu, protože já jsem všema těma nemocema přišel moci.
9: Jo.
7: Pane, a já už taky nemám ani čuch.
9: Jo.
7: Já nevidím.
9: No.
7: Nevidím.
9: No.
7: Neslyším.
9: No.
7: A já už nemám ani...
9: Ani...
8: Myslíte, že já mám chuť po 20 infarktech, že já mám chuť na tohleto, ne teda.
7: Po kolika ti, že infarktech?
8: Po 20.
7: Po 20, pane, prosím vás, já už to nemůžu ani spočítat, já bych si musela to koupit kalkulačku. Pane, já mám srdíčko jako emmental.
8: Jo, emmental.
7: Jsi jako Romanur. Já jsem úplně mrtvej člověk, jo.
8: Proč neležíte v nemocnici?
7: No proč? To pak nevíte, že beznadějný případy posílají umírat do rodinného kroužku?
8: No ty si jděte nehnout umírat do rodinného kroužku a nelezte do tramvaje.
7: Jo.
8: Potom si tady, kam si má člověk sednout, když tady chodí lidi umírat?
7: Já, slečno, já.
8: Ježišmarja.
7: My už musíme vystupovat.
8: No a to jsme si pošvákli. Kam to jedeme?
7: No do Hodkoviček, ty blbene.
0: Humoriáda.
1: Tak, role Martina Zounara a Pavla Zedníčka, netradiční dvojice na obrazovkách televize Nova s Jirkou Adamcem. Jaký byl Jirka Adamec jako režisér?
2: Jirka Adamec, když jsem ho já potkal, tak vlastně on, musím říct, že objevil celou tu mladou generaci v takovém cyklu Zelenkových Tak se ptám. Kdy se už v té době v 80. letech otevíralo, jakože jsou mladí manžele příliš mladí na lásku, třeba nádherná inscenace Čenský, Ivana Andrlova, třeba Výhoda, to bylo o protekcích, o alkoholu, Luťanský Ivan, když dělal to, jak porazí opilej autem, Haníčené jsou úplně skvělý, to byla dvojka, táta, syn. Takže víš co, Jirka byl mladý chlap, kdy mu bylo, já myslím, že mu bylo asi 33, 35 a když hral sanitku. A víš co, to prostě a šli tam takový jako herci, hráči, který, to, víš co, to nebyla sranda, do toho samozřejmě bylo nás 6, mladý seriál a byla to mladá krev, začal TKM, ještě s Valou, Vala to vlastně dělal, že to uváděl.
1: Ano.
2: A byly to pořady, které na tu dobu byly nesmírně jako trendy. Ne, ale opravdu.
1: Jo?
2: Takže Jirka byl mladý, takový, brada, dopředu a vůbec se s tím nesral.
1: No tak.
2: No ne, teda, já jsem teďka fajn. Prostě vůbec se s tím jako nepáral. Prostě řekl, tohle, takhle, doprava, zleva, kamera, hlídej si světlo. A on to řemeslo vlastně...
1: To o něm říká hodně
2: lidí.
1: Ty
2: ses musel rychle naučit,
1: ano.
2: Aby si byl schopen ten...
1: To tempo zvládnout.
2: Ale pozor, tam se hrálo to všechno, jako jo, ale... Prostě za dva natáčecí dny, když to vidíš, jak to je, kamera doprava, jednička do dvojka, po periferní vidění, dvojka bude mla, otáčí se do trojky a musím ti říct, takhle on točil vlastně třeba i pak Gogo Show a někdy to i na ostřílený kozáky bylo opravdu moc, protože pak ještě přišla ta doba, teďka co, že se točí jako na čas hodně, jo.
1: Rychle všechno.
2: A musím ti říct, že nebýt vybaven vlastně řemeslem z těch 80. let, kde se točily samozřejmě inscenace, zkoušely se.
1: No ano, to nebylo týdny. Jako,
2: no jasně, na trojce se zkušebně byly takový desky bílý, takový obdelníky a tam se postavila dekorace. Kameramani se chodili pak koukat, aby věděli, to se opravdu jako a bylo to na tom vidět.
1: A dneska se to všechno prostě udělá
2: prostě
1: ten
2: Zrc, jsou tam chvíle, kdy se zahraješ, kdy to, ale přeci jenom to penzum je jako, ale ona to ta doba zrychlila, ten, pozor, to, ten vysílací čas, to chrlení dvakrát, třikrát za týden, daily, tenhle formát vůbec nebyl, že jo.
1: Musí
2: ale,
1: se.
2: Hele, já si
1: ale
2: myslím,
1: jsi rád, že poznal
2: no
1: tu práci toho Jirky Adamce.
2: No to skvělý.
1: Protože ti to dnes pomáhá.
2: Určitě, tak jsem rád, že můžu i s těma mladejma, nevím, kde by jako narazit na Jirku Adamce teďka, jako kdyby byl mladý a tohle, to myslím, že by měli velkou hoňku. Ale i pozor, dodržovat ty věci, co jsou. Ne, já na ně rád vzpomínám a nedám na ně dopustit, ale to víš, co všechno má svou dobu, všechno má svůj čas a taky náš čas je teďka tady, tak pojďme pustit si něco hezkýho.
1: Třeba Věru Martinovou.
2: No ježišmarja, až na vrcholky hor, já tam budu stát.
1: Ne, tohle víc jiný nám.
2: Já pro tohle víc jiný tak jo, tak já si zvyknu te celky.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak koho by nám teď ještě předvedl Martin Zounár třeba?
2: Já jsem myslel, že byl nějaký úvod třeba, ano. Dámy a pánové, už se to točí, už se to roztáčí. Poslední prodloužená jízda k páčky k sobě a kačeři se zvedají.
1: Chybí ti poutě.
2: Ano, chybí ti poutě. No, jestli to tom...
1: Koho bys vybral?
2: Podívejte se, jestli chcete vědět, jak zhubnout, je potřeba hlavně nežrat banány. Pravidlo číslo 6. Nežer banány, budeš jako broskev. Ne, já to prosím, banány rybičky, Halina Pavlovská. Pustila mi velkou pusu, Halinku, a asi je teda určitě už teďka úplně jako šlank.
1: Tak Halina o hostech na Šermantní osobnosti 2018 v rozhovoru s Ladou Klokočníkovou a Mirkem Vaňurou.
3: Když jste tam viděla toho Vojtu, byla to třeba jedna z mála chvílí, kdy vám došla slova? My jsme si s Ladou říkali, že se neumíme představit situaci, kdyby Halině Pavlovské došla slova.
4: Já bych to ještě upřesnila. My si vždycky říkáme, moderuje-li Halina Pavlovská, tak jsme v klidu, kdyby náhodou nějaký host nepřijel, protože víme, že ta hodina bude stejně krásná a bude plná a bude vtipná a bude zábavná, protože zkrátka tak. Je tam i to spisovatelství asi, které máte v krvi, a vždycky tady to dopadne krásně. Takže proto jsme se chtěli zeptat, jestli přece jen někdy nějaká slova došla.
5: Já se asi na konkrétní nějakou situaci nevzpomínám, ale možná, že ta slova ze mě plynou, ale to je takový ten vrcholový stádium. Mezi tím v té duši já mlčím a předvádím různý veletoče jako Ježíši Kriste a to ne a tak, ale pak nějak to rychle zpracuju ty ideje a myšlenky. Ale fakt je, že na větvi to už jednou vypadalo, že nikdo nepřijede.
4: A to?
5: Ano, to byl pan Horáček. Toho jsem se na něj tak těšila a bylo 18.02, takže už chybělo asi 30 vteřin a tam pořád nebyl. Tak to jsem byla taková jako dost letargická. Řekla jsem, tak tam půjdu a budu hodinu sama mluvit, protože druhým hostem měla být jeho manželka, která je výborná scénografka, a ta prostě mi ve 3 hodiny to odpoledne oznámila, že nepřijede. A teď jsem si říkala, ten mi to asi jenom neoznámil, že taky nepřijede. A to jsem byla taková, a on velmi šarmantně teda v 18 asi 3 naběhl na pódium a tvářil se, že úplně všechno v pořádku, jenom ho prozrazoval trochu pot na čele a zrychlený dech.
3: A vázal si kravatu za pochodu.
4: Můžeme říct si, kdo bude dalším hostem vašeho květnového pořadu? Už víte?
5: To je vždycky největší úplně katastrofa, když mám dělat promo.
4: Kdo to bude?
5: Ne, já to vím, kdo bude, já to mám naplánovaný dopředu, ale vždycky to pak zapomenu. Ale já vím, že to bude Martin Zounar. A bude mít svoji hereckou kolegyni. A teď je právě ten trapný okamžik.
3: Že se nemůžete vzpomenout.
5: Ale je výborná.
3: To je poprvé, kdy Halině Pavlovské došla slova, přece jenom jsme ji nachytali. Poslední věc, než si sednete na jedno nohou židli zatím. A teď jsem to zapomněl, teď jsem si chtěl...

0: pravda, že jsme se po 22 letech nedopídili, jestli to je sex appeal, vzdělanost. Co je podle vás jako spisovatelky a moderátorky šarm? Co je šarm podle Haliny Pavlovské?
1: Já jsem se mučila s tím, abych vymyslela nějaký rým na slovo šarm. A ať se snažím, jak se snažím, ať toužím být noblesní, moudrá, mít nějaký přesah, tak mě to vždycky skončí konkrétně u nějakých katastrofálních pocitů. Takže mě s tím šarmem napadlo, ale to je čistě osobní. To se tady nikoho netýká, obávám se, že vůbec v sále se to nikoho netýká, možná, že ani v Hradci, ale prostě mě se to týká. A je to takhle. Když už prohráváš skilly ve svém boji marné, tak se aspoň snaž s tím svým šarmem.
2: Halina Pavlovská.
0: Halina Pavlovská.
2: Děkujeme. Děkuji.
0: Dámy a pánové, nejen Halině, Daša.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Kdybyste posluchači viděli, jak Martin vyvalil oči, když slyšel svoje jméno.
5: No ano, no, ne, protože já jsem si vzpomněl, že ano, opravdu, je to 8 let?
4: No, 2018, ano.
5: 2018. A my jsme tam měli s Martinou Randovou, která v té době se mnou dělala v ordinaci Heluš. Legendární dvojice Bobo Heluš, že?
4: Ano.
5: Teďka tam mám Mahulenku Bačanovou. A musím říct, že to bylo lázně
4: Bělohrad.
5: Nádherný vystoupení. Víš, když to někdy sedne. A to sedne to radost. Ne někdy. Když to opravdu sedne. A je to o tom, že se lidi nepředhánějí, ale jdou společně k tomu, že baví, že se lidi smějou, že a teďka zase poslouchají jenom co a zbytečně se nepřibíjejí, tak je to skvělé. A to je i v představení. Není malých rolí jenom, jak se říká, velkých herců nebo vůbec toho týmu, že divadlo je tým a přesto jsou hlavní role a malé role, ale když to zapadne dohromady, tak je to pecka. A když to ještě dává dohromady třeba takový Antonín Procházka, tak je to prostě skvělý. Prosím tě, Martine, všecko hraješ hezky, jenom se nauč ten text.
4: Tak vážení. Čím zakončíme? Halinou Pavlovskou anebo anekdotami. Vyberte si. Poslední dnešní boj a je to na vás. 731 800

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Halina Pavlovská nebo anekdoty jsou ve hře, Humoriáda pokračuje s Martinem Zunarem a vy ještě můžete...

0: někomu věnovat svůj hlas. Dobrý den, po telefonu přejeme.
1: Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlkavín, zdravím vás, Patriku i pana Velnera.
1: Dobrý den.
2: Chlapi, a já bych hlasoval pro anekdoty.
1: Dobře, máte
0: mít. Dobře, tak jo.
2: Díky.
0: Zapsáno, děkujeme moc. A ještě rychlý hlas od někoho, dobrý den.
2: Dobrý den, Patriku, tady Petr ze Zdolnek a Martina taky ještě zdravím. Martin, Patriku, natáhněte tu stopáš.
0: Nejde, ať se vejde, musíte teď říct. Ačko nebo Bčko?
2: Ačko.
1: Dobře, děkuji.
0: To vás klamu, ale na tom nebude. Vyhráli to anekdoty.
1: Dobře, no prosím tě, já tím musím...
3: Já se doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. Prvý den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravý holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
4: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle... Průvodce vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načež jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdybys nekecal.
5: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica,
6: tak...
5: A co mně se stalo opravdu? A to mně přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. To jsem říkala, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkala, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Zacouval ke kněžně, ale to bylo
7: teda... Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána Styrle.
8: Já musím říct, já to možná někde říká, to je jedno, to je největší zatím fox poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou set, prostě jsem byl na čundu, já jsem si set na kládo a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundu a tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak si pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku, no nametenej jsem byl, já to řeknu.
6: Tak jsem sundal ty
8: kalhoty a dal jsem nadspasně do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, ty nepřeháníš to s tím pitím už, Honzo, a já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. Ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřel ten mrazák a tam byly ty kalhoty. Já jsem si samozřejmě vzpomněl, jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. Ona říká, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecat? No, ne, se nevykecat. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkatkou.
0: Humoriáda. Zase jsme ten čas vyčerpali, tak rychle to uteklo.
1: Já děkuji za pozvání, samozřejmě těším se příští měsíc, myslím, že budu, a když ne, tak ten další. Každopádně do Vánoc tam termíny mám. No a těším se na všechny lidi, kteří zase začnou chodit do divadla a už teďka v pondělí ve Varech a pak na Ostravsku a prostě jedeme dál. Nejlepší komedie.cz.
0: Martin Zoum.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Letošní sklizení jablek bude kvůli jarním mrazům i letnímu suchu o 10% nižší. Obec Zajčí prosí vinaře, aby neplašili špačky v noci. Prezident Pavel bude jednat s premiérem Babišem o účasti na valném shromáždění OSN. A počasí dnes čekáme oblačno, místy s přehaňkami a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Úroda jablek v českých sadech je letos kvůli jarním mrazům o 10% nižší než obvykle. Úrodu poškodilo i extrémní sucho a horko v létě. Plody jsou kvůli tomu na některých místech menší. Nedostatek vody způsobil i uhyny mladých stromů, pokračuje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
2: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Liší se to samozřejmě podle podniků, míst a regionů. Trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je Čechách, zejména východní střední Čechy, tedy to, co se týká hlavně jablek.
0: Radnice v Zaječí na Břeclavsku prosí vinaře z okolí obce, aby v noci neplašili špačky. Obec to uvedla na svém webu. Obyvatelé obce si stěžovali, že děla na plašení špačků je rušila v nočních hodinách. Radnice provozovatele vyzývá, aby děla vypínali mezi 21. a 7. hodinou ráno. Děla navíc musí stát minimálně 200 metrů od zástavby. Prezident Petr Pavel dnes přijme na Hradě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů spolu budou jednat především o prezidentově účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Na schůzku Hrad pozval i ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů. Ten ale Českému rozhlasu řekl, že se po dohodě s premiérem schůzky nezúčastní.
3: Českou delegaci na valném shromáždění OSN v New Yorku povede prezident Petr Pavel. Kabinet o tom rozhodl v červnu, tedy uprostřed sporu o to, kdo bude zastupovat Česko na summitu NATO v Ankaře. Prezident odletí do Spojených států v neděli. Během valného shromáždění přednese národní projev. V plánu má Pavel taky setkání se státníky z dalších zemí. Do New Yorku se kvůli shromáždění chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Dnes okolo poledne nastane zákryt Venuše měsícem. Potrvá více než hodinu. Podle astronomů je dobré pozorovat oblohu těsně před začátkem zákrytu a ještě lepší těsně po něm. Pokud počasí dovolí, Venuši na denní obloze uvidíme i pouhým okem.
4: Bude to na jihovýchodě, dochází k tomu zákrytu, bude to kolem 11:30 a potom k tomu výstupu, to bude zase po 12:30.
5: Říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Přesné časy se na českém území mohou lišit v minutách. Venuše je podle něj běžně viditelná i přes den.
4: Venuše je dostatečně jasná na to, aby byla vidět na denní obloze, jenom ji prostě nenajdeme, když nevíme, kde je. Když budeme vědět, že je těsně vedle měsíce, tak ji uvidíme.
5: Celý úkaz je možné pozorovat i dalekohledem. Odborníci radí postavit se do stínu, abychom se omylem nepodívali do slunce. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme oblačno, místy s přehaňkami, během večera postupně polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na dálnici D1 na kilometru 207 ve směru na Brno. Je tam na krajnici porouchané osobní vozidlo. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, Moravo. 4 minuty po 5. hodině je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili na začátku nového týdne. Je pondělí 14. září, svátek dnes slaví Radka a 14. září je 257. dnem letošního roku. Do konce roku, zní to až neuvěřitelně, už nám chybí pouhých 108 dní. Panečku, tak to svíští a utíká. Radkám budeme pouštět písničku k svátku po 8. hodině a také samozřejmě všem narozeninám narozeninovým oslavencům, ale písničky, které nestárnou, vám budou dělat společnost už od samotného začátku. Po zprávách s Davidem Hasmanem, tedy Sestrička s kramárou od Elánu, Můj čas, legendární sanitácký hit. V podání Hany Zagorové, Petra Kotvalda a Standy Hloška bude následovat. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme dobrou chuť ke snídani a hlavně krásný začátek nového týdne.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 12 minut. Naladili jste si nás 14. září 2026. V roce 1912 se narodila v Lanžhotě skladatelka lidových písní Rozálie Horáková-Uhrová. I když neměla žádné hudební vzdělání, tvořila jak texty, tak melodie a zároveň působila i jako zpěvačka. 102 let dnes uplyne od chvíle, kdy se v Brně konaly vůbec první pravoslavné bohoslužby. Stalo se tak 14. září 1924 v besedním domě v Králově Poli. Později byly přesunuty do místnosti Licea na Husově třídě. První svatá liturgie, kterou sloužil otec Rezek z Olomouce, se zúčastnilo asi 100 osob. 95 let by se dnes dožil hudební skladatel, klavírista a pedagog Pavel Blatný, pocházel z Brna. Jeho strýc byl otcem významného básníka Ivana Blatného. On sám získal řadu ocenění u nás i v zahraničí a od roku 1963 působil v brněnském studiu České televize jako dramaturg a následně také jako vedoucí hudební redakce. Před 92 lety se narodil novinář Bohumil Hlaváček, nositel ceny města Brna a ceny Jihomoravského kraje a nadšený folklorista. 89 let uplyne dnes od úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Lásku, obdiv a úctu, jakou mu projevovali lidé, mu jiní politici mohli jen závidět. Vážila si ho celá Evropa. V roce 1934 těžce onemocněl, téměř oslepl, pravá ruka mu ochrnula a ztrácel orientaci. Rok na to abdikoval, zemřel v den narozenin svého syna Jana. V roce 1995 zemřel právě 14. září přední český oftalmolog Jan Vanýsek. Dlouhá léta přednosta oční kliniky v nemocnici u svaté Anny v Brně. Založil optickou laboratoř a jako jediná u nás a také jedna z prvních na světě aplikovala kontaktní čočky a vyráběla oční implantáty z plastických hmot. Jaroslav Uhlíř dnes slaví 81. narozeniny. Jeho život je krásným příkladem člověka, jehož melodie zná téměř každý Čech, i když si v první chvíli nemusí vybavit skladatelovo jméno. Jaroslav Uhlíř jako dítě zpíval v rozhlasovém dětském sboru Bohumila Kulínského a vlastní hudbu začal komponovat zhruba od 15 let. Zásadní zlom přišel během vojny. Díky armádní umělecké soutěži se dostal do Československého rozhlasu a právě tam se potkal s Miloněm Čepelkou a Zdeňkem Svěrákem. Se Svěrákem pak vytvořil jedno z nejúspěšnějších autorských partnerství české populární hudby. Vznikly písničky jako Není nutno, Dělání, Severní vítr, Holubí dům, hudba k filmům Tři veteráni, Lotrando a Zubejda, Vrchní prchni a také třeba k televizní pohádkám jako Princové jsou na draka. Jejich dětský pořad Hodina zpěvu běžel od konce 80. let po desetiletí a vyrostlo na něm několik generací. No a dalším zásadním spolupracovníkem Jaroslava Uhlíře je neodmyslitelně také Karel Šíp. A my si Jaroslava Uhlíře v příležitosti jeho 81. narozenin připomeneme jak jinak severním větrem.

0: počasí.
1: Doufám, že severní vítr nás dnes provázet nebude, podle prognóz meteorologů to tak zatím nevypadá. Teploty na jihu Moravy dnes po ránu díky oblačnosti poměrně vysoko, 14 až 15 stupňů Celsia, takové rozpětí teplot na jihu Moravy. A předpověď počasí, ta slibuje ráno a dopoledne velkou oblačnost, občasný déšť. Odpoledne většinou oblačno, postupně přehánky, výjimečně se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty dnes mezi 19 a 22 stupni Celsia. Vítr bude sice severozápadní, ale jen mírný, do 20 km za hodinu a večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které vyjde 3 minuty před 6:30, zapadne v 19 hodin a 12 minut. Přejeme krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Tady je Český rozhlas Brno, známý výherní signál ohlásil další kolo naší hry o temné letopisy moravské v knižní podobě u příležitosti 102. narozenin Českého rozhlasu Brno. Pravidla jsou jednoduchá, po zaznění známého signálu stačí zavolat co nejrychleji a budete-li jako první, tak je knížka vaše, což se dnes povedlo posluchačce Marii. Marie, vítejte, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Tak gratuluju k vaší dnešní výhře. Je to obvyklá doba, kdy takhle vstáváte, nebo je to dneska spíš výjimka?
1: No, je to tak obvykle, vstávám.
0: Já jsem si právě říkal, jestli v tuhle brzkou ranní hodinu se vůbec z posluchačů někdo dovolá, no panečko, byla vás velká spousta. Vy jste byla nejrychlejší, Marie, gratuluju, temné letopisy moravské jsou vaše. Znáte tady tuto rubriku z našeho vysílání?
1: Ano, znám.
0: Tak teď si to budete moct i zpětně hezky přečíst v knížce s podpisem a věnováním. A u příležitosti vždycky tady té naší hry dáváme posluchačům i nějakou otázku spojenou s těmi 102 lety. Marie, tak čistě hypoteticky, kdybyste měla oslavu narozenin ve 102 letech a mohla jste si vybrat písničku, která by vám udělala radost, jaká by to byla?
1: No, mám ráda Jošky Černýho, tak možná jako od Jošky Černýho.
0: Nějakou od něj, bezva. No. Moc krát děkujeme za dnešní zavolání, gratuluju k dnešní výhře, mějte se moc pěkně, užijte si knížku a krásný den vám přejeme. Díky za zavolání, naslyšenou.
1: Ano, děkuji moc všem. Ano, děkuji.

Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Šesté.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Na hlavním tahu mezi Brnem a Vídní v Mikulově postaví silničáři kruhový objezd. Nahradí nebezpečnou křižovatku, kde auta ze silnice 52 sjíždí na Březí a nebo na Mikulovice. Práce potrvají do 4. října. Řidiče čeká omezení. Provoz na hlavním tahu číslo 52 zůstane nepřerušený. Řidiči ale do křižovatky nenajedou z vedlejších silnic, tedy ani od Březí, ani od Milovic. Kroměříští radní vybrali projektanta na kompletní opravu vnitřních prostor a technologického zázemí krytého plaveckého bazénu. Odhadované náklady na rekonstrukci jsou 200 milionů korun. Samotná projektová příprava vyjde na téměř 6 milionů. Práce se zaměří na interiér budovy. Součástí bazénu budou nové wellness prvky, saunový svět a rekonstrukcí projdou šatny, sprchy, restaurace i terasy pro diváky. Boskovice pomůžou místním volnočasovým organizacím s placením provozních nákladů nebo drobných oprav. Vypsání dotací na příští rok odsouhlasili radní. Loni v tomto programu úřad vyplatil víc než 750 000 korun. Žádosti začne přijímat 23. října. Za poslání nevyžádané intimní fotografie nebo videa by v budoucnu mohl jít pachatel až na rok do vězení. Navrhuje to Ministerstvo spravedlnosti v novele trestního zákoníku. Podle ní by mělo být trestné taky zveřejnění osobních údajů, jako je telefonní číslo nebo adresa s cílem člověka poškodit. Soudy by za něj mohly udělit až 2 roky odnětí svobody. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme oblačno, místy s přehánkami, během večera postupně polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynulé, hlášenou nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné cesty přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 38 minut, zpívala vám Helena Vondráčková. Tentokrát se budu smát já. Velkou radost letos úrody jablek nemají ovocnáři. Největší škody jim napáchaly jarní mrazy, dozrávající plody pak poškodilo i extrémní sucho a horko. Někteří pěstitelé tak počítají se ztrátami až v desítkách procent. Třeba v rodinné moštárně v Tulešicích na Moravskokrumlovsku.
1: Tady stojíme v moštárně, kde je příjem jablek v bednách, který se vyklopí na přebírací stůl. Tady se jablka přebírají, případně vykrajují, jdou sem do myčky.
2: Ukazuje pěstitel Jiří Kopeček. Jednu bednu s jablky teď do moštovacího stroje vysypal. Ta po umytí přepravníkem putují do drtičky a z nerezové nádoby pod ní už vytéká čerstvá jablečná šťáva. Venku před moštárnou má Jiří Kopeček nachystané další přepravky s jablky ze svého sadu. Velkou část úrody mu letos poškodili jarní mrazy.
1: Co jako nezničený mrazy, tak zničilo sucho a teď se objevilo strašné množství škůdců, zejména mravenci a vosy, které to nabodávají, a ovoce je znehodnocené, takže veškeré ovoce, které sklízíme, tak z 95% je nestandardní.
3: Kdybychom se na ta jablka podívali, na první pohled jsou hezky červená, ale tady u toho je třeba vidět.
1: To je, ty vosy je nabodnutý a potom to začíná hnít. Jo, a časem se tam dostanou mravenci a nadělají tam takové cestičky, že to jablko je znehodnocené.
2: Část těchto jablek může po ořezání na moštování. Celkově mají tady v Tulešicích úrodu asi o 2/3 nižší než obvykle. Sucho poškodilo i mladé stromy, doplňuje Jiří Kopeček.
1: Vysazovali jsme loni na podzim 2,5 hektaru ovocných stromů, nových jabloní, a 90% uhynula.
2: Horší úrodu tuzemští pěstitelé očekávají celoplošně. Největší škody mají na svědomí už zmíněné jarní mrazy, vysvětluje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
4: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Liší se to samozřejmě podle podniků, míst a regionů. Trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je v Čechách, zejména východní střední Čechy, to je to, co se týká hlavně jablek.
2: Největší propad v úrodě je podle Ludvíka u broskví a meruněk. Lépe jsou na tom třeba švestky, i těch ale bude asi o třetinu méně, než je běžné. Šimon Franz, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 5:44. Předpověď počasí pro dnešek slibuje teploty, které se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni a ty ranní nejsou příliš nízko, dnes mezi 14 a 15 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek ráno a dopoledne velká oblačnost, občasný déšť, odpoledne většinou oblačno, postupně přehánky, výjimečně se mohou objevit i bouřky. Během večera by mělo být postupně polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty, jak už jsme zmínili, 19 až 22 stupňů Celsia a k tomu všemu mírný severozápadní až severní vítr do 20 km za hodinu večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které dnes vyjde v 6 hodin a 27 minut, zapadne v 19 hodin a 12 minut. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Lenka Filipová na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 5 hodin a 49 minut. Milí posluchači, víte, jaká je nejrychleji rostoucí dřevina? Tu vám právě teď představí Martin Písařík v dalším vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně.

0: Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z něj alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Letní čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Vláda projedná zavedení možnosti očkovat dospělé v lékárnách. Na Jižní Moravě za první pololetí letošního roku klesl počet obyvatel. Olomoucké hejtmanství připravuje výběrové řízení na stavbu nové hvězdárny v Prostějově. A dnes čekáme oblačno, místy s přehaňkami a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Zavedení možnosti očkovat i v lékárnách dnes projedná vláda. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Očkování v lékárnách by bylo dobrovolné a jen pro dospělé, tedy lidi starší 18 let. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Novela reaguje podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha na dlouhodobou potřebu zvýšit dostupnost očkování proti vybraným onemocněním u dospělých. Mohla by se tak zvýšit hlavně pro očkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě, říká Vojtěch.
3: Každou sezónu vidíme, že část pacientů, kteří onemocní chřipkou a jsou třeba i chronicky nemocní, mají diabetes a podobné nemoci, tak bohužel končí hospitalizací a v některých případech i úmrtím. Takže právě proto naším cílem je, abychom zvýšili proočkovanost proti chřipce.
1: V Česku se podle ministra zdravotnictví nechává pravidelně proti chřipce očkovat 8% lidí, seniorů pak asi čtvrtina. Počet obyvatel Jihomoravského kraje za první pololetí letošního roku klesl o 1737 lidí na 1,23 milionu. Důvodem je hlavně přirozený úbytek. V kraji totiž zemřelo víc lidí, než se narodilo. Částečně ho vyrovnalo stěhování. Přistěhovalých bylo víc než lidí, kteří region opustili. Vyplývá to z aktuálních údajů Českého statistického úřadu.
4: Na Jižní Moravě zemřelo od ledna do června přes 6 tisíc lidí, zatímco narozených dětí byly zhruba 4 tisíce. Přirozeným úbytkem tak Jižní Morava přišla o více než 2 tisíce obyvatel. Počet obyvatel se snížil také ve většině okresů, výjimkou bylo Znojemsko a Vyškovsko. Přirozený úbytek zaznamenali statistici ve všech krajích kromě Prahy a Středočeského kraje. Krištof Podaný, Český rozhlas.
1: Samospráva Olomouckého kraje připravuje výběrové řízení na stavbu nové prostějovské hvězdárny. Zhotovitele chce vybrat letos. Demolice staré hvězdárny začne příští rok. Stavba nové s planetáriem za 390 milionů korun potrvá 2 roky. Pokračuje mluvčí kraje Eva Knajblová.
5: Nová hvězdárna bude mít kapacitu pro asi 200 osob, jedno podzemní a 3 nadzemní podlaží. Vnitřní dispozice bude obsahovat observatoř, pozorovatelnu, počítačovou laboratoř, výstavní prostor, planetárium, přednáškovou místnost, exteriérové kino, společenské a technické zázemí.
1: Do běžně nepřístupných prostor teplárny Zlín se budou moct celý tento týden podívat zájemci při komentovaných exkurzích. Energetický provoz, jehož historie sahá do období Baťových závodů, letos slaví 100 let. Teplárna dnes dodává teplo a teplou vodu zhruba 17 tisícům zlínských domácností a její distribuční síť měří téměř 100 kilometrů. Prohlídky pro veřejnost začínají dnes, končí v pátek a zájemci si musí své místo předem rezervovat na internetu.
2: Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes čekáme oblačno, místy s přehaňkami, během večera postupně polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se tvoří ranní kolona u sjezdu na Slavkov. Zpomalíte na 211. kilometru, zdržení 10 až 15 minut ke sjezdu na Svitavy. Tolik doprava. Šťastné cesty přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili na začátku nového týdne. Je pondělí 14. září a písničky, které nestárnou, budou následovat už za malý okamžik. Dej mi víc své lásky od Olympiku, tak nějak málo tančím od kapely Kryštof. To budou první dva kousky, které pro vás máme připraveny. Dnes je 14. září, svátek slaví všechny Radky, ale možná nevíte, že dnešek je také dnem koblih plněných krémem mňam. To si myslím, že ocení spousta mlsounů a je to také zároveň zajímavý typ ke snídani. No a aby toho nebylo málo, tak dnešek je také, což je velmi zajímavé, dnem střízlivosti. Takže teoreticky, pokud jste si nedali ještě svou ranní skleničku, tak by k tomu nemělo ani podle tohoto mezinárodního dne dojít. V každém případě, ať už budete dnešní den užívat jakkoliv ve společnosti Českého rozhlasu Brno, přejeme vám, ať je co nejpříjemnější. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné vstávání a úspěšný celý týden. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: 6 hodin 12 minut, tady je Český rozhlas Brno, pondělí 14. září a zveme vás na pivo. Vědci z Akademie věd pracují v Brně na zachování tradiční chuti českého piva. Zkoumají geny, které chmelu pomáhají odolávat suchu, vedru i chorobám. Právě ty mohou snižovat jeho výnos a měnit obsah hořkých a aromatických látek. Cílem je vyšlechtit odolnější odrůdy, které si přitom zachovají vlastnosti důležité pro chuť a aroma piva.
1: Tohle je vlastně žatecký poloraný červeňák, odrůda, která má dlouholetou tradici v České republice.
2: Ukazuje mi vědeckou chmelovou zahrádku Lucie Horáková z Biofyzikálního ústavu Akademie věd.
1: Je to hlavně aromatická odrůda, využívá se v pivovarnictví po celém světě.
3: My tady teď stojíme za vaším pracovištěm, visí tady z 3metrové výšky. Tak je zajímavé, že je tady i nejeden uschlý lístek. Jak ten chmel zvládá současné klimatické změny a velmi suchá a horká léta a podobně.
1: Na chmelnicích, ať už v žatecké oblasti, nebo například v oblasti Kokor a Prosenic, tak ten chmel potřebuje velké množství vody, což letošní léto nebylo úplně příkladem.
2: To potvrzuje i předseda zemědělského družstva v Kokorách a zároveň místopředseda svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský.
4: Ta voda jednoznačně nám chybí, teplota byla hodně vysoká, ten chmel není na to zvyklý.
2: Vědci tak pracují na šlechtění nových odrůd i vylepšování stávajících. Jinak podle Horákové hrozí, že ztratí důležité vlastnosti.
1: Může to ovlivnit to spektrum těch sekundárních metabolitů, které jsou důležité právě při výrobě piva.
3: No a nyní se teda z exteriéru přesuneme do interiéru a teda do vaší laboratoře.
5: Místnost, ve které pěstujeme ten chmel bez přístupu bakterií, virů, hub a tak dále.
2: Ukazuje mi kultivační místnost Vojtěch Huděček z Biofyzikálního ústavu.
5: To znamená, že na tom živném médiu roste jenom ta rostlina.
3: Držíte teď v ruce takovou krabičku, dole je médium, vypadá to trošku jako takový rosol a z toho roste malinkatá chmelová kytička.
5: Je to živné médium, ve kterém jsou všechny látky potřebné pro život té rostliny.
3: Dá se říct, že jeden malý gen nebo jedna nějaká modifikace genu může ovlivnit teda jeho chuť a odolnost?
5: Přesně tak. Ono vlastně tím, že ta rostlina se ubrání stresu, tak tím my zajistíme, že bude vyšší výnos a pravděpodobně taky i lepší složení těch obsahových látek, které chceme mít v tom pivu.
2: Cílem je tak podle vědců rostlina, která zvládne lépe stres, ale zachová si svůj výnos i vlastnosti, aby se s měnícím klimatem nemusela měnit i chuť českého piva. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6 hodin a 19 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Dnes je 14. září, teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 15 a 16 stupni Celsia. Na některých místech se teplota ještě pohybuje kolem 14 stupňů, třeba v Nemochovicích nebo v Ivanovicích na Hané. No a předpověď pro dnešek. Ráno a dopoledne velká oblačnost, občasný déšť, odpoledne většinou oblačno, postupně přehánky, výjimečně se může objevit i bouřka. Během večera pak bude postupně polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia a k tomu všemu mírný severozápadní až severní vítr do 20 km za hodinu, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce to teprve vyjde v 6 hodin a 27 minut a zapadne v 19 hodin a 12 minut. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlas.cz.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 24 minut. U pomníčku ležícího poblíž cesty spojující Kravsko a Olbram kostel na Znojemsku se stále čas od času objevují květiny. Tragédie jim vždějištěm se poklidné místo stalo, byla jedním ze smutných dozvuků druhé světové války. V silnici byla ukryta nástražná mina a při jejím výbuchu v druhé polovině června 1945 zemřelo 8 československých vojáků. Poslouchejte temné letopisy moravské každý pátek ve vysílání Českého rozhlasu Brno nebo také online na webu či v aplikaci Můj rozhlas. A nezapomeňte, že stále ještě probíhá soutěž o knižní podobu temných letopisů moravských. Zprávy pro vás dnes chystá David Hasman a ty další tu budou už za 5 minut.

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už po

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Úroda jablek v českých sadech je letos kvůli jarním mrazům o desítky procent nižší než obvykle. Úrodu poškodilo i extrémní sucho a horko v létě. Plody jsou kvůli tomu na některých místech menší. Nedostatek vody způsobil i úhyny mladých stromů. Lidé v Třebíči můžou vyplnit dotazník o družstevním bydlení. Město zjišťuje konkrétní preference ohledně požadované velikosti a dispozice bytů. Podle zájmu pak plánuje výstavbu téměř 600 bytových jednotek v připravované nové čtvrti Hájek 3. Průzkum obsahuje 6 otázek a je dostupný na webu města. V Česku roste zájem o školní doučování. Potvrzují to Českým rozhlasem oslavené organizace a firmy, které doučování nabízejí. Nejžádanější jsou kurzy matematiky, angličtiny a českého jazyka. Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí třeba humanitární organizace ADRA. Ta stejně jako Člověk v tísni právě teď hledá dobrovolníky, kteří by dětem s doučováním pomáhali. Po více než roční vypůjčce dorazí Mendlův mikroskop ze zahraničí zpět do Brna. Zájemci exponát z 19. století znovu uvidí v budově Mendlova muzea. Mikroskop byl od července loňského roku součástí výstavy Future of Food ve Vědeckém muzeu v Londýně. V rámci výstavy si ho tam prohlédlo více než 300 tisíc návštěvníků. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme oblačno, místy s přehaňkami, během večera postupně polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov. Z 212. kilometru je ranní kolona za Rohlenku. Je to asi na 20 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, zpíval vám Jason Donovan, je 6 hodin a 38 minut. Milí posluchači, osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes se zaměříme na správný výjezd z dvoupruhového kruhového objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Auta se na kruhových objezdech často řadí vedle sebe v pravém i levém pruhu. Z výšky to vypadá přehledně, ale za volantem může být situace mnohem méně jasná. Vy znáte odpověď na otázku z praxe? Když jedou po kruhovém objezdu auta souběžně v pravém i levém pruhu, kdo má přednost při výjezdu? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Kruhový objezd v podstatě je křižovatka. To znamená, v křižovatce platí pravidla jak pro jízdu křižovatkou, tak zároveň jsou tam jízdní pruhy, jich tam více, to znamená i pravidla pro jízdu v jízdních pruzích.
2: Takže v našem konkrétním případě musí dát přednost kdo?
3: Pokud máme vnitřní pruh, to znamená vlevo, a vnější pruh, ten, to znamená ten pravý, a jedou tam souběžně dvě auta, tak to auto, které přejíždí do jednoho nebo druhého pruhu, vždycky musí dávat přednost tomu, kdo tam jede. To znamená, při představě, že by nám ten řidič z toho vnitřního přejížděl do pravého, dává přednost tomu, kdo jede v tom pravém. To je běžný pohyb po kruhovém objezdu.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 6 hodin a 43 minut. Na řadě je aktuální předpověď počasí. Sledujeme také teploty. Na jihu Moravy ty jsou dnes po ránu celkem stabilní. Pohybují se od 14 do 16 stupňů Celsia. A předpověď pro dnešek, ta slibuje ráno a dopoledne velkou oblačnost s občasným deštěm, odpoledne většinou oblačno, postupně přehánky, výjimečně bouřky. Během večera postupně polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, mírný severozápadní až severní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu a večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 6 hodin a 27 minut, zapadne v 19 hodin a 12 minut. Pavel Kašper u mikrofonu Českého rozhlasu Brno o pondělku 14. září. Hezký poslech a krásné ráno.
2: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
3: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
2: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
3: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
2: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
4: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
2: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
3: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
2: Hodně štěstí!
5: Poradna pro zdraví 16. září.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 48 minut. Krátce před 7 raní je tu přehled důležitých a zajímavých událostí spjatých s dneškem, tedy pondělkem 14. září 2026. Pořadatelé dnes v Brně vyhlásí výsledky soutěže Cena za krajinu 2026. Ředitelství silnic a dálnic dnes představí kompletně zrekonstruovanou a zásadně rozšířenou odpočívku na D1 u Vyškova. Na Komenského náměstí v Brně se dnes hodinu před polednem koná pětní shromáždění k 89. výročí úmrtí prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a k 78. výročí úmrtí Edvarda Beneše. V Brně dnes začíná 32. ročník mezinárodní soutěže Leoše Janáčka, tentokrát je se zaměřením na tubu a lesní roh a potrvá do 20. září. A pokud vám bude třeba v Brně po léto opět o něco živěji a veselej, tak vězte, že na velké části vysokých škol začíná nový akademický rok. Zprávy v 7 dnes s Davidem Hasmanem jsou tu za 9 minut.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj Bože už sluneční svět. Ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím síl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv, který jsi mi dala na rozloučenou.

až zase někdy pojedu pryč. Byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc nemůžu dočkat.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
5: Silničáře v Mikulově představují křižovatku na průtahu městem na kruhový objezd. Pod Hvězdárnou v Uherském Brodě by do 5 let mohl vyrůst nový fotbalový stadion pro 2000 fanoušků. Začíná 9. ročník akce Pěšky do školy, motivuje rodiny k pohybu. A dnes čekáme oblačno, místy s přehaňkami a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Na hlavním tahu mezi Brnem a Vídní v Mikulově postaví silničáři kruhový objezd. Nahradí nebezpečnou křižovatku, kde auta ze silnice 52 sjíždí do Březí nebo na Mikulovice. Práce potrvají do 4. října. Řidiči čeká omezení.
6: Provoz na hlavním tahu číslo 52 zůstane nepřerušený. Řidiči ale do křižovatky nenajedou z vedlejších silnic, tedy ani od Březí, ani od Milovic. Objízdné trasy vedou převážně kolem Mikulovské průmyslové zóny a přes kruhový objezd vedle obchodních domů Coop a Lidl a čerpací stanice Shell. Omezení se dotkne taky autobusových linek. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
5: Uherský Brod plánuje výstavbu nového fotbalového stadionu. Vyrůst by měl v lokalitě Prakšická pod tamní Hvězdárnou. Iniciátorem stavby je fotbalový klub ČSK, kterému dlouhodobě chybí potřebné zázemí. Pokračuje člen výkonného výboru klubu Michal Bábíček.
7: Ten stadion by mohl mít krytou tribunu se zázemím, se šatnama pro 1000 sedících diváků a dalších zhruba 1000 diváků by se vlezlo do ochozu, takže by to bylo zhruba 2000 diváků kapacita. K tomu bychom rádi tam měli tréninkové hřiště, klubovnu, nějaký bufet a parkoviště.
5: Nový stadion by měl stát 80 milionů korun. Plány na jeho výstavbu chce vedení fotbalového klubu dnes představit zastupitelům města. Vláda má dnes projednat zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Ten by tak mohl být dražší a hůř dostupný. Návrh počítá s tím, že od příštího roku si látku budou moct lidé koupit až od 21 let. Zároveň by nebylo možné ho prodávat přes internet, ale jen v licencovaných kamenných prodejnách s psychomodulačními látkami. Školáci se od dneška můžou zapojit do výzvy Pěšky do školy. Do jejího 10. ročníku se podle organizátorů zapojí 556 škol po celém Česku. Cílem akce je motivovat rodiny k pohybu a zvyšovat bezpečí v okolí škol, říká mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidomus.
8: Ten problém, ta dopravní zátěž se výrazně sníží a najednou mají lidé možnost zažít, že to okolí školy může fungovat úplně jinak. A máme zprávy od učitelů, že opravdu děti, které se ráno projdou, tak se daleko lépe soustředí, že je to úplně něco jiného učit děti, které mají za sebou alespoň krátkou ranní procházku.
5: Místo autem můžou rodiny do školy vyrazit i na kole nebo městskou hromadnou dopravou.
0: Počasí.
5: Na jihu Moravy dnes čekáme oblačno, místy s přehánkami. Během večera postupně polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Rousínov z 216. kilometru pojedete různě pomalu za Rohlenku. Tam je to asi na 25 minut. A na silnici 43 ze Svitav do Brna se jede krokem z Milonic do Lipůvky více než půl hodiny. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 7 hodině je s vámi Český rozhlas Brno a protože je po 7 hodině, tak samozřejmě jak jinak začneme písničkami, které nestárnou. Jako poslední cowboy přijede do studia Michal Tučný a v zápětí za ním také kličkující Dalibor Janda. No a pak už tu bude soutěž, jak se u nás mluví. Pro soutěžní slovo dnes zavítáme do Prušánek a na výherce dnes čeká román Láska v Amsterdamu, který do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. Budeme vám držet palce. 726465200, to je linka sem k nám do studia. Zavolejte, zkuste to, připraveny jsou tradičně i tři možnosti odpovědí, ale věřím tomu, že dnešní slovo pro vás bude malina, jednoduché. Pavel Kašpar u mikrofonu, pochutnejte si na snídani, šťastnou cestu, ať v tuto chvíli vyrážíte kamkoliv a hlavně týden i den s lehkou hlavou. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 11 minut čas na soutěž, jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní slovo, jak už jsme avizovali, bude Sprušánek na Hodonínsku a myslím si, že pro většinu z vás bude asi celkem jednoduché. Tak držím palce 726465200, linka sem k nám do studia. Zavolejte, pokud víte, čemu se v Prušánkách říká oblhůt. 726465200, linka sem k nám do studia. Těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Tady Josef Hodonín.
0: Josefe, krásné ráno, no tak Hodonín je kousek, takže si myslím, že pro vás určitě tohle slovo nebude neznámé. Víte, co?
1: No, uvidíme, ano.
0: Tak pro jistotu tři možnosti, ať se vám lépe vybírá. Oblhůt v Prušánkách je buď za A velký bík, nebo za B je to zahradní plevel, anebo za C nenasytný člověk. Josefe, tak co myslíte? Velký bík Ačko, zahradní plevel Bčko, nenasytný člověk Cčko. Co to podle vás bude?
1: Já si myslím, že to Ačko.
0: Typujete velkého bíka. Aj, tak bohužel. Oblhůt je nenasytný člověk. Když je někdo oblhůtný, je nenasytný, někdy se říká také nenažraný. No tak nevadí, zkusíme to příště.
1: No.
0: Nevadí. Krásné ráno do Hodonína přejeme. Mějte se moc pěkně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 7 hodin a 13 minut. No tak jak je vidět, ne všichni samozřejmě tohle slovo musí nutně znát, ale tak je to vlastně se všemi nářečními výrazy. Někomu je to bližší, někomu méně. Takže dneska jsme zase o slovo chytřejší a soutěžit budeme zase zítra krátce po 7. hodině. Teď si dáme Drupyho a po písničce počasí. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin a 17 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Neseme vám aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se zatím příliš nevyvíjí, stále se pohybují mezi 14 a 16 stupni Celsia a díky oblačnosti jsou teploty stabilní. No a předpověď pro dnešek, ta dnes slibuje ráno a dopoledne velkou oblačnost s občasným deštěm, odpoledne většinou oblačno, postupně přehánky, výjimečně i bouřky. Většinou odpoledne a později během večera se bude vyjasňovat a nejvyšší teploty od 19 do 22 stupňů Celsia. Takže příliš už se přes den nezvednou. A k tomu všemu vítr, mírný severozápadní až severní do 20 km za hodinu, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 27 minut, dnes zapadne v 19 hodin a 12 minut. Dobré ráno.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Pondělní dobré rady 14. srpna přivítají zahradnici Danu Felklovou. Povídat si s ní budu o tom, jak čelit invazivním rostlinám, a to nejen v naší zahradě. Jak tyto druhy ničí naše původní rostliny? Mohou být pro člověka i nebezpečné a patří na kompost? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
4: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Iveta Bartošová na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 7 hodin a 22 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Japonský symfonický orchestr z Tokia odehraje dnes svůj třetí koncert v České republice a tentokrát je v historickém Besedním domě v Brně. Koncert je oficiální součástí Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha, který od svého založení v roce 1992 podporuje mladé hudebníky z celého světa a rozvíjí mezinárodní kulturní výměnu. Orchestr vystoupí po boku klavíristy a dirigenta Kento Satsumi a na programu, který začne v 19 hodin, je Beethovenův monumentální klavírní koncert číslo 5 a Berliozovo přelomové mistrovské dílo Fantastická symfonie. V Brně se dnes koná také další z autentických prohlídek. Tentokrát s průvodcem Petrem Konvičkou můžete vyrazit na sídliště Lesná, která je podle mnohých odborníků naprosto unikátní svým architektonickým, urbanistickým i technickým provedením, polohou i přírodním charakterem. Sraz účastníků prohlídky je na autobusové zastávce u ulice Heleny Malířové v 17 hodin. Jste-li ze Znojma nebo okolí a rádi jezdíte na kole, tak právě vám je určena dnešní cyklovýjížďka po nové cyklostezce spojující město Znojmo se slavnými vinařskými obcemi na jihu. Trasa dlouhá asi 18 kilometrů je vhodná pro rekreační cyklisty i rodiny s dětmi a akce, která symbolicky ukončí kampaň Znojmo do práce na kole i pěšky v rámci projektu Zdravé město Znojmo, začíná v Novém Šardofě a skončí v Konicích, kde bude ve vinařské stodole pro účastníky přichystáno malé občerstvení. 7 hodin a 24 minut, tady je Český rozhlas Brno. Čerstvé zprávy pro vás chystá David Hasman a budou tu za 6 minut. Dobré ráno.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Lidé by se v budoucnu mohli nechat na vybraná onemocnění očkovat taky v lékárnách. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou má dnes projednat vláda. Možnost by se týkala jen dospělých a očkování by zůstalo dobrovolné. Vakcíny by mohly aplikovat jen farmaceuti, kteří by předtím prošli odbornou přípravou. Počet obyvatel Jihomoravského kraje za první pololetí letošního roku klesl o 1737 lidí na 1,23 milionu. Důvodem je hlavně přirozený úbytek. V kraji totiž zemřelo víc lidí, než se narodilo. Částečně ho vyrovnalo stěhování. Přistěhovalých bylo více než lidí, kteří region opustili. Vyplývá to z aktuálních údajů Českého statistického úřadu. Boskovice pomůžou místním volnočasovým organizacím s placením provozních nákladů nebo drobných oprav. Vypsání dotací na příští rok odsouhlasili radní. Loni v tomto programu úřad vyplatil víc než 750 000 korun. Žádosti začne přijímat 23. října. Rybáři chystají na konec října výlov ryb v Skudlovské přehrady ve Zlíně. Před jeho začátkem bude povodí Moravy postupně snižovat hladinu vody. Poté se do výlovu zapojí až 40 rybářů. Kolik ryb v nádrži aktuálně je, se zatím neví. Přehrada je totiž zanesená bahnem a její původní zhruba 4-metrová hloubka se místy snížila na pouhých 80 cm. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme oblačno, místy s přehaňkami, během večera postupně polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Rousínov je silný provoz z kilometru 216, za Rohlenku je to na necelou půl hodinu. A na D2 z Bratislavy do Brna fronta před Brnem z 5. kilometru. Osobními auty asi 20 minut navíc. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 40 minut. Velkou radost letos úrody nemají ovocnáři. Největší škody jim napáchaly jarní mrazy, dozrávající plody pak poškodilo i extrémní sucho a horko. Někteří pěstitelé tak počítají se ztrátami až v desítkách procent. Třeba v rodinné moštárně v Tulešicích na Moravskokrumlovsku.
1: Tady stojíme v moštárně, kde je příjem jablek v bednách, který se vyklopí na přebírací stůl. Tady se jablka přebírají, případně vykrajují, jdou sem do myčky.
2: Ukazuje pěstitel Jiří Kopeček. Jednu bednu s jablky teď do moštovacího stroje vysypal. Ta po umytí přepravníkem putují do drtičky a z nerezové nádoby pod ní už vytéká čerstvá jablečná šťáva. Venku před moštárnou má Jiří Kopeček nachystané další přepravky s jablky ze svého sadu. Velkou část úrody mu letos poškodili jarní mrazy.
1: Co jako nezničený mrazí, tak zničilo sucho a teďkom se objevilo strašně množství škůdců, zejména mravenci a vosy, které to nabodávají a ovoce je znehodnocený, takže veškeré ovoce, které sklízíme, tak z 95% je nestandardní.
3: Kdybychom se na ta jablka podívali, na první pohled jsou hezky červená, ale tady u toho je třeba vidět.
1: To je, ty vosy je nabodnutý a potom to začíná hnít. Jo, a časem se tam dostanou mravenci a nedělají tam takové cestičky, že to jablko je znehodnocené.
2: Část těchto jablek může po ořezání na moštování. Celkově mají tady v Tulešicích úrodu asi o 2/3 nižší než obvykle. Sucho poškodilo i mladé stromy, doplňuje Jiří Kopeček.
1: Vysazovali jsme loni na podzim 2,5 hektaru ovocných stromů nových jabloní a 90% uhynula.
2: Horší úrodu tuzemští pěstitelé očekávají celoplošně. Největší škody mají na svědomí už zmíněné jarní mrazy, vysvětluje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
4: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Liší se to samozřejmě podle podniků, míst a regionů. Trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je v Čechách, zejména východní střední Čechy, tedy to, co se týká hlavně jablek.
2: Největší propad v úrodě je podle Ludvíka u broskví a meruněk. Lépe jsou na tom třeba švestky, i těch ale bude asi o třetinu méně, než je běžné. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Přesně ve 7:45 a je tu počasí.
1: Počasí.
0: Podle předpovědí meteorologů nás čeká den, kdy bude převážně oblačno s velkým občasným deštěm, odpoledne většinou oblačno a postupně přehánky. Výjimečně se může objevit i bouřka. Během večera postupně polojasno. A když se podíváme na aktuální teploty na jihu Moravy, tak ty se pohybují v rozpětí mezi 15 a 16 stupni Celsia, a denní maxima 19 až 22 stupňů, takže už moc nepovyskočí. Mírný severozápadní až severní vítr do 20 km za hodinu, večer zeslábne, rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 6 hodin a 27 minut, zapadne v 19 hodin a 12 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Lucie Vondráčková vám zpívala, je 7 hodin a 52 minut, posloucháte pondělní Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi. Univerzita Tomáše Bati o víkendu vůbec poprvé uspořádala společnou stříbrnou, zlatou a diamantovou promoci. Do univerzitní auly se vrátilo celkem 147 absolventů, kteří školu dokončili před 25, 50 nebo dokonce 60 lety. Mnozí tak mají diplom déle, než univerzita vlastně existuje. Je to tím, že jsou vlastně absolventy brněnské školy, z níž se stala Zlínská univerzita.
1: Jsme určitě velice rádi, že se takováhle akce uskutečnila. Pro nás bylo to dojemné.
2: Znamená to obrovskou emoci, protože něco tak krásného jsem nečekal.
3: Překvapilo nás to, že si na nás vzpomněli, ale jsme rádi, že jsme byli na začátku.
4: Říkají Michal Neumann ze stříbrné promoce, Karel Schildberger ze zlaté a Jaroslav Šindelka z diamantové. Právě ten během slavnostního aktu také promluvil za své spolužáky a zavzpomínal na jednu z úsměvných příhod ze studentských let.
5: Pamatuji hlášení kolejního rozhlasu. Upozorňujeme pokoj číslo 85, že je 22 hodin a je konec návštěv.
4: Svůj projev zakončil krátkou básničkou, ve které s nadsázkou připomněl i vysoký věk čtveřice diamantových absolventů.
5: Dnes, 60 od promoce, nás už nelákají mladé děvčice. Pro nás jsou ty důležité nemocnice a idolem pak přívětivé zdravotnice.
6: Vždycky, když děláte něco poprvé, tak je to opravdu s velkým otazníkem, jak to všechno dopadne. Tak jsme byli velice potěšení, že se přihlásilo více než 140 absolventů. Ten zájem byl poměrně velký.
4: Říká prorektorka Zlínské univerzity a organizátorka promocí Adriana Knápková. I když letos vysoká škola oslaví 25 let od svého vzniku, vysokoškolské vzdělávání má ve Zlíně výrazně delší historii.
6: Historické kořeny vysokoškolského vzdělávání ve Zlíně sahají až do těch 60. let minulého století, kde tady byla fakulta technologická a první absolventi ukončili svá studia v roce 1966 jako absolventi vysokého učení technického v Brně.
4: Pro absolventy univerzita kromě slavnostního aktu připravila také komentované prohlídky. Po letech tak mohli vidět, jak se jejich někdejší alma mater proměnila. Pokračuje mluvčí školy Petra Svěráková.
7: Budou připraveny pro ně prohlídky například Fénixu, což je centrum digitalizace, dále také komentované prohlídky Centra polymerních systémů a případně i budovu Fakulty managementu a ekonomiky, kde se vlastně ty slavnostní promoce konají.
4: Výroční promoce by univerzita chtěla opakovat každých 5 let. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Na hudebním festivalu je zavražděna dívka. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Ztratil paměť, ale jedinečné chirurgické schopnosti mu zůstaly. Premiéra filmu Mastičkář. A ČT Art uvede v premiéře balet 4 zamilovaných párů na skladbu Maxe Richtera Nové 4 období překomponovaný Vivaldy. Tanec v ročních obdobích. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Břeclavská nemocnice dostane darem 100 nových matrací, město na ně přispěje 800 tisíc korun. Radnice v Kroměříži vybrala projektanta přestavby interiéru krytého bazénu. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje trestat nevyžádané zasílání intimních fotek a videí. A dnes čekáme oblačno, místy s přehaňkami a teploty do 22 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Nemocnice v Břeclavi dostane od města darem 100 nových matrací. Finanční dar ve výši 800 tisíc korun schválili břeclavští zastupitelé. Nové matrace nahradí opotřebované kusy a jsou určené pro intenzivní, akutní i dlouhodobou péči. Podle krajské nemocnice patří matrace k nejvíce zatěžovanému vybavení. Pacienti na nich leží prakticky nepřetržitě. Doplňuje mluvčí Břeclavy Ivana Solaříková.
4: Matrace patří mezi nejvíce zatěžované vybavení každého zdravotnického zařízení. Zatímco domácí matrace slouží přibližně 8 hodin denně, ty nemocniční jsou vytíženy prakticky 24 hodin denně.
2: Břeclavská nemocnice má přes 400 lůžek a ročně se v ní léčí zhruba 19 000 pacientů. Kroměříští radní vybrali projektanta na kompletní opravu vnitřních prostor a technologického zázemí krytého plaveckého bazénu. Odhadované náklady na rekonstrukci jsou 200 milionů korun. Samotná projektová příprava vyjde na téměř 6 milionů. Práce se zaměří na interiér budovy. Podle mluvčího radnice Jana Vondráška budou součástí bazénu nové wellness prvky, saunový svět a rekonstrukcí projdou šatny, sprchy, restaurace i terasy pro diváky.
5: Projektant musí v maximální možné míře zohlednit již dokončenou první etapu prací. Návrh dispozičních úprav vychází i z požadavku města rekonstruovat bazén tak, aby byly splněny požadavky k získání dotace od Národní sportovní agentury. Tato dotace by mohla činit až 90 milionů korun.
2: Opravu vnější části budovy krytého bazénu město dokončilo loni. Práce přišly zhruba na 6,6 milionů korun. Za poslání nevyžádané intimní fotografie nebo videa až rok vězení, to navrhuje Ministerstvo spravedlnosti v novele trestního zákoníku za takzvaný kyberflashing. Návrh čeká na připomínky v meziresortním řízení. Připravilo ho podle evropské legislativy Ministerstvo spravedlnosti. Pokračuje Tomáš Česlár z rezortu, který se na návrhu podílel.
6: Může jít přímo o pornografické záznamy, anebo postačí, aby se jednalo o materiál zobrazující pohlavní orgány osoby. Toto jednání bude trestné za podmínky, že může příjemci způsobit vážnou újmu. Za této podmínky může být například postižitelné jednání, kterým nadřízený pošle podřízené sexuálně explicitní materiál v nějaké pracovní komunikaci.
2: Jako trestný čin by měl být až 2 lety postihnutelný taky takzvaný doxing, uveřejňování osobních údajů, jako je telefonní číslo nebo adresa, s cílem daného člověka poškodit. Radnice v Zaječí na Břeclavsku prosí vinaře z okolí obce, aby v noci neplašily špačky. Obec to uvedla na svém webu. Obyvatelé obce si stěžovali, že dělala na plašení špačků, je rušila v nočních hodinách. Radnice provozovatele vyzývá, aby děla vypínali mezi 21. a 7. hodinou ráno. Děla navíc musí stát minimálně 200 metrů od zástavby.
3: Počasí.
2: Na Jihomoravě dnes čekáme oblačno, místy s přehánkami, během večera postupně polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dálnice D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Rousínov z kilometru 217 je více než půlhodinová kolona za Rohlenku. Ucpané je i okolí, stojí silnice 50 od Slavkova až k dálnici a stojí se i před Křenovicemi. A souběžná silnice 430 také plná od Rohlenky, nesouvislá až k sídlišti Slatina. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, 8:05. Je s vámi pondělní Český rozhlas Brno. Je 14. září, svátek dnes podle kalendáře slaví Radka, což je slovanské jméno a původně šlo o domácí podobu delších jmén s kořenem, třeba Radoslava, Radomíra, Radmila. Nejčastěji je vykládána jako radující se, radostná, případně žena, která je někomu ráda či přináší radost. A Radka je stále velmi oblíbené jméno, v Česku jich žije zhruba 27 000. Takže nejde o žádnou raritu. A mezi známé nositelky patří třeba muzikálová herečka Radka Fischerová, anebo také krasoboruslařka Radka Kovaříková nebo Radka Fiedlerová. No, narozeniny určitě slaví taky mnozí z vás, patří mezi ně třeba i zpěvák kapely Aha Morten Harket a slavit dnes své 81. bude také Jaroslav Uhlíř, kterého jsme si připomínali písničkou. Všem dnešním oslavencům posíláme Mademoiselle Giselle, ať vás dnes po ránu příjemně obslouží z úst Václava Neckáře. Přidáme také Ilonu Čákovou, bylo by to krásný, tak doufám, že je to předzvěst dnešních oslav a večírků. A za chvíli už jsou tu také brněnští meteorologové. Pavel Kašpar přeje všechno nejlepší dnešním oslavencům. Buďte zdraví, šťastní a spokojení a vám všem krásné ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 12 minut, čas na předpověď počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu dnes Mojmír Martan. Mojmíre, vítejte, pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá teď s teplotami a počasím po 8 hodině?
2: Teploty se pohybují v intervalu od 13 do 16 stupňů. Máme zataženou nebo skoro zataženou oblohu. Srážky už většinu kraje opustily, nicméně na jihu kraje se na některých místech se slabým deštěm ještě setkat můžete.
1: Spadlo něco? Já když jsem šel ráno sem k nám do rozhlasu, tak jsem si deštník sice vzal, ale šel jsem suchou nohou ještě před tou čtvrtou hodinou. To znamená, pak ještě nějaké srážky byly.
2: Tak ty srážky se přesouvaly postupně k jihu. Nejvíce napršelo na Znojemsku, tam až 7 nebo dokonce 9 mm v Diákovicích. Jinde byly srážky slabší, většinou od několika desetin do 4 mm.
1: Jaké počasí, Mojmíre, přinese 14. září?
2: 14. září přinese zpočátku převážně zataženou oblohu. Můžeme se setkat ještě s občasným deštěm. Odpoledne potom už bude většinou oblačno od severu. Budou postupovat lokální přehánky. Ty mohou být i provázané intenzivnějšími srážkami, zejména ve východní polovině kraje. Výjimečně se může vyskytnout i slabší bouřka. V průběhu večera dojde od západu k protrhávání oblačnosti. Postupně bude jasno nebo skoro jasno. Dnešní odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Vítr v průběhu dne se rozfouká mírný severozápadní až severní. Večer bude zase vítr slábnout.
1: Když se podíváme aspoň letmo ještě na úterý, na středu, bude pokračovat tady to oblačné počasí tohoto charakteru jako v pondělí?
2: Tak zítra bude počasí trošku jiné, základem bude spíše polojasno nebo skoro jasno, ale v průběhu noci se na mnoha místech vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost, takže to ráno bude mnohde mlhavé, v průběhu dopoledne se ale mlhy a nízká oblačnost rozpustí, takže nás čeká slunečný den. Beze srážek, ranní teploty 11 až 8, v údolích až 6, takže podstatně chladněji než dnes, odpolední teploty zase vyšší 22 až 25 stupňů. Ještě tepleji by měla být ve středu, tam teploty až k 27 stupňům. Většina dne bude spíše slunečná, studená fronta, zdá se, že se stále více opožďuje, takže přijde nejdříve večer nebo v noci na čtvrtek.
1: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 14. září.
2: 14. září bylo nejteplejší v roce 1947. V Brně Černovicích tehdy naměřili teplotu 33,2 stupně. Nejchladněji bylo v roce 1936 ve Křtinách na Blanensku, a to minus 2 stupně.
1: Moc krát díky, to byl meteorolog Mojmír Martan na vlnách Českého rozhlasu Brno. Mojmíre, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: A děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: Děkujeme.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
3: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. Jižní Moravě letos výrazně chybí voda. Od začátku roku do konce srpna napršelo o téměř 150 mm méně, než odpovídá průměru. A sucho ještě zhoršilo velmi teplé léto. V Brně by podle měření meteorologů, které začíná v roce 1800, historicky vůbec nejteplejší. Jak na tom teď Jižní Morava je a co může přinést podzim, zjišťovala reportérka Aneška Hlávková, která už je se mnou ve studiu. Aneško, víte, hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Jak velký je tedy teď problém se suchem?
1: Na Jižní Moravě letos se napršelo výrazně méně než obvykle. Do konce srpna tam oproti průměru chybělo 149 mm srážek. Průměrně tak každý měsíc chybí 10 mm, tedy 10 litrů, které naprší na metr čtvereční. Oproti loňsku je to skoro trojnásobek. Vody v krajině je tedy citelně méně. Jižní Morava je přitom patří k nejsušším oblastem Česka dlouhodobě.
0: K tomu přišlo velmi teplé léto, to se jak podepsalo na suchu?
1: Výrazně. Vysoké teploty totiž znamenají větší výpar. Z půdy tak mizí víc vody, i když by srážky byly stejné jako v minulosti. V Brně bylo letošní léto nejteplejší v historii měření od roku 1800. Průměrná teplota byla o 4,9 stupně vyšší než dlouhodobý průměr. A právě horké počasí s velkým počtem tropických dnů podle odborníků přispělo k tomu, že půda rychleji vysychala.
0: Jak je to teď vidět přímo v krajině?
1: Tak půda je na některých místech suchá už od začátku roku a nedostatek vláhy se projevuje i v hlubších vrstvách. Kvůli tomu zasychají travní porosty, některé plodiny a ovocné stromy. Dopady jsou vidět i v zemědělství. Místy jsou nižší výnosy a chybí krmivo pro hospodářská zvířata. A méně vody je i mimo pole. Vysychají potoky a mělké studny a klesá hladina podzemní vody.
0: Teď taková praktická otázka. Aneško, je tohle na Jižní Moravě výjimečná situace nebo se s podobným suchem region potýká pravidelně?
1: Ten nedostatek půdní vláhy se na Jižní Moravě drží dlouhodobě. Mezi výrazně suché roky patřily například roky 2015 až 2020 anebo rok 2022. Letošní rok je ale výjimečný hlavně délkou sucha. Na některých místech je nedostatek půdní vláhy už od začátku roku.
0: Pomohly teď poslední deště nebo jich pořád málo?
1: Dešť půdě pomohl, ale deficit tím nezmizel. Na Jižní Moravě zůstává nedostatek vláhy hlavně v hlubších vrstvách půdy a důležité bude, jak bude vypadat podzim a zima. Podle střednědobé předpovědi meteorologů mají být podzimní měsíce spíše teplejší a srážek má být průměrně nebo podprůměrně. Sucho se tak podle klimatologa Pavla Zahradníčka nemusí podařit rychle dorovnat.
0: Shrnuje reportérka Aneška Hlávková. Aneško, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Díky, pěkné ráno.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na hlavním tahu mezi Brnem a Vídní v Mikulově postaví silničáři kruhový objezd. Nahradí nebezpečnou křižovatku, kde auta ze silnice 52 sjíždí do Březí nebo na Mikulovice. Práce potrvají do 4. října. Provoz na hlavním tahu číslo 52 zůstane nepřerušený. Řidiči ale do křižovatky nenajedou z vedlejších silnic, tedy ani od Březí, ani od Milovic. Omezení se dotkne taky autobusových linek. Uherský Brod plánuje výstavbu nového fotbalového stadionu. Vyrůst by měl v lokalitě Prakšická pod tamní hvězdárnou. Iniciátorem stavby je fotbalový klub ČSK, kterému dlouhodobě chybí potřebné zázemí. Nový stadion by měl stát 80 milionů korun. Plány na jeho výstavbu chce vedení fotbalového klubu dnes představit zastupitelům města. Hudební fakulta Janáčkovy akademie muzických umění dnes zahajuje 32. ročník mezinárodní soutěže Leoše Janáčka. Letos se do oborů tuba a lesní roh přihlásilo přes 140 hudebníků ve věku do 36 let. Soutěžící čekají tři kola, ve kterých porota hodnotí především kvalitu interpretace a výraz. Soutěž potrvá do neděle, kdy budou také vyhlášeny výsledky a uděleny ceny. Sedm klíčníků dnes ve svatovické katedrále v Praze otevře dveře korunní komory a vyzvedne z ní korunovační klenoty. Od zítřka budou svatováclavská koruna, žezlo a jablko vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. Klenoty, které se používaly při korunovaci českých králů, si první čtyři dny budou moct prohlédnout školáci. Od soboty se potom už výstava otevře pro všechny. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme oblačno, místy s přehaňkami, během večera postupně polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 219 silný provoz. Různě pomalu se jede za Rohlenku. Je to na zhruba půl hodiny. Silný provoz je i na souběžné silnici. I na silnici 50, tam se stojí od Slavkova až k dálnici. A silnice 23 znám ještě do Brna je na průjezdu Rosicemi ucpaná. Situaci komplikuje nově řešené omezení. Nedá se najet od Tetčic. Podle řidičů jsou tam zmatky, tak raději zpomalte. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Krásný den vám všem, milí posluchači, 8 minut po půl deváté, tady je Český rozhlas Brno. Vědci z Akademie věd pracují v Brně na zachování tradiční chuti českého piva. Zkoumají geny, které chmelu pomáhají odolávat suchu, vedru i chorobám. Právě ty mohou snižovat jeho výnos a měnit obsah hořkých a aromatických látek. Cílem je vyšlechtit odolnější odrůdy, které si přitom zachovají vlastnosti důležité pro chuť a aroma piva.
1: Tohle je vlastně žatecký poloraný červeňák, odrůda, která má dlouholetou tradici v České republice.
2: Ukazuje mi vědeckou chmelovou zahrádku Lucie Horáková z Biofyzikálního ústavu Akademie věd.
1: Je to hlavně aromatická odrůda, využívá se v pivovarnictví po celém světě.
2: My tady teď stojíme za vaším pracovištěm, visí tady z 3metrové výšky. Tak je zajímavé, že je tady i nejeden uschlý lístek. Jak ten chmel zvládá současné klimatické změny a velmi suchá a horká léta a podobně.
1: Na chmelnicích, ať už v žatecké oblasti, nebo například v oblasti Kokor a Prosenic, tak ten chmel potřebuje velké množství vody, což letošní léto nebylo úplně příkladem.
2: To potvrzuje i předseda zemědělského družstva v Kokorách a zároveň místopředseda svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský.
3: Ta voda jednoznačně nám chybí, teplota byla hodně vysoká, ten chmel není na to zvyklý.
2: Vědci tak pracují na šlechtění nových odrůd i vylepšování stávajících. Jinak podle Horákové hrozí, že ztratí důležité vlastnosti.
1: Může to ovlivnit to spektrum těch sekundárních metabolitů, které jsou důležité právě při výrobě piva.
2: No a nyní se teda z exteriéru přesuneme do interiéru a teda do vaší laboratoře.
4: Tady je místnost, ve které pěstujeme ten chmel bez přístupu bakterií, virů, hub a tak dále.
2: Ukazuje mi kultivační místnost Vojtěch Huděček z Biofyzikálního ústavu.
4: To znamená, že na tom živném médiu roste jenom ta rostlina.
2: Držíte teď v ruce takovou krabičku, dole je médium, vypadá to trošku jako takový rosol a z toho roste malinkatá chmelová kytička.
4: Je to živné médium, ve kterém jsou všechny látky potřebné pro život té rostliny.
2: Dá se říct, že jeden malý gen nebo jedna nějaká modifikace genu může ovlivnit teda jeho chuť a odolnost?
4: Přesně tak. Ono vlastně tím, že ta rostlina se ubrání stresu, tak tím my zajistíme, že bude vyšší výnos a pravděpodobně taky i lepší složení těch obsahových látek, které chceme mít v tom pivu.
2: Cílem je tak podle vědců rostlina, která zvládne lépe stres, ale zachová si svůj výnos i vlastnosti, aby se s měnícím klimatem nemusela měnit i chuť českého piva. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je pondělní Český rozhlas Brno, neseme vám aktuální předpověď počasí, za necelou minutu bude 8:45. Teploty zatím stále relativně stabilní, mezi 15 a 16 stupni a jsou dnes i poměrně vysoko. Teploty přes den, ty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni Celsia, tedy nikterak velký vzestup. Ráno a dopoledne velká oblačnost, občasný déšť, odpoledne většinou oblačno, postupně přehánky, výjimečně i s bouřkou. Během večera postupně polojasno. Vítr mírný, severozápadní až severní do 20 km za hodinu, večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 3 minuty před 6:30, zapadne v 19 hodin a 12 minut. Dobré ráno přejeme.
2: 17. srpna přivítá čtvrteční dopoledne hosta Zdeňka Machaře, s kterým si budu povídat o vyhořelé záchranné stanici pro zvířata. Jak se toto místo pro ptáky a malé savce v brněnské Slatině vyrovnalo s letošním květnovým požárem? Kdo přiložil ruku k dílu? A co by záchranné stanici, která je v provozu od roku 1991, aktuálně nejvíce pomohlo? Bude to mít smysl a vy si to nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 48 minut. Spolkový život vám pravidelně přibližujeme v seriálu Tady to žije. A dnes vám představíme spolek Teje Pálava Popice, který byl založen v roce 1965 jako jezdecký oddíl. Jeho specializací je chov koní a parkurové skákání. S mikrofonem se za jeho předsedou, který se koním dostal díky tatínkovi, vypravila Jarka Vykoupilová.
1: Můj tatínek byl tady v JZD, to ještě byl Popice jako samostatný JZD, byli zde zrovna naproti koně ustájeny a my jako děcka běhali jsme venku ze školy práskabelou a ven. A tady byly výběhy s hříbatama, tak my jsme tam chodili na ty hříbata.
2: Říká Pavel Koláček z Teje Pálava.
1: Tady poctivě celých snad těch 60 let vedeme, do kdy tady byl, vedeme dokonce i pády, ale vidíte tady sama, že nás až už tolik není.
2: Vidím hodně ženských men.
1: Patřím k jedním z komisařů, který dělají licence jezdců, aby mu tak, jak kdyby řidičák na koně. A letos jsem byl na dvou zkouškách a tam bylo 22 a ani jeden kluk. Já když jsem jezdil, tak když byla jedna holka na závodech, jo, tak jsme se kolem ní všichni sesypali. Teďka ti kluci mají výhodu, když se tam objeví jeden a 20 holek na něho, tak si může vybírat.
2: Takže tréninky, účast na závodech, pořádání, poháru Pálava, závodu. Co jsem ještě vynechala z činnosti vašeho spolku?
1: Pravidelně děláme troje veřejné akce, čili děláme z jara takzvané na počest mého otce Josefa, takzvané josefovské skákání a má to velký úspěch. Jo? A na podzim bývala tradice ukončení sezony takzvané Hubert. To jsme dřív jezdili v terénu a honili jsme lišku a tak dále. Dneska jsou tady oplocené vinice, vypije se tam hodně svařáku, na podzim to bývá v říjnu. Na ceně Pálavy zase, ale letos jsme to museli posunout, to mělo být v září, a letos jsme to posunuli kvůli mistrovství republiky všestrannosti na ten srpen a tradicí byl lákadlem burčák.
2: Kolik koníčků tady aktuálně je?
1: Pro zajímavost, všech těch 7 koníčků a zpátky 40-50 let, všechny koníčky jsou dneska našeho vlastního chovu.
2: Pro vás to není jenom koníček, ale doslova kůň.
1: Koně obdivuji v tom, jakože je to strašně jako milé, ale chytré zvíře. Jako, jo. On vám udělá pomyšlení, pokud s ním dobře zacházíte. On někdy, tak jak i své dítě, musíte pokárat. Musí dostat někdy i ne tu facku, ale tím bičíkem. Jo. Říct, toto si nemůžeš dovolovat, ale nemůžu být na něj hrubý. My máme za ty léta všechny koně, bych řekl, strašně vychovaný. Jak

0: K ním můžou děti, jako nemusíte mít strach, protože odhříběte, k ním přistupujeme jako velmi lidsky. Jako. Je mi 75 let, moje manželka 75 let taky, jo, a já už na koních nejezdím, ale ona denně.
1: Nadšení pro jezdecký sport a zároveň nesčetně úspěchů na závodech si za více než 60-letou historii připsal na konto právě spolek Teje Palava Popice. Reportáž o nich jste slyšeli právě teď a vrátit se k ní můžete v aplikaci Můj rozhlas nebo také na našem webu. Dobré ráno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, poslouchali jste Gypsy Kings, kteří se dokonce na podzim představí i tady v Brně na koncertě, tak máte možnost zajít do Sona. Zprávy pro vás připravuje David Hasman, ty tady budou přesně za 5 minut a za malinko po zprávách samozřejmě srdcovky se Zdeňkem Junákem, který víkendem nabitý, odpočatý, plný zážitků přicválal sem k nám do studia, je tady, to budou srdcovky, Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Drahý Pavlíku, já ti děkuji za velmi milé přivítání, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. No, musím ti říci, že opravdu víkend byl úžasný, protože sobotu jsem jako vyprovodil, nebo respektive doprovodil svoji manželku na letiště. Čekal jsem, až tryská, až zvedne kotvy, zvedl krovky a odletěla tedy na dovolenou se svými kamarádkami Alenkou a Jarkou, odletěli do Turecka. Takže jsem osiřel, ale musím ti říci, už jsem to signalizoval, že asi pouštět nebudu. Jak já jsem doma sám, tak člověče, mě je tak
0: nějak smutno.
1: Chodil jsem, škrábal jsem se, ani nemůžu říct, kde. Slina mi tekla z koutku úst, čučel jsem tam do blba, do zdi, ale tak jako jo. No a v neděli jsem byl v Olomouci teda a potom taky přišel můj zeď, protože jsem si postěžoval, že nemám fotografický aparát v mobilu.
0: Aha.
1: A říká, já ti ho tam namontuju. No jenom, že to trvalo skoro celý den, protože on musel restartovat. To jenom tak na okraj. Takže bylo to takový výborný, samozřejmě jsem připravoval ranní snídaní pro tebe a pro sebe.
0: A dneska
1: je tam sice pošmoudno, když jsem šel, vzal jsem si dokonce bundu, ale zbytečně, protože už
0: je
1: tady
0: teplo.
1: Leze sluníčko a bude možná teplo a tak dál. Takže zítra je úterý, já teda přijdu a nám dneska začíná generálkový týden v divadle.
0: Tak držím palce, ať to dobře dopadne. Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera neznámého autora. Pokud jste na tom špatně psychicky, běžte ven, běžte se proběhnout. Sice vám to v ničem nepomůže, ale zjistíte, jak jste na tom špatně fyzicky. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Letošní sklizení jablek bude kvůli jarním mrazům i letnímu suchu o desítky procent nižší. Koaliční partneři budou pokračovat v jednání o rozpočtu, řešit mají obranné výdaje. Kominíci obchází domácnosti kvůli povinné kontrole spalivových cest. A dnes čekáme oblačno a teploty do 22 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy přináší David Hasman. Úroda jablek v českých sadech je letos kvůli jarním mrazům o desítky procent nižší než obvykle. Úrodu poškodilo i extrémní sucho a horko v létě. Plodiny jsou kvůli tomu na některých místech menší. Nedostatek vody způsobil i úhyny mladých stromů. Pokračuje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
2: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Liší se to samozřejmě podle podniků, míst a regionů. Trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je v Čechách, zejména východní střední Čechy, tedy to, co se týká hlavně jablek.
0: Vládní koalici čeká další jednání o návrhu rozpočtu na příští rok. Tématem budou mimo jiné i výdaje na obranu. Předseda SPD Tomio Okamura požádal ministra obrany Jaromíra Zunu za stejné hnutí, aby připravil analýzu jeho kapitoly. Podle Zuny si má koalice na dnešní schůzce určit priority. Změny ve výdajích na obranu nevylučuje.
3: To bude všechno věcí následující diskuze. Jsme se zavázali, že budeme jako vláda vydávat 2% HDP na obranu. Je tady ale celá řada priorit. Na přípravu rozpočtu 2027 a výhled 2028-2029 jsme měli připravené 3 varianty rozpočtu, tak aby jsme přesně věděli, jakým způsobem se v té diskuzi pohybovat. Teď se ty věci finalizují.
0: Každý rok by měl komín zkontrolovat odborník. Lidé proto teď komíníky objednávají, než začne topná sezóna. U komína od plynových kamen hrozí děravé kouřovody anebo uvíznutý pták. U toho od kotle na pevná paliva může vzniknout požár ze sazí, upozorňuje jihlavský komíník Daniel Šrek.
4: Přinášení to nevyhoří, když vydrží komín, tak už nejlepším, ale může prasknout komín, může jim to tam do trámu jít a všude a předou hasiči a ravej, pokud když nemáte tu kontrolu z plynových cest, co má být podle vyhlášky 34/2016.
0: V Brně pokračuje 4. ročník výtvarného sympózia Rooted Everywhere. Projekt Fakulty výtvarných umění VUT v Brně propojil studenty a absolventy 6 tvůrčích skupin při společné tvorbě a sdílení zkušeností z oboru. Po týdnu uzavřené práce v ateliérech teď organizátoři zvou do galerie FAVU i veřejnost, doplňuje mluvčí fakulty Tima Vytázková.
5: Veřejnost veme na výstavu autorských skupín, na její vernisáž a komentovanú prohlídku a rovnež proběhnou ještě 2 workshopy, a to workshop kolektivní ilustrace a workshop z kafe Utopia.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme oblačno, místy s přeháňkami během večera postupně polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Vát bude mírný severozápadní až severní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Rousínov z kilometru 216 budete popojíždět na 211. kilometr. Tam se zastavil kamion a už se nerozjel. Blokuje pravý pruh, zdržení asi 20 minut. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Snad mi verše půjdou hladce, vždyť jsou dneska k svátku radce. Zapsány jsou v notesu, dárek k nim i přinesu. Je to píseň To se cení, i když není překvapení. Je to ovšem starý zvyk, navíc takřka bez rizik. Vždyť si každý vybrat může, písní mám jak plátků růže. Mějte denně na paměti, hraju vám až do 10. Z bedny nebo přes sluchátka, nechť zní moje 60. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 14. září roku 2026. V Brně to začalo takovým pošmourným dnem. Byla taková velká oblačnost, bylo zataženo, řekl bych, ale teď už občas prokmitne sluníčko a možná taky se nám trošinku oteplí a bude takový normální, hezký den. Dneska, když jsem se podíval do kalendáře, tak jsem zjistil, že mají svátek děvčata, ženy, nositelky křestního jména Radka nebo taky Radoslava. Takže všem Radkám, Radoslavám vinšujeme všecko nejlepší. A já, když se rozhlédnu kolem sebe, já mám kolem vem okolí jednu Radku, Radunku, a to je moje kolegyně, vynikající herečka, zpěvačka, ale pozor, taky sochařka, Radka Coufalová, takže Radunko, pokud mě slyšíš, všecko nejlepší. V sobotu jsme vyrazili se srdcovkami na cesty a jeli jsme do Uherského Hradiště, kde byl ten slovácký rok, byly tam slavnosti vína a taky otvíraly se kulturní památky. Bylo to úžasné. Když jsem vyjížděl z Brna, bylo něco kolem 8 ráno, zataženo, zima něco kolem 8-9 stupňů, tak jsem si vzal bundu. Říkám, ať tam nepromrznu, protože jsme seděli, vysílali venku. No a tak jedu a blížím se k tomu Uherskému Hradišti a tak jako se to trošku trhala ta obloha a Buchlovské kopce prostě v mlze, mlha. A pak, když vyjíždíte z těch Buchlováků ven, tak jako jste vlastně nad těmi Buchlovicemi a pak se blížíte teda z druhé strany takhle zleva ke Zlechovu, tak najednou se tak začala rozplývat ta mlha. A když jsem vyjížděl do Starého Města, už probleskávalo sluníčko a v Hradišti už sluníčko pálilo na plné pecky. Byl to nádherný den. Přišla spousta lidí, která se na nás chtěla podívat, kteří si chtěli na nás sáhnout, a já se všem se musím bez zbytku omluvit, protože vy si moc neuvědomujete, ale to je živé vysílání. To znamená, když já mám mluvit do mikrofonu, nemůžu si povídat s vámi. To opravdu nejde. Takže podpisové kartičky byly, vy jste chtěli podpisy, já jsem vždycky říkal, počkejte, až dozní písnička. Občas se to nepovedlo, takže třeba jednou se mi nepodařilo, nebo zapomněl jsem si vzít do ruky mikrofon, takže první věta šla někam, no ale potom už se to zase chytilo a tak dál. Takže moc vám děkuji za přízeň, je to až dojemné, je to výborné a prostě Hradiště, Uherské Hradiště je prostě klenot. No a pak, když jsem přišel dneska tedy v neděli jsem hrál v Olomouci. Hrál jsem vystoupení a tam na mě čekal takový jeden pán a říká, nechám vám dáreček na vrátnici. Tak dneska, když jsem přišel, tak přátelé, měl jsem tam taštičku. A ten pán, já ho budu jmenovat, jmenuje se pan Tilšar, je z Olomouce, a on mi řekl, že mi děkuje, že jsem pro něj a pro manželku hrál písničku před nějakým časem. Pane Tilšare, já vám hraje rád. To není, abyste mě posílali nějaké dárečky. Samozřejmě já rád dostávám dárečky, kdo by je nedostával, ale to není vůbec podmínka. No a pan Tilšar mi nechal dáreček. Přátelé, nemůžu říct, co v něm je, ale jenom vám řeknu heslo sůl nad zlato. Všichni znáte tu pohádku. A opravdu, jak není doma sůl, je to smutné. Takže sůl je nad zlato a pane Tilšare, vám i vaší paní moc z celého srdce děkuji. Tak a už tady mám první přáníčko, to je z webového formuláře a to zní takto. Chtěla bych nechat zahrát písničku pro Tomáše Daňka, ať nevěší hlavu, že bude brzy zase líp a všechno se vyřeší. Prosím, pokud by to mohla být píseň Fénix od skupiny Blue Effect. Děkuji a moc vás všechny do rádia zdravím. Lenka. Tož, milá paní Lenko, rád zahrají pro vašeho manžela. Nepromiňte, pro vašeho přítele? Nevím, tady jsem si to nedočetl. Nevadí. Takže pro vašeho blízkého Tomáše Daňka už posílám písničku Fénix od skupiny Blue Effect.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byli Blue Effecti a jejich Fénix, krásná písnička, krásná skladba. A já mám velkou radost, že vlastně paní Lenka si o ní napsala pro pana Tomáše Daníka a vlastně my jsme na ní, nebo tedy respektive já, jsem na ní už skoro zapomněl a najednou se takhle vytáhne z toho archivu a to je potěšení. Opravdu děkuju, děkuju. Tak, občas člověk udělá něco, na čím si pak sám říká, jak se mi tohle vůbec mohlo podařit. Něco založí, něco splete, něco dá úplně jinam, než měl. Můj jmenovec, Zdeněk Kristián, mi jeden takový příběh, který napsal sám život, poslal. A já se s vámi teď o něj rád podělím. Jednoho letního dne zavolala manželka mému kamarádovi, říkejme mu třeba Libor, aby, jak půjde z práce, koupil mléko. Když přišel i s mlékem domů, jako pořádku milovný jej postavil na zem a zul si boty. Otevřel botník, vzal dvě mléka a dal je na poličku. Pak vzal zaprášené boty a ty strčil do lednice. Spokojen sám se sebou, uvelebil se na gauči a očekával příchod svojí paní. To netrvalo dlouho. A hned padla otázka, zda nezapomněl koupit mléko. Když manželka slyšela, že nezapomněl, ovšem pod heslem důvěřuj, ale prověřuj, otevřela ledničku. Z poličky na ní zíral pár pánských zaprášených bagančat. Jeho žena zalapala podechu a hrdelním hlasem zvolala Libore, okamžitě pojď sem! Libor, nyní poloviční, se vplížil do kuchyně a když uviděl své boty v lednici, konečně mu to celé došlo. Zprvu se jen lehce usmíval, ale pak svým nakažlivým smíchem rozesmál i svou milou ženu. Tak to byl příběh od Zdeňka Kristiana. A musím se vám přiznat, já tedy takovýhle zážitek nemám, mám trošku jiný, podobný, ale nic jsem nestrkal do lednice. Já takhle, když jdu z bytu ráno, že jo, tak je třeba potřeba, tak Jirenka mi řekne, Zdeňku, prosím tě, vynes ten pytel odpadku, co je tam nachystaný u dveří. Tak já ho vezmu a jdu dolů do sklepa, dám to prostě do popelnice, tam, kam to patří. A jdu do divadla. Já tu do divadla nemám tak daleko, že jo, tady přes tu Lidickou. A teďkom tak jako jdu dolů a ten pytlík s těmi odpadky by nebyl až tak těžký. No a tak já jdu, pozdravím se sousedem a jdu, a jdu, a jdu. Pytel pořád v ruce a jdu tou Lidickou, kráčím si, vcházím do divadla a paní vrátná říká, co to nesete v té ruce, pane junáku, to vypadá jako odpadky. Říkám, aha, no jo. No to jsou odpadky. No, tak jsem se musel vrátit, tedy ne, myslím, jako domů, ale jenom tady do divadla, v divadle prostě před divadlo, kde máme ty kontejnery a tam jsem to hodil. Takže, pane Kristiane, rozumím vašemu příteli, říkejme mu Libor, ono se to stane, člověk ani neví jak. A už vám, posílám Jakuba Smolíka.
1: Český rozhlas Brno.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
1: Krasavci!

Oči barvy holubí, zpíval Karel Gott. No a já už tady mám další přáníčko, tentokrát z mailové adresy, které zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Ráda bych přes váš pořad pozdravila mého přítele Pavla. Jsme spolu teprve pár let, ale někdy mám pocit, jako bychom se znali od jak živa. Pavle, děkuji ti za to, že mě umíš rozesmát, když zrovna nemám svůj den a že se na tebe můžu spolehnout i v úplně běžných věcech. Myslím, že hezké věci by se neměly říkat jen při nějaké zvláštní příležitosti. Tak ti říkám dnes jednoduše. Jsem ráda, že tě mám. Eva z Blanska. Milá paní Evo, rád zahraji pro vašeho přítele Pavla samozřejmě, ale proč jste mu nevybrala písničku? No jo, je to váš přítel, třeba taková písnička Malý přítel z města N. Co? No, nechala jste to na mě, tak já jsem vám vybral Marie Rotrovou. Doufám, že potěší nejen vašeho přítele Pavla, ale i vás a vůbec všechny posluchače.

0: No, sir.
1: Frank Sinatra a Love in Marriage, krásná písnička. No, moji milí, Juminko, to 7 minut po 9:30, tady žvaním a máme před sebou pondělní indicii, rychle na to. Já jen připomínám, že tuhletu indicii, nebo tuhletu hádánku a ty indicie pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno, Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, pondělní indicie tedy zní: výsledek mé práce neuvidíte, i když ho máte, ale přitom ho vlastně nepřehlédnete. Opakuji pondělní indicii. Výsledek mé práce neuvidíte, i když ho máte, ale přitom ho vlastně nepřehlédnete. Tak to byla pondělní indicie a už jsou tady Slzy tvý mámy a Olympik.
2: Český rozhlas Brno. Srdcov.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

rád pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

Vítězslav Vávra, holky z Gimplu, krásná vzpomínka na dobu minulou. A já tady mám 9:45, já tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Zahrajte prosím jen tak pro radost panu Josefu Večeřovi, našemu skvělému profesoru, který nás kdysi dovedl až k maturitě. A protože je Pepík jen o pár let starší než my, měli jsme k sobě vždycky

0: Písnička dozněla Když jsem já byl tenkrát kluk a ta písnička dovedla dnešní srdcovky zdárně do svého cíle. Tož, moji milí, dnešní srdcovky pomaly linku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Výsledek mé práce neuvidíte, i když ho máte, ale přitom ho vlastně nepřehlédnete. Tak to byla první indicie, tedy pondělní pro tento týden. No a ještě, než se s vámi rozloučím, tak jen vám připomínám, že rád vám hrají písničky, rád vám plním vaše přáníčka a jsem pak ještě radši, když si tu písničku i vyberete, abych opravdu splnil to vaše přání beze zbytku. A máte tyto tři možnosti, jak mě to dát vědět. Buď mi to namluvíte svým hlasem, pokud nechcete psát na telefonní záznamník s číslem 737 250 350. 8, záznamník je vám k dispozici non-stop, anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete konkrétní přáníčko, aby zaznělo v konkrétní den přesně i s vaší vybranou písničkou, musíte mi prosím to dát vědět v dostatečném předstihu. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra po 9. hodině se na vás budu těšit opět. Na shledanou.
1: Český rozhlas Brno.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Zavedení možnosti očkovat dospělé v lékárnách dnes projedná vláda. Na Jižní Moravě za první pololetí letošního roku klesl počet obyvatel. Olomoucké hejtmanství připravuje výběrové řízení na stavbu nové hvězdárny v Prostějově. A dnes čekáme oblačno, místy s přehánkami a teploty do 22 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Vláda dnes projedná zavedení možnosti očkovat i v lékárnách. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Očkování v lékárnách by bylo dobrovolné a jen pro dospělé, tedy lidi starší 18 let. Lékárnici by předtím museli absolvovat povinný kurz. Novela reaguje podle ministerstva zdravotnictví na dlouhodobou potřebu zvýšit dostupnost očkování proti vybraným onemocněním u dospělých. Možnost zavést očkování v lékárnách podporuje i ex-ministr zdravotnictví a poslanec opoziční TOP 09 Vlastimil Válek. Je ale podle něj nutné stanovit jasné podmínky.
2: V lékárnách jako takových, že by ten pacient přišel, vybíral recepty a přitom ho někdo očkoval, to nejde. Že? Ale pokud ta lékárna má vedle nějakou místnost, která splňuje všechny podmínky, které jsou potřeba u řady očkování, je potřeba, aby ten pacient po očkování tam byl určitou dobu a sledoval se, tak určitě to není problém.
1: Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO by se tak mohla zvýšit hlavně pro očkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Počet obyvatel Jihomoravského kraje za první pololetí letošního roku klesl o 1737 lidí na 1,23 milionu. Důvodem je hlavně přirozený úbytek. V kraji totiž zemřelo víc lidí, než se narodilo. Částečně ho vyrovnalo stěhování. Přistěhovalých bylo víc než lidí, kteří region opustili. Vyplývá to z aktuálních údajů Českého statistického úřadu.
3: Na Jižní Moravě zemřelo od ledna do června přes 6 tisíc lidí, zatímco narozených dětí byly zhruba 4 tisíce. Přirozeným úbytkem tak Jižní Morava přišla o více než 2 tisíce obyvatel. Počet obyvatel se snížil také ve většině okresů, výjimkou bylo Znojemsko a Vyškovsko. Přirozený úbytek zaznamenali statistici ve všech krajích kromě Prahy a Středočeského kraje. Krištof Podaný, Český rozhlas.
1: Samospráva Olomouckého kraje připravuje výběrové řízení na stavbu nové prostějovské hvězdárny. Zhotovitele chce vybrat letos. Demolice staré hvězdárny začne příští rok. Stavba nové s planetáriem za 390 milionů korun potrvá 2 roky. Pokračuje mluvčí kraje Eva Knajblová.
4: Nová hvězdárna bude mít kapacitu pro asi 200 osob, jedno podzemní a 3 nadzemní podlaží. Vnitřní dispozice bude obsahovat observatoř, pozorovatelnu, počítačovou laboratoř, výstavní prostor, planetárium, přednáškovou místnost, exteriérové kino, společenské a technické zázemí.
1: Lidé v Třebíči můžou vyplnit dotazník o družstevním bydlení. Město zjišťuje konkrétní preference ohledně požadované velikosti a dispozice bytů. Podle zájmu potom plánuje výstavbu téměř 600 bytových jednotek v připravované nové čtvrti Hájek 3. Průzkum obsahuje 6 otázek a je dostupný na webu města.
0: Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes čekáme oblačno, místy s přehánkami během večera postupně polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Slavkov. Na 211. kilometru stojí porouchaný kamion. Blokuje pravý pruh, popojíždí se z 216. kilometru asi 20 minut. Silný provoz je i na souběžné silnici. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: září je Národní den koblihy s krémem, alespoň tedy v Americe. Takhle si tam oslazují život právě dnes. I my vám v našem dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Brno nabídneme něco na zub. K tomu pozvání na akci Rozhlas jede i na největší setkání keramiků na Moravě. Určitě nezapomeneme přidat také babské rady a bude to, věřím, ten nejlépe namíchaný koktejl pro pohodový začátek nového týdne. Už letošního 38. utíká to. Od mikrofonu vás srdečně zdravím a dobrý poslech i náladu přeje Jarka Vykoupilová.

0: Helena Vondráčková dospívala, posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Na hodinách máme 10 minut po 10. Je to ten správný, řekla bych, až magický čas na recepty. A tady teď vítám kolegu rektora Šimona France. Krásné dopoledne, ahoj.
1: Pěkné dopoledne, ahoj.
0: Ještě je dopoledne. Já jsem zvědavá, máš nějakou mističku před sebou, já se do ní zatím vůbec nedívám, ale pojďme si nejdřív říct, co vůbec za recept si vymyslel pro naše posluchače. A já vím, že ty miluješ vaření, že jsi v kuchyni doslova do písmene šéf. Tak co to bude?
1: Budou to bramborové špagety a vždycky, když tohle řeknu, tak se přesně ten výraz, který teď Jarka udělala,
0: vyvalí oči,
1: jaká je to jako kombinace, ale vždycky, když to uvařím, tak lidi přesvědčím. Já mám to od babičky, která to zase dostala a teďka v rodině se nemůžeme zhodnout od koho, protože babičky už se na to zeptat nemůžeme, ale prý má recept pocházet z Itálie, zřejmě někde z jihu, buď Neapol, možná i Sicílie a... Je to zvláštní, není to tak, že by ty špagety byly z brambor, ale v těch špagetách jsou brambory. Já jsem teda nemohl najít recept, odkud to tedy je, takže buď je to velmi regionální nebo velmi upravené, ale našel jsem, že existuje recept z Janova, ale v tom je pesto, tak jsme přemýšleli, že možná pesto dřív nebylo v Československu, když to babička začala vařit dostupné, tak se to možná nějak upravilo. Ale je to takový náš rodinný recept, vždycky se toho udělá kotel a vždycky to zmizí do druhého dne.
0: A s čím se tedy ty těstoviny jí? Jakože namíchané s ničím nebo samotné? Nebo jak
1: je to namíchané, je tam šunka, slanina, aha, hodně cibule, trocha česneku.
0: Trošku to tady už voní, no.
1: A hlavně teda ty brambory na kostičky a hodně parmezánu je tam potřeba. Nebo takového tvrdého síra.
0: Tak už jsme si prakticky skoro řekli suroviny, ale máš nějaká tam množství nebo je to vaření od oka přiměřeně?
1: Já se snažím vždycky, já spíš vařím od oka vždycky, ale tak aspoň zhruba si
0: ano,
1: to řekneme. Tak
0: pojďme.
1: Dal jsem do toho 100 gramů šunky vepřové, 100 gramů slaniny, potom zhruba nějakých 7 středních brambor, 3 stroužky česneku, potom požehnaně oregana, tymiánu, dal jsem do toho celý bloček sýra grana padano, může to být i parmezán, ten 100 gramový, a na něco jsem ještě zapomněl, olivový olej je zásadní, to je taky potřeba.
0: No to zní hodně italsky, musím říct, že se všechny ty kombinace, to mňám, možná podáš mi tu misku přitom, když budeš vyprávět, jak si to potom postupem tady dělá, jak se to prakticky připravuje. Tak, já si to teď podávám, on mi to je i ohřáté. Takže to jsou skutečně těstoviny a mezi tím jsou kousky brambor a ty zmíněné, no, takže říkej, jak na to, co s čím začneme, já budu zatím trošku mlaskat do vysílání.
1: Tak začneme s tím, že v hrnci si rozehřejeme olivový olej, zarestujeme šunku a slaninu nakrájenou na kostičky, až to se trošku tak jako zatáhne, začne to být hezké, vyvaří se z toho ta voda napíchaná, tak dáme 3 nastrouhané cibule. Nastrouhané, to je důležité.
0: Nepláčeš u toho?
1: Pláču, já jsem plakal, ještě jsem šel spát, ještě jsem slzel.
0: Ještě slzel, já si myslím. No.
1: Ale je to výhodné v tom, že potom ona se tak krásně skaramelizuje, musí se tomu dát hodně času, lásky.
0: Lásky, mňám je tam.
1: Ono to tak krásně potom skoro až zesládne ta cibule, mezi tím se do toho dá to koření, tedy oregano, tymián, a aby se nám nespálil česnek tak až jako na závěr, ať se to hezky provoní. Mezitím si na kostičky oloupané brambory uvaříme normálně ve vodě v hrnci, slijeme, zamícháme to do té slaniny, cibule s tím kořením, uděláme si špagety, tak al dente, jak říkají Italové, hezky na zkus, no a potom to dáme všechno dohromady, ještě zalijeme olivovým olejem, pořádně posypeme sýrem, všechno zamícháme, no a vznikne z toho to, co máš před sebou.
0: Mňam. Já musím říct, že to je teda báječné. Nikdy jsem to vlastně takhle neviděla, aby mezi těstovinami byly brambory na čtverečky, že jo, tak jako drobně, příjemně. Musím říct, že je to takové jako mokré, ten asi tam dělá své ten olej. A je to výborné.
1: Děkuji.
0: Je to taková opravdu gastronomie z Itálie a přitom moravská, jak jsi říkal, po babičce.
1: Po babičce, no, vůbec nevíme, odkud to je, ale má to vždycky úspěch a vždycky lidi reagují úplně stejně jako ty, že trochu vyvalí oči,
0: co
1: brambory
0: říct?
1: Dělají ve špagetách.
0: Přesně.
1: Ale já je pak vždycky přesvědčím.
0: No, je to tak. Přesvědčil jsi i mě a myslím, že i posluchače. Tak dámy a pánové, to byl skvělý dopolední pondělní recept Šimona France. Já moc děkuji, já tu mističku tady nechám, můžu.
1: Určitě, jasně.
0: Vrátím ti samozřejmě nádobí. Obsah dnech už ne. Takže díky ještě jednou. Měj se hezky, vím, že ti zítra začíná vysněná dovolená.
1: Je to tak.
0: Takže se měj krásně v Japonsku. No a naslyšenou, naviděnou, šťastnou cestu.
1: Díky, naslyšenou.
0: Vy stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlas.cz. Český rozhlas Brno.

0: Láska je největší dar a také Marcel z Možek. Máme 23 minut po desáté, posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. A já bych vás teď ráda pozvala na jednu krásnou zábavnou show. Ivančické centrum RAF House se ve čtvrtek v 19 hodin stane dějištěm dalšího zastavení show nazvané Rozhlas jede za vámi. Uskuteční se tam setkání se zajímavými hosty, kterými, tak to už nám teď prozradí můj rozhlasový kolega a také moderátor pořadu Aleš Cibulka. Já přeji krásné dopoledne, dobrý den.
1: Krásné dobré dopoledne, zdravím do Brna a okolí vás a samozřejmě všechny posluchače, hezký den.
0: Děkujeme, co ale možná hlavně kdo na všechny, kteří na místo dorazí, čeká?
1: Bude to vlastně už 25. výjezd. Po 25. zavítáme na některé z měst Čech, Moravy, Slezska. No a my to máme tak, že vždycky přivezeme samozřejmě generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala, který opravdu velmi pečlivě třeba odpovídá na otázky našich posluchačů. Pokaždé vyrazí Michal Jagelka, náš rozhlasový ježíšek, který přiveze DAP Rádia společně se svojí malou rozhlasovou soutěží. Dorazí náš Vipet Tobiáš, který je vlastně takovým maskotem tohohle turné. No a pokaždé přivezeme někoho z rozhlasových kolegů a nějakého zpěváka, zpěvačku nebo kapelu. No a v Ivančicích to bude hvězdná sestava, protože dorazí osobně Honza Rosák, legenda rozhlasová, no a společně s ním Ilona Čáková, která má vlastně k Brnu taky hodně blízko. Takže tahle ta sestava v Ivančicích a já myslím, že už jenom to obsazení dává tušit, že to bude hezký večer.
0: Vy už jste naznačil, že budete do děje zapojovat i návštěvníky. Mají šanci získat tedy nějaké zajímavé ceny v soutěžích?
1: No jistě, samozřejmě, my vezeme samozřejmě celou řadu nejrůznějších upomínkových předmětů, dárků, ty budeme rozdávat hned při příchodu. Vždycky po skončení je i velká autogramiáda, fotografování, takže pokud se budete chtít odnést úlovek v podobě fotky nebo podpisu, máte šanci. No a potom je připravená pokaždé taková malá, já nechci říkat vědomostní, abych nevyplašil ty, kteří tam budou, legračně vědomostní soutěž, která se bude týkat našich hostů, ale i Ivančic a okolí, no a tam budeme hrát nejenom o malé, ale i o velké nádherné DAP rádio, takže opravdu budeme nadělovat, byť je teprve září.
0: No a Aleši, víte, že ze Sutého pomůže dokonce na místě, tušíte už jak přesně?
1: To se vždycky dozvíme až na místě, ale je to tak, že opravdu tahle ta naše kavalerie dorazí zcela zdarma. Samozřejmě ti, kteří přijdou do RAF House v Ivančicích, budou platit vstupné, ale my to po 25. uděláme tak, že ty vybrané penízky necháme na místě. Už se nám stalo, že to bylo na zámku, kde si za to upravovali nějaké nástěnné malby, bylo to v kulturním centru, kde si za to pořídili nějaké představení, na které by jinak neměli, takže uvidíme, co se s tím bude dít v Ivančicích a to se dozvíme vždycky v průběhu toho natáčení.
0: Říká rozhlasový moderátor Aleš Cibulka, který se role moderátora ujme už při zmíněné show Rozhlas jede za vámi tento čtvrtek v 19 hodin v ivančickém RAF House v Tovární ulici, právě v Ivančicích. Tak já už jen dodám, že podrobnosti najdou posluchači a zájemci na rozhlasovém webu www.rozhlasjede.cz. Vám Aleši popřeji, ať se podaří ten večer. Všechno dobré, ať máte stále stejnou vyřídělku, jako máte.
1: Já děkuju, snad mě neopustí. No a dobrá zpráva, a je to vlastně první místo, kde to prozradím. Už jsme měli konspirační schůzku s panem generálním ředitelem, s naším týmem, se kterým jezdíme. A nejenže jedeme do konce letošního roku, ale už je vybraných i 10 míst, která navštívíme v příštím roce. No a Jižní Morava to taky samozřejmě bude. Mrkněte se na změněný web rozhlas.cz, kam třeba jedem do konce roku. A doufám, že se uvidíme a věřím, že to bude v Ivančicích.
0: Díky za pozvání, mějte se fajn a naslyšenou, naviděnou.
1: Krásný den do Brna a na Brněnsko, mějte se.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Už 34. hrnčířskému jarmarku se schyluje v Kunštátě. Začíná v pátek 18. září, potrvá do neděle. Doprovodnou, ale nedílnou součástí jarmarku je také bohatý kulturní program. Oblíbená akce pomáhá zachovávat dlouholetou tradici pořádání jarmarku ve městě a podporuje také tradiční řemeslo hrnčířské. Čeká vás tady přehlídka keramických výrobků, ukázky výpalu keramiky, můžete si třeba s dětmi nebo vnoučaty vyzkoušet dokonce práci za keramickým kruhem, případně výtvarnou dílnu. No, podrobnosti už pro nás teď má keramik a organizátor Prokop Veselý. Krásné dopoledne, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Vítejte ve vysílání. Tak co je na organizaci takové velké akce to nejnáročnější?
1: No, my začínáme jako každá takováhle akce velká, začínáme vlastně po skončení toho jarmarku, této akce, vlastně toho jarmarku, co končí, tak začínáme, je nás asi 7, nebo ne, asi určitě. No a začínáme vlastně s to nejdůležitějším, protože my jsme takový jarmark, který vlastně si vybírá keramiky, nebere úplně všechny, vybíráme si vlastně podle toho, co vyrábí a co se nám v podstatě jako líbí. Takže tam máme takovou selekci. No a protože toho místa tady v tom městečku taky moc není, takže letos bude kolem nějakých 100 keramiků místních.
0: No to je dost. Přes polní.
1: No oproti třeba Berounskému královskému městu, tak je to v podstatě třetina.
0: Aha.
1: No a takže my si vybíráme a letos bude taková novinka, že v podstatě jak všichni keramici naši nebo místní jezdíme po těch mezinárodních keramických trzích, tak vždycky to město, které to pořádá, si pozve nějakou kamarádskou neboli hostitelskou zemi keramiky. Takže letos my jsme po asi 5 letech pozvali rakouské keramiky.
0: Ano.
1: Předtím jsme měli maďarské a polské a předtím slovenské, takže letos vlastně bude naše přátelská země zpřátelená keramická Rakousko.
0: No tak to je akce s mezinárodní účastí, to je krásné.
1: Ano.
0: Pojďme se ještě pověnovat tomu hudebnímu programu, protože jsou tam zajímavá jména.
1: No, je to zajímavý, my se vždycky snažíme vlastně neopakovat ten program, protože bylo by to sice úžasný pozvat to, co se nám vlastně osvědčilo a přišlo nám spoustu lidí na to, ale snažíme se vždycky udělat nějaký nový program, ale samozřejmě všechno záleží na penězích a na taky termínech těch
0: umělců.
1: Kapel, jak nám do toho našeho termínu hrnčířského jarmarku zapadnou. No tak začínáme pátkem vlastně bez placení mariachi Espuelas, to je bezvadná mexická taková merenda, mexické kroje, mexické kytary, klobouky, takový živý koncert na náměstí, v sobotu je cymbal klasik, potom jsou gorele, podsta Čechomoru, 15 hodin Michal Horák a kapela a v 17 hodin zakončí hrnčířský jarmark sobotní Laura a její tygři. Neděle začíná The Mole Wings Quintet, sám nevím, co to je.
0: O 10:30.
1: Je to překvapení. Petra Bílková a Michal Hnátek a neb kabaret Pepe na cestách. A protože máme keramickou soutěž letos Máslenku, jako každoročně nějakou keramickou věc, tak po tomto vystoupení máme vyhlášení keramické soutěže Máslenku.
0: Nejkrásnější Máslenka trhu, ano?
1: Ano, Máslenka. Mm-hmm. No nejkrásnější to vlastně to je hodnocení lidí, kteří vlastně dávají body, je to nějak neomezené. Vlastně takže vlastně každý z jarmarku může v našem velkém šapito na náměstí Československého Červeného kříže dát svůj hlas. Mm-hmm. A v tomto šapito bude i výstava krásná našeho kamaráda a keramika Lubomíra Hluštíka, akademického sochaře, který tam bude vystavovat svoji celoroční nebo celoživotní prezentaci svých krásných keramických věcí. A abych se vrátil ještě k tomu vystoupení, tak ve 14:30 vystoupí Kamil Střihavka a v 17:00 zakončí v neděli program Janek Ledecký a jeho skupina.
0: Nádhera. Program je to bohatý a krásný. Já připomenu, že v sobotu i v neděli se jarmark otvírá v 9 hodin dopoledne. Přeju zdar, hlavně ať počasí vyjde. A ještě jednou velice děkuji za pozvání a přeji vydařené setkání nadšenců do keramiky. Tohle to byl Prokop Veselý za organizátory Sám keramik. Mějte se moc hezké, co vám daří. Naslyšenou.
1: Děkuji moc krát, těšíme se na vás. Naschledanou.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
4: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Příjemné a dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Bude 3/4, tedy už bylo 3/4 na 11. Minutku k tomu přidáme, máme přesný čas v rámci našeho seriálu s regionálním stopařem Vojtěchem Halašem. Společně objevujeme

0: dětí zde řádila nemoc známá jako zhnilá horečka a v roce 1850 si epidemie cholery vyžádala 15 životů. Velký rozvoj přišel na přelomu 19. a 20. století. V roce 1894 vznikla škola, o 15 let později dobrovolní hasiči a v roce 1918 i Sokol. Obec dostala elektřinu, silnici i autobusové spojení. A v roce 1931 vyrostla Sokolovna, která se stala jedním z těch center zdejšího společenského života. Zajímavý je i příběh místní školy. Po dlouhých 71 letech výuky byla v roce 1965 její budova uzavřena, ale z té budovy se pak stala třeba prodejna potravin nebo hospoda. Hvozdec nebyl vždy samostatný, v roce 1980 byl připojen pod veverskou bytýšku, ale o 10 let později si samotnost vybojoval znovu. Dnes má obec okolo 350 obyvatel a je členem svazku obcí Panství hradu Veveří. No a momentálně je také obcí, přes kterou se kvůli rozkopané krajnici dá malinko hůř projet.
1: Co se chystáš ve Vosce a okolí, které já osobně z okolností dobře znám, navštívit?
0: Rád se podívám k místní zvonici, bude mě také zajímat pomník legionářům první světové války, podívám se, jaké knihy mají místní v knihobuřce, no a třeba z těch novějších věcí chci zajít na pump track, tedy dráhu pro cyklisty s klopenými zatáčkami, která tady vyrostla asi před 5 lety. No a jako vždy si nechám také poradit od místních, kam se přímo tady v obci nebo v jejím okolí vydat.
1: Užij si tedy i dnešní putování, milý Vojto, děkujeme za informace z Hvozdce, pozdravuj tam, koho potkáš a budeme se těšit na další informace, takže naslyšenou, ahoj.
0: Naslyšenou, teď mi začíná pršet, tak doufám, že to bude jenom nějaká přeháňka a strávím tady krásný den.
1: Ano, ideálně v suchu, takže naslyšenou ještě jednou šťastné cesty, těšíme se.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Silničáři v Mikulově přestavují křižovatku na průtahu městem na kruhový objezd. Hygienici zrušili zákaz přijímání pacientů v lázeňském hotelu Praha v Luhačovicích. V Brně si dnes lidé připomínají výročí úmrtí prezidentů Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše. A dnes čekáme oblačno, místy s přeháňkami a teploty do 22 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Na hlavním tahu mezi Brnem a Vídní v Mikulově postaví silničáři kruhový objezd. Nahradí nebezpečnou křižovatku, kde auta na silnici 52 sjíždí do Březí nebo na Mikulovice. Práce potrvají do 4. října. Řidiče čeká omezení.
2: Provoz na hlavním tahu číslo 52 zůstane nepřerušený. Řidiči ale do křižovatky nenajedou z vedlejších silnic, tedy ani od Březí, ani od Milovic. Objízdné trasy vedou převážně kolem Mikulovské průmyslové zóny a přes kruhový objezd vedle obchodních domů Coop a Lidl a čerpací stanice Shell. Omezení se dotkne taky autobusových linek. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
0: Lázeňský hotel Praha v Luhačovicích může dál přijímat nové hosty. Krajská hygienická stanice ve Zlíně dnes zrušila svoje rozhodnutí, podle kterého měl hotel kvůli epidemii střevní virózy od zítřka přestat přijímat nové klienty. Českému rozhlasu to potvrdila ředitelka hotelu Praha Anna Kneblová s tím, že v zařízení bude zvýšený hygienický dozor. V lázeňském domě evidovali hygienici od začátku července na 170 onemocnění a šíření nemoci se zatím nepodařilo úplně zastavit. Roste zájem o doučování, ať už kvůli prospěchu nebo k přijímacím zkouškám. Potvrzují to organizace a firmy, které doučování nabízejí a které Český rozhlas oslovil. Největší poptávka je po kurzech českého jazyka, matematiky a angličtiny. Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí třeba humanitární organizace ADRA. Pokračuje jí mluvčí Vít Hněvkovský.
3: Ale není to tak, jako že by se mohl přihlásit kdokoliv do toho programu, ale je to na vlastně doporučení. Právě třeba ospodu nebo třeba i jako ze školy dostaneme tip na někoho, že vědí, že ze sociálně slabé rodiny, jestli bychom neměli dobrovolníka, který by se ujmul vlastně toho doučování.
0: Pomoc s doučováním nabízí třeba i Člověk v tísni, Drop-in, nadace Terezy Maxové a další. Kapacity ale bývají často naplněné a je třeba se o pomoc přihlásit včas. Na Komenského náměstí v Brně si dnes lidé připomínají výročí úmrtí prezidentů Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše. U Masarykova pomníku uctí památku prvního československého prezidenta přesně 89 let od jeho úmrtí. Od smrti jeho nástupce Edvarda Beneše uplynulo 3. září 78 let.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme oblačno, místy s přehánkami během večera postupně polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Slavkov z 211. kilometru popojíždí kolona za Rohlenku. Osobními auty je to na 10 až 15 minut, kamiony jedou různě pomalu až do zúžení na kilometr 196. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Křídlatka, bolševník, pajasan, akát. Právě o nich bude řeč v dnešních dobrých radách na téma invazivní rostliny nejen v naší zahrádce a zahradě. Se zahradnicí Danou Velklou tedy proberu tak, proč se invazivní druhy šíří tak rychle, jak přesně proti nim můžeme bojovat a čím se liší od běžných plevelů. Samozřejmě se podíváme i na to, jaký vliv mají na půdu hmyz a další živočichy a také na to, zda patří ve finále na kompost nebo jak je máme zlikvidovat. O tom všem budou dnešní pondělní dobré rady s datem 14. září. Věřím, že si na ně najdete čas a že vás opět budou bavit a hlavně pro vás budou užitečné. To je přání Jarky Vykoupilové, která vám přeje dobrý poslech a ještě lepší náladu.

0: Jako každé pondělí ani dnes nevynecháme pořad Dobré rady, který vám nabízíme v hodince před obědem. Věnujeme se různým tématům a protože je to poradenská hodinka, už teď vás vyzývám, zavolejte nám se svým dotazem nebo zkušeností, budeme za to rádi. 726 465 200, to je spojení se studiem. Já už tady teď srdečně vítám zahradnici, zkušenou pedagožku budoucích zahradníků, paní Danu Felklovou. Krásné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Dneska máme takové, řekla bych, hodně silné téma, jak čelit invazivním rostlinám nejen v naší zahradě. Musíme v úvodu připomenout, že tyto druhy se šíří velmi rychle. Nabízí se tady otázka, jestli tomu letošní horké a suché léto pomohlo, anebo naopak?
1: Některým rostlinám určitě ano, protože ty invazivní rostliny jsou většinou rostliny, které jsou nenáročné. Takže všechny ty podmínky, málo vody, hodně slunka, to, co třeba některým rostlinám nevyhovuje, jim nevadí.
0: To je.
1: A jsou to většinou rostliny, které byly uměle nasazeny. Mnohdy člověk si uškodí sám, že si vysadí zmíněním něčeho dobrého, krásného a pak zjistí, že se toho nemůže zbavit a že mu to vytlačuje ostatní rostliny ze zahrady. Jsou to rostliny, které třeba v tomto našem prostředí nemají přirozený škůdce anebo choroby. Takže oni jsou odolní a dobře se jim v těch podmínkách rozšiřuje a začnou vytlačovat ty rostliny, které v tom prostředí byly jako domácí.
0: Můžeme si upřesnit, co tady přesně označujeme jako invazivní rostliny, když to srovnáme s tím běžným plevelem, který určitě zahrádkáři poctivě hlídají a vytrhávají. V čem je to vlastně jiné?
1: Ta invazivní rostlina je rostlina, která nám to prostředí přímo zahltí. Každý si můžeme uvědomit, když budeme mít na zahrádce třeba mez a na té mezi nám začne růst planej ostružiník. Víme, jak strašně těžko se ho zbavíme, protože on svými šlahouny, kterými polehává po zemi, zapustí kořínky a najednou tam máme z jedné rostliny 50 a jak se jich zbavit? Dřív to dělali, že se začali na podzim vypalovat meze. Dneska se to nedělá.
0: Nesmí se to.
1: Ale i to vypalování nebylo všemocné, protože zničilo jenom tu nadzemní část, ale ty kořeny v zemi zůstaly. A ten ostružiník, i když třeba mu to trvalo chvilku déle, ale zase nám v tom místě vyrostl a zase se tam rozrostl. Je to rostlina, která třeba se dobře rozšiřuje i tím, známe ty rostliny, která nám třeba roste netykavka na pobřeží potoku nebo řek a ona stačí se k ní přiblížit v určitým období, kdy začínají dozdrávat semínka a známe to takový to, když jsme jak chodili jako děcka, schválně jsme na to sahali, jak to střílelo, tak ona ta rostlinka vystřeluje ty semínka, ona se rozšiřuje do dálky. Pak to jsou druhy, které třeba mají lákavé plody pro ptáky a oni ze zobou a semínka nám roznesou. Pak to jsou druhy, které známe ze zahrádky, různé druhy trav, které se nám chytají na šaty. Mají takové ty,
0: ano, ty
1: chloupky lepkavé a my si je vlastně rozneseme sami. Takže to jsou rostlinky, které sami jsou ve své podstatě velice lehce se rozšiřují a velice těžko se jich potom zbavujeme.
0: Chce se mi říct, že používají i takové chytré metody.
1: No velmi chytré.
0: Velmi chytré, těžko jim čelit. Já děkuji za první dávku těch užitečných informací v našem dnešním dopoledním vysílání v Dobrých radách si se zahradnicí Danou Felklovou povídám a povídat ještě budu na téma invazivní rostliny.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Se zahradnicí Danou Felklovou si povídám na téma invazivní rostliny v pondělních dobrých radách Českého rozhlasu Brno. Znáte nějaký konkrétní příběh rostliny, která se sem třeba dostala původně plánovaně a stala se doslova problémem?
1: No tak je to třeba ten všude známý bolševník, o kterém se stále mluví, tak to je počátkem 20. století se k nám tady ta rostlina dostala, že jsme si ji sem dovezli jako rostlinu, která velice rychle naroste, má dekorativní květenství okoličnaté, které se dá použít jako dekorace, a ty květy byly jako potrava pro včelky, jako medonosná rostlina. A najednou zjistili, že tato rostlina není jenom pěkná, medonosná, ale že je invazivní, že se strašně rychle rozšiřuje. Mm-hmm. A hlavně ne, že jenom škodí těm rostlinám, které vytlačuje, ale ona je nebezpečná i pro lidi, protože ona má takové dráždivé silice v sobě, v těch chloupkách, a když se dostane člověkovi na kůži za slunečného počasí, tak se vytvoří velké puchyře jako od velkých spálenin. Proto se dneska s tím bolševníkem zachází velice opatrně, likviduje se v celých porostech, nesmí se na nic používat, nikam přenášet, aby se ty semena neroznášely, protože zjistili, že je opravdu ta rostlinka nebezpečná.
0: No prosím pěkně, pojďme si ještě připomenout další invazivní rostliny, které jsou u nás v Česku tedy v současnosti tím největším problémem.
1: Tak všichni známe třeba akát. Akát, který sem byl taky původně dovezený, který není domácí rostlinou, ale zalíbil se tím svým voňavým, krásným květenstvím a zase se velice rychle rozšířil a víme, že akát je rostlina, která má dřevo, které je vlastně, ta rostlina je celá jedovatá. Takže by se neměla používat a víme dobře, že když bude na nějakých stráních, mezích, snažíme se ji vymítit, vysekat, zůstane kousek kořene, tak nám z něho znova vyroste nový celé křoví akátové, které má velké ostré trny a těžko se toho zbavujeme.
0: Tak to je opravdu jedna z nejznámějších rostlin, co tady máme. Co ty další třeba s těmi zajímavými názvy? Pajasan?
1: Pajasan je rostlina, která jako strom je dekorativní, že nám pěkně rychle naroste a má zajímavé takové tvoří zhluky těch semen, které jsou takové jako křídlatky, ale on vytlačí ostatní keře a udělá souvislý porost, kde nedovolí ostatním druhům, aby zároveň s nimi rostly. Takže on zahltí ten prostor a je potom dominantní. Aby se tam v tom prostoru, když si budeme chtít v zahradě, v parku, udělat nějakou úpravu a on nám vlastně nedovolí jiným rostlinám růst a je těžko se ho pak zbavit, protože ta rostlina má silné kořeny, kde si může vytvořit svoje prostředí, že si zajde pro ty živiny tak daleko, kde vlastně my ji nehrozíme. Mm-hmm. Takže na likvidaci, vím, že teďka v současné době se likvidovaly porosty pajasanu žlaznatého tím, že se navrtávaly kmeny a stříkaly se do nich jako jed, který tu rostlinu zničí. Já vím, že to zní hrozně, ale musíte se zbavit.
0: Cesta.
1: Je to cesta, jak se té rostliny zbavit, protože ona zhltila prostor, kde nedovolila růst ničemu jinému.
0: Já musím říct, že dnešní povídání určitě je užitečné a zajímavé a dám teď slovo někomu z volajících. Ptám se tady, kdo nám volá. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Karel Jeřábek, Pašovice u Znojma. A
0: zdravíme.
2: Mám takovou akátu, trnovník akát. Ten dostali 1640, dotáhli do Evropy Lichtensteinové a v Národním parku Podyjí, když si nevěděli akátem rady, tak nejdřív prostě různý pesticidy a tak dále. Uh-huh. A pak přišel 83 letý nějaký hajnej na nějaký kongres a řekl, že kdysi dávno u nějakého hraběte to likvidovali tak, že ten akát, když uřeznu u země, jak říkala paní, tak on obroší.
0: No.
2: Když ho uřeznu nahoře, tak taky roste. Ale když ho uříznu v úrovni očí, tak on neví, jestli je pařez, nebo je strom. A když to za nějaký čas on s takovým tím malým jakoby listovým, tak to volám a on za nějaký čas uskne. A začali to v Gráni, takhle praktikovat. bez postřiků, bez milionových dotací, takže v úrovni očí se říznou agát a jednoduchým způsobem ho volamovat, až zkleskám.
0: No prosím pěkně, tomu to říkám dobrá rada. Děkujeme za historickou zkušenost do slova, do písmena. Mějte se
2: hezky. Okolo vleznici na těch písmených udách využitou půdu, proto ho dovezli do Evropy.
0: Takže děkujeme, zdravíme do Mašovic a mějte se moc hezky. Díky za poslech, naslyšenou. No tak prosím pěkně, na další dotazy vás, případně takové dobré rady, jako zazněla tahleta, bude čas za malý okamžik hned po písničce Valdemara Matušky.
3: Poradna pro zdraví 16. září nabídne téma dentální hygiena a s mým hostem Amálií Čípkovou probereme, proč nestačí jen pravidelně chodit k zubaři, jaké chyby děláme nejčastěji při čištění zubů a jak se mění péče o chrup ve vyšším věku. Prostor bude i na dotazy vás, posluchačů. Poslechu srdečně zve Sandra Silná.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písnička.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Mějte příjemné dopoledne v začátku nového týdne. Máme pondělí 14. září a dobré rady dnes přivítali zahradnici Danu Felklovou. Povídáme si o tom, jak čelit invazivním rostlinám nejen v naší zahradě. Jaké druhy se právě podle vaší zkušenosti objevují v zahrádkách? Co známe z takového toho běžného provozu zahradního?
1: No, tak nejčastěji to máme mezi plevele, patří třeba laskavec, který se nám tam objevuje na každém záhoně. Víme dobře, že on má takový ten dlouhý kulovitý kořen, takže on si jde hluboko za vodou a když všechno ostatní uschne, on nám tam zůstane. Pak je to křídlatka, která nám dělá takový ty porosty někdy u plotu a zaroste nám hodně. Ona udělá i hluboký kořeny a musí se vykutat i ze země. Pak je to třeba ta topinambura, která v období teďka začíná kvést, má žlutě, žlutý květy, vypadá to jako taková malá slunečnice, ale v zemi má takové ty hlízy, které vlastně jsou něco jako ty sladké brambory. Taky se musí vykopat i ze země, protože stačí malá část té hlízky a ona se z ním zase obrazí. Pak to jsou ty zlatobíly, které rostou u každé cesty. Známe to, v pohádkách se to říká to zlaté bejlí, když kvetlo. A dá se to dobře použít i do kytiček a ono to udělá, když odkvete ten zlatobíl, tak udělá takové chmíři.
0: Chmíři, ano.
1: Které vlastně tak, jako když máte pampelišku, větrem se roznáší všude, takže nám potom roste kdekoliv.
0: Já dám slovo posluchačům, protože tady máme nějaký zajímavý, věřím, dotaz nebo sdílení zkušenosti. Krásné dopoledne, kdo nám volá?
2: Dobrý den, zdraví vás posluchačka Jana. A já mám takový dotaz na paní mimo téma zvoleného.
0: Nevadí, povídejte.
2: No, zasadila jsem si pecku avokáda, zakoupené v obchodě. Rostlina mě narostla tak asi 70-80 cm. Chtěla bych se zeptat, jestli vůbec má cenu to přechovávat do příštího roku, nebo to zhyne.
0: Děkujeme za zajímavý dotaz, takže odvážná pěstitelka avokáda, naše posluchačka.
1: Pokud máte místo, kde můžete tu rostlinu nechat přes zimu, aby nebyla venku, tak ona vám přezimuje. Ovšem budete mít jenom rostlinu zelenou, protože v našich podmínkách vy nepěstujete ten strom, který by vám vytvořil plody. Ale pokud budete chtět mít jako zvláštnost, že jste si vypěstovala z avokáda rostlinku, kterou sama tam budete mít někde v květináči, na nějaké verandě, tak ona vám vydrží.
0: Je to možné. Děkujeme. Máme tady další dotaz. Kdo nám volá právě teď? Krásné dopoledne.
3: Dobrý den, tady posluchačka od Kyjova. Já jsem se chtěla zeptat, když je akát jedovatý, tak včelky sbírají nektar a jako je to považovaný za něco ten med. Tak jak je to možný?
0: Děkujeme.
1: On je jedovatý ten strom, třeba pokud byste měla dřevo z toho stromu, nebo ale ten med, který je ta šťáva, ta jedovatá není.
0: To je vzácnost.
1: Protože my jako děti, já si vzpomínám, že jsme chodili a trhali jsme ty květy toho akátovníku a vlastně jsme z toho cucali tu šťávu, protože on sám o sobě je velice sladký a velice chutný, tak se nedivím, že chutná i těm včeličkám a akátový med je velice dobrý. Nebojte se, ten jedovatý není.
0: Ten je v pořádku. Další dotaz, stihneme ještě jeden. Dobrý den, kdo volá?
4: Dobrý den, já bych měl takový dotaz. Od souseda k nám prorůstá křídlatka.
0: Ano.
4: A bohužel se sousedem není žádná domluva. Co s tím?
0: Děkujeme za dotaz, úplně prakticky.
1: Ona nejlepší likvidace tady těchto náletových dřevin je v období, kdy ty rostliny ještě netvoří semena. To znamená na jaře, pokud ta rostlina začne rašit ze země, víte dobře, že ta křídlatka má hodně hluboké kořeny a pokud tam roste už několik roků, tak ona prorůstá, dělá čím dál větší roští kolem sebe, jako to křoví. Takže na jaře, pokud to začne rašit, chce to pošplíchat na list herbicidem za slunečného počasí, kdy bude teplota nad 15 stupňů a nesmí aspoň 2 hodiny pršet, protože aby se to vsáklo do té buněčné šťávy a ono to tu rostlinu zlikviduje zevnitř z té šťávy. že se ta rostlina spálí. Ale musíte počkat, až bude slunečný počasí a snažit se to pošplíchat takhle. Jinak nevím, jak vám poradit, protože nevím, co se sousedovi líbí na tom, že mu tam roste křídlatka, nebo jestli má tu zahradu tak zarostlou, že mu to nevadí.
0: Dana Felklová, její dobré rady dnes v pondělním vysílání Českého rozhlasu Brno. Zůstaňte s námi, budeme v této parádní rozpravě o rostlinách, které více škodí, než přináší užitek, pokračovat za malý okamžik.
5: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Soutěžní signál, který znamená volejte a získejte knihu, vyslyšel nejrychleji kdo? Krásné dopoledne, dobrý den. Slyšíme se, halo, halo. A, tak máme tam posluchače, halo. Halo, halo, tak teď se úplně spojení přerušilo. Já jsem mluvila už s panem Lubomírem, no každopádně informace o něm a o té víře tady samozřejmě máme. My totiž pro vás máme krásný dárek k našim 102. narozeninám, tedy k narozeninám Českého rozhlasu Brno, protože si připomínáme 102 od počátku moravského vysílání právě letos a celé září vám rozdáváme temné letopisy moravské. No a právě pan Lubomír, který si dovolil tady od nás tady tu výhru, bude mít schovánu. Mám na něho i mobil, takže se spojíme. Asi došlo k nějaké technické chybě na spojení. Každopádně vy dál poslouchejte, protože ty signály se ozývají v našem vysílání od rána až do večera. A jak už bylo řečeno, budou se ozývat až do konce měsíce září. 17. srpna přivítá čtvrteční dopoledne hosta Zdeňka Machaře, s kterým si budu povídat o vyhořelé záchranné stanici pro zvířata. Jak se toto místo pro ptáky a malé savce v brněnské Slatině vyrovnalo s letošním květnovým požárem? Kdo přiložil ruku k dílu? A co by záchranné stanici, která je v provozu od roku 1991, aktuálně nejvíce pomohlo? Bude to mít smysl a vy si to nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
0: No a my teď budeme pokračovat v naší krasojízdě s názvem Dobré rady na téma invazivních rostlin. Já se paní Dany Felklové ptám, už to tady možná zaznělo pro pozornější posluchače, zda mohou být ty rostliny pro člověka doslova nebezpečné?
2: No můžou, já už jsem tady mluvila třeba o tom bolševníku, který dokáže velice nepěkně podráždit pokožku, jako u citlivých lidí, ale i tam, kde ta pokožka není citlivá, tak stačí jako při styku s tím bolševníkem a přijdete na slunce, tak se vytvoří puchýře jako od velké spáleniny a vím, že někteří lidé skončili dokonce až v nemocnici, protože se toho nedalo jenom tak lehce odstranit a je to velice bolestivé. Jsou různé ty invazivní rostliny, které jako kdyby se tímto způsobem bránili tomu, aby je člověk zlikvidoval, protože oni si svoje teritorium vlastně chrání. My lidé nebo zvířata se můžou pohybovat. Ty rostliny si svým způsobem vymezí svůj prostor, který si chrání a chtějí si v něm zachovat svůj prostor pro svůj život. A tím pádem můžou být pro ostatní lidi i nebezpečné. Máme třeba na zahrádkách, jsme si začali pěstovat třeba do podzimní vazby mahony. A to jsou takové ty lesklé lístečky, které vypadají velice pěkně. Na jaře nám mahon velice brzy začíná kvést žlutým květem a poutá na sebe včeličky. On meduje velice brzy, když ještě moc věcí na zahradě nekvete a je dobře nechat třeba něco pro ty včeličky na první obživu. Jenomže pak se nám na tom mahonu vytvoří modré kuličky, které vypadají trošičku jako borůvky. A pokud by nám tady ty borůvky jedly děti, nebylo by to dobré.
0: Je to jedovaté.
2: Je to jedovaté. A zase pro lidi je to jedovaté. A teď si vemte, že ptáci zase naopak ty bobulky nám zobou a oni je potom v trusu roznáší, že nám na té zahrádce ten mahon začne růst úplně na nějakém jiném místě, kde jsme ho vůbec nechtěli. Takže rostlina, kterou jsme si tam třeba sami nasadili, tak najednou se nám stane tou invazivní, kterou tam nechceme.
0: Dá se obecně říct tedy, kdy je to nejlepší období pro likvidaci invazivních rostlin, jestli to třeba bude teď podzim nebo nástup zimy?
2: Víte, na podzim zahrada se přerývá, takže většinou takové ty rostliny, které jsou byliny nebo ty plevele, které mají kořínky nízko, tak při přirývání půdy a vybereme všechny části rostliny, ano, je to období, kdy se to dá svým způsobem vyčistit. Ale je to zase nebezpečné proto, že to je období, kdy nám většina tady těchto rostlin tvoří semena. A při té manipulaci s těmito rostlinami vlastně my ty semínka vyséváme. Mm-hmm. Ono úplně nejlepší období pro likvidaci tady těch rostlin je jaro, kde nám ty rostliny začnou rašit, ukážou první zelené lístky nebo růžice listů a než začne kvést, vzít postříkat herbicidem na list za slunečného počasí, kdy neprší, stačí ta teplota kolem 15 stupňů, nejmíň 2 hodiny, aby nám ty listy voschly, než začne pršet, aby nám to déšť nespláchl a musíme čekat aspoň týden, nemůžeme si říct, že teď jsem to pošplíchal a zítra ta rostlina bude pryč. Ono to chvilku trvá, než to vsákne do té rostliny, dostane se to do té buněčné šťávy, dostane se to do celé rostliny a ta rostlina nám začne pomalu odumírat. A když ona potom uschne a my ji z té země jako vykutáme, vyděláme samozřejmě i kořeny, takže bychom se jí měli zbavit.
0: Já dám prostor pro dotazy posluchačů. Kdo nám volá právě teď krásné dopoledne?
3: Dobrý den, já zdravím vás i paní Felklovou. Já bych měla takový dotaz na jedovatou rostlinu skočec.
0: Ano. Zajímá vás obecně o ní něco, jaká je, co umí a neumí?
3: Ano, protože ona, dočetla jsem se, že je úplně nejjedovatější rostlina, dokonce přepčí i ten šípový jed. A zřejmě jsou jedovaté jenom semínka. A tak bych se chtěla zeptat, kdybych se s tím někde setkala, jako, co je tam rizikové.
0: Mm-hmm, děkujeme za dotaz.
2: Tak ten skočec byste měla vlastně z té zahrady, jak jsem říkala, dostat z té půdy rostliny, pokud nejsou narostly a netvoří ještě květy, jako mladé rostlinky. Skočec samozřejmě je rostlina, kterou jsme si nasazovali i dopřed za zahrádek, protože ten skočec tvoří krásný keříček a on bývá zbarvený i ty listy třeba do červena. Mývali je, já si to tak vybavuju, na venkově, když byly takové ty malé předzahrádky, ano, a měli tam trávník, tak v něm měli nasazený ten skočec. Nebezpečné je třeba ten skočec, když vyloupnete ty semínka, tak ty semínka tak trošičku připomínají fazulku. Jako fazule. Mm-hmm. Takže je nebezpečné to někde uskládat, aby si to někdo nespletl, protože ty semena jsou opravdu velmi jedovaté. Ona vlastně všechny části té rostliny, ta šťáva z té rostliny je taky nebezpečná. Takže pokud nechcete přímo si ten skočec sazat do zahrady pro okrasu, tak vůbec ty semena ani nic si neuchovávat a nedávat si to hlavně tam, kde máte děti.
0: Tak pozor na to, říká host našeho dopoledního vysílání Dana Felklová. Za okamžik zodpovíme tu zásadní otázku, zda zlikvidované invazivní rostliny patří na kompost, anebo naopak vůbec ne. Uslyšíte za malý okamžik.
1: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

0: Světlo. Adam Ďurica, v dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Brno. V plném proudu jsou dobré rady, potrvají do pravého poledne. Máme tady ještě kus času před sebou a já se zahradnice Dany Felklové v rámci tématu jak čelit invazivním rostlinám nejen v naší zahradě. Ptám se na tu zásadní otázku. Patří tedy to, co zlikvidujeme, nechceme a je to invazivní do kompostu?
1: V žádném případě.
0: Tak a s vykřičníkem? Nikdy.
1: Několik vykřičníků za to, protože nikdy by se neměla žádná část této rostliny dostat do kompostu. Já vím, že v současné době je velký problém číslo jedna, že nesmíme věci pálit, i když se říká oheň všechno vyléčí. Protože když budu mít i věci, které jsou špatné a spálím je, tak vlastně popel z té rostliny je neškodný. Mm-hmm. Ten můžeme použít
0: popel
1: do kompostu.
0: Se dá použít. Mm-hmm.
1: Ale v žádném případě části této rostliny. A zase, když máte bioodpad a dává se to do těch biokontejnerů, ty se potom vlastně sváží na velkokapacitní sklady, kde se to nechává protlít a vlastně se z toho dělají substráty, takže to není vůbec vhodné to do jakýchkoliv tady těchto zbytků dávat, protože jinak se tady těch invazivních rostlin nikdy nezbavíme.
0: Pojďme se podívat na naši telefonní linku. Někdo nám volá, bude se určitě ptát. Krásné dopoledne, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Ptejte se, slyšíme vás.
2: Tak, já mám malinčí zahrádku a vedle je druhá, sousedi se o ní moc nestarají. A mezi plotem, mezi námi, vyrostl veliký keř šeříku. Roste tam už hodně let, takže jediné, co já dělám, tak se snažím vyřezávat výhony, které mi tam vyrůstají. Čtvrtina zahrádky jsou jenom výhony, všechny rostliny se mi odstěhovaly, nic tam neroste, jenom ty výhony. Mám nějakou šanci, jak toho šeříku se zbavit?
1: Víte, on je to docela problém, protože šeřík má rozsáhlé ty kořeny a ze všech těch kořenů vlastně jsou ty šlahouny, které vám rostou nové mladé rostlinky. Ono by to chtělo zbavit se té původní rostliny, kterou byste měli jednak uříznout až u země a jednak, tak jak jsme tady mluvili o tom, že ten pajasan žlaznatý vlastně, aby se ho zbavili, tak se navrtal kmen, do kterého se vlastně stříkla chemikálie, která tu rostlinu spálila. Někdy je potřeba jít až do toho razantního řešení, protože jinak se té rostliny nezbavíte. Já vím, že ten šeřík vám udělá spoustu výhonů v okolí několika metrů a nastěhuje se vám do zahrady, aniž byste ho tam chtěla.
0: Tak děkujeme, myslím, že dotaz jsme zodpověděli ještě jeden. Stihneme, krásné dopoledne, kdo nám volá?
3: Dobrý den, tady je Anička od Mikulova a zdravím vás a moc prosím. Soused taky nedbá o zahradu a má tam hodně černého bezu. Ten bez, jako vím, že je to léčivá rostlina, všecko, mám ho ráda, taky dělám tu šťávu a sbírám plody, ale on to má tak, že to má v té zahradě úplně přerostlé. A já mám ten problém, že teď, jak tam má už ty plody, tak to mají rádi ptáci.
1: Ano, a roznáší to.
3: A ptáci to roznáší.
1: Ano.
3: A samozřejmě trousí, takže je to všude. Je to na chodníku, jsou fleky, na fasádě máme fleky, tak i když ho prosím, aby to trochu zmírnil, on to nedělá. Jak by se toho dalo zbavit?
0: Děkujeme, to je téma. Máme poslední půl minutku, paní Felklová.
1: Víte, ono je nejlepší zbavovat se rostlin, které máte na vlastní zahradě. Na sousedově zahradě se těžko rostlin zbavujete, pokud se se sousedem nedomluvíte. To je zásadní problém. Ten člověk by měl být přístupný tomu řešení. Pokud byste mu nabídli, že mu s tím pomůžete, tak to je snad jediné řešení, které byste se s ním mohli domluvit, ale jinak vám tady na toto nemůžu doporučit nic. Jen u své

0: kuse zahrady, tam to můžete na svém pozemku krásně zlikvidovat, ale sousedovi za plotem těžko.
1: Děkujeme za poslední odpověď, Dana Felková, hostem našeho dopoledního vysílání a pondělních dobrých rad. Ať se vám daří nejen na zahrádce i s žáky v letošním školním roce. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 12 hodin.
5: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Břeclavská nemocnice dostane darem 100 nových matrací. Ministerstvo spravedlnosti chce trestat další sexuálně motivované činy na internetu. Brněnští strážníci stále pátrají po uprchlém Servalovi a bude zataženo až oblačno s teplotami do 22 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Nemocnice v Břeclavi dostane od města darem 100 nových matrací. Finanční dar ve výši 800 tisíc korun schválili břeclavští zastupitelé. Nové matrace nahradí opotřebované kusy a jsou určené pro intenzivní, akutní i dlouhodobou péči. Podle krajské nemocnice patří matrace k nejvíce zatěžovanému vybavení. Pacienti na nich leží prakticky nepřetržitě, doplňuje mluvčí Břeclavy Ivana Solaříková.
6: Matrace patří mezi nejvíce zatěžované vybavení každého zdravotnického zařízení. Zatímco domácí matrace slouží přibližně 8 hodin denně, ty nemocniční jsou vytíženy prakticky 24 hodin denně.
4: Břeclavská nemocnice má přes 400 lůžek a ročně se v ní léčí na 19 000 pacientů. Za poslání nevyžádané intimní fotografie nebo videa by v budoucnu mohl jít pachatel až na rok do vězení. Navrhuje to Ministerstvo spravedlnosti v novele trestního zákoníku. Podle ní by mělo být trestné taky zveřejňování osobních údajů, jako je telefonní číslo nebo adresa, s cílem člověka poškodit. Soudy by za něj mohly udělit až 2 roky odnětí svobody. Strážníci v Brně pokračují v pátrání po kříženci Servala a kočky Savanové, který v neděli odpoledne uprchl ze soukromého chovu. Při pátrání včera pomáhali hasiči s dronem a policie. Dnes se na vytipované lokality nejvíce soustředí hlídky v Bystrci. Šelma je o trochu větší než běžná kočka a na člověka obvykle neútočí, dodává mluvčí městské policie Brno Jakub Ghanem.
7: Jedná se o šelmu, takže pokud by ji například někdo zahnal do kouta nebo by se z jiného důvodu cítila v ohrožení, tak by pochopitelně mohla zaútočit, ale důvod primárně k obavám určitě není. Zvíře není nebezpečné, i tak mají naše hlídky dál informaci o tom, aby si ve všech lokalitách, kde se budou pohybovat, všímali toho, jestli se tam náhodou nepohybuje.
4: Případným svědkům strážníci doporučují sledovat zvíře zpovzdálí a okamžitě volat linku 156. Pracovníci prostějovské hvězdárny stěhují její vybavení do náhradních prostor. Důvodem je chystaná demolice budovy. V budoucnu ji nahradí nová s planetáriem. Program hvězdárny pro veřejnost a školy bude dál pokračovat.
5: Počasí.
4: Na jihu Moravy bude zataženo až oblačno, od severu budou postupovat lokální přehánky i s intenzivnějšími srážkami. Výjimečně se může vyskytnout i bouřka. Během večera od západu postupně polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, večer postupně mírně nepříznivé a biozátěž zůstane mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na dálnici D1 se u Holubic tvoří na cestě do Brna kolony. Na D2 pak pozor u nehody na 2. kilometru. Počítejte s ní na dojezdu do Brna. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

A je tady opět Morava krásná zem, pěkný den, příjemný poslech, přeje Jiřina Ostrá. Kdo má svátek, možná ani nemusím připomínat. Připomněla nám to totiž hned v úvodu Sivická kapela, která v Polce Radoslava Muselíka a Růženy Sipěnové věnovala kopretiny pro Radku. No a z toho je tedy patrné, že svátek mají Radky. Na Slovensku jsou to Ludomilové a Ludomily. Blahopřeji. No a možná, že se i vy chystáte naším prostřednictvím svým blízkým poslat rozhlasový pozdrav. Tak tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Vinohrady.

0: Tak to byla krásná lidová, hrála Gracia. No a už tady mám první telefonát, paní Jarka z Popic. Dobrý den.
1: Dobrý den vám v rozhlase a všem posluchačům. Nyní bych vaším prostřednictvím chtěla poslat písničku a jde mě přáníčko pro moji švagrovou Jarmilu Masařovou z Popic. Zítra slaví své narozeniny. Jarmi, přeji hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, radosti ze života do dalších let přeje švagrova. Přání se připojuje její manžela děti. Prosím vás, a ještě bych poslala písničku mojí sousedce Joláně Kratochvílové, která slaví zítra svůj svátek. Joli, vše nejlepší, zdraví, štěstí a co ti vše daří, co si přeješ. Děkuji vám za krásné přátelské vztahy, to přeje sousedka. A moc vám děkuji tak, za písničku.
0: Ano,
1: moc.
0: Tak to bylo první přání od paní Jarky z Popic. Naschledanou.
1: Ano, děkuji vám.
0: Naschledanou. A teď už paní Mrázová z Lanžhota. Dobrý den.
2: Dobrý den. Chtěla bych popřát k dnešním narozeninám vnučce Míši Mrázové do Prahy a švagrové Lice Mrázové do Lanžhota. Přeji jim hodně zdravíčka, lásky a pohody. To přeje babička a švagrová Mirka. Děkuji vám moc krát.
0: Tak, to se také povedlo, paní Mrázová. Naschledanou, hezký den.
2: Naschledanou.
0: No a hudební dárek pro milou babičku. Dnes 14. září se dožívá 95 let paní Zdeňka Bartková z Újezdu u Brna. Přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a nadále neuvěřitelně svěží mysl. Moc děkujeme za starostlivost a za zájem o všechny členy široké rodiny. Také děkujeme za cenné rady do života a babiččiny nejlepší koláče pod sluncem, bez kterých se nikdy neobešla žádná oslava. Babi, máme tě moc rádi. No a tak to blahopřejí syn, všechna vnoučata a pravnoučata. Písnička i pro pana faráře otce Pavla Barbořáka z Určic, který měl 29. srpna 40 let. Hodně zdraví a boží požehnání, tomu přejí ze vzdálené rodiny Elena Večerková s celou rodinou a Marta Kvapilová a také farníci z Určic a z Vřesovic a vůbec jeho celá rodina. 29. srpna měli farníci k jeho narozeninám pěkné posezení. Určit, tak teď už písnička nebude jedna. Je to přímo Valašská směs.

0: Tak to byla Valašská směs podání holoubkové mozeky. No a teď už tady mám paní Vlastu Cupákovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, vážená paní Ostra, prosím o pěknou písničku pro mou drahou kamarádku Marušku Borovičkovou z Ochoze u Brna k jejímu svátku dodatečně. Přeji jí pevné zdraví, pohodu, radost ze zahrádky a slepiček, s kterými prožívá pěkné chvílky.
0: No ano.
1: A jestli obě dva, tak jí přeji, ať jí chutná. To jí přeje kamarádka a pěkné pozdravení od Vlasty. Děkuji vám za vysílání.
0: Ano, tak popřejeme dobrou chuť Marušce Borovičkové. Jo. Paní Vlasto, no má dobrý kamarádky, slepičky. Doufám, že...
1: Ty nenadělají pletek aspoň.
0: Tak jo, tak se mějte hezky a někdy zase nashledanou.
1: Ano, nashledanou.
0: A teď už paní Jiřka z Věteřova. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás tam zdravím, celý kolektiv a přeju vám hodně štěstí a zdravíčka. Na tento že se můžeme dovolat a to je nejlepší, myslím, co existuje.
0: A komu chcete poslat nějaký pozdrav, paní Jiřko?
2: Já chci poslat písničku do Věteřova. Lidušce Chromej, protože bude Ludmile. A jako tak bych ji chtěla nechat zahrát. Hodně štěstíčka, zdravíčka, hlavně zdravíčka, božího požehnání. To ji přeju já, Jirka s rodinou a Kájina. Všechno nejlepší a hlavně to zdraví a vám tam celému kolektivu. Hlavně to
0: moc
2: zdraví.
0: Děkujeme, já jsem ráda, že se to nakonec paní Jiřko povedlo. Naschledanou.
2: Ano.
0: Naschledanou. Tak a myslím, byla to paní Jarka z Popic, která už tak jako nastínila, kdo má zítra svátek. Ano, jsou to Jolany. No a paní Jiřka z Věteřova zase svátek Ludmilek vzpomněla, tak ty mají svátek ve středu 16. přátelé. Tak a dnes se dožil 80 let pan Slavomír Čapka ze Suchého. K tomuto životnímu jubileu mu hlavně hodně zdraví a pohody do dalších let, pak ještě hodně energie při jízdě na kole, to přejí manželka Jarka a dcery Jarka, Radka a Hela s rodinami. Vnučka Mia posílá dědečkovi velkou pusu. No a Lácaranka pak přidává pěknou písničku.
3: Český rozhlas Brno.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
2: No a teď už opět Morava, krásná zem. Já se naskok vrátím k předchozí písničce. Byla to písnička Josefa Uhra Vinohradem putnů hroznů. Jak jsem říkala, hrála Láca Ranka. No ale teď už bude mluvit pan Matěj z Kvasic. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych se tě popřát paní Marce Valáškové do roční a ukromilě Svášu. Těno nelepší o ně zdraví a přiživá důchodu a tady se sice radce z domů důchodců z Vlasici pochází z Rubné. Žíká celová radce, má dneska svázy a těno nelepší o ně zdraví a děkuji za prostor. Nashledanou.
2: Nashledanou, pane Matěji. Paní Zdeňko, jste na řadě. Dobrý den.
4: No, dobrý den, jsou nejšťastnější. Protože od čtvrtka volám a ani jedno
2: se
4: nedovolá.
2: A teď jste se dovolala, tak co máte na srdci.
4: Něco do ženu. No. Takže pěkně vás zdravím, přeji vám všem krásný den a chtěla bych poslat tuto zácnou písničku našemu synovi Zdeňkovi Ružičkovi do Velkých Němčic. Přeje mu to v prvé řadě jeho manželka Ivetka. Pak jsou na řadě já, maminka Zdeňka a dědeček Jirka z Mosislavy, to je Ivečin tatínek, a jeho dcera Ivetka, Simonka a Zdeneček a jeho vnučky nejmilejší. Vnuci má Jiříčka vnuka a Janičku a Simonka a nejzácnější Marušku a to je taky přejem, ale ona se ještě nemá, ona má rok. Ale víc se nemohla dovolat, říkám Maruško, tam Maruškám přejou. Takže aj tobě přeji. Takže vám ještě jednou moc a moc děkuji a včera měla také narozeniny paní Pavla Bemová z Velkých Němčic, takže se k tomu taky připojí celá naša rodina. Takže jim přejeme všem moc a moc. Zdenkovi za všecko děkuji jako synátorovi, že se o mě tak s manželkou starají. Moc a moc jim děkuji jejich děti, protože jsou velice moc nápomocní, pomáhají jim ze všemi.
2: Tak já jsem ráda, paní Zdeňko, že to nakonec vyšlo, že jste mohla takto pěkně popřát a poděkovat vašemu synovi Zdeňkovi Růžičkovi a určitě i Pavla Bemová je ráda za vaše slova. Takže teď už se rozloučíme. Nashledanou.
4: Nashledanou.
2: No a mám tady blahopřání od okresního sdružení hasičů v Kroměříži, protože dnes 14. se dožil zasloužilý hasič z Morkovic, bratr Ladislav Krejčí 87. narozenin. Takže, milý bratře, Laďo, samozřejmě hasiči vám za všechno děkuji z celého srdce. No a dole dalších vám přeji zdraví, pohodu, hlavně ten klid. To je důležité. No a mám tady také aktiv zasloužilých hasičů a funkcionářů při okresním sdružení hasičů ve Vsetíně, protože dnes tam slaví v Zubří slaví bratr Adolf Krpela 90. narozeniny, takže i hasiči ze Vsetína, sdružení hasičů ve Vsetíně blahopřeje naším prostřednictvím bratru Adolfovi, no a také jemu samozřejmě za vše děkuje a určitě toho nebylo málo, co udělal pro hasiče a také mu přeje hodně zdraví, pohody, štěstí, mnoho lásky a spokojenosti. No a písnička ta také nechybí, hrát bude Lidečanka a je to Kvítečka Trnková.

0: To byla Lidečanka, v jejím podání zazněla písnička Františka Kohoutka a Antonína Ryzy. No a už tady mám další milé volající, tak nejprve dávám slovo do Šumic panu Josefovi. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Takže se zpožděním bych chtěl poslat Marii svátku blahopřání mojí manželce Marii Hřibové ze Šumic. Hodně zdraví, štěstí, božího požehnání přeju já a manžel, 3 děti s rodinami. A v sobotu taky na Marii oslavil náš švagr, manželčí bratr, krásné narozeniny v hostitíně Petr Janůvi. Taky Petře, všecko nejlepší, hlavně zdraví a boží požehnání ti přejeme. Celá rodina. A ve čtvrtek bude Naděždy a naše milá kamarádka bude slavit svůj svátek. Tak Naďo, všechno nejlepší ti přejeme. Hlavně to zdraví, které nejvíc potřebuješ. Štěstí a boží požehnání ti přejeme celá rodina a účastníci zájezdu. Děkuji vám, paní Ostrá.
0: Kam se chystáte, pane Josefe?
1: My už jsme byli.
0: Byli jste.
1: Partie.
0: A kde jste ano. byli?
1: No, tak byli jsme různě. My to máme každý rok něco.
0: Jo, takže tak jo, tak to je super.
1: Tak my už to udržujeme delší dobu, takže tak to nějak...
0: Ještě delší dobu to bude udržováno určitě v budoucnosti.
1: Doufejme.
0: Naschledanou. A teď už paní Anna ze Studence. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Zdravím posluchače a jistý vás ve studiu. A dneska má narozeniny 34 roku můj vnuk Pavel Šindelář z Opatova. A 16. má krásných kulatých 2x20 moje snacha Jaroslava Štěpánková ze Studence. Já bych jim popřála všechno nejlepší, hlavně to zdraví v práci, aby se jim líbilo naše Jarka práce teďka změnila, tak doufám, že je tam šťastná. A od vás písnická určitě potěší a děkuju.
0: Tak jo, paní Ano. Ten signál nás trošičku pozlobil, ale nevadí. Slyšeli jsme zřetelně, že jste blahopřála paní Jaroslavě Štěpánkové a také Pavlu Šindelářovi. Já přidám písničku. Naschledanou.
2: No, děkuji moc. Naschledanou.
0: No a na řadě je vinčování pro pana Antonína Knota z Nivnice, který dnes slaví krásné 80. narozeniny. Milý dědečku, ke krásnému výročí přejeme, aby se tím mezi námi dobře žilo, zdraví, aby netrápilo. Ze včeliček radostněj a na svět se usmívej. Ještě spoustu dalších spokojených let z celého srdce přejí synové s rodinami. No a dnes slaví narozeniny i pan Miroslav Kubiš ze Slavkova. A proto mu vše nejlepší přeje celá rodina. Další neslaví moje milá manželka, paní Mirka Sedláčková ze Štěchova, narozeniny. Všechno nejlepší, hlavně hodně pevného zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti přejí manžel Josef, děti Zdeňka, Mirka a Josef a vnoučata Jiřík s Aničkou, Klárka, Honzík, Danielka, Kubík, Magdalenka a Nikolásek. A už je tady Moravanka.

0: Tak to byla Moravanka za tečelcem Jana Sabáka a Vladimíra Salčáka. No a teď už to bude paní Alena Lebánková. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Jiřínko, zdravím všechny posluchače. A já bych chtěla popřát v sobotu bylo Marušky, paní Marušce Nádeníčkové z Křižanovic od Brna. Hodně zdraví, štěstí, pohody a hlavně to zdravíčko, to potřebuje nejvíc. Jinak má dvě hodné dcery a vnoučata, které se o ní vzorně starají. A pravnoučátka posílají babičce sladkou pusinku. Tak Maruško, mějte hezky, je to později, ale všechno nejlepší a zdraví ti přijeme. A ještě bych chtěla pozdravit touto cestou moje dvě sestřeničky, Jirušku Habancovou a Anešku Fajmanovou. Moc
0: tak když já jim to vyřídím osobně, kdyby náhodou to neslyšeli, já, paní Aleno. Tak jo. Tak se mějte moc hezky. Naschledanou. A na řadě už je paní Olejníková. Dobrý den.
2: Dobrý den. Všechny vás tam zdravím. Ráda bych nechala zahrát svoji sestře opožděně Marii Horákové z Napajeda ke svátku. Hodně štěstí, zdraví, pohody. Je to vaše stálá posluchačka tohoto krásného pořadu. To jí přejí sestry Zdena, Milena a Jiřina. Děkuji vám moc krát.
0: Není zač, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: No a písnička přání k dnešnímu svátku pro paní Radku Malinovou. Radko, přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdravíčko a aby si to všechno zvládala. To ti ze srdce přeje bývalá spolupracovnice Marie Remešová. No a včera, 13. se dožila 85 let a ve středu bude mít svátek paní Ludmila Zámečníková ze Strání, toho času v léčebně následné péče v Uherském Brodě. Přání, milá maminko, přejeme hlavně zdraví a držíme paličky, aby se to zdravíčko zase ustálilo. Myslí na vás ti, kteří vás mají rádi. Pravnoučátka posílají hodně pusinek. No a také posíláme velké díky a písničku celému personálu, kteří se o nemocné starají. No a tou písničkou je přímo písnička z mládí.

Tak známou písničku Jiřího Červeného a Eduarda Basse, písničku z mládí, zaspíval za doprovodu Veselky Milan Černohous. No a další přání patří milému dědečkovi Josefovi Borisovi Stěšova, který slaví 80. narozeniny. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, pohody a ještě spoustu dalších let života. Ať se vše daří. To vše ze srdce přejí Borisovi ze Šumic a Kiliánovi z Buchlovic. Matěj a Toník posílají placáka. No a v neděli oslavil 88. narozeniny pan Zdeněk Gajdošík z Lipiny. I naším prostřednictvím mu pevné zdraví, štěstí, lásku a každý den úsměv na tváři. To vše a ještě mnohem víc přejí manželka Ludmila, děti, vnoučata a pravnoučátka Hanička s Jonáškem. A ještě přání pro praba.

0: Tak, teď už to řeknu pořádně. Hrála opravdu Strouhalova dechová sedmička a hrála polku Dominika Strouhala a Růženy Sipěnové. No a ještě pozvánka pro vás, tak jako každé pondělí i dnes 14. září, vás srdečně zve Moravská kapela na taneční podvečer Dechovka na přání do MK klubu na Vlhkou 21 v Brně. A to od 17 do 21 hodin. No tak si přijďte nechat zahrát tu svoji oblíbenou. Přijďte se pobavit. No ale teď se ještě pobavíme při písnice, kterou budou hrát Kameníkovi muzikanti.
1: Český rozhlas Brno.

Tak to byla poslední písnička polední části Moravy krásné země, zbývá ještě orchestrální skladba. No ale tuto lidovou Keď jsem išel od Galanky zaspíval Jiří Gavanda za doprovodu Kameníkových muzikantů. No a je 12 hodin 55 minut, takže polední část Moravy krásné země opravdu končí. Užijte si, přátelé, pěkný den, no a krátce po 18. hodině se těším na shledanou. Loučí se Jiřina Ostráno a na závěr už hraje Mistřiňanka. Je to balada pro trumpety Miroslava Surky mladšího.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Na hudebním festivalu je zavražděna dívka. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Ztratil paměť, ale jedinečné chirurgické schopnosti mu zůstaly. Premiéra filmu Mastičkář. A ČT Art uvede v premiéře balet 4 zamilovaných párů na skladbu Maxe Richtera Nové 4 období překomponovaný Vivaldy. Tanec v ročních obdobích. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Znojemské vinobraní navštívilo méně lidí než v minulosti. Celníci zadrželi na tržnici v Hatích padělky za 24 milion korun. V Brně začíná mezinárodní soutěž Leoše Janáčka. Letos pro hráče na tubu a lesní roh a bude zataženo až oblačno s teplotami do 22 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Znojemské historické vinobraní navštívilo letos 67 tisíc lidí, což je méně než v minulých letech a pořadatelé to očekávali, informoval o tom ředitel Znojemské besedy Jaroslav Chaloupecký. Souběžně konané pálavské vinobraní v Mikulově přilákalo podle pořadatelů o několik tisíc lidí více než loni, kdy jich bylo 44 tisíc. Na obou akcích záchranáři zasahovali v desítkách případů. Nejčastěji museli řešit bolesti břicha, kolapsy nebo nevolnosti. Na pálavské vinobraní v Mikulově působila soukromá zdravotnická služba. Pomoc poskytla bezmála 90 lidem. Ve Znojmě na zdraví lidí dohlížela jihomoravská záchranka, říká její mluvčí Michála Botová.
3: V průběhu znojemského vinobraní jsme ošetřili téměř 50 lidí. V jednom případě šlo o podezření na cévní mozkovou příhodu. Kromě toho jsme měli v péči také pacienty s drobnými úrazy. 15 osob jsme po ošetření převezli k další péči do nemocnice.
1: Za oběma akcemi se ohlédneme po půl třetí. Celníci zabavili při kontrole na tržnici v Hatích na Znojemsku bezmála 1800 padělků, jejich originály by stály asi 24 miliony korun. Šlo především o sportovní obuv, kabelky či batohy. Dnes o tom informovala mluvčí celníků Lada Temňáková. Celníci tržnici v Hatích kontrolují pravidelně, stejně jako Česká obchodní inspekce. Například letos v květnu zajistili padělky za více než 150 milionů korun. Hudební fakulta Janáčkovy akademie muzických umění dnes zahajuje 32. ročník mezinárodní soutěže Leoše Janáčka. Letos se do oborů tuba a lesní roh přihlásilo přes 140 hudebníků ve věku do 36 let. Soutěžící čekají 3 kola, ve kterých porota hodnotí především kvalitu interpretace a výraz. Soutěž potrvá do neděle. Novinky posledních ročníků popisuje vedoucí oddělení vnějších vztahů JAMU Daniela Peclová.
4: Poslední roky se nám daří i spolupracovat s festivaly, jako je Mezinárodní hudební festival Za poklady Broumovska či jiné festivaly. Laureáti mají možnost pak na těchto festivalech vystoupit, takže to jsou třeba jako novinky, které se dějí v té poslední periodě.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude zataženo až oblačno, od severu budou postupovat lokální přehánky i s intenzivnějšími srážkami, výjimečně se může vyskytnout i bouřka. Během večera od západu postupně bude polojasno až skoro jasno, teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Foukat by měl mírný severozápadní až severní vítr, rozptylové podmínky budou dobré, večer postupně mírně nepříznivé, biozátěž na jedničce mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna po dálnici D1 se u Rousínova a Holubic tvoří kolony. Na D2 s nimi počítejte taky zhruba od 6. kilometru. A v Brně pozor na Gajdošově ulici, zasahují tam složky integrovaného záchranného systému. Klidné cesty přeje Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Jiří Ježek. Tím, že se s Jirkou známe osobně z taneční soutěže Stardance, si dovolím tykat. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Oskare, zdravím i tvoje posluchače a děkuju za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Jiří Ježek, bývalý profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, který je zároveň nejúspěšnějším cyklistou v paralympijské historii. V 11 letech přišel při autonehodě o pravou nohu pod kolenem, ale sportu se nevzdal. Stal se profesionálem, závodil i se zdravými cyklisty a v roce 2013 jako první handicapovaný sportovec absolvoval časovku na Tour de France. Po skončení kariéry se věnuje motivačním přednáškám, moderování a napsal autobiografickou knihu Frajer. Jiří, o tvé sportovní kariéře a neuvěřitelném životním příběhu se toho napsalo už hodně. Ale kdyby ses ty sám měl představit v jedné větě, jaká by to byla?
2: Já doufám, že pořád mladý kluk, veselý, který pořád miluje sport a pohyb.
1: V 11 letech si přišel o nohu. Říká se, že si tenkrát ani nebrečel. Byl si opravdu takovej tvrdák? Nebo si to oplakal sám v pokojíčku?
2: No, samozřejmě jsem brečel potají, když mě nikdo neviděl, ale protože jsem nechtěl, aby mě kamarádi a vlastně lidi kolem mě litovali, protože to byla moje blbost, že jsem běhnul pod náklaďák, tak jsem se snažil před nima hrát tu hru, že to zvládám. A snažil jsem se i jim ukázat, že to vlastně společně jako nějakým způsobem dáme. Takže samozřejmě na mě přišly nějaký splíny, ale to jenom když se zhaslo a byl jsem doma sám.
1: Tebe v těch 11 letech málem ta Tatra zabila. Zpětně o tom mluvíš jako o zkušenosti, která tě v konečném důsledku obohatila. To je mi přijde neuvěřitelný, ale v těch 11 letech přece na to nemůžeš koukat jako hele, to je skvělá zkušenost, teď jsem obohacený tady tou obrovskou nehodou. Na to koukáš takhle až asi zpětně, že?
2: Rozhodně, jako samozřejmě pro mě to byl v tu chvíli jako těžký moment, protože já jsem chtěl hrát fotbal profesionálně. Hrál jsem za Spartu a měl jsem jasně nalinkovaný, že já nevím, v 18 půjdu do Ačka Sparty, v 25 budu kapitánem, ve 30 budu hrát za reprezentaci někde na mistrovství světa a v 35 možná půjdu vydělávat peníze ještě někam na poslední chvíli třeba do Realu Madrid. Jo. A neměl jsem plán B, jo. Já jsem to měl takhle jako jasně daný. No a v těch 11 letech v jedné vteřině prostě se tohle to zhroutilo, takže mě ten úraz vzal ten dětský sen, ale nevzal mi chuť sportovat a vlastně já jsem pochopil každým dnem, že to omezení, který v tom životě budu mít, je menší a menší, protože každou věc, kterou jsem potom znova zvládnul, tak mě vracela to sebevědomí a tu chuť jako v tom životě něco dokázat. Možná, že ta chuť byla ještě větší, protože najednou jsem měl pocit, že musím jako tu ztrátu té nohy kompenzovat tím, že jako udělám v tom životě něco ještě většího. A nakonec se mi to možná, jako když to řeknu po té minimálně sportovní stránce, podařilo 100%, protože nikde není psaný, že bych jako tím úspěšným fotbalistou byl.
1: Jasně, ale když člověka zasáhne takováhle obrovská rána v podobě té autonehody, tak má dvě možnosti. Buď teda to vzdát a říct si, tak já jsem chudák, prostě tady můj život končí, a nebo to udělá jako ty a řekne si, to je příležitost, já prostě budu i tak makat dál a mě tohle to jako nezastaví. Měl jsi to takhle?
2: Hele, já znám hrozně málo lidí a tím, že vlastně jsem v té komunitě jako těch lidí s takovýmhle handicapem poměrně známý, takže ty příběhy mám jich spoustu za ten život, ať to jsou kamarádi nebo lidi, který jsem třeba potom později jako jezdil navštívit do nemocnice úplně, který mi napsali třeba jejich rodiče nebo příbuzný. A já znám fakt strašně málo, možná bych napočítal na jedné ruce v prsty, kolik lidí jako by to vzdalo. Ono jako když na to koukáš zdravýma očima, nebo prostě s pohledem člověka, který žádný úraz v životě neměl, tak to, že přijdeš o nohu, se zdá relativně jako velký zásah do života. Ale tím, že já jsem to prožil, tak mě to vlastně jako přijde, jako kdyby to byla nějaká delší chřipka nebo něco takového, jakože to, co člověka na chvíli zastaví, ale pak jako funguje dál, protože zase mám ten pohled, tu relativitu toho takovou, že pak vidím lidi na vozíku, vidím lidi, kteří třeba přišli o zrak v průběhu života, což jsou jako daleko větší komplikace. No.
1: Takže se to bylo jako dočasné omezení.
2: ano. Jo, ale vlastně jsem k tomu i tak přistupoval a ono, když se ti to stane v 11 letech, tak je to samozřejmě rozhodně lehčí, než když se ti to stane v dospělosti, kdy máš třeba rodinu, máš práci, která na tobě visí, rodinu musíš živit, máš děti, o který se chceš postarat a teď najednou nemůžeš a na půl roku seš jako vyřazený, tak je to daleko větší zásah do toho života, než pro 11-letýho kluka, který mu maximálně teda jako přišel na chvíli o kamarády, že nemůže s nima blbnout po škole a přišel jsem samozřejmě o ten fotbal, ale to jsem si fakt brzo uvědomil, že už s tímhle snem je konec a že jako těžko s dřevěnou nohou budu hrát ve Spartě, i když říkám vždycky s radostí, jako že když vidím Spartu v posledních sezónách, tak by to jako možná s tou dřevěnou nohou tam šlo, ale to je asi věc jako nákupů Sparty. Nicméně tohle to bylo jediný vlastně, co mi ten úraz vzal, ten fotbal. Ale nevzal mě fotbal jako fotbal, ale ten výkonnostní, protože já hned první, jak jsem dostal protézu a naučil jsem se chodit, tak jsem hned zkoušel běhat a jestli aspoň můžu třeba stát v brance, nebo jako se k tomu fotbalu nějak vrátit. A pak jsem vlastně celý ten zbytek té puberty, ten fotbal hrál s kamarádama, prostě jenom amatérsky a šlo to, takže ani vlastně o ten fotbal jsem nepřišel. Hmm.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil a když ty ses vrátil z nemocnice bez té nohy, co ti na to tvoji rodiče řekli?
2: No, já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože, jak jsem říkal před chvílí, byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten nákladák. Nemohl jsem to jako na nikoho hodit. Možná i proto jsem třeba jako nepropadl té skepsy nebo takovému tomu, jakože ten osud je ke mně jako nepříznivej, protože jako mě přejelo auto a tak dále. Takhle jsem furt věděl, že to je moje blbost a mohl jsem být na sebe maximálně naštvaný. Takže já jsem chtěl, aby to zaprvé co nejméně zasáhlo ty rodiče a to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci, jako do toho nemocničního pokoje, tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postele, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomý, že si ze všeho dělám legraci, ale vlastně jsem jí tím možná pomohl. A takhle jsem pak přistupoval, když jsem viděl, že to funguje vlastně ke všem. A kamarádi taky, jako měli takový ty přijít do té nemocnice za mnou, tak taky se trošku ošívali, ale já jsem se vždycky to snažil otočit v humor, otočit nějak jako ve vtip a fungovalo mi to vlastně v jakýmkoliv kolektivu, do kterého jsem přišel. No.
1: Takže dneska, když potkáváš lidi při podobném úrazu, co jim říkáš a co jim pomáhá ze tvé zkušenosti?
2: No, jsou to taky dvě skupiny. Když je to dospělý člověk, tak mu spíš snažím naznačit, že v tom životě bude moc, co chce. Protože dneska ty technologie, ale i když je to člověk, který třeba skončí na vozíku. Já mám spoustu kamarádů, kterým moje manželka Sonja vždycky říká, že jim ten vozejk ani nevěří. Že žijou tak aktivně, že vlastně na ten vozejk vlastně zapomeneš, jo. V tom jejich životě. Samozřejmě pro každýho ten takovýhle zásah jako v osobním životě každodenním třeba způsobuje komplikace, různý bariéry a tak dále, sprchování se, nastupování do auta. Je to problém, ale přesto, když se člověk přenese, tak může žít život vlastně na 100%. A s tou protézou je to úplně easy. Tam vlastně ty víš, že jako téměř žádný omezení vlastně jako člověk nemá v tomhletom. A když to jsou děti, to je ta druhá skupina, tam se spíš snažím mluvit s těma rodičema, protože když mi volají rodiče, že jejich syn, je mu 10, při úraze přišel o nohu a že je na tom určitě špatně a já bych ho šel jako trošku povzbudit, tak přesně vím, že já tam přijdu a že ten kluk bude úplně v pohodě, ale že rozsekaný budou ty rodiče, takže se spíš se snažím mluvit s těma rodičema a vlastně jim naznačit tu moji cestu, že to šlo a že není důvod, proč ten jejich syn by třeba jako měl mít nějaký problémy.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Já se posunu na střední školu, tam si trošku řádil, chodil si po večírcích. Co tě přivedlo k myšlence, že takhle to dál nejde, ale já potřebuji s tím životem něco udělat? Byla to ta cyklistika, která tě vytáhla z tohohle toho života?
2: No, byl to spíš ten pocit jako z těch večírků. Všichni víme, jak člověk vypadá ráno po večírku a já jsem jich měl fakt jako strašně moc. Bylo to i tím, že vlastně v té mý pubertě se lámaly tady ty dva režimy, najednou se otevíraly rockový kluby, najednou tady byly možnosti jako neuvěřitelný. Do toho samozřejmě jsem objevil cigarety, alkohol a bylo to fakt jako divoký. Já když něco dělám, tak to dělám na 100%, takže i tohle to bylo jako na 100% a jednou jsem se fakt jako probudil po nějakým hrozným večírku a řekl jsem si, tak takhle ne, je ti 18, jako to se nedožiješ v 30, že jo. To byl takový ten jako už jako velký zvoneček a říkal jsem si, že vlastně ten sport, který mě v průběhu té puberty provázel taky, tak že se k němu musím vrátit. A ideální bylo, než abych hledal partu kamarádů každý den na nějaký fotbal nebo něco, tak jsem si pořídil kolo a začal jsem sám si jezdit na kole. A v ten stejný moment, kdy mě začala bavit to, že po každý den po práci jsem si vyjel na kole, to už mi bylo 19, a pracoval jsem jako protetik, navrhoval jsem protézy a vyráběl jsem je, protože jsem byl sám nespokojený z toho, jako
1: jakou ty sám máš, jaký má nedostatky.
2: Přesně tak. Ano. A tím, že se vlastně vyměnil ten režim a byla možnost najednou cestovat do zahraničí a otevřela se i možnost mít jako soukromou firmu na ty protézy, tak můj technik, který mi ty protézy vyráběl, tak si právě otevřel první soukromou jako ordinaci na tohleto a nabídnul mi práci. Den po maturitě jsem se probudil po maturitním večírku, šel jsem si pro novou protézu a on říkal, hele, zakládám firmu, nechceš u mě pracovat. A znáš to, jako po maturitě chceš mít poslední prázdniny, pokud teda nechceš jít na vejšku a pak teda hledat nějakou práci a nebo jít na vejšku. A já říkám, ty, já nechci jako přijít o ty poslední prázdniny. Ale byla to vlastně zajímavá nabídka, tak jsem ji vzal, začal jsem do té firmy chodit. Ale bylo to takový jak z první republiky, že já jsem o tom oboru nic nevěděl a učil jsem se v té práci. To bylo to, jak mistr vychovává svýho tovaryše. A on mě posílal do nejlepších firm v Německu, v Rakousku, ve Francii. A já jsem se tam učil jako u těch nejlepších a vozil jsem ty technologie sem. No a při té příležitosti, že už jsem měl svoje první pacienty, tak jsem potkal našeho prvního paralympionika Josefa Lachmana, který byl shodou okolností cyklista, shodou okolností měl vlastně stejnou pravou nohu pod kolenem jako já, stejný problém. A byl to nesmírně charismatický, pořád je nesmírně charismatický chlap. A já jsem v něm viděl najednou takového staršího bráchu, se kterým jsme si strašně rozuměli, měli jsme stejný humor. On byl o pár let starší, o dost, asi o 20 let starší a s tím sportem už končil. Dosáhl toho neskutečně moc. Byl vlastně první paralympijský medailista, měl stříbrnou medaili v té cyklistice. A miloval tu cyklistiku, jako ji miluju dneska já. A hrozně rád o tom mluvil, když jsem mu ty protézy vyráběl. Ještě navíc jsme se znali přes moji tehdejší holku. A vlastně mi řekl, ať to zkusím. Že to je jako super, že nikdo z těch cyklistů není profesionál, že všichni to dělají při práci, ať si tu práci nechám, ale že jestli chci se vrátit ke sportu, tak tohle je ideální stav. No a já jsem s ním začal trénovat, po roce jsem se dostal na první závody a vlastně ta ambice z té Sparty a z toho fotbalu se mi jenom převtělila do toho, do té cyklistiky. Já jsem si řekl, že jednou prostě chci být nejlepší cyklista na světě. Začal jsem pozdě, až v 19, ale o to díl mi to možná vydrželo.
1: Mimochodem, kam se za tu dobu posunula ta protetika? Kam se ty protézy posunuly? Jako to musel být neuvěřitelný skok.
2: Obrovský, obrovský, protože já si pamatuju, když jsem chodil na základní školu a dostával jsem takový, už to nebyly ty dřevěné protézy, jak známe jako z těch filmů, ale nebylo to nic pohodlného a já jsem třeba týden chodil do školy a pak jsem třeba 3 dny nemohl chodit, protože jsem měl tu nohu úplně zničenou. Ještě tím, jak jsem byl hodně aktivní, tak jsem na té protéze dělal neskutečné věci, na které ty protézy nebyly designované. Takže jsem tímhletím trpěl a já jsem právě pro ty svoje aktivity, nejenom pro tu cyklistiku, ale vůbec prostě proto, že abych mohl jít třeba najednou s kamarádama 20 kilometrový výšlap někde v Krkonoších, tak jsem potřeboval kvalitnější protézy a to jsem hledal a vlastně na tom byla takhle stejně velká skupina těch handicapovaných lidí, kteří chtěli žít aktivně nebo pro svoji práci potřebovali protézu, na který můžou celý den a vlastně 7 dní v týdnu fungovat. Takže ta technologie se posunula, ty protézy jsou daleko příjemnější pro to tělo, dovolujou neskutečné věci a vlastně ten sport je k tomu jako to nejlepší testovací pole. Takže to, co se otestuje na těch paralympijských hrách, a proto jsou ty paralympijské hry důležitý pro tu komunitu lidí, tak to se potom přetaví do normálního života. Je to jak s motorama, který se otestují na Formuli 1 a pak je máme pod kapotou našich normálních aut. No. Hmm.
3: Myslíš si, že kdybys nepotkala pana Lachmana, tak bys stejně mířil k výšinám, akorát třeba někudy jinudy?
2: Asi ne, možná bych tu ambici přetavil v tu protetiku a snažil bych sebe nejlepší protetik na světě. Jo.
3: OK. Když si to mám představit, ty protézy, v čem to bylo tak jiný, jako než, jak si to pamatuješ jako dítě? V čem je to, jako pro lajka, to vysvětlit?
2: Co se týče pohodlnosti, ty protézy byly jako tvrdý, to znamená, že ten zbytek té nohy, který do nich byl jako nějak upevněný, tak nebyl moc příjemný. Je to, jako když porovnáš pohodlný sportovní boty, na kterých třeba člověk jde běhat, a s nějakýma botama, co jsme měli ve Stardance, jako který jsou o půl čísla menší a jsou na vysokém podpadku a ty jsou ještě měkký, ale pak máme takový ty klasický lakýrky, že jo?
3: Ano.
2: A tak něco takovýho. Bylo to jiný a dneska ty technologie, třeba když má někdo tu nohu amputovanou ve stehně, tak už jenom to koleno, samotný koleno je řízený počítačem, je jako testovaný na bázi AI a vlastně vyhodnocuje za tebe tu chůzi i ten povrch a jsou to fakt jako sofistikovaný stroje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Tvá první paralympiáda v Sydney v roce 2000. Ty jsi tenkrát ještě jako amatér vzal 3 měsíce neplaceného volna, aby ses na to pořádně připravil. Očividně se to vyplatilo. Ale uvažoval jsi někdy nad tím, co kdyby se to nepovedlo? Jako byla tahle ta varianta někde ve tvý hlavě?
2: No rozhodně. Já jsem vůbec nepočítal, naopak jsem nepočítal s tím, že tam uspěju. Já jsem normálně chodil na 8 hodin do práce, stejně jako teda všichni mý soupeři. A protože jsem ale občas trénoval jako se zdravýma cyklistama z Dukly, který se připravovali třeba na olympiádu, která byla vždycky 14 dní před tou paralympiádou, tak jsem viděl, jaký je strašný rozdíl, když ten sportovec jako má 100% čas jenom na ten svůj sport.
1: Že je profík.
2: Odtrénuje a pak si jde odpočinout, jde na masáž. Kdežto já jsem odtrénoval s nima a letěl jsem do té dílny a tam jsem byl 8 hodin zavřený. A když jsem byl na kole, tak jsem věděl, že na mě čeká nějaký pacient. A když jsem byl v té práci, tak jsem věděl, že je krásný den, že jsem mohl jet třeba 200 kiláků trénink. Jo. A tahle ta schizofrenie jako mě trápila, ale věděl jsem, že jinak to nejde, že takhle prostě nikdo na světě v té době z těch paralympioniků nebyl profesionál. A já jsem chtěl pro tu Sydney udělat maximum, tak jsem si prostě vzal 3 měsíce neplaceného volna v práci. A udělal jsem si takovou svoji malou jako profesionální kariéru, aspoň ty 3 měsíce. No a tím, že nikdo jiný to na světě neudělal, tak já jsem získal neskutečnou výhodu. A i když jsem nebyl absolutně žádný favorit, já jsem byl v té době nějaký 15. 16. na světovém žebříčku. Tak jsem tam přijel a ze 3 závodů jsem vyhrál 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou. Udělal jsem světový rekord a úplně se mi otočil život. Ale úplně, jakože já tam jsem jel jako kluk, který je žádaný protetik, má dobrou jako svoji práci a u toho jako velmi dobře jezdí na kole a vracel jsem se jako s Honzou Železným a s těmahle borcema, který tam 14 dní předtím na olympiádě vyhráli zlatou medaili a mohl jsem s nima oslavit ty medaile. Teď jsem si prošel tím neskutečným kolečkem médií, kde každý den nějaký rozhovor, něco a tam jsem pochopil, proč jsem se narodil. Že přece jenom jako to dítě do té Sparty nechtělo asi jen tak pro nic za nic, že to jsem měl někde napsaný. A řekl jsem si, že za tímhle si půjdu. A od té chvíle, když jsem měl už potvrzený, že jsem jako nejlepší v tom svém oboru na celém světě, což ti ta zlatá medaile v tom sportu, ten sport je jednoduchý.
1: Je ten důkaz tohle.
2: Je to ten důkaz, ten sport, jiný obory to moc nemají. Ty v herectví jako, dobře, Oscara, kdybys dostal, jako Oscar, že jo.
1: Ale tak to trvá jenom, tak to dostane spoustu dalších herců, že jo.
2: Jasně, ale ten rok. Ve svém oboru nejlepší top herec třeba v hlavní roli, ano, na celém světě.
1: Přesně, jo? Tak.
2: Nebo režisér třeba, že jo.
1: Ano.
2: Tak tohle se já jsem cítil a říkal jsem si, tyjo, tak je přeci fér, abych se tím mohl živit. A začal jsem vlastně od toho roku 2000 na tom pracovat a jako hledat si tu cestu, i když to nebylo jednoduchý, protože všichni říkali, proč by měl být paralympionik profesionál. Ať si držím svoji práci a ať dělám ten sport tak jako dál, když to funguje. Ale já jsem od toho chtěl víc, ne.
1: Velká challenge, velká výzva byla i taneční soutěž Stardance, který se musím dostat, protože jsme tam spolu strávili nějaký čas a tam si podle mě uhranul úplně všechny. Ta tvoje účast byla neuvěřitelná, ale mě to ani u tebe nepřekvapuje. Ty prostě se vrhneš do čehokoliv a tu výzvu zvládneš. A já se musím zeptat, podle čeho, nebo jak to vůbec pro tebe bylo těžké a podle čeho jsi střídal ty protézy? Jestli jsi měl jednu protézu na standard, jednu na latinu, nebo jaká ta tvoje účast tam vlastně byla? Co pro tebe bylo jako nejlehčí, nebo jsi řekl, jo, to zvládnu, a co pro tebe bylo naopak jako, že wow, tohle to fakt bude výzva?
2: No, já jsem to celý pojal přesně v tom rytmu, jakoby po té kariéře toho dělání věcí, které neumím, že mě jako strašně rajcujou. A když volala produkce Soně, jestli bych do toho šel, tak Soně za mě řekla, že jo, protože chtěla chodit do toho publika tam v těch šatech, že?
1: Jasně.
2: A my jsme na to koukali vždycky. Já ten pořád miluju, vždycky jsem tam měl nějakýho, v každý té řadě jsem měl nějakýho kamaráda, kterýmu jsme fandili a jako hrozně se mi to líbilo. A já jsem teda řekl jo, tak jako nebudu ti to kazit, půjdu tam. A byl jsem docela i potěšený, protože jsem si říkal, je to prostě výzva, kterou potřebuju pořád, neustále nějakou. A když jsi se ptal, čeho jsem se bál, nebo o čem jsem si myslel, že to bude easy, já jsem věděl, že easy pro mě budou ty tréninky, že jako fyzicky, že to dám, že jako všichni, i ty sportovci, kteří tam byli, tak říkali, ale je to fakt náročný. Jo. A to jsem věděl, že to nějakým způsobem dám. A Lenka Nora Návorková, kterou jsem měl jako tanečnici a která je stejnej jako sportovní magor jako já, protože ona se věnovala tomu sportovnímu tančení předtím, tak my jsme jeli. Asi jako vy s Katkou, prostě jako to nebylo, že bychom odpočívali ty 4 hodiny, které jsme tam měli ten slot, ale my jsme ho fakt jako prostě odjeli. Tak tohle se mi potvrdilo, že nějakým způsobem dáme. Samozřejmě překvapily mě spousta věcí, překvapilo mě, jak je to náročné na hlavu, jako pamatovat si ty kroky, choreografie. A já jsem měl fakt migrény normálně z toho, jak jsem jako si to chtěl všecko do té hlavy vrejt a zapamatovat, abych tu Lenku nezdržoval tím, že si to jako blbec nepamatuju. Takže tohle to pro mě bylo strašně náročný. No a ta fyzická stránka toho tance, samozřejmě, že pro mě to bylo něco absolutně novýho. Já jsem nebyl ani v tanečních, jako tancoval jsem jak kopyto někde na diskotékách, ale jako, že bych třeba uměl polku nebo valčík předtím, to jsem neuměl. A teď jsem věděl, že samozřejmě ty tance jsou náročný technicky, ty kroky, ještě jsem, ani jsem netušil jak moc, myslel jsem si, že to bude jednodušší. No a teď jsem říkal, tak jediný, co mě může zachránit, jako na každý ten tanec najít nějakou výhodu v té protetice, který mi to aspoň trošku ulehčí. Ne, že by to bylo lehčí, ale abych mohl dělat něco podobného jako tou zdravou levou nohou. A Lenka v tomhle tom byla skvělá, která mi popsala přesně, co by ta noha měla umět, co by to chodidlo mělo umět, a já jsem potom už jenom vybral jako z té nabídky těch různých,
1: z toho meníčka,
2: tak jsem vybral to, i to, co jsem měl doma na různý sporty. To já jsem měl doma v tu dobu asi 7 protéz, protože jako na cyklistiku 2, na běhání, pak jako když jsem si chodil hrát s kamarádama volejbal, tak jinou, když jdu po horách, tak mám jinou na běžný chození, takže jsem z toho vždycky přitáhl nějakou protézu, zkusili jsme, jestli to bude ono, jestli se třeba vejde i do té boty, na ten podpatek, trošku jsme to upravili, a jak jsem říkal, Lenka v tomhle byla skvělá, takže jsme to vždycky tam imbusama štelovali spolu, jo, a nakonec to vždycky nějak šlo, no.
1: Ty říkáš, že každá překonaná překážka nás dělá silnějšími. Co bys poradil lidem, kteří jsou na dně a nevidí cestu ven?
2: Obrátit se na někoho. Že když se v tom člověk dlouho babrá sám, tak jako většinou se z toho nevykope. Většinou z té bažiny nevyplaveš sám, musí tě někdo jako vytáhnout, musí ti někdo hodit ten klacek, který se chytíš, jo. A proto je strašně důležitý, a já to říkám všem lidem. A i když sám potřebuju být, nebo sám, já někdy potřebuju být sám, někdy, tak vím, že jak je strašně důležitý mít kolem sebe jako lidi, který jsou ty praví kamarádi, který prostě ti pomůžou, když budeš ve 3 ráno někde v depce, takže pro tebe prostě přijedou. Jo, a tohle to je strašně důležitý. Nenechávat ty problémy, který má člověk dlouhodobě vnitřní, a každý z nás je má, nenechávat si je pro sebe a vždycky někomu o tom říct. Samozřejmě, že se může stát, a třeba děti ve škole to řešej, že nějaký tu svoji trouble řeknou někomu a on se jim vysměje, že to jako použije proti ním. To je bohužel jako, to je smůla, ale jako stojí za to prostě o tom mluvit, a je to takový ten. Někdo mi, Soňa mi jednou říkala, že to studovala, že třeba se tomu říká syndrom indiánské babičky, že v těch komunitách indiánských, že fungovala ta nejstarší žena, ke který vždycky přišli a řekli ten svůj problém, a už jenom to, že to vyslovíš a řekneš to někomu cizímu, tak už máš z půlky vyhráno. Takže vždycky se na někoho obrátit, nedejpat se v tom problému sám.
1: Budoucnost. Co tě čeká?
2: No, já doufám hezký podzim, ale nevím, nechávám to otevřený, absolutně to nechávám otevřený, protože já vždycky říkám, že jako ty příležitosti chodí každý den a že buď máme to štěstí, že si zvolíme věc, která nás pak bude třeba rok bavit, jo, nebo prostě nějaký to bude projekt, který se chytí, a nebo tu příležitost přehlídneme a už se nikdy nevrátí, to taky jako samozřejmě se stane, a nebo to bude věc, kterou, po který zjistíme 10 minut potom, že to byla cesta vedle, ale ty příležitosti chodí, tak já věřím, já neplánuju. Já už teďko neplánuju. Já jsem plánoval 25 let, když jsem jezdil na kole, jak jsem plánoval každý den, tak teďko si chci nechat ten komfort, že neplánuju, že vždycky něco přijde. Ale věřím, a už to mám tu zkušenost, že když to přijde, tak tomu dám zase těch 100% a že mě to bude strašně bavit.
1: Říká frajer Jiří Ježek. Jirko, moc krát ti děkuju, že jsi dorazil sem do studia.
2: Já děkuju za pozvání a za krásný rozhovor. Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zasažen.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

čteš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisící.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Letošní úroda jablek a hrušek bude ještě nižší, než ovocnáři čekali. Cena plynu vystoupila nejvýš od roku 2022. Volnočasové organizace v Boskovicích budou moci požádat město o dotace na svůj provoz a bude zataženo až oblačno s teplotami do 22 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Úroda jablek a hrušek bude letos ještě nižší, než ovocnáři očekávali. Aktualizovaný odhad sklizně dnes zveřejnil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jablek tento rok pěstitelé sklidí skoro o 60% méně než loni. Můžou za to jarní mrazy a také extrémní sucho a horko.
2: S nižší úrodou letos počítá i pěstitel Jiří Kopeček z Tulešic na Znojemsku.
3: Letos je toho strašně málo, co jako nezničili mrazy, tak zničilo sucho.
2: Červnový odhad sklizně jablek počítal s necelými 53 tisíci tunami, zářijový odhad je asi o desetinu nižší. Pokračuje mluvčí Ústředního a zkušebního ústavu zemědělského Petra Hrabčáková.
4: Podle dostupných dat předpokládáme, že sklizeň jádrového ovoce v roce 2026 bude přibližně poloviční oproti pětiletému průměru.
2: Kvůli suchu některým pěstitelům uhynuly i mladé ovocné stromy. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Velkoobchodní cena plynu byla dopoledne nejvýš za poslední skoro 4 roky. Jedna megawatt hodina na virtuálním trhu v Nizozemsku stála 84 eura, tedy asi 2000 korun. Bylo to 3x více než na začátku roku. Ceny plynu rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Investoři se obávají omezení dodávek kvůli blokádě Hormuzského průlivu. Evropské země teď navíc doplňují zásobníky před zimou. Boskovice pomůžou místním volnočasovým organizacím s placením provozních nákladů nebo drobných oprav. Vypsání dotací na příští rok odsouhlasili radní. Loni v tomto programu úřad vyplatil více než 750 000 korun. Žádosti začne přijímat 23. října, potvrzuje jeho mluvčí Martina Žižková.
5: Ta výstava zobrazovala tu současnou výrobu a proměny výroby potravin. Hledali právě i něco zajímavého z období, kdy Mendel přichází se svými ikonickými pokusy s rostlinnými hybridy a právě pro tyto pokusy využívali tento mikroskop.
0: Tak to byla informace k návratu jedinečného Mendlova mikroskopu zpátky do Brna. A teď k filmu. Český film Volklore režisérky Viktorie Štěpánové dostane v kanadském Torontu studentského Oscara. Cenu převezme autorka na tamním filmovém festivalu. Snímek vznikl na pražské FAMU a soutěžil v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Volklore sleduje fiktivní influencerku, která jazykem mladé generace popisuje divákům folklorní zvyky v průběhu roku.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zataženo až oblačno, od severu budou postupovat lokální přehánky i s intenzivnějšími srážkami. Výjimečně se může vyskytnout i bouřka. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnským meteorologem Mojmírem Martanem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Holubic na D2 od 6. kilometru. V Brně projíždějte opatrně místem nehody na Provazníkově ulici a na silnici 53 pozor na okraji Pohořelic u nájezdu do průmyslové zóny, tam na vozovku vytekl olej. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přeju dobré pondělní odpoledne, vážení přátelé. Otvíráme naše dvouhodinové sezení. Možná že ležení v některých případech, ale rozhodně dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Před 14 hodinami začal nový týden a v úvodu našeho dobrého odpoledne vám od mikrofonu přeju, abyste všechny výzvy a úkoly, které jsou v něm před vámi, zvládli na výbornou. Co je před námi v té nastávající hodince? Podrobné informace o počasí, jak správně podotknul Pavel Chaloupka ve zprávách s Mojmírem Martanem. A poté vás čeká třeba malé hantecové okénko, jinými slovy Edův zvonek, ohledneme se za vinobraním z předchozího víkendu a na výlet vás dnes pozve Hana Varmužová. Tak ještě jednou hezké odpoledne a už za pár chvil se dozvíte, jestli ten déšť, který v tuhle chvíli krásně kropí Brno, postoupí třeba i k vám na další místa naší krásné jižní Moravy.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: V 70. letech hrál na saxofon a zpíval s kapelou Commodores. No a v 80., když napsal Endless Love, které potom i naspíval s Dianou Ross, v sobě objevil skladatelský talent. Pak se vydal na solovou dráhu. To všechno byl Lionel Richie, který je za námi. Ale tohle jméno taky znáte. Mojmír Martan, meteorolog brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, přichází do vysílání dobrého odpoledne. Dobré odpoledne, Mojmíre.
2: Dobrý den.
1: Jaké máme počasí na jižní Moravě? Vím, že v Brně prší a nemáme zrovna dvakrát teplo. Na ostatních místech je to podobné?
2: Ano, prší na větší části kraje. Vyskytují se zde občasné srážky ve formě deště nebo přeháněk, lokálně jsou krátkodobě i silnější. Bez srážek, nebo ty srážky odešly z větší části Letovická, Boskovická, také severní a západní Otišnova už většinou neprší, rovněž tak na některých místech Znojemska. No a třeba na Horňácko, v okolí Velké nad Vlíčkou, tam srážky teprve dojdou. Teploty se pohybují od 15 do 19 stupňů na tom východě kraje, hlavně na Hodonínsku. Tam na některých místech přesahují i 20 stupňů.
1: Odpoledne a na večer nás čekají také přehánky a ještě více oblačnosti?
2: Ano, bude ještě hodně oblačnosti, i když ta oblačnost bude mít už trošku tendenci se občas maličko protrhávat. Přeháňky se ještě budou vyskytovat, potom ale večer už jich bude rychle ubývat. Co se týče větru, tak fouká a foukat bude mírný severozápadní až severní. Večer potom vítr bude slábnout.
1: A jaká bude noc z pondělka na úterý?
2: Tak v noci může být ještě na východě kraje přechodně zvětšená oblačnost, ale jinak čekáme polojasno nebo skoro jasno a na mnoha místech se v průběhu noci vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Noc bude chladnější než ty minulé noci, 11 až 8 stupňů, v údolích až 6 a bude bez větří nebo na nejvýš slabý proměnlivý vítr.
1: Zítra to bude vlastně polovina září, kterou si prožijeme. Bude 15. a to v Brně vyjde slunce v 6 hodin a 29 minut. Zapadá v 19 hodin a 9 minut. A čeká vás stupeň číslo 1, tedy biometeorologické zátěže, mírná zátěž. Jaké počasí předpovídáte pro 15. záříový den?
2: Tak bude celkem pěkný slunečný den s polojasnou nebo skoro jasnou oblohou. Jen ráno se budou ještě vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost na některých místech a ty se ale během dopoledne rozpustí. Odpoledne se můžeme těšit na 22 až 25 stupňů. No a také přes den nebude moc foukat na nejvýš slabý proměnlivý vítr.
1: Středa bude podobná úterku?
2: A středa bude ještě přes den teplejší, teploty ráno 13 až 9, odpoledne 23 až 27 stupňů. Ty nejvyšší hodnoty bych čekal někde na jihovýchodě kraje, Hodonínsko nebo kolem Lednice. Jinak bude nejprve skoro jasno až polojasno, v ranních hodinách se také mohou vyskytnout mlhy nebo nízká oblačnost, ale budou méně četné než zítra ráno. V průběhu dne bude přechodně více oblačností, ale ta bude často průsvitná. Až večer začne od západu přibývat frontální oblačnost, na studené frontě potom hlavně v západní části kraje se v průběhu večera a noci vyskytnou přehánky a lokálně i bouřky. Vítr slabý, během nepřechodně mírný jižní.
1: Takže potom přechodu fronty, středečním přechodu fronty nás čeká trošku chladnější čtvrtek?
2: Určitě ano a také bude deštivější, ta fronta se tady trošku zvlní, takže se i zdrží, takže část čtvrtka bude zatažená s deštěm. V průběhu odpoledne pravděpodobně od severozápadu oblačno až polasto jen výjimečně přehánky, ale je tam ještě dosti velká nejistota, kdy ten déšť přestane. Podle některých modelů může přestat pršet již v ranních hodinách, ale jsou také scénáře, kdy zejména na východě kraje může pršet ještě i v těch odpoledních hodinách. Na 15 až 11 stupňů budou čtvrteční ranní minima, odpolní teploty od 16 do 20 stupňů.
1: Meteorolog Mojmír Martan vám řekl vše o počasí až do čtvrtka tohoto týdne. Děkuji za informace a zdravím do brněnské pobočky ČHMU. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlasjede.cz.

vesmírnej kluk šel možná kolem vás a možná po vás mrk vidívky plné krás a možná právě tím

0: stárneme sice všichni, ale věřím, že Petra Reska máte stále za obyčejného kluka. Přeji vám dobré odpoledne z vysílání Českého rozhlasu Brno a za malou chvilku vás, neříkám donutím, ale společně s naším kolegou reportérem, přiměju k tomu, abychom se všichni ohlédli za uplynulým víkendem. Jižní Morava má za sebou víkend vína. V Mikulově a ve Znojmě včera skončily slavnosti vinobraní. Kolik lidí obě akce přilákali a jak se pořadatelé připravují na další ročníky, no tak to probereme už za pár chvil v našem dobrém odpoledni. Ale teď, protože před chvílí byla slyšet předpověď počasí pro nastávající dny a nevypadá to, že by mělo neustále svítit sluníčko, se jenom podívejte ven, tak by možná stálo za to pozvat vás do míst, kde je nad vámi střecha, ale kde je pořád něco k vidění. Co třeba skleníky botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity? Tam až do 18., tedy do tohoto pátku, pokračuje tradiční výstava sukulentů a jiných exotických rostlin. Letošním tématem výstavy jsou obři a giganti. Návštěvníci se můžou těšit na pestrou expozici rostlin, které se v přírodě dokonale přizpůsobily suchému prostředí a dosáhly přitom úctyhodných rozměrů. Na výstavě budou po celý týden přítomní zkušení pěstitelé, kteří rádi poradí s pěstováním těchto jedinečných rostlin a s péčí o ně. Jedná se o jubilejní 30. ročník této výstavy. V botanické zahradě Masarykovy univerzity je otevřeno denně od 9 do 17 hodin a 30 minut. A tenhle od Edyštatlaře znáte.
1: Edův zvonek.
2: Pacuška u felčara. Pane doktor, pamatujete si, co jste mě poradil na ty moje deprese?
3: No samozřejmě, paní Zezulová. Předepsal jsem vám sex.
2: No, a mohl byste teďka mimo starýmu vysvětlit, že nejsu šmetina, ale že se léčím?
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno. Přeju, aby se vám všechno podařilo, aby vás nikdo nevyrušoval a aby vás obohatila i ta nastávající informace. Znojmo a Mikulov totiž mají za sebou letošní slavnosti vinobraní. Na obě akce každý rok míří desítky tisíc lidí. Kromě vína je pořadatelé lákají na hudbu a historický program. Víc o letošní návštěvnosti i plánech organizátorů na další ročníky teď probereme s redaktorem Šimonem Francem. Šimone, vítám tě ve studiu.
1: Dobré odpoledne.
0: Řekni, kolik lidí navštívilo letošní znojemské a pálavské vinobraní?
1: Na to pálavské, tedy do Mikulova, přijelo o několik tisíc lidí víc než loni. Organizátoři ale od letoška přesná čísla nezdělují, loni to bylo 46 tisíc. Naopak znojemské historické vinobraní druhý ročník po sobě přilákalo návštěvníků méně. Dřív do Znojma jezdilo přes 80 tisíc lidí, poslední tři ročníky ale tuto hranici nepřekonali. Loni to bylo necelých 78 tisíc a tento rok se návštěvnost propadla o víc než 10 tisíc lidí.
0: Čím si klesající návštěvnost organizátoři vysvětlují?
1: Podle ředitele pořádající organizace Znojemská beseda Jaroslava Chaloupeckého se mění publikum, na které vinobraní cílí. Lidé podle něj mají dnes širší možnosti, jak volný čas trávit, a třeba mladší generace má obecně o alkohol menší zájem než jejich rodiče. Nižší návštěvnost podle Chaloupeckého čekali a letošní ročník vnímají jako signál, aby do budoucna vinobraní otevřeli novým zájemcům. Chtějí ale zachovat jeho historický charakter. Teď budou vyhodnocovat jednotlivé části programu i zpětnou vazbu od návštěvníků.
0: No a Šimone, ty jsi na tom znojemském vinobraní byl. Tak řekni, obešlo se bez nějakých větších incidentů?
1: Ano, na bezpečnost ostatně dohlíželi strážníci i policisté. Ti letos ve srovnání s předchozími lety nemuseli řešit žádný výrazný exces, ale zjistili třeba dva řidiče pod vlivem, jeden nadýchal přes 2,5 promile alkoholu a druhý byl pod vlivem drog. Zaměstnali je taky drobné krádeže a kuriózní příběh si připsal muž středního věku, který v podroušeném stavu prošel celé město a upadl až těsně před svým domem. Hlídka ho potom předala záchranářům. No a v Mikulově policisté museli zasahovat v sobotu večer kvůli muži, který střílel z plynové pistole. Obě vinobraní si vyžádala taky několik desítek zásahů záchranářů.
0: A co nejčastěji řešili?
1: Šlo hlavně o bolesti břicha, kolapsy a nevolnosti. Ve Znojmě na zdraví lidí dohlížela jihomoravská záchranka. Pokračuje její mluvčí Michaela Botová.
2: V průběhu znojemského vinobraní jsme ošetřili téměř 5 desítek lidí. V jednom případě šlo o podezření na cévní mozkovou příhodu. Kromě toho jsme měli v péči také pacienty s drobnými úrazy. 15 osob jsme po ošetření přivezli k další péči do nemocnice.
1: V Mikulově působila soukromá zdravotnická společnost, pomoc poskytla 85 lidem. 25 z nich převezli zdravotníci do nemocnice. Šlo třeba o intoxikovaného člověka, který upadl do komatu. Vážnější zranění utrpělo potom i jedno dítě, které dav natlačil na zábrany.
0: Jak vypadal uplynulý víkend na vinobraních ve Znojmě a v Mikulově, jsme v dobrém odpoledni probrali s redaktorem Šimonem Francem, řekl bych člověkem z nejpovolanějších, protože přinejmenším na jednom z těch dvou míst byl. Tak věřím, že jsi taky užil, Šimone.
1: Měl jsem službu autem, takže bez vína.
0: No tak samozřejmě. Děkuji za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Je 14 hodin a 39 minut a já vám slíbil jednu pozvánku na výlet. No, Hana Varmužová vás dnes pozve do Čučic, tak za pár chvil.
3: Český rozhlas Brno, písní.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!
3: 17. srpna přivítá čtvrteční dopoledne hosta Zdeňka Machaře, s kterým se budu povídat o vyhořelé záchranné stanici pro zvířata. Jak se toto místo pro ptáky a malé savce v brněnské Slatině vyrovnalo s letošním květnovým požárem? Kdo přiložil ruku k dílu? A co by záchranné stanici, která je v provozu od roku 1991, aktuálně nejvíce pomohlo? Bude to mít smysl a vy si to nenechte ujít. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
4: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Dobré odpoledne, milí turisté a milé turistky. Dobré odpoledne i vám, Hanko.
1: Dobré odpoledne, Borku.
0: Hlas Hany Varmužové poznáváte. A je vám jasné, tedy sledujete-li pravidelně naše dobré odpoledne, že vás čeká jednak tip na výlet a že to zřejmě bude tip, který bude typem pokračovacím. Už posledně jsme byli v Oslavanech. To bylo Permonium, které jsme navštívili. Kam se vydáme přesněji dnes?
1: No dnes to bude trošku víc turistické, bude to krátká vycházka, asi 6-kilometrová, hravěji zvládnou i zdatné děti a my z Oslavan popojedeme ještě kousek dál do Čučic a tady nastoupíme na zelenou turistickou značku a po této značce se budeme vracet směrem do Oslavan. Ta cesta je velmi pěkná, není tam žádné velké převýšení, ale čekají vás tam docela zajímavé věci. Tak v první řadě určitě potkáte a všimnete si portálu Josefova dolu. To je důl, který tady vznikl, kde se těžilo od poloviny 19. století a nabízelo by se, že uhlí, ale není to pravda. Těžil se tady grafit a částečně také železná ruda. Zachoval se ten portál, je to hezké místo, stojí za to se u něj zastavit. Potom další zastávkou může být lavička s vyhlídkou. Je tam velký dřín nad tou lavičkou a když budete pokračovat dál po této vrstevnicové cestě, tak vás možná praští do nosu taková jemná vůně. Nám se to stalo, tak jsme se rozhlíželi a v lese byla záplava růžových kvítků bramboříku nachového. A to byla taková něžnost a taková krásná vůně, že jsme se i tam zastavili. Potom dojdeme k rozcestí, který se jmenuje Kocourov a tady kousíček asi tak 25 metrů odtud je smírčí kámen. Musíte ho malinko hledat, je tam sice směrovka, taková dřevěná šipka, ale dalo nám to trošku práce, protože byl zarostlý v křoví, ale je to hezký balván obdélníkového tvaru a je na něm vytesaný kříž. Já jsem se pokoušela dohledat příběh tady k tomu smírčímu kameni, ale bohužel jsem nic nenašla, asi jsem pátrala málo. Potom vás ta cesta

0: nádvoří, v zámku, báječná muzea. Obě jsem navštívila, jak hasičské pro milovníky techniky, hasičské pastva pro oči, ale je tu i muzeum, které bych já sama o své vůli nenavštívila, ale byla jsem tam tak nějak dovedena, je to muzeum hornictví a energetiky a byla jsem okouzlená, protože jsem poprvé v životě viděla obrovitánský kus černého uhlí, které je krásné, leskne se, má černou barvu a v něm otisk ryby nebo listu kapradiny a tak. Nás tam tehdy provázeli takový dva starší pánové, oba byli velice zapálení oslavané, nebo jak bych to řekla, obyvatelé Oslavan a vyprávěli nám o elektrárně, o dolech, spoustu zajímavostí se dovíte. No a určitě se projdete zámeckým parkem, zámeckou zahradou, no a je tam taky nádherný biotop, kde se můžete vykoupat a pak se zastavte na břehu Oslavy, která v Oslavanech je skutečně krásná.
1: Tentokrát jsme do Oslavan za pomoci dnešní pozvánky Hany Varmužové dorazili směrem z Čučic. Ale já myslím, že i kdybyste to vzali tím druhým směrem, nesklamete se a budete stejně krásně opálení jako Hanka Varmužová z tohohle svého výletu. Děkuji za pozvánku a mějte se hezky.
0: Hezký den.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

hrušky, které nestárnou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Silničáři dnes na D1 otevřou odpočívku u Vyškova. Balet Národního divadla Brno převezme za 2 roky Markéta Pimek-Habalová. Komníci obchází domácnosti kvůli povinné kontrole spalinových cest a zítra bude polojasno nebo skoro jasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Řidičům se dnes znovu otevře modernizovaná a rozšířená odpočívka na dálnici D1 u Vyškova. Ředitelství silnic a dálnic tam vybudovalo parkoviště s výrazně vyšší kapacitou a oddělenými stáními pro osobní a nákladní auta. Součástí areálu je také dětské hřiště, venkovní posilovna a nový mobiliář. Rekonstrukce začala loni v listopadu a vyšla na 173 miliony korun. Kolik parkovacích míst je nyní k dispozici, upřesňuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Celkem je zde nyní tedy k dispozici 86 stání pro osobní vozidla, 76 pro nákladní, 6 pro autobusy a 7 pro karavany. Součástí areálu je také samostatné kontrolní stanoviště Policie České republiky a stání i pro nadrozměrné soupravy.
2: Balet Národního divadla Brno povede za 2 roky Markéta Pimek-Habalová. V čele souboru nahradí současného uměleckého šéfa Mariana Radačovského. Původně měla funkci převzít bývalá prima balerína Daria Klimentová. Její nástup od sezóny 2028-29 se ale nepodařilo z pracovních důvodů uskutečnit. Pimek-Habalová je dlouholetou členkou brněnského souboru, taneční pedagožkou, choreografkou a režisérkou. Ve vedení chce navázat na dosavadní práci souboru, rozvíjet klasický i současný balet a podporovat mladé talenty. Každý rok by měl komín zkontrolovat odborník. Lidé proto teď komíníky objednávají, než začne topná sezóna. U komína od plynových kamen hrozí děravé kouřovody anebo uvízlý pták. U toho od kotle na pevná paliva může vzniknout požár ze sazí, upozorňuje jihlavský komíník Daniel Šrek.
4: O přehorším ten nově hoří, když vydrží komín, tak už nejlepším. Ale může prasknout komín, může jim to tam dotrámujít a všude a předou hasiči a rávě, pokud když nemáte tu kontrolu spalinových cest, co má být podle vyhlášky 34/2016.
2: Zlínský kraj připravuje další podporu terénních a ambulantních sociálních služeb. Na projekt, který se zaměří na sociální rehabilitaci, Centrum duševního zdraví a podporu samostatného bydlení, získal téměř 50 milionů korun z evropských a národních zdrojů. Dalších 5,5 milionů korun pak hejtmanství podle mluvčí Soni Ličkové přidá ze svého rozpočtu.
0: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno nebo skoro jasno, ráno se budou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, foukat bude slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky čekejte mírně nepříznivé, přechodně dobré a biozátěž mírnou.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 se na cestě do Brna tvoří u Rousínova a Holubic kolony. V opačném směru pozor u nehody na 231,5 kilometru. S omezením po nehodě počítejte v Brně v Královopolském tunelu ve směru do Pisárek, také na Hvězdoslavově a na Provazníkově ulici, stejně jako na silnici 52 u Modřic ve směru na Pohořelice a také na okraji Moravan a na průjezdu Otnicemi. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré odpoledne a promiňte, tedy já jsem úplně zapomněl pogratulovat těm, kteří dnes slaví narozeniny, k jejich velkému dni. Tak tedy aspoň v té druhé hodině dobrého odpoledne přijměte moji gratulaci. U mikrofonu je Borek Kapitánček a všecko nejlepší vám, kteří dnes slavíte. No ale to můžete být samozřejmě i Radky, případně Radoslavy. Takže ať máte krásné odpoledne, ať se vám všechno vydaří. A ti z vás, kteří třeba nemají zcela jasno v tom, kdo má přednost při výjezdu na dvouproudém kruhovém objezdu, si jistě v té nastávající hodince našeho dobrého odpoledne poslechnou řidičskou abecedu. Možná se budete těšit na našeho stopaře, který se nám ozve z dalšího místa na naší krásné Jižní Moravě, které mapuje. Dozvíte se i to, co v učebnicích nebylo. Ale pokud byste rádi soutěžili, máte rádi třeba psaní Barbory Janečkové Vítové, to je totiž autorka knihy Svět úžasné Báry, tak vy si za chvilku vyhraďte chvíli na telefonování do studia. Číslo je 726 465 200 a v telefonické trefě tuhle knihu za dvě správné odpovědi můžete mít. Nejdřív si ale vyberete ze čtyř otázkových témat. Pro dnešek je to Brno, antika, co je to a hlášky z českých filmů. Ale nejdřív Pavel Bobek, Zkus se životu dál smát a potom jedna písnička, u které si určitě vybavíte Omara Šarifa.
0: Český rozhlas Brno.

Nejspíš se měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu.

veselou teď k vrátkům, milé, kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říkám mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu blidou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu, tu, tu, tu, tu, tu.

0: Dobré odpoledne, vážené posluchačky a vážení posluchači. Byl jsem daleko od pravdy, když jsem řekl, že u téhle písničky si aspoň někteří z vás vybaví obličej Omara Šarifa, no doktor Živágo. A to bylo podání Kennyho Rogerse, tedy song Somewhere My Love na vlně Českého rozhlasu Brno. Teď je ale čas na soutěžení a tím pádem bych vám rád představil našeho dnešního soutěžníka. Je to pan Jiří. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Který si nejdřív vybere dvě ze čtyř nabídnutých otázkových témat? Tak který okruh vás zaujal? Brno, antika, co je to, nebo hlášky z českých filmů?
1: Ty první dvě.
0: Brno a antika?
1: Ano.
0: Minuta naší trefy právě začíná, mám dvě otázky a za dvě správné odpovědi bude vaše ta kniha, kterou zatím držím v ruce. Je to knížka, kterou napsala Barbora Janečková-Vítová, ilustrovala ji Klára Karola a je to Svět úžasné Báry z produkce Radioservisu. Tak jsem zvědavý, u antiky u vás nemám žádné pochyby, ale co to Brno? Ptám se totiž na to, který brněnský zvon je nejstarší? Je to zvon svatý Tomáš v kostele svatého Tomáše, nebo svatý Jakub v kostele svatého Jakuba, nebo svatá Barbora v kostele svatého Michala?
1: Já to sice nevím, ale myslím si, že to je u svatého Jakuba Jakub.
0: Říkáte tedy svatý Jakub. A teď pojďme k antice. Minulý týden, no vlastně na začátku září, jsme si připomněli jedno výročí. Bylo to údajně 2. září 490 před naším letopočtem, kdy Fejdipides běžel první maraton, když doběhl do Sparty oznámit řecké vítězství v bitvě u maratonu. S kým vlastně bojovali Řekové? S Peršany? S Féničany? Nebo s Bulhary? Říkáte s Peršany, ano?
1: Ano.
0: Ještě běží minuta, která značí, že můžete změnit své odpovědi? Teď už to ale možné není. Správně jste odpověděl na tu antickou otázku, ale u Brna to bohužel nevyšlo. Nejstarším brněnským zvonem je svatý Tomáš. Odlitý byl v roce 1393, mimochodem váží přes 7 tun a na jeho rozhoupání jsou potřeba údajně 4 zvoníci. Nemám to sice ověřeno, ale věřím informacím ze stránky Brněnské zvony. Bohužel pro vás, pane Jiří, to znamená, že jen jedna odpověď byla správná a tím pádem nevyhráváte. Mrzí mě to. Ale teď mi to jistě vrátíte. Oplatíte mi svůj neúspěch vlastní otázkou.
1: Oplatím. A chcete otázku z antiky anebo z Brna?
0: No tak jdete na mě úplně stejně, tak když se vám nepovedlo to Brno, tak zkusme Brno.
1: Dobře. Židé byli z Brna vypovězeni už v 15. století. Ale měli tady svoji část Brna a to židovské město se soustředilo kolem jednoho dnešního náměstí. A já se ptám, kolem kterého?
0: Kolem náměstí, kterému říkáme Římské?
1: Velmi dobře, je to s pochvalou.
0: Děkuju. Jiří, bohužel zkusí svoje štěstí až zítra. Mně se to náhodou povedlo, ale z toho si nic nedělejte, nikdo nemůže vědět všechno. Jiří, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, nashledanou.
0: Teď je minuta po čtvrt na čtyři, posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. No a v dnešní trefě, která už je za námi, to byl Jiří, kterému se to sice nepovedlo, ale jak říkám, kdo může vědět všechno? Řekl bych, že nikdo. Řidičská abeceda, víte, co to je? My pro vás totiž za chvilku budeme mít. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči i řidičky často chybují.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Co tě znám?

Vestižská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Brno, naše dobré odpoledne, které pro vás v září má připravenu řidičskou abecedu. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, to proto, ať je za volantem bezpečno. Jak už jsem říkal, do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes, v pondělí 14. září, se chceme zaměřit na správný výjezd z dvoupruhového kruhového objezdu. Brňáci a brňačky by mohli říct, že by to třeba mohl být ten kruhový objezd, no řekněme, u Červeného mlýna. Slovo má teď Václav Drážek z redakce Zelené vlny. Řidičská
1: abeceda. Auta se na kruhových objezdech často řadí vedle sebe v pravém i levém pruhu. Z výšky to vypadá přehledně, ale za volantem může být situace mnohem méně jasná. Vy znáte odpověď na otázku z praxe? Když jedou po kruhovém objezdu auta souběžně v pravém i levém pruhu, kdo má přednost při výjezdu? Slovo už má plukovník Jan Straka.
2: Kruhový objezd v podstatě je křižovatka. To znamená, v křižovatce platí pravidla jak pro jízdu křižovatkou, tak zároveň jsou tam jízdní pruhy, jich tam více, to znamená i pravidla pro jízdu v jízdních pruzích.
1: Takže v našem konkrétním případě musí dát přednost kdo?
2: Pokud máme vnitřní pruh, to znamená vlevo, a vnější pruh, to znamená ten pravý, a jedou tam souběžně dvě auta, tak to auto, které přejíždí do jednoho nebo druhého pruhu, vždycky musí dávat přednost tomu, kdo tam jede. To znamená, při představě, že by nám ten řidič z toho vnitřního přejížděl do pravého, dává přednost tomu, kdo jede v tom pravém. To je běžný pohyb po kruhovém objezdu. Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci
0: s dopravní policií České republiky. Já osobně si to překládám, ten, kdo už tam je, tak ten má přednost. I zítra se budeme věnovat jízdě na kruhovém objezdu, tentokrát výjezdu z levého pruhu. No ale taky jsem vám slíbil, že se ještě dnes znovu spojíme s naším regionálním stopařem. A ta chvíle už se blíží. Náš regionální stopař Vojtěch Halaš dnes zamířil do obce ležící v Boskovické Brázdě. Český rozhlas Brno, písně.

0: Řekl bych, že písničku Valdemara Matušky není třeba příliš představovat, tedy hlas zpěváka rozhodně ne. To byl on, ten cowboy, a to taky bude on, ten stopař, kterého jsem vám slíbil, tedy v příštích minutách. Být to zhruba o měsíc dříve, tak by se vlastně cestou do svého dnešního cíle náš regionální stopař klidně mohl smočit v Priglu. Jenomže máme už 14. září, už to není moc na koupání. Náš regionální stopař Vojta Halaš dnes zamířil do obce Hvozdec, je to sice nedaleko brněnské přehrady, ale asi se nevykoupal, no a ve Hvozdci pokračuje ve svém objevování obcí Jihomoravského kraje. Vojto, přeju dobré odpoledne.
1: Ahoj Barku, hezké odpoledne, tobě i posluchačům.
0: Kam ses během dne stihl podívat a co tě ve Hvozdci zaujalo?
1: No, jak zmiňoval brněnskou přehradu, tam jsem si opravdu nezaplaval, ale mokrý jsem po dnešku dost. Ten dnešní program mi docela narušilo počasí, protože většinu dne tady ve Hvozdci prší, někdy mírněji, někdy zase silněji. Až teď před pár minutami doslova tady na chvíli dešť ustal, takže jsem rád, že teďka můžu být venku a můžu v klidu říct, kam jsem se chtěl podívat, protože chtěl jsem toho docela dost. Byl jsem u místní zvonice nebo u kapličky, u které se každoročně na začátku září koná mše. Podíval jsem se i k pomníku legionářům první světové války, který je tady poměrně nový, je z roku 2017. Zašel jsem si také ke sportovnímu centru, kde je fotbalové hřiště i pump track, tedy dráha pro cyklisty s klopenými zatáčkami, a obec se snaží postupně vylepšovat také další zázemí. Buduje se celkový sportovní areál s posilovnou, dětským hřištěm, posezením a prostorem pro další společenské akce. No a jedním z dalších místních lákadel, kam jsem se prošel, je velký dřevěný trůn s výhledem do krajiny, který vznikl kousek za obcí díky svazku obcí panství Hradu Veveří asi v roce 2022.
0: Vojto, a co bys řekl, jak se žije v Hvozdci místním?
1: No, Hvozdec leží trochu stranou těch hlavních tahů a právě možná to je jeho hlavní kouzlo. Ze všech stran ho obklopuje příroda a z obců se můžete vydat třeba do podkomorských lesů. Za dobré viditelnosti se navíc z lesů otevírají výhledy na okolní krajinu nebo dokonce směrem k Hradu Veveří. To dneska teda úplně ty výhledy nejsou. Ale Hvozdec rozhodně není jenom místo, kam se chodí za přírodou. Místní zde mají i vybavení, mají tu obchod, hospodu a investuje se také do infrastruktury. No a proč se podle místních žije právě tady dobře? Asi především kvůli klidu, přírodě a tomu, že obec právě zůstává mimo tu hlavní tepající část.
0: Já jsem se taky tak trošku připravoval na tvůj dnešní reportážní vstup. Podíval jsem se na wikipedickou taky, to je hezký novotvar, na wikipedickou stránku o Hvozdci. Ono těch Hvozdců je mnohem víc v celé republice, tak hledejte ten správný. A tam jsem se dozvěděl, že v roce 1952, na sklonku tohoto roku, byl Hvozdci dán do provozu místní rozhlas. A tak byl zdejší obecní strážník zbaven bubnování. Takže bubeníka, strážníka bubnujícího už tam neuvidíte, ale jinak všechno to, co říkal Vojta Halaš, náš regionální stopař. Ano, měj se hezky a děkuji za informace z Hvozdce. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou, anebo naschledanou v další obci.
0: Krásně se vyslovuje název Hvozdce, ale já se to možná ještě doučím. Rozhodně se doučíme i to, co v učebnicích nebylo, za pár chvil s Martinem Písaříkem. Dnešní vydání této rubriky vám totiž představí nejrychleji rostoucí dřevinu. Český rozhlas

0: cyklu Feinschmeckři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Feinschmeckry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z ní alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

0: Humoriády, která vás čeká po 16. hodině. Budu se s vámi muset rozloučit, ale zítra ve 14 hodin budu zase na značkách a budu vám přát hezké odpoledne. Teď je to Milan Drobný, který přichází do cílové rovinky.
1: Vážila málo, oku jí hrál a měla je.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Nové brněnské nádraží se začne stavět nejdříve za 4 roky. Vláda schválila přísnější regulaci kratomu, končí prodej přes internet. Mendlův mikroskop se po více než roce vrací ze zahraničí zpátky do Česka a zítra bude polojasno nebo skoro jasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Nové brněnské hlavní nádraží by se mělo začít stavět nejdříve na začátku 30. let, uvedla to Správa železnic. Dosud přitom jako termín zahájení stavby železničáři uváděli rok 2028. Náklady na přestavbu Správa železnic už dříve odhadla na více než 70 miliard korun. Nové hlavní vlakové nádraží má vzniknout v místě dnešního dolního nádraží.
2: Klíčovou roli budou hrát finanční možnosti státního rozpočtu a etapizace přestavby celého brněnského uzlu.
3: Uvedl k plánovanému začátku stavby mluvčí Správy železnice David Kabele. Pro Brno je ale zpoždění problém. Město podle radního pro dopravu Petra Kratochvíla z ODS už počítalo s původním harmonogramem.
4: My skutečně investujeme 100 miliony do té přilehlé infrastruktury a připravujeme.
3: Začala například stavba bulváru, který má spojit nové nádraží s centrem. Město zároveň připravuje navazující tramvajové trasy. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by v Česku měla být od příštího roku přísnější. Takzvaný Lex Kratom dnes schválila vláda. Tuto psychomodulační látku by mohli nově koupit lidé až od 21 let pouze ve specializovaných obchodech, ne od 18, jak tomu bylo dosud. Kabinet chce také od příštího roku zakázat online prodej této látky a zavést na kratom spotřební daň. Po více než roční výpůjčce dorazí Mendlův mikroskop ze zahraničí zpět do Brna. Zájemci exponát z 19. století znovu uvidí v budově Mendlova muzea. Mikroskop byl od července loňského roku součástí výstavy Future of Food v Vědeckém muzeu v Londýně. V rámci výstavy si ho tam prohlédlo více než 300 tisíc návštěvníků. Proč byl součástí výstavy, přibližuje ředitelka Mendlova muzea Blanka Křížová.
5: Ta výstava zobrazovala tu současnou výrobu a proměny výroby potravin. Hledali právě i něco zajímavého z období, kdy Mendel přichází se svými ikonickými pokusy s rostlinnými hybridy a právě pro tyto pokusy využívali tento mikroskop.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno nebo skoro jasno, ráno se budou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, vítr by měl foukat slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, během dne přechodně dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 se u Lulče a Holubic tvoří kolony. V Brně pozor u nehody na Hvězdoslavově ulici a také v Královopolském tunelu ve směru do Pisárek. Nehoda omezuje provoz i na silnici 52 u Modřic ve směru na Pohořelice, na silnici 55 u Hodonína, stejně jako na okraji Moravan a u Bedřichovic na silnici do Brna. Volné cesty přeje od mikrofonu také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800
6: 553
7: 553.
1: Humoriáda.
8: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
9: Já vás moc zdravím a začnu dneska netypicky veršem. Radost země přímo sálává, já jsem Petr Salava.
8: Tak mě Petr předběhl a já přidám tu svou. Jdem do toho s Petrem Salavou a historek scének a písniček záplavou.
1: Humoriáda.

0: Marek Lambora, Eva Burešová zpívali o tom, jak se krásně mají. Vy se máte taky krásně, doufejme, anebo se budete mít, protože jste s námi u toho správného pořadu. Petr Salava, chce něco říct?
1: Já jsem hrozně rád v Humoriádě a hrozně rád se tady vždycky vracívám, myslím, že i s vámi, s Patrikem, ke starému, milému, laskavému humoru a ke slušnosti, protože to, co se v současnosti odehrává na mediální scéně, je prostě strašné a slyšejí to děti. A mně je to hrozně líto, tak právě proto bych dneska, jestli můžu vybrat na poprvé, vybral velikány, a sice pány Miloše Kopeckého a Lubomíra Lipského.
0: Ano, a navíc v jejich snad nejtypičtějších rolích Strossmayer a Hlust Vysihák. Co mají spolu společného? Jsme zvědaví.
2: Poklona si vás, dobrý den. Promiňte, prosím, že jsem tak smělej. Já prej tady mám vyhledat nějakýho slavného torpéda.
3: No tak torpéda snad asi ne, to těžko, pane, my nejsme sklad munice, víme? Zvláště nenámořní. Vy, hádám, vy spíše hledáte ortopéda.
2: Jo, ortopéda. Tak nějak, víte, on mi to starý asi nějak zašmodrchal, no to víte, inženýr. Tak vyražte být pan doktor.
3: Ano, přímo. No, Strossmayer.
2: A kde bych ho tady našel?
3: Koho?
2: No, toho, jak říkáte, toho Stožamera.
3: Strossmayera.
2: Jo.
3: To jsem já.
2: Jo, to jste přímo vy. No tak to je fajn. Víte, já mám vždycky rád, když je někdo přímo von. Tak to už vás vlastně ani hledat nemusím, víte?
3: No ale kdyby vás to třeba náhodou zvlášť bavilo, prosím, já jsem ochoten se vám tady někam schovat. Třeba tady někam mezi diváky.
2: Ale to já bych vás stejně rozeznal, víte? Kor mezi normálníma lidma. Poněvadž vyražte by takovej jakoby velice povědomý ksicht, víte? Hejte, prosím vás, nedělal jste náhodou v té nemocnici na konci města?
3: Na kraji města, chcete říct? Ano, no, dělal. Ale dělal, no, ano, tak. To byla krásná doba. No. To byla vůbec zvláštní, řekl bych přímo, unikátní nemocnice. Jo. Ano, unikátní nemocnice. To byla snad jediná nemocnice, kde nikdy nikdo nevzal žádný úplatek.
2: No. Takže tam jste dělal.
3: Tam jsem dělal, no já dělám, kde můžu.
2: Helejte, a že děláte Níčko tady?
3: Znáte to, ne? Autorské intriky, co vám budu povídat.
2: No jo.
3: Ale poslouchejte, vy jste mi taky nějak povědomí. Jaké pak je vaše ctěné jméno?
2: No tak mé ctěné jméno, Hlust Vysihák.
3: Ale ne, ano. Hlust Vysihák, to jste vy.
2: Osobně.
3: Ten vrátnej, no, seba práskačkama, seba fousama.
2: No jo,
3: tak, tak to už jsem doma.
2: Jej, to je škoda, že jsem vás tady nezastihl.
3: Moment, nechoďte nikam, neodcházejte mi. Rozumíte mi, když říkám, že jsem doma, tak tím jak si chci naznačit, že vím, kam vás mám zařadit.
2: No to jste teda frajer. Můj nadřízený si s tím letím lámou hlavu do dneška. Kam mě zařadit teda.
3: No a co pak vy teďko děláte?
2: No tak teďko hlídám stavební materiál pro výstavbu sídliště, které se nazývá Šestka v Levodole. Hmm.
3: Jo. To je nějaké družstvo zubních lékařů, ne?
2: Ne, prej jsou to převážně boxéři.
3: Takže vy máte vlastně takové velice, velice rizikové pracoviště.
2: No ano, ano.
3: Poslyšte. Ztratí se vám tam někdy, řekněme, jako příkladám, třeba pytel cementu?
2: Jo, kdyby jenom to, pane doktore, tuhle jsem se kapánek zamyslel nad tím ukazatelem plnění plánu a někdo mi ukradl dva pokoje a kuchyň.
3: Ne. I s příslušenstvím?
2: No tak naštěstí bez. To už ukradli dvě noci předtím mýmu švagrovi ze sídliště, které se nazývá Klidné stáří 08.
3: To je zřejmě nějaké sídliště pro důchodce, že ano? Ne, no tak ať to své sídliště přejmenují na Neklidné stáří 00 a je to, no. Zkuste jim to navrhnout.
2: No, teda jako nápad je to výborný, pane doktore. Páč ta 00 se tam ztratila taky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to byl slavný doktor Strossmayer a vrátný Hlust Vysihák v Silvestru 1979. Vzpomene si, Petr Salva, co tou dobou prováděl?
1: K Který to byl, prosím, ještě jednou
0: 79. rok? Minulého století.
1: Ježíš, to jsem byl mladý kluk, to jsem byl vlastně disc-jockey v největší síle, no tak to jsem
0: tak
1: hrával...
0: Tak to musel být Silvestr.
1: Za prvé jsem hrával Silvestry, což je něco, co už dneska absolutně netuším, co to je, ale hlavně jsem v té době hrál 30krát za měsíc, protože jsem musel. No, taky na to vzpomínám.
0: I v únoru? No, ne, pardon, tak to tam, bylo odbočení.
1: No, v únoru jsem možná hrál 30krát, že byl nějaký dvojáček.
0: No, jasně.
1: Ale jinak jsme hráli každý den. To byla těžká doba pro DJ.
0: Ano, tak hej, pane disc jockey, teď si poslechneme výběr pro naše posluchače. Mají na Ačku Miloše Kopeckého s Lubomírem Lipským, jak už otevřel tuto kapitolu náš dnešní host Petr Salava, anebo nastoupí Josef Náhlovský s Karlem Šípem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. No prosím. Jsme na to dneska dva a teď ještě Pavel Vítek zaspívá Víš, jak se mi líbíš.

0: Pařížská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A tak rovnou navážu, pokud je Petr Salava řidič, předpokládám, co si užívá nejméně a co nejvíce za volantem?
2: Tak já si jako nejméně užívám Pražský okruh.
1: Ano.
2: A v současnosti mě trošku hlava nebere, že to je úplně nádherná nová betonová silnice a už je opět opravovaná. A mě by docela zajímalo, proč. Tak to mě vadí, protože stojíme v koloně každý den, ať je ráno, poledne nebo večer, Pražský okruh.
1: A on ještě není celý, ne, dokonce?
2: Já myslím, ten, který je u Barandova, ten jo, náš ne. Z D5-ky jo, na jo, D1-čku jo. Neustále opravy, fakt to nechápu.
1: Tak tolik apel. A co se Petrovi líbí za volantem, když řídí?
2: Mně se líbí, já poslouchám rádio a teď opravdu rozhlasové stanice střídám, mám každý denní čas jinou náladu, něco jiného v noci, když se vracím z vystoupení, něco přes den a je to můj skvělý společník, takže já si užívám tu jízdu v autě díky takové dobré společnosti.
1: Ano, a nebudeme jmenovat ten nejlepší pořad, který...
2: No, Ježíši Maria, je? Od 16 do 17 no, hodin je humoriáda.
1: Ano, výborně, tak děkujeme, sami jsme si o to řekli a jdeme vyspovídat posluchače.
2: Výborně.
1: Jestli chtějí Miloše Kopeckého nebo Josefa Náhlovského, dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Honza Zvlkavý, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s panem Kopeckým a panem Lipským.
1: A my děkujeme.
2: Výborně.
3: Hezky. Díky, hezký zbytek dne, naschle.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, pane Kučero, Standa Zemníková, zdraví pana Salavu.
1: Dobrý den.
4: Inteligentního a správného člověka, který řekl tu úvahu na začátku, plně s ním souhlasím a chci tak jáčko.
1: Máme zapsáno, Stando, mějte se.
2: Děkujeme, díky.
4: A zdar, pánové.
2: Zdar, zdar.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló, už vás slyšíme? Jste tam?
2: Už ne.
1: Tak někdo na lince visí, ale nemluví. Tak teď je tu nějaký mluvící posluchač nebo posluchačka.
5: Honzo, dobrý den.
1: Honzo.
2: Dobrý den.
5: Já vás zdravím, oba dva do studia.
1: Dobrý den.
5: Já bych teda hlasoval, jestli můžu, tak pro Pepička Náhlovského.
1: Můžete, samozřejmě.
5: A pro pana Salavu taková v podstatě odpověď na jeho otázku. Dokud budou hřibové v Praze místo v lese, tak to bude vypadat, jak to vypadá. No. Takže přeji hezký zbytek dne.
2: Vám taky, vám
1: a
2: taky.
1: A prý už rostou po těch deštích, i když mírných.
2: A rychle z toho ven.
1: A jdeme dál, dobrý den. Haló?
6: Dobrý den, pane Salovo.
2: Dobrý den.
6: Pavle.
1: Dobrý.
6: A já dávám hlas taky Pepovi Náhlovským.
1: Máme no, zapsáno. Mějte se, Miroslave, naslyšenou. Tak, další ještě, haló? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakova, zdravím Prima dvojku a přál bych si taky Bčko.
1: Prima dvojka, děkuje, naslyšenou.
2: Naschledanou, naslyšenou.
1: Přátelé, žádná žena, tuším, se nám zatím neprovolala, ne. Chlapi to vzali do svých rukou a víc bylo těch, kteří si přáli Ačko. Takže pokračujeme na téma Strossmayer a Lustvisiák.
8: A to komplet?
9: Komplet, protože u nás se všecko vyrábí i ztrácí komplet.
8: A to jak si to jak si, i s tím řetiskem na splachování?
9: No tak ten tam naštěstí ještě nebyl, víte, ten se tam montuje až při třetí kolaudaci.
8: Tak jim tedy můžete navrhnout, aby se to sídliště jmenovalo 00 s otazníkem. No.
9: Když jinak nedáte, pane doktore, tak já to navrhnu. Ale pane doktore, jenomže ono u každého návrhu vždycky děsně záleží na tom, kdo to navrhuje, víme. Když třeba takový obyčejný nájemník navrhne, že by u každých dveří měla být taky příslušná klika, tak tomu řeknou, no, hele, moc neotravuj, buď rád, že jsi dostal kvartír. Kdežto, když takovou kliku navrhne k těm dveřím sám náš ředitel, tak to všichni říkají, Hergo, tomu to ale myslím. Kam ten
10: ten chlap na ty zlepšováky chodí?
8: No vidíte, to víte, my lékaři musíme být jaksi informovaní ze široka a fortelně.
9: Ano,
8: my
9: ano.
8: Nesmíme vidět jenom tu, řekněme, zlomenou nohu. My taky musíme koukat, komu ta noha momentálně patří.
9: Ano. Já vám rozumím. Když je to hezká holka, tak si s takovou nohou dáte víc záležet, víte? Když to uplesnivýho dětka koukáte spíš na prémie, víte?
8: Poslyšte, a proč pak vy mě vlastně hledáte?
9: No tak já, pane doktore, jak se tak říká, tedy jdu predentíně. Totiž ty šoféři nám s těma mašinama tak zrasovali silnici, víte, že si tam co nevidět zlomím v obě nohy. Tak jestli byste si mě vzal potom k sobě, pane doktore.
8: No, tak jo. No tak já si vás napíšu.
9: Fajn.
8: Jak jste říkal, jaké je vaše stěné jméno?
9: Pankrác, hlust vysihák.
8: Ano, oni vám rodiče dali křestní jméno Pankrác?
9: No jo, my bydleli dole v Nuslích, no a to víte rodiče, ty vždycky koukají, aby se haranti dostali někam vejš.
8: Takže nepocházíte z nějaké rozvrácené rodiny?
9: No,
8: já tež ne.
9: To si myslím.
8: Že my bývali chudí, my byli tak chudí, že u nás bývala nouze i o pohlavek. A místo krychlových metrů jsme obývali čtvereční.
9: No vidíte, a vykládejte tohle dneska těm mladým.
8: Ne, to nejde, no to je házení hrachu na zeď.
9: Nepochopím.
8: Ale nedivte se tomu, vám je taky dneska fuk, jestli nějaký váš předek dostal na zadek za to, že je husita, ne? No, tak vás mám napsaného.
9: Promiňte, prosím, a přesnou adresu nechcete?
8: No, k čemu, prosím, na co? Oni vás už od někud přivezou. No, a pokud budete alespoň trošku přivědomí, tak nám to doplníte.
9: Prosím vás ještě něco, já mám takový zvláštní přání. Ano, já bych rád, kdyby mě mohla ošetřovat ta Ina.
8: Ina. No, a nemohla by to být nějaká Ina? No, ale já už musím jít, já mám v práci jednoho špičkového fotbalistu.
9: Špičkového fotbalistu? Hlíte, jestli ho složili na velkým vápně a on to vápně nějak poškodil, tak ať se s důvěrou obrátí na mě.
8: Ale ne. Tohle je případ celkem normální. Má obě nohy levé. Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Zdraví vás, dnešní posádka Humoriády Pavel Kučera a Petr Salava, náš dnešní host. Petře, cítíte se v těchto dnech ještě letně nebo už podzimně?
2: Tak dneska ráno, když jsem vyrážel z naší vesnice, tak jsem se cítil velmi zimně. Fakt jsem až překvapen, že teď, když jsem dojel do Karlína, já jsem měl svetr a vestičku a teď tady v Karlíně nic takového nepotřebuju. To znamená, já bych si přál, kdyby ještě pár dnů taková příjemná podzimní teplota zůstala.
1: Lehce nad 20.
2: Jo, myslím, 25 bych bral.
1: 25. Jak je libo, tak přátelé, my budeme brát to, co nám vybere teď dál v Humoriádě Petr Salava, prosím.
2: Já bych tentokrát použil imitátora Františka Uhra, aby byla změna. Doufám, že to bude dobrá volba. František Uher.
1: Takový lidový humor si myslím, že by to mohl být.
3: Stranu. Já jsem si nechal nalít šilkaj schválně červené víno, nebo jak říkají strýček horníček, že radši piju červené víno, nebo když se jdu vyčůrat, tak je poznat, že ve mně něco dobrého zostávo. Ano. Faktická, já jsem si se dneska hodně pozval hostů. Jsou to herci a komici, aby vám také něco pěkného povyprávěli. Prvního, koho pozvu mikrofonu, je můj kamarád Luděk Sobota. Takže Luďku, ahoj.
4: Dobrý večer, vážení přátelé. Chlastáte? To ne, že by jsme v Praze nebyli. Taky tam moja mi říká, člověče, Luďku, ty seš poslední dobou jako slunko. Večer zalezeš do hospody a vyjdeš až ráno. Takže já jdu dále koštovat.
3: A dalšího, koho se pozveme, je také velice dobrý komik Jaroslav Šterco. Dobrý večer, přátelé, nazdar.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pan Franta Uher, můžete ho mít i dál, anebo nastoupí Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A ještě než spustíme další hit, vypustíme další písničku na vás s jednou známou kapelou, tak se zeptám Petra Salavy na nějaké DJské, diskžokejské perličky.
2: Musím říct, že letošní můj diskžokejský rok je velmi bohatý tím, že jsme obnovili akci nazvané Oldies Disco Show a chodí tam samozřejmě publikum, které odpovídá věku disc-jockeyů, to znamená, my jsme teď hráli v sobotu, bylo to fakt úžasné a já odhaduji, že věkový průměr tančících byl 65+, a u disc-jockeyů to myslím bylo zhruba stejně a byla velmi zajímavá situace, kdy jeden tedy starší pán přišel a říkal, jestli bych mohl zahrát na přání, což já moc nedělám, ale on říkal, prosím, zahrajte mi tu písničku, kde se pořád ozývá dokola Ladislav, protože já jsem Ladislav a já tu písničku miluju. No tak dlouho jsme si povídali během té přestávky a pak se ukázalo, že ta písnička se jmenuje What is Love a že se to tedy blíží Ladislav trošku tomu Ladislavovi, no ale dohodli jsme se, takže byla všeobecná spokojenost. A takhle to občas s těmi názvy, vždyť víte sám, holky, holky, běžte dál, skupina Opus, ono tak někdy to tak zní, jakože česky, ale není to tak. Co jste vybral vy za muziku?
1: No já, co já, ale hudební dramaturg.
2: Ano, to mě
1: ale
2: zajímá.
1: Ale Petr Salava nám to uvede jako DJ. Je tady krtek od buty.
2: No výborně, kapela, která podle mého názoru vůbec nezestárla. A musím vám říct, že jak já pořádám ty koncerty Vánoční nostalgie, že mám teď v hledáčku právě kapelu Buty, takže jsem moc rád, že jsou tady.
1: Je tady Krtek, na konci si všichni svorně zavoláme Fire On!

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Tady pokračuje dnešní humoriáda. Petr Salava, náš dnešní host, a je zvědavý, koho si vyberete dál. Bude to František Uher nebo Miroslav Donutil? Zůstáváme s oběma na Moravě, dá se říct, s moravským humorem. Tak co vy na to? Dobrý den.
5: Dobrý den, pane Bojkovic, zdravím vás, Pavel, po delší době.
4: Zdravím.
5: A pana Salavu, pardon.
6: Nic, nevadí.
5: Je to těžký kalibr, ale já bych nechal toho Uhra, pan Donutil je tam častokrát.
4: Máme zapsáno. Děkujeme, mějte se hezky. Tak, kdo dál se hlásí do humoriády?
7: Dobrý den, tady zdravím vašemu skvělému hosta a dávám Bčko.
4: Dobře, máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou, dobré odpoledne, kdo dál je na telefonu?
8: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam zdravím. A já jsem taky chodíval hrát takhle na různý srazy a na svatby. A za mnou přišel taky kluk a povídá, můžete ta hrát kvávu? A já si říkám, no herku, co on to chce? A tak jsme se chvíli domluvali, říkám, žádnou krávu neznám. A chvíli jsme se domlouvali a pak jsme nějak se domluvili, že chce zahrát Kláru od Čína.
4: No, myslel jsem si to, že tam to zamíří, tak nakonec jste se dohodli, zahráli.
8: No.
4: Tak, vydáváte Ačko nebo Bčko?
8: Dáme pokračování.
4: Dobře, děkujeme. Máme zapsáno, František Uher, má váš hlas naslyšenou. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady František Uher, zdravím vás, pánové, a... Říkanka, vy jste začali, já skončím.
6: No.
9: Dneska je humoriáda, humoriádě zábava, je tam Kučera a Salava.
4: No, děkujeme.
9: A pana Uhra.
6: Děkujeme.
4: Díky.
9: Kterého s Moravankou, pan Salava, určitě vy měli veliký ústek před mnoha lety v Americe.
6: No jasně. A vždycky se říkalo, že huba mu pěkně jela, panu Uhrovi.
9: No tomu je, no jasně, no. On by... Pánové, přeji stále zdraví a jste bezvadní, díky moc.
6: Vám taky.
4: Děkujeme, dobré odpoledne.
10: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Petra Salavu.
6: Dobrý den.
10: Pane Salava, vzpomínám na 29. srpna, kdy jsem se zúčastnila, posluchačka Českého rozhlasu, 10. narozenin oslaví v Zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to vynikající, všem patří velký dík, moc se mě to líbilo.
6: To jsme moc rádi.
10: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám přeji krásný večer či příjemné úterní ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
6: Vám také.
10: Růža z Rychnovska.
6: Růže, děkujeme.
4: Děkujeme, tak to byla živá žena první v naší humoriádě dnes. Děkujeme za návštěvu. Jinak Petr si sladké asi oblíbil, protože přinesl štrůdl.
6: Ano, velmi dobrý.
4: Nabídnul, děkuji moc, bylo to dobré. Nebudu to teď jíst, protože po sladkém usínám a to se teď nehodí, protože musíme pustit další obaviče a to je František Uher.
11: Já říkám, ženská, ta je jak drahé víno. Připraví člověka o rozum a peníze hlavně, no. Ano, ale to je nejlepší ty otázky, koukáte na ten risk. To je dobré, také sami tam lubí ty otázky. Minule tam bylo, že svobodný a ženatý chlap končící na rum. Před svatbu rum, po svatbě utrum. No. Je to tak, no už jsme v Evropě, no. Lidé, a musím vám teda říct, že aj ta kriminalistika včilka, jak to narůstvo, co? To se včilka všude krade. Dřív jsem dojel před Podlužana kole, pichel jsem kolo do Stojana, minulý týden mi to zebrali aj s tým Stojanem. Nechcete se, hotové. Nebo to dělají, to se ještě taky vlánžoky okolo obchodňáka a taková baba tam řve na policajta, že stojím ve frontě a na jednou peněženka z tabelky pryč. A policajt se ptá, že teti, a to jste necítí, že vám na nuša. Baba z Ludla povídá, no to jsem cítil a nevědí vás, že aj krade. Zase můžeme podnikat, no. A s mojou starou začali jsme všel tady podnikat. Závodně pleteme košíky, no. Jak bylo všelka, jaj zima. Moja mi říká, že Francku, co kdyby jsme si někam vyrazili, ví? A jak bylo náledí, tak se už kubla na kole. Vyrazila si přední zuby, měli jsme vyražené, no. On to by říká, že kapr nekouše, kapr džudžlá, no. Další erotická zkušenost, no. A nebo aj ty dovolenky, co? Žádné Bulharsko dřív za odměnu, dneska je to za trest, no. Ale tak dobré, no. Jezdí se, co? Kde jste byli, lidé? Tetino, kde jste byla na dovolené? Jste taká dopálená, opálená teda. Kanáre, Kanáre, no. Na Maltě? Já jsem byl už fakt na betóně, no. Koupal jsem se v barelu šejusem. Ale velice pěknou dovolenku musím prozradit také. Jela celá rodina Slabákovi, můj kapelník, Moravánce. Pozdravuju, Honzika, vítaj. Ty milí, kázi se vypravili do jižních Čech na ty obrůžky za podívat ty jazírka, jak tam jsou. A jak ta kapelní to šmatli přes tu dědinu, tak vám potká místní kostelník, praví, že Ježišmarja, pane Slabák, to máme štěstí, že tady jste na té dovolenci. Představte si, nám onemocněl varhaní v kosteli. A vy umíte na tu trumpetu, že byste nám v neděli na mši pomohli zahrát. Kapelník byl dobrý náladě, kde je to, co slúbil. Byla neděla, začala mša, všecko nachystané, farář káže, kapelník zrů za týma varhánama také nachystaný, nakonec se jim vše začne farář zpívat, že o, pane, přijdi k nám, a vzadu se ozvalo, a já ti za klobůček perko dám. A to tady jdeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak máme dokončenou sérii s Františkem Uhrem a máme pro vás další výzvu. Tentokrát proti sobě stojí Josef Náhlovský a Miroslav Donutil s nahrávkami z našeho archivu, tak si vyberte to, co by vás mohlo dneska rozesmát. A v tuto chvíli SMSkujte humor mezera A pro Josefa Náhlovského, humor mezera B, to je SMS pro pana Donutila, posílejte na 90 011 04, telefon 731 800 900. Oba dva jsou skvělí vypravěči, pan Donutil na kus řeči, z toho je taky ta ukázka, kterou máme připravenou z tohoto slavného pořadu. No, mají své zkušenosti s moderováním, stejně jako Petr Salava, a on ví, že se budu ptát na nějakou peprnější historku.
6: Jo, jo, ne každá zkušenost je opravdu příjemná. Já jsem nedávno uváděl jednu mezinárodní akci v Karlových Varech, kde jsem byl v černém obleku, motýlek, prostě nažehlená na akce, načančaná akce. A důležité je, že jsem měl boxerky bílé barvy. Mm-hmm. A co se mi nestalo, při prvním vstupu na jeviště, odkud jsem se hodinu nemohl hnout, mi praskly kalhoty, protože jsem se tam sehnul, a já jsem musel být na místě skoro hodinu, neotočit se, protože to by byl hrozný pohled. A víte, jak jsem pak opustil jeviště? Couvajíc. Takže taková vycouval hodina, to jsem doslova vycouval jsem z toho průšvihu, a řeknu vám, že takovou hodinku bych nikomu nepřál, protože na to pořád musíte myslet.
4: Takže poučení z toho plyne. Nechceš-li odhalit kalhot taj, vem si celé black tie, včetně boxerek.
6: Hlavně se neohýbej na jevišti.
4: A pevné kalhoty k tomu popřejeme. Přátelé, pevnou ruku při hlasování. Už známe výběr. Náhlovský nebo Donutil, to je pro vás. A teď Sen můj a Lízin. Petr Kotval, Stanislav Hložek.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi nahrávkou Josefa Náhlovského s Karlem Šípem a nebo Miroslavem Donutilem. Tak kam s vašimi hlasy dalšími? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Franta ze Svinhu, druhý Sviny.
1: Ano.
2: Já bych dal pana Náhlovského s Ondřím je a ještě bych chtěl pozdravit Sisíka v Stodně, ať se mu dobře pracuje. Můj kamarád teď vydělává na důchodce.
3: Správně, děkujeme.
2: Tak, díky na tónu.
1: Díky, já myslím, že to je přezdívka Petra Salavy?
3: Ne. Dobře. To byl kamarád nějaký.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Dobrý den, já vás zdravím, Olgaři. Tady Petr, zdraví Petra a Pavla.
3: Ano, zdravíme. Děkujeme.
4: A zostaňme ještě na Moravě, já jsem ze Zdolny, která jsem zapomněl říct.
1: No výborně. A?
4: Zostaňme na Moravě.
1: Mm-hmm. Jo, pochopil jsem, ale oni jsou oba z Moravy, protože Josef Náhlovský pak byl v Luhačovicích, pobýval v závěru, ale nepochází od tamtud, nemá tam ten kořínek,
4: tam léčil, ne?
1: Takže Bčko si od vás píšu.
3: Bydlel tam, no jasně, dobře.
4: Donutila.
1: Díky moc, Petře. Zdraví vás Petr, Pavel. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pana Náhlovského.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Dobré odpoledne.
6: Ještě jednou Miroslav Karoviné, pánové, a no ještě jednou hlas pro Pepi Náhlovskýho.
1: Jste mu věrný, děkujeme krásně, přátelé, za vaše hlasy a můžeme do finále s panem Náhlovským. Ošatka zdraví z Horoskopičin ze známého pořadu Televize Nova je tady.
7: Tak další.
8: Ano. Dobrý den, pane doktore.
7: Dobrý den, pane Náhlovský. Posaďte se.
8: Tady, děkuji vám.
7: Se. Kdy jste tady u nás byl naposled?
8: Jo, víte, že už ani nevím, no, to bude pár měsíců, no. Co si to tam píšete jako už?
7: Ne, to si nevšimejte, já si jenom píšu každý úkon, který na vás udělám, abych pak věděl, kolik vám budu účtovat, víte?
8: Jste ještě žádný úkon neudělal, jako.
7: Jak to, že ne? Zeptal jsem se vás, kdy jste tady byl naposled.
8: Jo, aha.
7: Rozumíte, vstupní otázka, to je podle sazebníku 120 korun.
8: 120 korun za zeptání?
7: Ano.
8: Výborně, no, není to trošku drahý tohleto?
7: Tak drahý, no tak drahý, drahý. Tak jste měl přijít po novém roce, to jsme tady měli velký slevy.
8: A taky velký návaly, ne?
7: No samozřejmě. No. U rentgenu se lidi málem ušlapali, protože na rentgen jsme dali slevu 70%, víte?
8: 70%?
7: No.
8: A já blbec byl na rentgenu v prosinci před volcem.
7: Chyba, máte využívat tyhle ty slevy. No, to... Helejte se víc, tak já si vás teda... Já si vás poslechnu. Vyhrňte něco, nebo...
8: Vyhrňte něco.
7: Vyhrňte. Jo? Já si vás poslechnu. Pořádně, nebojte se. No tak poslouchám si plíc. Dýchejte. Nedýchejte teďka. Dýchejte zase. Říkám, dýchejte.
8: Já dýchám.
7: Asi fix, nějak to tam neslyším, ale tak dýchejte zhluboka.
8: Já umím jenom z mělka.
7: Helejte se, to vypadá špatně. To vás asi nepotěším. Já tady mám dokonce váš rentgenový snímek plic.
8: Jo.
7: Helejte se, to není radostný pohled.
8: No to...
7: Všichni kolegové, doktoři se na to přišli podívat. Víte proč?
8: Ne.
7: To je unikum. Vy máte vaše plíce velikostí odpovídají plicím 11-letého chlapce.
8: Jo. A víte, že to sami mi řekli na sexologii.
7: Vyhol jste ten vzácný případ, kdy prostě pacienta, kterýmu se některý orgány holt nevyvinuli, no?
8: Zrovna tyhle ty dva, že jo?

0: No tak jako zrak v pořádku. Zrak v pořádku, odpovídající věku. Helejte se, já nevím, jestli vás to potěší nebo vás to zarmoutí, ale musím vám říct, vy jste prakticky úplně zdrav.
1: Takže dneska nebudu platit nic, to jsem rád teda.
0: Ne, to jsem neřekl. To jsem neřekl. Diagnoza zdrav podle tabulek. Zdrav je za 1000 korun. Víte, když tomu připočtu ještě vstupní otázku, kontroloval jsem vám zrak, plíce, je to dohromady 1950 korun. 1950 korun mám.
1: Zdrav, 1950.
0: No.
1: Tak já mám tady 2000, teda, pane doktore, a tu 50 si nechci jako ryško.
0: To je v pořádku, ano, ano.
1: Chci mě říct, ježiš, takovou strašnou věc, já mám příští měsíc na operaci menisku, víte.
0: To se prohnete.
1: To se prohnu.
0: To se prohnete. Meniskus je drahej.
1: To je nedrahej.
0: Na to nebudete mít, ale helejte se.
1: To jsou 100 000.
0: To jde opravdu řádově 100 000, ale potěším vás, na tyhle ty dražší operace už si můžete u nás vzít hypoteční úvěr.
1: Takže já budu mít koleno a hypotéku.
0: Na hypotéku, ano, ano.
1: To je výborně. No to už se mi radši vyplatí, když budu na půdu a oběsím se, ne?
0: V pořádku, žádný problém, ale do kapsy si vemte sebou nějaký peníze, víte? Protože jenom ohledání mrtvady už je dneska za 5000. Josef Málovský.
2: Tak bychom se mohli rozloučit stylově. Buďme zdraví a buďte zdraví všichni.
3: A já hlavně doufám, Pavle, že jsme potěšili milým a laskavým humorem a budeme se těšit zase příště naslyšenou naschledanou.
2: Naschledanou, to jsou slova Petra Salavy. Přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Brno a kraj chtějí přilákat špičkové odborníky a posílit místní výzkum i průmysl. Armáda chce rozšířit základnu v Náměšti nad Oslavou. Boskovice pomohou volnočasovým organizacím s provozními náklady. A zítra bude polojasno nebo skoro jasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Brněnskou vědu a výzkum posílí 20 zahraničních vědců. Město s krajem chtějí do města přilákat špičkové odborníky a posílit místní výzkum i průmysl. V týmech institutu CEJTEC se zapojí například do vývoje nanotechnologií, počítačových příznaků epilepsie nebo hledání nových způsobů léčby rakoviny.
2: Děláme z Brna adresu pro rozjezd vědecké kariéry a vytváříme pro ně i rozvojový program orientovaný jak na akademickou kariéru, tak na biznisovou.
3: Říká ředitel Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu Jiří Nantl. Vědci posílí i CEJTEC Masarykovy univerzity. Doplňuje ho vědecká tajemnice Nikola Kostlánová.
4: Na CEJTEC Masarykovou univerzitu přicházejí teda zejména vědci, kteří se zabývají biomedicínským výzkumem nebo life sciences výzkumem.
3: Na CEJTECu VUT pak posílí třeba výzkum nanotech, které posouvají hranice výpočetního výkonu. První 10 vědců přijede už v následujících měsících, druhá příští rok. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Armáda plánuje rozšíření své základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Na místě chce vybudovat nové hangáry, muniční zařízení nebo plochy pro odbavení a stání letecké techniky. Se záměrem teď vyslovili souhlas krajští zastupitelé, kteří kvůli rozšíření základny schválili pořízení změny v zásadách územního rozvoje kraje. Boskovice pomohou místním volnočasovým organizacím s placením provozních nákladů nebo drobných oprav. Vypsání dotací na příští rok odsouhlasili radní. Loni v tomto programu úřad vyplatil více než 750 000 korun. Žádosti začne přijímat 23. října, potvrzuje jeho mluvčí Martina Žižková.
5: Program je zaměřen především na aktivity dětí a mládeže do 26 let, seniorů od 65 let a osob se zdravotním postižením. Finanční prostředky budou vyčleněny v rámci schváleného rozpočtu města.
0: Lázeňský hotel Praha v Luhačovicích může i nadále přijímat k pobytům nové klienty. Krajská hygienická stanice ve Zlíně zrušila zákaz vydaný minulý týden. V lázeňském domě evidovali hygienici od začátku července na 170 onemocnění norovirovou infekcí. Od 9. září se už neobjevil žádný nový případ nemoci a pro provoz lázeňského domu nyní postačí jen zvýšená hygienická opatření.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno nebo skoro jasno, ráno se budou vyskytovat místní mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, více už za chvíli s brněnskými meteorology.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se u Lulče a Holubic tvoří na cestě do Brna kolony. V opačném směru pozor u nehody na nájezdu exitu 203. Opatrně projíždějte i místem nehody v Brně na Lánech, na Přímětické ulici ve Znojmě, na třídě maršála Malinovského v Uherském Hradišti a u Bedřichovic na silnici do Brna. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Dobré odpoledne, milí posluchači. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Eliška Zárecká. Je pondělí 14. září roku 2026. 4 minuty po 17. hodině začíná pořad Den v kraji. Už za chvíli vám nabídneme dnešní zpravodajský souhrn. Přibližně ve 17:45 se spojím s brněnskými meteorology a krátce před 17:30 budu mluvit s naším regionálním stopařem, který dnes objevoval obec Hvozdec. Tak určitě zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 7 minut. Přinášíme přehled důležitých informací z našeho kraje. Dnes s Pavlem Chaloupkou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ještě jednou dobré odpoledne. Nové brněnské hlavní nádraží by se mělo začít stavět nejdříve na začátku 30. let. Uvedla to Správa železnic. Dosud přitom jako termín zahájení stavby železničáři uváděli rok 2028. Náklady na přestavbu Správa železnic už dříve odhadla na více než 70 miliard korun. Nové hlavní vlakové nádraží má vzniknout v místě dnešního dolního nádraží. Úroda jablek v českých sadech je letos kvůli jarním mrazům o desítky procent nižší než obvykle. Úrodu poškodilo i extrémní sucho a horko v létě. Plody jsou kvůli tomu na některých místech menší. Nedostatek vody způsobil i úhyny mladých stromů, pokračuje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
3: Ta úroda u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Liší se to samozřejmě podle podniků, míst a regionu, trošku lepší situace obecně na Moravě.
2: Věnovat se tomu budeme za půl hodiny. Na hlavním tahu mezi Brnem a Vídní v Mikulově postaví silničáři kruhový objezd. Nahradí nebezpečnou křižovatku, kde auta ze silnice 52 sjíždí do Březí nebo na Mikulovice. Práce potrvají do 4. října, řidiče čeká omezení. Nemocnice v Břeclavi dostane od města darem 100 nových matrací. Finanční dar ve výši 800 tisíc korun schválili břeclavští zastupitelé. Nové matrace jsou určené pro intenzivní, akutní i dlouhodobou péči. Podle krajské nemocnice patří matrace k nejvíce zatěžovanému vybavení. Pacienti na nich leží prakticky nepřetržitě, doplňuje mluvčí města Ivana Solaříková.
4: Zatímco domácí matrace slouží přibližně 8 hodin denně, ty nemocniční jsou vytíženy prakticky 24 hodin denně.
2: Boskovice pomůžou místním volnočasovým organizacím s placením provozních nákladů na drobných oprav. Vypsání dotací na příští rok odsouhlasili radní. Loni v tomto programu úřad vyplatil více než 3/4 milionu korun. Žádosti se začnou přijímat 23. října. A po více než roční výpůjčce dorazí Mendlův mikroskop ze zahraničí zpět do Brna. Zájemci exponát z 19. století znovu uvidí v budově Mendlova muzea. Mikroskop byl od července loňského roku součástí výstavy ve Vědeckém muzeu v Londýně.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Máme 17 hodin a 12 minut a to je ten správný čas na předpověď počasí. Na druhé straně linky je meteorolog Mojmír Martan. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaké je aktuálně počasí v městech Jihomoravského kraje?
2: Je oblačno až zataženo, přehánky ale už se vyskytují četněji pouze okolo Břeclaví nebo Hodonína, jinde jsou výjimečné a teploty se pohybují mezi 16 a 20 stupni.
1: Jaké počasí nás čeká v průběhu večera a noci?
2: V průběhu večera přehánky ustanou, bude se protrhávat oblačnost, takže postupně v noci bude polojasno nebo skoro jasno, ale v průběhu noci nebo kránu se začnou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty budou klesat do rána na 11 až 8 stupňů, v údolích můžeme naměřit až 6 stupňů. Foukat bude v noci pouze slabý proměnlivý vítr nebo může být bezvětří.
1: A jaké počasí bude zítra?
2: Zítřek bude stručně řečeno slunečný den s chladným a mlhavým ránem. Ty mlhy se nejpozději během dopoledne rozpustí a bude polojasno nebo skoro jasno. Odpolední teploty 22 až 25 stupňů. No a buď bude nefoukat vůbec nebo jen velmi slabě.
1: Říká Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Poradna pro zdraví 16. září nabídne téma dentální hygiena a s mým hostem Amálií Čípkovou probereme, proč nestačí jen pravidelně chodit k zubaři, jaké chyby děláme nejčastěji při čištění zubů a jak se mění péče o chrup ve vyšším věku. Prostor bude i na dotazy vás, posluchačů. Poslechu srdečně zve Sandra Silná.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Náš regionální stopař Vojtěch Halaš si ve svém seriálu dal za cíl poznat a představit nám obce Jižní Moravy. Dnes zavítal do Hvozdce nedaleko Veverské Bytýšky. Jak je to ve Hvozdci se společenským životem? Jaké akce si místní během roku rozhodně nenechají ujít?
2: Ahoj Eliško, hezké odpoledne tobě i posluchačům. No, živo je ve Hvozdci hlavně v době tradičních akcí. O společenský život se starají místní spolky, jako jsou stárci, fotbalisté nebo také divadelní ochotníci. Velkou událostí jsou krojované hody, které se po 24-leté přestávce podařilo obnovit v roce 2008. Konají se na začátku července a v nejlepších letech přilákali kolem 400 návštěvníků a 32 krojovaných párů. Tam nechybí ani dechovka a venkovní zábava. V srpnu přichází na řadu Malá Kopana a turnaj o Hvozdeckou Nike. Masopust zase patří průvodu obcí, veselý v hospodě a místním ochotnickému spolku, který si přepravuje vlastní divadelní představení. No a stálicí v programu je také pálení čarodějnic spojené s běžeckým závodem z bačkor do tenisek, který má tradičně zahajovat běžeckou sezónu.
1: Na závěr, co ti bylo vylosováno a do jaké obce se tedy podíváš příště?
2: Příští týden zavítám do obce Ivaně, nedaleko Novomlýnských nádrží, takže se tam už teď těším, rád se zase něco nového dozvím a poznám další krásnou obec.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes objevoval obec Hvozdec. Vojto, děkujeme. Já ti přeji ještě hezký den. Naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou nebo naschledanou.
1: Naslyšenou nebo naschledanou. A před námi je hned po písničce glosář Miloše Šenkýře. Tentokrát na téma budoucnosti brněnského výstaviště.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 29 minut. Hrozí nám, že brněnské výstaviště zmizí? Za 2 roky má mít 100 let, připomíná ve svém pondělním glosáři editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř.
1: Ta zpráva mezi jinými minulý týden prakticky zapadla. Pavilon C na brněnském výstavišti se má změnit ve velké akvárium se stovkami tisíc živočichů. Kdo zná podobné atrakce třeba ve Vídni a dalších městech, bude jásat. Je to ale plus pro brněnské výstaviště? Není ten jásot jeho pohřební písní? Pavilon C v posledních letech sloužil pro výstavy. Tutanchamon, Titanic a další. Pro veletrhy má nevýhody. Má moc pater v době, kdy vystavovatelé chtějí přízemí. Je z dob, kdy i pavilony byly exponátem, zatímco dnes vystavovatelé chtějí ukázat sami sebe v neutrálním prostředí. A navíc, když ho stavěli, měl být vlastně prototypem obchodního domu. Je to ale současně další ukrojení z toho obřího areálu brněnského výstaviště. Z pavilonu D se stalo vědecké vidacentrum, na místě dalších objektů roste nová víceúčelová aréna. Už předtím výstaviště prodalo jeden z malých původních pavilonů jako sídlo soukromé firmy, stejně jako se zbavilo hotelu ve svém areálu. Je vlastně škoda, že se nepodařilo dotáhnout do konce myšlenku mít na výstavišti muzeum hromadné dopravy. V Ostravě ho teď chtějí stavět za 1 miliardu korun. Přitom by logicky patřilo do Brna. Je tu více historických tramvají, autobusů i trolejbusů než jinde. A konec konců tu vznikla první koňka v našich zemích. A dokonce mohlo to muzeum vzniknout na místě, kde měla řada dopravních prostředků svou veřejnou premiéru. Kývnutí na veliké akvárium je potvrzením trendu proměny výstaviště. Pokud památkáři uhlídají, aby jeho unikátní koncept, zasazený do zeleně, zůstal dodržený, asi lze přistoupit na myšlenku, že se v části výstaviště změní vystavovatelé. Místo strojírenských podniků ryby, místo technologií věda, ke kongresům sport. Za 2 roky bude mít brněnské výstaviště 100 let. Oproti areálům v Ostravě, Liberci a na dalších tuzemských místech to naše ještě slouží. A jde připustit změny. Ale současně také předem stanovit červenou, aby nakonec ta výstavní část nezanikla úplně, protože bude příliš malá, aby o ní byl ještě zájem.
0: Říká ve svém pondělním glosáři Miloš Šenkýř. A za chvíli se vypravíme za jihomoravskými ovocnáři, kterým letošní sezóna rozhodně neudělala radost.
2: Den v kraji. Na dlaní jedno z tvých řas.

0: Společnost vám dělá pořád den v kraji. Teď se budeme věnovat situaci ovocnářů, kteří pro letošní rok hlásí špatnou úrodu. Největší škody jim napáchaly jarní mrazy, dozrávající plody pak poškodilo i extrémní sucho a horko. Někteří pěstitelé tak počítají se ztrátami až v desítkách procent. Třeba v rodinné moštárně v Tulešicích na Moravskokrumlovsku.
1: Tady stojíme v moštárně, kde je příjem jablek v bednách, který se vyklopí na přebírací stůl. Tady se jablka přebírají, případně vykrajují, jdou sem do myčky.
2: Ukazuje pěstitel Jiří Kopeček. Jednu bednu s jablky teď do moštovacího stroje vysypal. Ta po umytí přepravníkem putují do drtičky a z nerezové nádoby pod ní už vytéká čerstvá jablečná šťáva. Venku před moštárnou má Jiří Kopeček nachystané další přepravky s jablky ze svého sadu. Velkou část úrody mu letos poškodili jarní mrazy.
1: Co jako nezničený mrazy, tak zničilo sucho a teď se objevilo strašně množství škůdců, zejména mravenci a vosy, které to nabodávají a ovoce je znehodnocené, takže veškeré ovoce, které sklízíme, tak z 95% je nestandardní.
3: Kdybychom se na ta jablka podívali, na první pohled jsou hezky červená, ale tady u toho je třeba vidět.
1: Ty vosy je nabodnutý a potom to začíná hnít. Jo, a časem se tam dostanou mravenci a nedělají tam takové cestičky, že to jablko je znehodnocené.
2: Část těchto jablek může po ořezání na moštování. Celkově mají tady v Tulešicích úrodu asi o 2/3 nižší než obvykle. Sucho poškodilo i mladé stromy, doplňuje Jiří Kopeček.
1: Vysazovali jsme loni na podzim 2,5 hektaru ovocných stromů nových jabloní a 90% uhynula.
2: Horší úrodu tuzemští pěstitelé očekávají celoplošně. Největší škody mají na svědomí už zmíněné jarní mrazy, vysvětluje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
4: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Liší se to samozřejmě podle podniků, míst a regionů. Trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je Čechách, zejména východní střední Čechy, tedy to, co se týká hlavně jablek.
2: Největší propad v úrodě je podle Ludvíka u broskví a meruněk. Lépe jsou na tom třeba švestky, i těch ale bude asi o třetinu méně, než je běžné. Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Za chvíli se s pořadem Den v kraji podíváme, co se píše v černé kronice jihomoravských policistů a strážníků.
5: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
2: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africky veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Pořad Den v kraji pokračuje informacemi o tom, co v uplynulých dnech zaměstnávalo brněnské strážníky. Rušno bylo v neděli v noci v brněnské Leitnerově ulici. Jeden z místních o 14:30 zavolal na linku 156 a popsal, jak padesátník za chůze příšerně řve a vráží do vozidel. Nejbližší hlídka městské policie na místo okamžitě vyrazila a zhruba za 2 minuty tam byla. Muž se ale za tu dobu stihl změnit z hlučného chodce ve tvrdého spáče. Ležel vedle jednoho ze zaparkovaných aut. Následná dechová zkouška ukázala 3,26 promile a tak mu strážníci přivolali sanitku záchytné služby. Posádku pro jistotu doprovodili až na záchytku, což se ukázalo jako prozíravé rozhodnutí. Muž byl během převozu zprostý a ve zdravotnickém zařízení chytil jednoho ze strážníků za uniformu a chtěl ho udeřit. Hlídka proto použila donucovací prostředky a pomohla personálu s jeho umístěním na pokoj. Muž je nyní podezřelý z neuposlechnutí výzvy a znevážení úřední osoby i z porušení silničního zákona. Velký rozruch a pravděpodobně i výraznou škodu údajně způsobil 42-letý muž v hobbymarketu na západě Brna. Podle pracovníka ostrahy vběhl do prodejny, okamžitě rozbil sklíčko u tlačítka s hlásičem požáru a spustil poplach. Zaměstnanci kvůli tomu museli všechny zákazníky požádat o opuštění obchodu. Strážníci se spojili se zástupcem vedoucího provozovny a ten zdůraznil, že škody podstatně přesáhnou 10 000 korun, které představují hranici trestného činu. Strážníci ve spolupráci se svědkem našli podezřelého v prostoru blízké myčky automobilů. Prohlásil, že chtěl otestovat zabezpečení budovy a připravenost zaměstnanců. Je podezřelý z trestného činu a hrozí mu vězení. Je 17 hodin a 47 minut. Čas pro pořad Den v kraji se krátí. Přesto po písničce ještě stihneme říct, jaké události čekáme a budeme sledovat zítra.
1: Český rozhlas Brno.

0: dodávkami. Zastupitelé se zítra sejdou také v Hodoníně. Mimo jiné budou schvalovat, jaké sociální služby a v jaké kapacitě představují minimální základ pro sociální stabilitu města a okolí. Ve stejný den se koná slavnostní otevření nové budovy Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně. Lidé je nově najdou v areálu Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích. Brněnský krajský soud se 15. září začne zabývat případem 13 lidí obžalovaných z nelegálního obchodování, především s marihuanou a metamfetaminem. Skupina působila i v Polsku a Maďarsku. A to už byla poslední informace dnešního vydání Dne v kraji. Zítra jej ale vysíláme opět. Naslyšenou se těší Eliška Zárecká.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Silničáři dnes na D1 otevřeli odpočívku u Vyškova. Vláda se chce zaměřit na zpřísnění trestů za znásilnění nebo týrání zvířat. Na Znojemském a Pálavském vinobraní ošetřili záchranáři o víkendu desítky lidí a zítra bude polojasno nebo skoro jasno s teplotami do 25 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Řidičům se dnes znovu otevřela modernizovaná a rozšířená odpočívka na dálnici D1 u Vyškova. Ředitelství silnic a dálnic tam vybudovalo parkoviště s výrazně vyšší kapacitou a oddělenými stáními pro osobní a nákladní auta. Součástí areálu je také dětské hřiště, venkovní posilovna a nový mobiliář. Rekonstrukce začala loni v listopadu a vyšla na 173 miliony korun. Kolik parkovacích míst je k dispozici, upřesňuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Celkem je zde nyní tedy k dispozici 86 stání pro osobní vozidla, 76 pro nákladní, 6 pro autobusy a 7 pro karavany. Součástí areálu je také samostatné kontrolní stanoviště Policie České republiky a stání i pro nadrozměrné soupravy.
1: Vláda chce, aby státní zástupci postupovali podle priorit její trestní politiky. Po jejím jednání to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Žalobci by se třeba měli podle kabinetu odvolávat proti nepřiměřeně nízkým trestům za násilnou kriminalitu nebo týrání zvířat. Dál by také měli méně stíhat kontroverzní slovní projevy nebo rychleji řešit případy nutné obrany. Vláda podle Tejce krokem reaguje na příliš dlouhý legislativní proces ve sněmovně. Na víkendových vinobraních ve Znojmě a Mikulově záchranáři zasahovali v desítkách případů. Nejčastěji museli pomáhat pacientům s bolestmi břicha, kolapsy nebo nevolností. Na Pálavském vinobraní v Mikulově působila soukromá zdravotnická služba. Pomoc poskytla bezmála 90 lidem. Ve Znojmě na zdraví lidí dohlížela jihomoravská záchranka, říká její mluvčí Michála Botová.
3: V průběhu znojemského vinobraní jsme ošetřili téměř 50 lidí. V jednom případě šlo o podezření na cévní mozkovou příhodu. Kromě toho jsme měli v péči také pacienty s drobnými úrazy. 15 osob jsme po ošetření přivezli k další péči do nemocnice. Sport.
1: Čeští volejbalisté uspěli na mistrovství Evropy i ve třetím zápase ve skupině. V Modeně porazili Slovensko 3-0 na sety a zajistili si postup do osmifinále.
0: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno nebo skoro jasno. Ráno se budou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, přechodně dobré a biozátěž zůstane mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kolony na dálnici D1 před Brnem se tvoří od Rousínova. S omezením po nehodě počítejte na silnici první třídy číslo 53 u Miroslavy a v Brně na Lánech, tam se projíždí Kivadlově. Nehoda omezuje provoz i na Masarykově ulici v Rajhradu a u brněnských Soběšic. Tam na silnici do Útěchova zasahují záchranáři. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Moravu krásnou zem zahájil orchestr Dalibora Kaprase pěknou písničkou Václava Maňase mladšího a Jaroslava Salače Vínko červené. Pěkný večer přeje Jiřina Ostrá. No a samozřejmě mám tady pro vás připraveny i další pěkné písničky a mezi nimi i písničky ze srdce. Pro paní Marii Maňasovou z Újezdu u Valašských Klobouk bude slou Nikoho vícem nemiloval. No a ta druhá, no, jak se říká, přátelé, čím dříve napravíš chybu, tím lépe. Řeč je o písničce ze srdce pro pana Josefa Polácha z Čech pod Kosířem. Pro něho jsem omylem zahrála překrásné Valašsko. No a ještě, že mám svého poradce Marka Verbíka, který mě na chybu upozornil, tak Marku moc děkuji. Správně mělo zaznít tango Valašsko. Tak dnes bude. Kdo má svátek, asi už víte, přesto u nás Radky na Slovensku Ludomilové a Ludomily. Ještě jednou přeji vše dobré. No ale nyní už telefonní číslo 726465200 a teď už Jožka Šmukař a cymbálová muzika Slovácko mladší.

0: Tak Jožka Šmukař dospíval, já ještě jednou připomenu telefonní číslo 726 46 520 00, no ale beru si dopis a tady čtu. Prosila bych o hudební dárek pro milou paní Ludmilu Pavlíčkovou z Valdíkova u Třebíče při příležitosti jejich 98. narozenin. Je to stále vitální, zvídavá paní, moje stálá zákaznice v místním obchůdku. Zanedlouho oslaví i svátek Ludmily. Přeji jí hlavně zdraví, životní elán, radost velké rodiny a boží ochranu. Tereza Holá. A ještě tady píše Tereza. Děkuji za prostor, váš pořad je super. Vždy si u něj zaspívám a je mi krásně na duši. Uvědomím si, že lidová hudba stále žije v srdcích ještě mnoha dobrých lidí. Vysíláte opravdu pro radost. No tak to nás paní Holá moc těší, že i vám přinášíme radost, ale teď za maličkou chvilku přineseme radost hlavně paní Ludmile Pavlíčkové. A tady v sobotu oslavili svátek naše švagrová a neteř obě Marie Macků z Dolního Němčí. Dále Marie Bruštíková ze Strání, Marie Lísková ze Žerotína u Olomouce. Všem Mařenkám přejeme zdraví, štěstí a všechny další roky tráví v lásce se svými nejbližšími. To jim přejí Říhovi z Dolního Němčí a posílají jim dárek v podobě písničky. Tať potěší také vás v rozhlase a všechny naše přátele. No a tu písničku bude hrát Boršičanka Antonína Koníčka.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla písnička Jaroslava Kohoutka, Vladimíra Salčáka, Petrove, Petrove. A už tady mám první telefonát, paní Alena je na drátě. Dobrý večer.
1: Paní Ostrá, dobrý večer, tady je Alena Svitavská, Kyjov. Paní Ostrá, pro mě srpen a září jsou dva velice smutné měsíce. Zemřel můj ex-manžel, ale ten si zaslouží také vzpomínku. Potom milovaný druh pan Jaroslav Hlaváč z Moravan a jeho Josef, jeho bratr Josef Hlaváč, tak prostě to jsou tady tyto tři. A v září vzpomínám na svého dědečka Josefa Novotného z Lubě u Černé hory. Potom tatínek byl Josef a potom i můj bratr byl Josef. Mm-hmm. Všichni mě opustili a nechali mě tady.
0: A ještě mě, paní Aleno, řekněte, ano, jestli chcete tedy, jak se jmenoval, ano, váš ex-manžel?
1: Můj ex-manžel se jmenoval Zdeněk Svitavský.
0: Ano, to jméno právě nezaznělo. Třeba ho někdo zná a bude vzpomínat společně, ano, ano, s vámi. No, paní Aleno, já jsem si jistá, že nejste tady úplně sama na celíčkém světě.
1: Ne.
0: Že máte kolem sebe dobré lidi, kteří jsou pro vás oporou.
1: Mám rodinu, mám děti.
0: No, ale...
1: A mám svůj milovaný rozhlas.
0: Tak to
1: já
0: je krásné.
1: Já tady vidím sama. A poslouchám vás ráno, jak protřu oko, až do večera, když usnu, do nocí.
0: Tak já vám moc za nás...
1: Kdybych vás neměla, těžko bych se mě žilo a velice těžko bych tyto smutné prostě události přežívala.
0: Ano, jsou to samozřejmě pro vás velmi smutné měsíce. Samozřejmě vzpomínáte, ano, na ty, které jste jmenovala, paní Aleno. No, samozřejmě máte určitě krásné vzpomínky na ně. A písnička ta bude také krásná. Ne, bude to písnička ze srdce pro paní Marii Maňasovou, ale jmenuje se Nikoho vícem nemilovala. To vy vlastně můžete, ano, také říct o třeba tom bratr, jste říkal, nebo tatínek, že všichni...
1: Všichni se milovala.
0: No, právě.
1: Nebo měla ráda.
0: Ano.
1: Paní Ostra, já bych ještě chtěla vzpomenout na bývalé zaměstnankyně vaše milované Marcelky. Já mám totiž 86 let, takže si hodně, nebo dost pamatuju. A vím, že jedna se jmenovala Vandrová a ta druhá už si nepamatuju.
0: Tak a já vám to připomenu, ta se jmenovala Antošová, nebo respektive jmenuje Antošová.
1: A jestli jsou ještě prostě tady na světě mezi námi, určitě. Takže je všechny pozdravuju a přála bych jim a vzpomínám na ně, na jejich prostě uvázení rozhlasu. Rozhlas, ať je tady ještě dalších 102 let.
0: Tak krásná slova, paní. Ale no, moc děkujeme. Tak teď už se rozloučíme.
1: Taky.
0: Naschledanou, naschledanou.
1: Naschledanou, všechny zdravím.
0: Tak děkujeme za ně, naschledanou. No a toto přání patří paní Marii Domanské z Jaroslavic u Zlína. Z Jaroslavic u Zlína, kamarádce, a tetě Marii Šišolákové ze Zlína a také Marii Strouhalové z Prostějova. Všem Mariím přejeme hodně zdraví a boží požehnání. To jim přejí Elena Večerková a Marta Kvapilová z Vřesovic u Prostějova. No a paní Elena Večerková ještě píše. Chtěla bych nechat zahrát pro radost paní učitelce Mirce za Svobodná Pavlová, zpívala dřív v Paprskách. Učí na základní škole v Lašim. Přeji jí hodně zdraví a boží požehnání. No a to jí přeje Elena Večerková z Vřesovic u Prostějova. Učila moji dceru Markétu ve Zlíně. Ať se paní učitelka ozve, pošlete jí na mě adresu. Tak to samozřejmě nejde, my ani nemáme adresu paní učitelky, ale třeba ona sama se ozve. No ale je čas už na tu první písničku ze srdce, takže pěkný večer paní Marii Maňasové.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
2: Tak, ale teď už opět Morava krásná zem. Já se vrátím k předešlé písničce, protože to byla písnička ze srdce pro paní Marii Maňasovou z Újezda u Valašských Klobouk, kterou zdravím. A paní Marie měla samozřejmě 12. září svátek, tak řekněme, že to byl takový malý hudební dárek od nás pro ní. Hrála Moravská veselka, byl to slow Antonína Perničky, tak doufám, že paní Marie poslouchala. No, za chviličku už bude hrát a zmíněná písnička pro pana Josefa Polácha z Čech pod Kosířem, ale předtím ještě dám slovo do Gbelu. Dobrý večer, pane Štefane.
3: Dobrý večer, paní Ostra, já vás pozdravujem aj zvukového majstra. Já bych se měl takovou prosbu. Dneska se dožívá můj dobrý kamarád životného jubilea 85 roků. S těmi se mu těmi 40 roků jsme robili spolu, jezdili jsme na autách. Tak chtěl bych mu nechat zahrát ještě, nech se má dobře. No.
2: Ale tak to je od vás krásné, ale pane Štefane, povězte mi, jak se ten váš kamarád jmenuje.
3: Já, Stanislav Masaryk.
2: Aha, Stanislav Masaryk. No, vyslechne si krásnou písničku a věřím, že i v dnešní době se spolu někdy takhle setkáte, alespoň po tom telefonu a popovídáte
3: tak,
2: si. A
3: občas se stretneme.
2: Tak, a zaspomínáte, že, na tu dobu?
3: Zaspomínáme.
2: Jste společně brázdili a na čem jste jezdili, nebo co jste?
3: Na nákladních autách, na Tatrách. Aha. Každý měl Tatru svoju. A 43 roku jsme jezdili spolu.
2: No tak, to musí být kilometru a to musí být vzpomínek.
3: Je.
2: Tak jo, no. Takže to byl milý pozdrav pro pana Stanislava. Nashledanou.
3: Nashledanou, děkuji.
2: Není zač, paní Heleno, co pak vy máte na srdci? Dobrý večer.
4: Poledne jste hráli paní Marii Borovičkové, ale já chci taky, ale je to vzpomínka na Marii Borovičkovou z Krumlíře, která před rokem 7. září oslavila 80 let a 10. září zemřela. Tak vzpomínka na ní. Jinak ještě bych chtěla vzpomenout na mého tatínka, který by měl 16. 120 let.
2: Ale jak se jmenoval tatínek?
4: Karel.
2: Karel, tak jo.
4: No a ještě dnes je to 30 let, co znám, a bohužel už nežije, taky děvčica měla svatbu, tak aspoň to takový veselější, tak na ní taky vzpomínáme.
2: No a jak se ta známá děvčica jmenovala? No, alespoň křestní jméno.
4: No právě se si honem.
2: Aha.
4: Pavla.
2: No vidíte, Pavla. Paní Heleno, na všechno si člověk vzpomene. No třeba to není hned, ale za čas mu to naskočí. Ano. Tak jo, tak vy máte takové pěkné vzpomínky. Tak budeme vzpomínat při následující písničce. Nashledanou.
4: Děkuji moc krát. Nashledanou.
2: No a hudební dárek životnímu jubileu k včerejším 90. narozeninám pro varhaníka Josefa Kudu z Věteřova. Hodně zdraví, štěstí, mnoho lásky, rodiny, vnoučat, nás lidiček, co ho máme rádi v naší dědině. No, hodně božího požehnání, ochranu paní Marie Žarošické do dalších let přeje ze srdce Dominik Svoboda. No a 12. září by měla svátek paní Marie Parolková. Narodila se na Kořenci, žila na Okrouhlé, dožila se 99 let, měla s Antonínem pěkné manželství, byli spolu přes 60 let. Starala se o ní dcera Emílie. Zemřela v Boskovicích, vychovala 3 dcery, syna, měla hodně vnoučat, pravnoučat. Má pravnuka Varmuže, vzpomínají 3 dcery, syn, vnoučata, pravnoučata a hlavně vzpomíná Honzík. No a Míra Lorenz Vyšková, ten píše, zítra 15. má cet a něco. Moje dlouholetá známá Katka Slámová je z Mirošovic. Ten samý den má jmeniny také moje dobrá známá Jolana Lísková z Prahy. A o něco později, nebo o něco dopředu přeji, 24. září kmeninám panu Jaromírovi Taušovi z Hamilton, velkému včelaři. Hodně zdraví, pohody, spokojenosti v dalších letech života přeje a všechny zdraví jejich známý Míra Zvyšková. No a já už teď zdravím pana Josefa Polácha z Čech pod Kosířem. No tak pane Josefe, a vaše milá manželka určitě také poslouchá. Já se moc omlouvám, že jsem zahrála jinou písničku. Vy jste tedy si nestěžoval, to nemohu říct. Ale volal mě Marek Verbík, že měla zaznít jiná písnička. Protože vy jste mě poprosil o písničku, nebo respektive vaše manželka, kde se zpívá Měj rád Valašsko krásné. Pan Josef Polách totiž pochází z Valašska a 12. září oslavil 95. narozeniny a tak mu písničku posílá manželka Marie, se kterou je, přátelé, a dobře poslouchejte, už 69 roků. Tak já těmto milým manželům Poláchovým blahopřeji. No a pro oba pak písnička Valašsko.
0: Český rozhlas Brno.

Tak to bylo Valašsko Bedřicha Čuby, podání Záhořanů. Tak já ještě jednou zdravím milé manžele Poláchovi. Pan Josef měl 12. září 95. narozeniny, no a paní Marie, ta měla samozřejmě svátek, tak ještě jednou jen to nejlepší. No a beru si další dopis. Krásný podvečer, paní Ostrá. Chci se podělit o moji velkou radost. Dnes dopoledne jsem u paní Jarušky Vykoupilové vyhrál knihu Temné letopis. Dovolal jsem se jako první, tak jsem dostal opožděně krásný dárek od Českého rozhlasu Brno k narozeninám. Chtěl jsem ještě něco vzkázat posluchačům i sobě. Kdybych se dožil 102 let, ale když jsem to měl vzkázat do éteru, nastal technický problém a přerušilo se spojení. Tak skrze vás vzkazuji, že bych si přál, aby mě i tak ve vysokém věku hlavně sloužil sluch a aby mě mohl Český rozhlas Brno dělat společníka, jakého mě dělá dodnes, a aby i naše děti, vnuci a další generace byli vděčnými posluchači tohoto skvělého rádia. A proto zahrajte pěknou písni vám všem za to, co pro nás děláte. Děkuje posluchač Lubomír Páviš. Tak milý pane Lubomíre, já samozřejmě gratuluji k výhře překrásné a hlavně velmi zajímavé knize mého kolegy Miloše Šenkýře, Temné letopisy moravské. No a děkujeme za vaše laskavá slova. No a dnes se dožívá významného životního jubilea paní Marie Maštalířová ze Stříteže u Třebíče. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přeje zastupitelstvo obecního úřadu ve Stříteži a posílá pěknou písničku. A mám tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes mají narozeniny tyto milé dámy. Je to paní Jana Holánková, bydliště tady není uvedeno, dále paní Jana Dobešová z Násedlovic a paní Miroslava Lorencová z Brna. Takže milé dámy, milé naše posluchačky, samozřejmě vám děkujeme, že nám věnujete vaši pozornost, no a přejeme vám hodně zdraví, hodně štěstí, hodně pohody, málo starostí. Prostě mějte se moc hezky. No a další, přejeme Toníkovi Knotovi do Nivnice k jeho životnímu jubileu hodně zdraví a děkujeme za vše, co nás naučil u včeliček, staří kamarádi z Vřesovic, Jenda a Marie. A ještě jedno přání pro pana Knota, ano, dnes se dožívá krásných 80 let, pan Antonín Knot z Nivnice. Hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví mu do dalších let přeje celá rodina a vnučka Tereska. Přání se připojuje rodina Zámečníkova s Ondrou. Je čas na písničku, hrát bude Stříbrňanka.

Tak to byla Stříbrňanka. V její podání zazněla polka Iva Horkého a Antonína Perničky. Byla to Kostelanská. No a mám tady přání i pro pana Karla Kocmánka z Těšetic, který dnes slaví narozeniny. Přejeme hodně zdraví a štěstí. A to vše přejí manželka, dcera Marta s rodinou, synové Kája a Rostě s rodinami. No a pravnoučátka posílají velikou pusu. Hudební blahopřání k narozeninám patří panu Františkovi Konečnému z Velkých Bílovic. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a životní pohody přeje rodina Jilčíkova. No a Broněk Úher blahopřeje. Dnes má narozeniny jeho kamarád a fotbalista, hasič pan Kamil Špaček z Horního Němčí. A ještě Broněk blahopřeje k narozeninám kamarádce paní Světlaně Pagáčové z Nivnice. A ještě i pro sestru, tady písničku pro sestru paní Marcelu, ale to už je od Jaroslava Čecha, takže já ještě vím, že ještě tady Broněk Úher měl nějaké přáníčko, ale tak přečteme tady, předám tady pro Marcelu Ptáčkovou. Jaroslav Čech píše, prosím, zahrajte písničku pro moji sestru paní Marcelu Ptáčkovou ze Stříbrnic. Dnes se vrátila po měsíci z lázní. No a také pro její sousedku paní Vlastičku Macháčkovou, sedí na dvoře a plkají. Písničku posílá pro radost brácha z popůvek. No tak, milé dámy, pěkně si popovídejte na tom dvoře. Třeba zrovna při následující písničce, kterou bude hrát Bílovčanka. Český rozhlas

Tak to byla písnička Známě a dědinečku v podání Bílovčanky. No já jsem si během této písničky uvědomila, že jsem vůbec neřekla, co se týkalo těch přání od Broňka Uhra, co Broněk Uher blahopřeje, přeje paní Světlaně Pagáčové a také kamarádovi panu Kamilovi Špačkovi. Samozřejmě, že Broněk přeje i s rodinnými příslušníky, fotbalisty, hasiči, muzikanty. Přeje jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Tak a teď tady mám ještě. Milá Maruško z Dolních Dubňan, k tvému svátku ti přeji z celého srdce hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody a spoustu krásných chvil. Ať se na tebe každý den usměje štěstí, ať máš kolem sebe lidi, se kterými je ti dobře a ať ti život přináší co nejvíce radosti a důvodů k úsměvu. Užij si svůj sváteční den krásně, Maruško, ať je přesně takový, jaký si přeješ. Posílám ti velký srdečný pozdrav, přeji jen to nejlepší, je to přání od Jady Wolfa pro Marušku Janášovou z Dolních Dubňan. Poslední. Před chvíli vzpomínala paní Vandrovou, znal jsem taky, možná si vzpomene na řidiče autobusu, že se mi přivezl zákazníka do Radostic v noci o 11:30 a zazvonil u jejich domu a chtěl je do Veverské Býtyšky. Třeba si na řidiče vzpomene, už je to hodně, hodně dlouho, alespoň 12 let. Rád Český rozhlas Brno. Poslouchám a pozdravujte paní Vandrovou, tak já vyřídím, píše pan Jaroslav Čech, no ale ještě zbývá písnička, kdyby mě tak pán Bůh.

Tak to byly Hovorané a já jsem tady ještě objevila jedno přání. Přeji všechno nejlepší k dnešnímu svátku Radce Pálenské z Damnic a Radce Fialové rozené Novotné z Vedrovic. Dnes také oslavila narozeniny pěkná a šikovná slečna Anička Šlesová, dcerka našeho synovce Honzíka. Všem holkám přeji hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a všeho, co si sami přejí. Aničce, ať se líbí a jde jí to ve škole. Za celou velkou rodinu Šlesovu blahopřeje Radek Šles z Jezeřan Maršovic. No a já doufám, že holkám nebude vadit, když jako hudební dárek zazní závěrečná orchestrální skladba. Je opravdu velmi pěkná. No a podle mých slov jste určitě usoudili a dobře, že Morava krásná zem končí. Následují zprávy a na pěknou notečku. Čeština a česká písnička se ozývá i daleko za mořem. Anna Jagošová vás společně s písničkou Místy i na přání a hlavně skrze pozdravy přímo od krajanů zve na výlet do Argentiny. No a pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. Zítra vás pozdraví Květa Navrátilová. No a na závěr slíbená orchestrální skladba patří těm milým holkám, kterým jsem před chvílí předávala přání od Radka Šlese z Jezeřan. Hraje mistříňanka ze vzpomínek.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Nové brněnské nádraží se začne stavět nejdříve za 4 roky. Kraj spolu s nadací partnerství uděloval ceny za krajinu. V Uherském Brodě by měl vyrůst nový fotbalový stadion. A zítra bude polojasno nebo skoro jasno s teplotami do 25 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Nové brněnské hlavní nádraží by se mělo začít stavět nejdříve na začátku 30. let, uvedla to Správa železnic. Dosud přitom jako termín zahájení stavby železničáři uváděli rok 28. Náklady na přestavbu Správa železnic už dříve odhadla na více než 70 miliard korun. Nové hlavní vlakové nádraží má vzniknout v místě dnešního dolního nádraží.
2: Klíčovou roli budou hrát finanční možnosti státního rozpočtu a etapizace přestavby celého brněnského uzlu.
3: Uvedl k plánovanému začátku stavby mluvčí Správy železnice David Kabele. Pro Brno je ale zpoždění problém. Město podle radního pro dopravu Petra Kratochvíla z ODS už počítalo s původním harmonogramem.
4: My skutečně investujeme 100 miliony do té přilehlé infrastruktury a připravujeme.
3: Začala například stavba bulváru, který má spojit nové nádraží s centrem. Město zároveň připravuje navazující tramvajové trasy. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Vítězem krajské soutěže Cena za krajinu v kategorii komplexní projekt se letos staly Vohančice na Tišnovsku. Zástupci obce převzali ocenění od pořadatelů, kterými jsou Jihomoravský kraj a nadace partnerství. Obec obnovila potok, vybudovala nové tůně nebo vysadila více než 9000 stromů a keřů. Podle ředitele nadace Petra Kazdy 5. ročník soutěže ukázal, že se mění přístup obcí k opatřením proti suchu a udržení vody v krajině.
5: Že se nám podařilo od jednotlivých opatření, výsadeb nebo vybudování nějakých tůní, přesunout pozornost obcí i k tomu dívat se na proměnu krajiny komplexněji a také s dlouhodobější perspektivou. To znamená, že vznikají už opravdu ucelené komplexní projekty na proměnu krajiny v okolí obcí.
0: V kategorii jednotlivých opatření porota ocenila Ochoz u Brna za vybudování biotopu a Černovice na Boskovicku za vytvoření mokřadu. Ocenění osobnost krajiny si odnesl krajinný ekolog Vilém Jurek. Pod hvězdárnou v Uherském Brodě by mohl vyrůst nový fotbalový stadion pro 2000 fanoušků. Součástí areálu by pak bylo i tréninkové hřiště nebo velké parkoviště. Podle člena výkonného výboru klubu ČSK Uherský Brod Michala Bábíčka by výstavba měla stát zhruba 80 milionů korun. Město se v současné době snaží získat potřebné pozemky od soukromých vlastníků. S výukou první pomoci pomůžou zdravotníkům prostějovské nemocnice nové resuscitační figuríny. Slouží k nácviku srdeční masáže, správného záklonu hlavy a umělého dýchání. Zdravotníci je využijí například při kurzech pro děti ve školách.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte polojasno nebo skoro jasno, ráno se budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, vítr by měl foukat slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, přechodně dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 počítejte s kolonami u Holubic. Nehoda omezuje provoz na silnici 43 na okraji Lipůvky na křižovatce do Blanska a také na silnici 53 u Miroslavy, tam se projíždí kyvadlově. Pozor i v místě nehody na Masarykově ulici v Rajhradu. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Vážení a milí, srdečně vás zdravím z rozhlasového studia a těší mě, že jste si i dnes naladili naše vysílání. Skrze pěknou notečku bych vás ráda pozvala na pomyslný výlet po jihoamerické Argentině. V zemi Stříbra se totiž usídlilo nemalé množství Čechů. Odcházeli ze staré vlasti zpravidla mezi válkami, jejich potomci ale žijí na druhé polokouli dodnes. Mnoho potomků českých rodin navštěvuje pravidelně kurzy češtiny, aby si udržovali znalost jazyka svých předků. A právě ti nám poslali své pozdravy. Nejdřív ale hudební vložka. Když se řekne Argentina, jistě se nám všem svorně vybaví tanec tango. Evropská varianta, s níž se potkáváme v tanečních, je na hony vzdálená té, která vznikla v přístavech Buenos Aires. I přesto má ale každá solidní muzika v repertoáru aspoň jeden takový kousek, při kterém se bezpečně zaplní parket. Své tango v novouherském stylu zahraje horňácká cymbálová muzika Martina Hrbáče. Příjemný poslech dnešní krajanské pěkné notečky vám od mikrofonu přeje Anna Jagošová.

0: Právě Buenos Aires bude naším dnešním cílem. Svými příběhy nás provedou krajané, jejichž předkové stanuli v tamnějším přístavu s nadějí, že najdou nový život v zámoří. První, kdo nám představí příběh své rodiny, je Fernando Is. Patří mezi skupinu krajanů, kteří se pravidelně setkávají při akcích v Českém domě, spolkovém středisku sdružujícím české potomky.
1: Jmenuji se Fernando Is a bydlím v Buenos Aires. Mám manželku a dva syny. Můj otec Ludvík se narodil ve Vratsově na Moravě v roce 1970 a jsem šel v roce 1996. O své zemi nikdy moc nemluvil. Studuji češtinu, protože chci cestovat do jeho vesnice s rodinou. Líbí se mi atmosféra české komunity. Jsou to skromní lidé, jako můj otec. S rodinou jsme navštívili Český dům, kde jsme se učili české recepty, dívali se na filmy a oslavili státní svátek. Moje rodina miluje guláš a moje žena to vaší každou zimu.
0: Upřímně doufám, že se ve Fernandově vyznání České republice a kultuře našli nejen Vracoviáci. Další z pozdravů a příběhů má pro nás Maria Teresa Heper Hlaholová.
2: Jmenuji se Maria Teresa Heper, narodila jsem v Argentině. Moje parodiče a maminka byli Česi. Moje maminka narodila Moravie, Kudlovice, jmenovala se Bohuslava Hlaholová. Ve klubu Český dům, pečené koláče, buchty, makové roladi a dělám nedliky, guláš. Taky tancuju ve skupině senior ve Český dům. Miluju Českou republiku, její umění a přírodu.
0: Jak bylo slyšet, v rodině Marie Teresy se vedle českého jazyka udržela také česká kuchyně. Kudlovice, rodnou obec svých předků, navštívila Maria Teresa poprvé v roce 2023 společně se svou dcerou. A zážitek to byl velmi emotivní. A jak lépe navázat na rodinu, pocházející z uherskohradišťských Kudlovic, než sadou my kudlovští mládenci. Hraje a zpívá Ohnica.

0: Pořad na pěknou notečku je dnes věnován příběhům a pozdravům, které přišly z Argentiny, od potomků českých emigrantů. Další dvojici českých krajanských rodin otevře Patricia Cifer.
1: Jmenuji se Patricia Cifer a žiju v Argentině. Můj dědeček se narodil v Doubravě ve Slezsku. On mluvil německy i česky, ale němčina byla jeho mateřský jazyk. Přijel do Argentiny v roce 1928. Děd se zkouším učit česky. Mám moc ráda českou historii, hlavně to, jak spolu žili Česi, Němci a Židé.
0: Patricia Cifer s rodinným původem z Doubravy, z Těšínského Slezska, nedaleko Karviné, je zástupkyní emigrantských rodin s velmi pohnutým osudem. Pokud byste se totiž vypravili navštívit Pinkasovu synagogu, součást pražského Josefova, tedy původního židovského města, bezpečně byste mezi jmény obětí holokaustu našli také příjmení Cifer. To je ta část Patriciiny rodiny, která včas emigrovat nestihla. Pozdrav a svůj rodinný příběh má pro nás i Miriam Halata.
2: Ahoj, jsem Miriam Andrea Halata, bydlím v Buenos Aires, Argentině. Můj dědeček František a moje babička Ana byli z Buhlovice. Můj tatínek rodinem byla z Friedland nad Ostravicí. Obvykle chodím do slavnosti, jak vinobrání, majová oslava a velikonoce na český dům. Na České republice moc mám ráda jej stará hudbu, jídlo a animovaný film.
0: Friedland nad Ostravicí i Buchlovice jsou tedy místa, odkud odešly další československé rodiny za velkou louži. Ani za mořem ale nezapomněli na české zvyky a tradice a třeba sklony ke kutilství si přivezli sebou do všech světových stran. Krajané se o český dům tradičně starali své pomocí, takže pokud se někdy vydáte do tohoto sídla české kultury v Argentině, kabát si pověsíte na věšáky, které se montoval tatínek právě zmiňované Miriam. I v tomto případě se pokusíme písničkou přiblížit rodinnému původu. Uslyšíme Broln a jeho ženský sbor s písní Ej od Buchlova.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad na pěknou notečku, který je dnes trochu netradiční. Vzala jsem vás na výlet po latinskoamerické Argentině, kam v meziválečném období emigrovalo velké množství Čechoslováků, aby se usadili buď v hlavním městě nebo na severu při paraguajské hranici. Jejich potomci v Argentině žijí dodnes. Jsou zpravidla hrdými Čechy a velká část z nich navštěvuje kurzy češtiny. Právě ti nám zaslali své pozdravy. Posledním pozdravem a posledním rodinným příběhem nás potěší Silvia de Lucas.
2: Jmenuji se Silvia de Lucas. Jsem Argentinka a bydlím v Buenos Aires. Moje babička narodila v Čech, Chodonín, na jižní Moravě. Mám tam bratranci, sestřenice, synovce a přátele. Patřím k české komunitě a moc ráda chodím na jejich kulturních aktivit. Studuji český jazyk už 8 let. Dnes se svými děti povídám o českých tradicích a mnoho praktikujeme doma. Návštěva českých domovů a studovat češtinu mi pomáhá udržovat kulturu při životě. Na české kultuře se mi nejvíc líbí jídlo a polka.
1: Rodina v Čejči, z níž Silvia pochází, nese příjmení Vojáček. Vzpomínanou Čejč a všechny jmenované příbuzné navštívila Silvia poprvé v roce 2025 a i v jejím případě to bylo setkání lidsky velmi silné a hluboké. No a protože ve svém medailonku zmínila polku jako součást české tradice, pojďme si jednu poslechnout. Valašskou polku Tráva neroste zpívá Josef Laža.

Máme za sebou cestu po Buenos Aires, hlavním městě Argentiny, kde se dodnes ozývá čeština. Doplním ještě, že skrze dnešní pěknou notečku jsme absolvovali cestu s velmi podobným cílem jako Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. Ti v Argentině strávili část roku 1948 a 1949 a samozřejmě se setkali s českými krajany, kteří je provedli a jistě i náležitě česky uhostili v této vzdálené zemi. Našimi průvodci byli Fernando Is z Předky ve Vracově, Maria Teresa Eper-Hlaholová s rodinou z Kudlovic, Patricia Cifer, hlásící se ke Slezské Doubravě, Miriam Halata z kořeny ve Frýdlantu nad Ostravicí a Buchlovicích a Silvia de Lucas s vazbou na Čejč. Moje poděkování patří Petru Táborskému s rodištěm v Ostravě. Učiteli češtiny u krajanů, díky němuž mohl vzniknout tento transatlantický díl pořadu na pěknou notečku. No a pokud byste se chtěli společně s krajany do Argentiny vrátit, je tu aplikace Můj rozhlas a v ní tento díl znovu k poslechu. Za moře se vypravíme i s poslední písničkou. Opět s cymbálovou muzikou Ohnica. Ještě než ale zazní Verbuňk, za mořem je bílá růža, ráda bych vám popřála pěkný večer kamkoliv na světě, kde jste si nás právě naladili. Ze svých krajanských putování totiž dobře vím, že pěkná notečka se ozývá třeba v Pampa del Indio, uprostřed argentinské provincie Chaco, u krajanské rodiny Verlíků. Srdečně zdravím i tam. Za poslech dnešní pěkné notečky vám děkuji a ze studia se loučí mistr zvuku Jana Meluzinová a od mikrofonu Anna Jagošová.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Ivančic. Ve čtvrtek 17. září se můžete potkat s moderátorem Janem Rosákem, zpěvačkou Ilonou Čákovou a generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. Více informací na rozhlas jede.cz.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavč!

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident Pavel na Pražském hradě jednal s premiérem Babišem. V Říčanech u Prahy končí stavba okružní křižovatky v Říčanské ulici. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Prezident Petr Pavel jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o zahraničních cestách nebo návštěvách zahraničních hostů v Česku. Babiš to řekl po večerní schůzce na Pražském hradě. Ta se konala po otevření komory ve svatovítské katedrále, kde jsou uložené české korunovační klenoty. Premiér s prezidentem dál mluvil třeba i o aktuální situaci ve světě nebo kybernetické bezpečnosti.
2: Potom jsme probírali, jak vlastně dopadla V4, co jsme projednávali, jaká je celková situace v Evropě, volby a tak dále. No a potom jsme nakonec ještě mluvili o zákonech, které pan prezident dostane vlastně k vyjádření.
0: V Říčanech u Prahy končí stavba okružní křižovatky v Říčanské ulici. Jde o spojku mezi městem a dálnicí D1. Stavbaři křižovatku vybudovali na křížení s Kolovratskou ulicí, kde měli řidiči problémy s najížděním na hlavní silnici. Od pátku bude v plném provozu. Zatím je podle Josefa Holka z krajské správy a údržby silnic v takzvaném režimu předběžného užívání, protože ještě chybí kolaudace. Hlavní město nakoupí pro městskou policii nové automobily s hybridním pohonem. Odhadovaná cena 10 vozů je více než 10 milionů korun. Auta budou mít majáky, kamerový systém a radiostanici, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Nově pořízená vozidla nahradí ta stávající, která jsou již na hranici své životnosti, a to jednak z pohledu nájezdu kilometrů, z hlediska jejich stáří, ale zpravidla i kvůli skončeným záručním podmínkám, které poskytují výrobci vozidel. Sport.
0: Čeští tenisté zahájili přípravu na Davis Cupovou kvalifikaci s Američany. Hrát budou v pátek a sobotu o postup na listopadový finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů světa. Tvrdý povrch v libeňské O2 aréně si vyzkoušeli deblisté Patrik Rykl a Adam Pavlásek. Ten přiznává, že na větší halu na turnajích narazí jen vzácně.
4: Přemýšlím, právě teď vlastně je velká hala v Bercy. Tam ta hala je celkem vysoká. Moc těch hal takových není. Povrch je příjemný. Trošku ještě nám bude trvat, tady hlavně na ty stropy řeknu. Je to strašně vysoký, ale myslím si, že máme dost času na to, aby se to všechno sedlo a všichni se budou snažit to doladit tak do maxima, jak to jim půjde. Počasí.
0: V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na D5 se z Prahy do Plzně už nehodu na 2. kilometru odklidili. Kolona na Pražském okruhu ve směru Ruzině-Plzeň, regulují se vjezdy do tunelů. Na D1 z Vyškova do Brna od Rohlenky na 206. kilometru nesouvislá kolona. Hlavně nákladních aut až k omezení na 196. kilometru. A podobně na D2 z Bratislavy do Brna. Nákladní auta od Olympie na 3. kilometru až k omezení u D1. A na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic se u odbočky na Miroslav objíždí srážka dvou osobních aut. Provoz je řízen kyvadlově. Tak jeďte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Jiří Ježek. Tím, že se s Jirkou známe osobně z taneční soutěže Stardance, si dovolím tykat. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Oskare, zdravím i tvoje posluchače a děkuju za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Jiří Ježek, bývalý profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, který je zároveň nejúspěšnějším cyklistou v paralympijské historii. V 11 letech přišel při autonehodě o pravou nohu pod kolenem, ale sportu se nevzdal. Stal se profesionálem, závodil i se zdravými cyklisty a v roce 2013 jako první handicapovaný sportovec absolvoval časovku na Tour de France. Po skončení kariéry se věnuje motivačním přednáškám, moderování a napsal autobiografickou knihu Frajer. Jiří, o tvé sportovní kariéře a neuvěřitelném životním příběhu se toho napsalo už hodně. Ale kdyby ses ty sám měl představit v jedné větě, jaká by to byla?
2: Já doufám, že pořád mladý kluk, veselý, který pořád miluje sport a pohyb.
1: V 11 letech si přišel o nohu. Říká se, že si tenkrát ani nebrečel. Byl si opravdu takovej tvrdák, nebo si to oplakal sám v pokojíčku?
2: No, samozřejmě jsem brečel potají, když mě nikdo neviděl, ale protože jsem nechtěl, aby mě kamarádi a vlastně lidi kolem mě litovali, protože to byla moje blbost, že jsem běhnul pod náklaďák, tak jsem se snažil před nima hrát tu hru, že to zvládám. A snažil jsem se i jim ukázat, že to vlastně společně jako nějakým způsobem dáme. Takže samozřejmě na mě přišly nějaký splíny, ale to jenom když se zhaslo a byl jsem doma sám.
1: Tebe v těch 11 letech málem ta Tatra zabila. Zpětně o tom mluvíš jako o zkušenosti, která tě v konečném důsledku obohatila. To je mi přijde neuvěřitelný, ale v těch 11 letech přece na to nemůžeš koukat, jako hele, to je skvělá zkušenost, teď jsem obohacený tady tou obrovskou nehodou. Na to koukáš takhle až asi zpětně, že?
2: Rozhodně, jako samozřejmě pro mě to byl v tu chvíli jako těžký moment, protože já jsem chtěl hrát fotbal profesionálně. Hrál jsem za Spartu a měl jsem jasně nalinkovaný, že já nevím, v 18 půjdu do Ačka Sparty, v 25 budu kapitánem, ve 30 budu hrát za reprezentaci někde na mistrovství světa a v 35 možná půjdu vydělávat peníze ještě někam na poslední chvíli třeba do Realu Madrid. Jo. A neměl jsem plán B, jo. Já jsem to měl takhle jako jasně daný. No a v těch 11 letech v jedné vteřině prostě se tohle to zhroutilo, takže mě ten úraz vzal ten dětský sen, ale nevzal mi chuť sportovat a vlastně já jsem pochopil každým dnem, že to omezení, který v tom životě budu mít, je menší a menší, protože každou věc, kterou jsem potom znova zvládnul, tak mě vracela to sebevědomí a tu chuť jako v tom životě něco dokázat. Možná, že ta chuť byla ještě větší, protože najednou jsem měl pocit, že musím jako tu ztrátu té nohy kompenzovat tím, že jako udělám v tom životě něco ještě většího. A nakonec se mi to možná, jako když to řeknu po té minimálně sportovní stránce, podařilo 100%, protože nikde není psaný, že bych jako tím úspěšným fotbalistou byl.
1: Jasně, ale když člověka zasáhne takováhle obrovská rána v podobě té autonehody, tak má dvě možnosti. Buď teda to vzdát a říct si, tak já jsem chudák, prostě tady můj život končí, a nebo to udělá jako ty a řekne si, to je příležitost, já prostě budu i tak makat dál a mě tohle to jako nezastaví. Měl jsi to takhle?
2: Hele, já znám hrozně málo lidí a tím, že vlastně jsem v té komunitě jako těch lidí s takovýmhle handicapem poměrně známý, takže ty příběhy mám jich spoustu za ten život, ať to jsou kamarádi nebo lidi, který jsem třeba potom později jako jezdil navštívit do nemocnice úplně, který mi napsali třeba jejich rodiče nebo příbuzný. A já znám fakt strašně málo, možná bych napočítal na jedné ruce v prsty, kolik lidí jako by to vzdalo. Ono jako když na to koukáš zdravýma očima, nebo prostě s pohledem člověka, který žádný úraz v životě neměl, tak to, že přijdeš o nohu, se zdá relativně jako velký zásah do života. Ale tím, že já jsem to prožil, tak mě to vlastně jako přijde, jako kdyby to byla nějaká delší chřipka nebo něco takového, jakože to, co člověka na chvíli zastaví, ale pak jako funguje dál, protože zase mám ten pohled, tu relativitu toho takovou, že pak vidím lidi na vozíku, vidím lidi, kteří třeba přišli o zrak v průběhu života, což jsou jako daleko větší komplikace. No.
1: Takže se to bral jako dočasné omezení.
2: Ano. Jo, ale vlastně jsem k tomu i tak přistupoval a ono, když se ti to stane v 11 letech, tak je to samozřejmě rozhodně lehčí, než když se ti to stane v dospělosti, kdy máš třeba rodinu, máš práci, která na tobě visí, rodinu musíš živit, máš děti, o který se chceš postarat a teď najednou nemůžeš a na půl roku seš jako vyřazený, tak je to daleko větší zásah do toho života, než pro 11-letýho kluka, který mu maximálně teda jako přišel na chvíli o kamarády, že nemůže s nima blbnout po škole a přišel jsem samozřejmě o ten fotbal, ale to jsem si fakt brzo uvědomil, že už s tímhle snem je konec a že jako těžko s dřevěnou nohou budu hrát ve Spartě, i když říkám vždycky s radostí, jako že když vidím Spartu v posledních sezónách, tak by to jako možná s tou dřevěnou nohou tam šlo, ale to je asi věc jako nákupů Sparty. Nicméně tohle to bylo jediný vlastně, co mi ten úraz vzal, ten fotbal. Ale nevzal mě fotbal jako fotbal, ale ten výkonnostní, protože já hned první, jak jsem dostal protézu a naučil jsem se chodit, tak jsem hned zkoušel běhat a jestli aspoň můžu třeba stát v brance, nebo jako se k tomu fotbalu nějak vrátit. A pak jsem vlastně celý ten zbytek té puberty, ten fotbal hrál s kamarádama, prostě jenom amatérsky a šlo to, takže ani vlastně o ten fotbal jsem nepřišel. Mm.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil a když ty ses vrátil z nemocnice bez té nohy, co ti na to tvoji rodiče řekli?
2: No, já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože, jak jsem říkal před chvílí, byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten nákladák. Nemohl jsem to jako na nikoho hodit. Možná i proto jsem třeba jako nepropadl té skepsi nebo takovýmu tomu, jakože ten osud je ke mně jako nepříznivý, protože jako mě přejelo auto a tak dále. Takhle jsem furt věděl, že to je moje blbost a mohl jsem být na sebe maximálně naštvaný. Takže já jsem chtěl, aby to zaprvé co nejméně zasáhlo ty rodiče a to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci jako do toho nemocničního pokoje, tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postel, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomý, že si ze všeho dělám legraci, ale vlastně jsem jí tím možná pomohl. A takhle jsem pak přistupoval, když jsem viděl, že to funguje vlastně ke všem. A kamarádi taky, jako měli takový ty přijít do té nemocnice za mnou, tak taky se trošku ošívali, ale já jsem se vždycky to snažil otočit v humor, otočit nějak jako ve vtip a fungovalo mi to vlastně v jakýmkoliv kolektivu, do kterého jsem přišel. No.
1: Takže dneska, když potkáváš lidi při podobném úrazu, co jim říkáš a co jim pomáhá ze tvé zkušenosti?
2: No, jsou to taky dvě skupiny. Když je to dospělý člověk, tak mu spíš snažím naznačit, že v tom životě bude moc, co chce. Protože dneska ty technologie, ale i když je to člověk, který třeba skončí na vozíku. Já mám spoustu kamarádů, kterým moje manželka Sonja vždycky říká, že jim ten vozejk ani nevěří. Že žijou tak aktivně, že vlastně na ten vozejk vlastně zapomeneš, jo. V tom jejich životě. Samozřejmě pro každýho ten takovýhle zásah jako v osobním životě každodenním třeba způsobuje komplikace, různý bariéry a tak dále, sprchování se, nastupování do auta. Je to problém, ale přesto, když se člověk přenese, tak může žít život vlastně na 100%. A s tou protézou je to úplně easy. Tam vlastně ty víš, že jako téměř žádný omezení vlastně jako člověk nemá v tomhletom. A když to jsou děti, to je ta druhá skupina, tam se spíš snažím mluvit s těma rodičema, protože když mi volají rodiče, že jejich syn, je mu 10, při úraze přišel o nohu a že je na tom určitě špatně a já bych ho šel jako trošku povzbudit, tak přesně vím, že já tam přijdu a že ten kluk bude úplně v pohodě, ale že rozsekaný budou ty rodiče, takže se spíš se snažím mluvit s těma rodičema a vlastně jim naznačit tu moji cestu, že to šlo a že není důvod, proč ten jejich syn by třeba jako měl mít nějaký problémy.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Já se posunu na střední školu, tam si trošku řádil, chodil jsem po večírcích. Co tě přivedlo k myšlence, že takhle to dál nejde, ale já potřebuji s tím životem něco udělat? Byla to ta cyklistika, která tě vytáhla z tohohle toho života?
2: No, byl to spíš ten pocit jako z těch večírků. Všichni víme, jak člověk vypadá ráno po večírku a já jsem jich měl fakt jako strašně moc. Bylo to i tím, že vlastně v té mý pubertě se lámaly tady ty dva režimy, najednou se otevíraly rockový kluby, najednou tady byly možnosti jako neuvěřitelný. Do toho samozřejmě jsem objevil cigarety, alkohol a bylo to fakt jako divoký. Já když něco dělám, tak to dělám na 100%, takže i tohle to bylo jako na 100% a jednou jsem se fakt jako probudil po nějakým hrozným večírku a řekl jsem si, tak takhle ne, je ti 18, jako to se nedožiješ v 30, že jo. To byl takový ten jako už jako velký zvoneček a říkal jsem si, že vlastně ten sport, který mě v průběhu té puberty provázel taky, tak že se k němu musím vrátit. A ideální bylo, než abych hledal partu kamarádů každý den na nějaký fotbal nebo něco, tak jsem si pořídil kolo a začal jsem sám si jezdit na kole. A v ten stejný moment, kdy mě začala bavit to, že po každý den po práci jsem si vyjel na kole, to už mi bylo 19, a pracoval jsem jako protetik, navrhoval jsem protézy a vyráběl jsem je, protože jsem byl sám nespokojený z toho, jako
1: jakou ty sám máš, jaký má nedostatky.
2: Přesně tak. Ano. A tím, že se vlastně vyměnil ten režim a byla možnost najednou cestovat do zahraničí a otevřela se i možnost mít jako soukromou firmu na ty protézy, tak můj technik, který mi ty protézy vyráběl, tak si právě otevřel první soukromou jako ordinaci na tohleto a nabídnul mi práci. Den po maturitě jsem se probudil po maturitním večírku, šel jsem si pro novou protézu a on říkal, hele, zakládám firmu, nechceš u mě pracovat. A znáš to, jako po maturitě chceš mít poslední prázdniny, pokud teda nechceš jít na vejšku a pak teda hledat nějakou práci a nebo jít na vejšku. A já říkám, ty, já nechci jako přijít o ty poslední prázdniny. Ale byla to vlastně zajímavá nabídka, tak jsem ji vzal, začal jsem do té firmy chodit. Ale bylo to takový jak z první republiky, že já jsem o tom oboru nic nevěděl a učil jsem se v té práci. To bylo to, jak mistr vychovává svýho tovaryše. A on mě posílal do nejlepších firm v Německu, v Rakousku, ve Francii. A já jsem se tam učil jako u těch nejlepších a vozil jsem ty technologie sem. No a při té příležitosti, že už jsem měl svoje první pacienty, tak jsem potkal našeho prvního paralympionika Josefa Lachmana, který byl shodou okolností cyklista, shodou okolností měl vlastně stejnou pravou nohu pod kolenem jako já, stejný problém. A byl to nesmírně charismatický, pořád je nesmírně charismatický chlap a já jsem v něm viděl najednou takového staršího bráchu, se kterým jsme si strašně rozuměli, měli jsme stejný humor, on byl o pár let starší, o dost, asi o 20 let starší a s tím sportem už končil, dosáhl toho neskutečně moc, byl vlastně první paralympijský medailista, měl stříbrnou medaili v té cyklistice a miloval tu cyklistiku, jako ji miluju dneska já. A hrozně rád o tom mluvil, když jsem mu ty protézy vyráběl. Ještě navíc jsme se znali přes moji tehdejší holku. A vlastně mi řekl, ať to zkusím. Že to je jako super, že nikdo z těch cyklistů není profesionál, že všichni to dělají při práci, ať si tu práci nechám, ale že jestli chci se vrátit ke sportu, tak tohle je ideální stav. No a já jsem s ním začal trénovat, po roce jsem se dostal na první závody a vlastně ta ambice z té Sparty a z toho fotbalu se mi jenom převtělila do toho, do té cyklistiky. Já jsem si řekl, že jednou prostě chci být nejlepší cyklista na světě. Začal jsem pozdě, až v 19, ale o to díl mi to možná vydrželo.
1: Mimochodem, kam se za tu dobu posunula ta protetika? Kam se ty protézy posunuly? Jako to musel být neuvěřitelný skok?
2: Obrovský, obrovský, protože já si pamatuju, když jsem chodil na základní školu a dostával jsem takový, už to nebyly ty dřevěné protézy, jak známe jako z těch filmů, ale nebylo to nic pohodlného a já jsem třeba týden chodil do školy a pak jsem třeba 3 dny nemohl chodit, protože jsem měl tu nohu úplně zničenou. A ještě tím, jak jsem byl hodně aktivní, tak jsem na té protéze dělal neskutečné věci, na které ty protézy nebyly designované. Takže jsem tímhletím trpěl a já jsem právě pro ty svoje aktivity, nejenom pro tu cyklistiku, ale vůbec prostě proto, že abych mohl jít třeba najednou s kamarádama 20 kilometrový výšlap někde v Krkonoších, tak jsem potřeboval kvalitnější protézy a to jsem hledal a vlastně na tom byla takhle stejně velká skupina těch handicapovaných lidí, kteří chtěli žít aktivně nebo pro svoji práci potřebovali protézu, na který můžou celý den a vlastně 7 dní v týdnu fungovat. Takže ta technologie se posunula, ty protézy jsou daleko příjemnější pro to tělo, dovolujou neskutečné věci a vlastně ten sport je k tomu jako to nejlepší testovací pole. Takže to, co se otestuje na těch paralympijských hrách, a proto jsou ty paralympijské hry důležitý pro tu komunitu lidí, tak to se potom přetaví do normálního života. Je to jak s motorama, který se otestují na Formuli 1 a pak je máme pod kapotou našich normálních aut. No.
3: Hmm. Myslíš si, že kdybys nepotkala pana Lachmana, tak bys stejně mířil k výšinám, akorát třeba někudy jinudy?
2: Asi ne, možná bych tu ambici přetavil v tu protetiku a snažil bych sebe nejlepší protetik na světě. Jo.
3: OK. Když si to mám představit, ty protézy, v čem to bylo tak jiný, jako než, jak si to pamatuješ jako dítě? V čem je to, jako pro lajka, to vysvětlit?
2: Co se týče pohodlnosti, ty protézy byly jako tvrdý, to znamená, že ten zbytek té nohy, který do nich byl jako nějak upevněný, tak nebyl moc příjemný. Je to, jako když porovnáš pohodlný sportovní boty, na kterých třeba člověk jde běhat, a s nějakýma botama, co jsme měli ve Stardance, jako který jsou o půl čísla menší a jsou na vysokém podpadku a ty jsou ještě měkký, ale pak máme takový ty klasický lakýrky, že jo?
3: Ano, ano, ano.
2: A tak něco takovýho. Bylo to jiný a dneska ty technologie, třeba když má někdo tu nohu amputovanou ve stehně, tak už jenom to koleno, samotný koleno je řízený počítačem, je jako testovaný na bázi AI a vlastně vyhodnocuje za tebe tu chůzi i ten povrch a jsou to fakt jako sofistikovaný stroje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Tvá první paralympiáda v Sydney v roce 2000. Ty jsi tenkrát ještě jako amatér vzal 3 měsíce neplaceného volna, aby ses na to pořádně připravil. Očividně se to vyplatilo. Ale uvažoval jsi někdy nad tím, co kdyby se to nepovedlo? Jako byla tahle ta varianta někde ve tvý hlavě?
2: No rozhodně, já jsem vůbec nepočítal, naopak jsem nepočítal s tím, že tam uspěju. Já jsem normálně chodil na 8 hodin do práce, stejně jako teda všichni mý soupeři. A protože jsem ale občas trénoval jako se zdravýma cyklistama z Dukly, který se připravovali třeba na olympiádu, která byla vždycky 14 dní před tou paralympiádou, tak jsem viděl, jak je strašný rozdíl, když ten sportovec jako má 100% čas jenom na ten svůj sport.
1: Že je profík.
2: Prostě. Odtrénuje a pak si jde odpočinout, jde na masáž. Když to já jsem odtrénoval s nima a letěl jsem do té dílny a tam jsem byl 8 hodin zavřený. A když jsem byl na kole, tak jsem věděl, že na mě čeká nějaký pacient. A když jsem byl v té práci, tak jsem věděl, že je krásný den, že jsem mohl jet třeba 200 kiláků trénink. Jo. A tahle ta schizofrenie jako mě trápila, ale věděl jsem, že jinak to nejde, že takhle prostě nikdo na světě v té době z těch paralympioniků nebyl profesionál. A já jsem chtěl pro tu Sydney udělat maximum, tak jsem si prostě vzal 3 měsíce neplaceného volna v práci. A udělal jsem si takovou svoji malou jako profesionální kariéru, aspoň ty 3 měsíce. No a tím, že nikdo jiný to na světě neudělal, tak já jsem získal neskutečnou výhodu. A i když jsem nebyl absolutně žádný favorit, já jsem byl v té době nějaký 15. 16. na světovém žebříčku, tak jsem tam přijel a ze 3 závodů jsem vyhrál 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou. Udělal jsem světový rekord a úplně se mi otočil život. Ale úplně, jakože já tam jsem jel jako kluk, který je žádaný protetik, má dobrou jako svoji práci a u toho jako velmi dobře jezdí na kole a vracel jsem se jako s Honzou Železným a s těmahle borcema, který tam 14 dní předtím na olympiádě vyhráli zlatou medaili a mohl jsem s nima oslavit ty medaile. Teď jsem si prošel tím neskutečným kolečkem médií, kde každý den nějaký rozhovor, něco a tam jsem pochopil, proč jsem se narodil. Že přece jenom jako to dítě do té Sparty nechtělo asi jen tak pro nic za nic, že to jsem měl někde napsaný. A řekl jsem si, že za tímhle si půjdu. A od té chvíle, když jsem měl už potvrzený, že jsem jako nejlepší v tom svém oboru na celém světě, což ti ta zlatá medaile v tom sportu... Ten sport je jednoduchý.
1: Ten důkaz tohle.
2: Je to ten důkaz, ten sport. Jiný obory to moc nemají. Ty v herectví jako... Dobře, Oscara, kdybys dostal jako Oscar, že jo?
1: Ale tak to trvá jenom... Tak to dostane, spoustu dalších herců, že jo?
2: Jasně, ale ten rok. Ve svém oboru nejlepší top herec třeba v hlavní roli, ano, na celém světě.
1: Přesně, jo? Tak.
2: Nebo režisér třeba, že jo?
1: Ano.
2: Tak tohle se já jsem cítil a říkal jsem si, tyjo, tak je přeci fér, abych se tím mohl živit. A začal jsem vlastně od toho roku 2000 na tom pracovat a jako hledat si tu cestu, i když to nebylo jednoduchý, protože všichni říkali, proč by měl být paralympionik profesionál. Ať si držím svoji práci a ať dělám ten sport tak jako dál, když to funguje. Ale já jsem od toho chtěl víc. No.
1: Velká challenge, velká výzva byla i taneční soutěž Stardance, který se musím dostat, protože jsme tam spolu strávili nějaký čas a tam si podle mě uhranul úplně všechny. Ta tvoje účast byla neuvěřitelná, ale mě to ani u tebe nepřekvapuje. Ty prostě se vrhneš do čehokoliv a tu výzvu zvládneš. A já se musím zeptat, podle čeho, nebo jak to vůbec pro tebe bylo těžký a podle čeho jsi střídal ty protézy? Jestli jsi měl jednu protézu na standard, jednu na latinu, nebo jaká ta tvoje účast tam vlastně byla? Co pro tebe bylo jako nejlehčí, nebo jsi řekl, jo, to zvládnu, a co pro tebe bylo naopak jako, že wow, tohle to fakt bude výzva?
2: No, já jsem to celý pojal přesně v tom rytmu, jakoby po té kariéře toho dělání věcí, které neumím, že mě jako strašně rajcujou. A když volala produkce Soně, jestli bych do toho šel, tak Soně za mě řekla, že jo, protože chtěla chodit do toho publika tam v těch šatech, že?
1: Jasně.
2: A my jsme na to koukali vždycky. Já ten pořád miluju, vždycky jsem tam měl nějakýho, v každý té řadě jsem měl nějakýho kamaráda, kterýmu jsme fandili a jako hrozně se mi to líbilo. A já jsem teda řekl jo, tak jako nebudu ti to kazit, půjdu tam. A byl jsem docela i potěšený, protože jsem si říkal, je to prostě výzva, kterou potřebuju pořád, neustále nějakou. A když jsi se ptal, čeho jsem se bál, nebo o čem jsem si myslel, že to bude easy, já jsem věděl, že easy pro mě budou ty tréninky, že jako fyzicky, že to dám, že jako všichni, i ty sportovci, kteří tam byli, tak říkali, ale je to fakt náročný. Jo. A to jsem věděl, že to nějakým způsobem dám. A Lenka Nora Návorková, kterou jsem měl jako tanečnici a která je stejný jako sportovní magor jako já, protože ona se věnovala tomu sportovnímu tančení předtím, tak my jsme fakt jako, my jsme jeli. Asi jako vy s Katkou, prostě jako to nebylo, že bychom odpočívali ty 4 hodiny, které jsme tam měli ten slot, ale my jsme ho fakt jako prostě odjeli. Tak tohle se mi potvrdilo, že nějakým způsobem dáme. Samozřejmě překvapily mě spousta věcí, překvapilo mě, jak je to náročné na hlavu, jako pamatovat si ty kroky, choreografie. A já jsem měl fakt migrény normálně z toho, jak jsem jako si to chtěl všecko do té hlavy vrejt a zapamatovat, abych tu Lenku nezdržoval tím, že si to jako blbec nepamatuju. Takže tohle to pro mě bylo strašně náročný. No a ta fyzická stránka toho tance, samozřejmě, že pro mě to bylo něco absolutně novýho. Já jsem nebyl ani v tanečních, jako tancoval jsem jak kopyto někde na diskotékách, ale jako, že bych třeba uměl polku nebo valčík předtím, to jsem neuměl. A teď jsem věděl, že samozřejmě ty tance jsou náročný technicky, ty kroky, ještě jsem, ani jsem netušil jak moc, myslel jsem si, že to bude jednodušší. No a teď jsem říkal, tak jediný, co mě může zachránit, jako na každý ten tanec najít nějakou výhodu v té protetice, který mi to aspoň trošku ulehčí. Ne, že by to bylo lehčí, ale abych mohl dělat něco podobného jako tou zdravou levou nohou. A Lenka v tomhle tom byla skvělá, která mi popsala přesně, co by ta noha měla umět, co by to chodidlo mělo umět. A já jsem potom už jenom vybral jako z té nabídky těch různých...
1: Z toho meníčka.
2: Tak jsem vybral to, i to, co jsem měl doma na různý sporty. To já jsem měl doma v tu dobu asi 7 protéz, protože jako na cyklistiku 2, na běhání, pak jako když jsem si chodil hrát s kamarádama volejbal, tak jinou, když jdu po horách, tak mám jinou na běžný chození, takže jsem z toho vždycky přitáhl nějakou protézu, zkusili jsme, jestli to bude ono, jestli se třeba vejde i do té boty, na ten podpatek, trošku jsme to upravili a jak jsem říkal, Lenka v tomhle byla skvělá, takže jsme to vždycky tam imbusama štelovali spolu, jo, a nakonec to vždycky nějak šlo, no.
1: Ty říkáš, že každá překonaná překážka nás dělá silnějšími. Co bys poradil lidem, kteří jsou na dně a nevidí cestu ven?
2: Obrátit se na někoho. Že když se v tom člověk dlouho babrá sám, tak jako většinou se z toho nevykope, většinou z té bažiny nevyplaveš sám, musí tě někdo jako vytáhnout, musí tě někdo hodit ten klacek, kterýho se chytíš, jo. A proto je strašně důležitý, a já to říkám všem lidem, a i když sám potřebuju být, nebo sám, já někdy potřebuju být sám, někdy, tak vím, že jak je strašně důležitý mít kolem sebe jako lidi, který jsou ty praví kamarádi, který prostě ti pomůžou, když budeš ve 3 ráno někde v depce, takže pro tebe prostě přijedou. Jo, a tohle to je strašně důležitý. Nenechávat ty problémy, který má člověk dlouhodobě vnitřní a každý z nás je má, nenechávat si je pro sebe a vždycky někomu o tom říct. Samozřejmě, že se může stát, a třeba děti ve škole to řešej, že nějaký tu svoji trouble řeknou někomu a on se jim vysměje, že to jako použije proti ním. To je bohužel jako, to je smůla, ale jako stojí za to prostě o tom mluvit a je to takový ten, někdo mi, Soňa mi jednou říkala, že to studovala, že třeba se tomu říká syndrom indiánský babičky, že v těch komunitách indiánských, že fungovala ta nejstarší žena, ke který vždycky přišli a řekli ten svůj problém a už jenom to, že to vyslovíš a řekneš to někomu cizímu, tak už máš z půlky vyhráno. Takže vždycky se na někoho obrátit, nejpat se v tom problému sám.
1: Budoucnost. Co tě čeká?
2: No já doufám hezký podzim. Ale nevím, nechávám to otevřený. Absolutně to nechávám otevřený, protože já vždycky říkám, že jako ty příležitosti chodí každý den a že buď máme to štěstí, že si zvolíme věc, která nás pak bude třeba rok bavit, jo, nebo prostě nějaký to bude projekt, který se chytí, anebo tu příležitost přehlídnem a už se nikdy nevrátí, to taky jako samozřejmě se stane, anebo to bude věc, kterou po který zjistíme 10 minut potom, že to byla cesta vedle, ale ty příležitosti chodí, tak já věřím, já neplánuju. Já už teďko neplánuju. Já jsem plánoval 25 let, když jsem jezdil na kole, jak jsem plánoval každý den, tak teďko si chci nechat ten komfort, že neplánuju, že vždycky něco přijde. Ale věřím a už to mám tu zkušenost, že když to přijde, tak tomu dám zase těch 100% a že mě to bude strašně bavit.
1: Říká frajer Jiří Ježek. Jirko, moc krát ti děkuju, že dorazil sem do studia.
2: Já děkuju za pozvání a za krásný rozhovor. Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zase žen.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Máš tu cty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

zrazu znova, z ruku zece se odráží.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Na 20 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Přísnější regulaci kratomu schválila dnes vláda. Silničáři otevřeli další část obchvatu Rakovníka. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Pravidla pro prodej kratomu by se v Česku měla zpřísnit, schválila to vláda. Psychomodulační látku by si tak od příštího roku mohli v licencovaných obchodech koupit lidé od 21 let věku, místo současných 18. Takzvaný Lex Kratom zároveň počítá se zákazem prodeje v e-shopech nebo se zavedením spotřební daně. A větší pravomoc při prodeji psychomodulačních látek by měly mít nově taky obce, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
3: Aby si mohli kontrolovat, kde jsou umístěny legální prodejny na psychomodulační látky, tedy kde je možné je prodávat, tak aby to třeba nebylo v blízkosti škol nebo nějakých zařízení, kde se objevují děti a mladiství.
1: Proti zákazu e-shopu s kratomem je třeba předsedkyně poslaneckého klubu starostů Michaela Šebelová a hospodářská komora. Řidiči mohou ode dneška využívat novou část silničního obchvatu Rakovníka. Dvoukilometrový úsek propojil dvě silnice druhé třídy. Jeho součástí jsou tři kruhové objezdy, most i několik křižovatek. Práce stály 170 milionů korun. Krajská správa a údržba silnic musí dostavět ještě třetí část obchvatu, říká její ředitel Aleš Čermák.
4: Budeme pokračovat další etapou v následujících letech, až se nám ji podaří dopřipravit, majetkoprávně vypořádat a sehnat finanční prostředky a samozřejmě na to navazující i obchvat Lišan a doladíme celkovou tu koncepci silnic druhých tříd okolo města Rakovník.
1: Evropská komise potvrdila, že pozastavila vyplacení podpory Agrofertu ve výši 77 milionů korun. Napsala to v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Lhůtu pro vyplacení přerušila na půl roku. Důvodem je potenciální střet zájmu českého premiéra Andreje Babiše z ANO. S cílem vyřešit situaci vložil premiér v únoru firmu do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust. Komise ale fond nepovažuje za dostatečné řešení. Sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0. Ve skupině A v italské Modeně si připsali třetí výhru a mají tak jistý postup do osmifinále. Svěřenci Jiřího Nováka se ve skupině ještě utkají s týmy Itálie a Slovinska.
2: Počasí.
1: V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 ve směru z Olomouce do Vyškova je hlášena překážka. Na 36. kilometru leží v odbočovacím pruhu nádoba. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se za sjezdem na Zběroch tvoří kolona. Mezi 42. a 44. kilometrem něco překáží ve vozovce, je to mimo kamery. Pozorně dojíždějte, kolona začíná kousek za sjezdem na Zběroch. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Ostravu mezi sjezdy na Přerov omezují průjezd následky nehody. škody na 278. kilometru. Průjezdný je jeden pruh, provoz je plynulý. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni na exitu 23 se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda je u sjezdu na D5 do Plzně a blokuje jeden pruh. Místo je průjezdné, tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Škoda. Auta, která nesou jméno jednoho z nejvýznamnějších podnikatelů naší historie.
1: Znáte značku Škoda?
2: Znám, no.
3: To jistě auto.
4: Vlastně jezdím.
5: Myslím, že to je auto.
6: No, to víte, že znám.
1: Kterou Škodovku máte nejradši?
2: Oktávku třeba.
5: Felicii.
7: My máme Fabii.
4: Jo, mám vždycky nejradši auto, s kterým jezdím.
5: Fabii, kombi.
1: A odhadnete, jak dlouho značka Škoda existuje na českém trhu?
2: 100 let.
5: Vůbec, ale vůbec netuším.
8: Dřív to byl Odin Clement, pokud si vzpomínám. Takže by to mohlo být tak, no, víc jak 100 let.
7: Já bych řekla, určitě po válce už existovala.
2: Tak předtím to byla Olina Clement a je to od roku 1897 nebo 8.
0: Všechno to začalo v roce 1866, kdy nastoupil do plzeňské strojírny hraběte Valdštejna jako vrchní inženýr plzeňský rodák Emil Ritter von Škoda. Byl tehdy poměrně mladý, pouhých 27 let, ale měl oproti jiným velkou výhodu. Poměry, z nichž pocházel, nebyly v skutku chudé. Jeho dědeček byl kovářem, ovšem ne tak ledajakým, zaměstnával 20 dělníků. Otec to dotáhl dál, stal se z něj zámožný plzeňský měšťan. Mudr František Škoda, krajský lékař, šéf zemské zdravotní služby, člen první správní rady měšťanského pivovaru a také poslanec Říšského sněmu. A jeho mladší bratr Josef, Emilův strýc, se stal věhlasným profesorem lékařské fakulty na Vídeňské univerzitě. Pečoval o tu nejbohatší a nejprestižnější klientelu. Měl známosti, kontakty a informace z nejvyšších kruhů a z první ruky. Emil Rytíř Škoda studoval na několika technických vysokých školách, pak si odbyl praxi v cizině. Byl naskušený ve Francii, Anglii, ve Spojených státech amerických. Poznal prudký rozmach strojírenství a průmyslového podnikání v Magdeburku a v Brémách a možná by rád mimo českou kotlinu zůstal déle, jenže vypukla prusko-rakouská válka a milý Emil byl jako příslušník nepřátelského státu z Pruska vypovězen. Domů se vracel bez nadšení a celkem netečně přijal místo, které mu otec doma v Plzni vyjednal. Už zmíněné místo u hraběte Valdštejna. Jeho předchůdce František Belány se totiž rozhodl osamostatnit. Belány mu přišel mladý, neskušený nástupce vhod. Bylo přece jasné, že v Plzni přežije jenom jeden strojírenský závod a to musí být ten, který řídí ostřílený starý vlk Belány. Ten cucák určitě Valdštejnovi strojírnu pohřbí. Stal se však pravý opak. Jen co se nadějný mladý muž začal ve Valdštejnových strojírnách rozkoukávat, hned přemýšlel o tom, co a kde by se dalo dělat lépe. Bylo mu jasné, že se strojírna musí modernizovat, jinak nemůže obstát v konkurenci. Jenže než by se hrabě pouštěl do nějakých novot, raději Škodovi strojírnu prodal. Emil byl rád, že může podnik řídit podle svých představ a hned se pustil do úprav. Kde na to vzal? No, zkrátka, rodinné finance. Strýček Josef mu nechal připsat 1 000 000 zlatých na účet u nejsolidnější rakouské banky. I tatínek něco přidal. A taky se uměl výhodně oženit. Dědeček jeho nastávající, Hermíny Háhenkamové, provozoval v Plzni úspěšné povoznictví. Měl na 200 koní a zajišťoval dopravu do všech důležitých míst západní poloviny Čech. Kapitál do začátku je jistě dobrá věc, ale pak mladého muže čekala jen a jen tvrdá práce. A tak 12. června roku 1869 vznikla Škodovka. Škoda z malé továrničky s 33 dělníky zakrátko udělal obrovský podnik se světovou reputací. Než se v ní ale začala vyrábět auta, uběhla ještě notná spousta vody.
9: Jsme v hale, kde se vyrábí Fabie, Skala a nově nabíhající Kamiq. Mám ještě druhou halu, montážní, a tam se vyrábí aktuálně Octavia a Karoq.
1: Redaktorku Světlanu Lavičkovou provázel Marek Jancák, zodpovědný za výrobu vozu Škoda Auto.
10: Kolik těch aut tak za den z Mladé Boleslavy odjede?
9: Budeme počítat oba závody a je to kolem 3,5 tisíc.
10: A my teď stojíme vlastně uprostřed té haly M1. A když jsme sem docházeli, tak kolem nás nejenom kroužily takové ty ještěrky, ale také vozítka úplně bez řidičů, která přivážela různé součásti těch škodovek. Víte, já si tady trochu připadám jako ve sci-fi filmu.
9: Sci-fi filmy mnohdy jdou ještě dál, nicméně vy jste viděla transportní prostředky, které jsou automatické bez řidiče, protože logistika je první oblast, které se nabízí, automatizace.
10: Kolem nás na různých běžících panelech jsou přivážena auta v různém stádiu dohotovení.
9: Sériová montáž v dnešní době je reprezentována linkou, tedy řekl bych řetězovou výrobou, i když vy tady nevidíte žádný řetěz, to jsou právě ty skidy, o kterých jste hovořila, protože celá linka se pohybuje spolu s pracovníky. Umožňuje tak specializaci jednotlivých pracovníků na konkrétní operace, čili nemusíme kvalifikovat personál proto, aby zvládl stavbu celého vozu, stačí, když zvládne jeho část. Vůz za ním pak přijede.
10: Stačí, když umím namontovat volant a dělám to stále, když to zjednoduším.
9: Přesně tak, teoreticky, prakticky to není naše přání. Dbáme i na různorodost prací, zase s ohledem na zdraví a zkušenost pracovníků.
10: Tak sem do té montážní haly přijedou z různých částí výroby jednotlivé segmenty a tady to všechno dáte dohromady.
9: Přijede jeden velký segment a to je karoserie. Ta přijíždí z lakovny, poté co byla předtím ve svařovně, a ostatní komponenty jsou od dodavatelů. Interních, v případě škodovky to je celý podvozek, a samozřejmě řady externích dodavatelů, to jsou další montážní díly. Celá montážní linka je rozdělená, zjednodušeně řečeno, do 6 přímých linek a mezi těmito linkami se příčně pohybují karoserie. A teď právě vjela tato karoserie do té druhé části, do toho druhého segmentu. Už v ní je kokpit, elektrická instalace, většina věcí, které zákazník obvykle nevidí, tedy kromě toho kokpitu, a přicházejí na řadu díly motorového prostoru a díly, které pak už zákazník uvidí.
10: Co se tam montuje úplně naposledy?
9: Naposledy probíhá programování vozu, což není fyzická montáž nějakého dílu, ale je to, řekl bych, podstatná část pro oživení vozu.
10: Když od vás vůz sjede, projíždí to auto někdo nebo to všechno dělají chytré stroje?
9: Nejsme ještě tak daleko, aby veškerou kontrolu dělali stroje, ale část kontroly už provádějí. Výrobek je v průběhu celého procesu násobně kontrolován. Jednak z toho důvodu, že řada těch oblastí už není pak přístupná, pochopitelně. Projíždí také řadou funkčních zkoušek. Jednou z těch největších je určitě jízdní zkouška. Každý vůz jede na zkušební poligon a každý vůz také projíždí vodním testem, kde ho sprchujeme, řekněme, silou tropické bouře.
10: A jak to vypadá s crash testy?
9: Crash testy se provádějí převážně ve vývojové fázi, ale je naší povinností pravidelně certifikovat některé funkční části vozu, takže se, řekněme, i prvky pasivní bezpečnosti testují, to jsou třeba airbagy v pravidelných intervalech.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Emil Škoda byl vynikající technik a také výjimečná osobnost. Osobně řídil provoz, chtěl být u všeho, o všem rozhodovat. Říkalo se o něm, že byl autokrat a cholerik. Býval v práci od rána do noci, neuznával hry za zády, všechno řešil chlapsky a na místě. Nesnášel výmluvy a lži, práce pro něj byla vším. Nejraději přijímal zakázky, které jinde odmítli jako nerealizovatelné. Bral to jako výzvu. Vyráběl odlitky pro stavbu lodí, obchodních i válečných, stroje pro pekárny, cihelny, pily, plynárny, vodní pumpy, vodovody, chladící zařízení, rekonstruoval staré dílny, přistavil novou slévárnu, strojírnu, ocelárnu, kovárnu, vlastní železniční dráhu a zbrojovku, vyvážel zboží do ciziny. S novým stoletím vznikla akciová společnost Škodovy závody. Emil Rytíř Škoda v nich i nadále zůstal prezidentem a generálním ředitelem. Ale moc si toho neužil. Po 50 se u něj začaly projevovat důsledky permanentního duševního a tělesného vypětí. Lékaři doporučovali klid, cestování, zejména na jih a k moři, cestu do lázní. Poslechl. 8. srpna 1900 však ve vlaku poblíž Celchalu ve Štýrsku cestou domů z lázní náhle zemřel. Bylo mu 61 let. A teď je na čase vyprávět si příběh automobilu, který nese Škodovo jméno a má ve znaku okřídlený šíp. Jenže to musíme přivést na scénu další dvě postavy. Je to k nevíře, ale český automobilový průmysl vděčí za svůj vznik a rozkvět dvěma kamarádům, kteří začínali jako opraváři velocipedů v malé pronajaté dílničce s 5 dělníky a jedním učněm. Dva Václavové, Laurin a Klement.
2: Tenhle automobil se ještě tak trochu podobá kočáru.
3: Je to vlastně první typ automobilu, který byl sériově vyráběný. První dva kousky vyrobili už v roce 1905, od roku 1906 už je vyráběli sériově.
4: Prozrazuje Michal Velebný, koordinátor restaurátorské dílny Muzea Škoda.
3: Jak už vyplývá z toho názvu Voiture, to je z francouzského vozík, tak opravdu i ta ergonomie byla tomu podobná. Sedělo se, aby byl dobrý rozhled nad dopravní situací, nad pobíhajícími psy a dětmi.
2: Pojďme se podívat dál. Já mám, přiznám se, slabost pro kabriolety a tady je opravdový bledě žlutý fešák.
3: Je to Škoda 1101 provedení Roadster. Těmhle těm automobilům se podle častější karosářské varianty přezdívalo Tudor. Byly to velice úspěšný exportní artikl, většina z nich byla vyvezena do celého světa.
2: Jedním z nejatraktivnějších a možná i zákaznicky nejoblíbenějších aut byla Škoda Felicia.
3: Je to nejoblíbenější veterán současnosti. Bylo to auto, které bylo vyráběno na podvozcích vyráběných v Mladé Boleslavi. Ty karoserie k tomu dělali v pobočném závodě v Kvasinách. Většina jich skončila jako úspěšný exportní artikl v zahraničí.
2: Pak určitě byla úspěšná i taková ta sportovnější auta, jako byla 110 R Coupé nebo potom Škoda Garde a Rapid.
3: Erko, co dá říct, že je takový druhý nejoblíbenější veterán v současné době. Erka byla velice populární.
2: Mnozí z těch veteránů, většina jich má dokonce SPZ-ku, jela by, šla by nastartovat?
3: Většinu z nich tady můžeme nastartovat a projet se. Vždycky je to auto potřeba projít, rozhýbat, ošetřit a pak se může vyrazit.
2: A s čím si vyrazíme my?
3: Můžeme buď to s letošní jubilantkou Škoda Octavia z roku 1959, anebo s jejím nástupcem Škoda 1000 MB.
2: Já bych zvolila tu Octavii.
3: Tak jdeme na ní.
2: Smetanová Octavia typ 985.
3: Ten typ 985 to je interní označení té modelové řady. Obchodní název byl Octavia.
2: Tady na té palubní desce, tady už jsou přístroje a páčky, které člověk ani nezná.
3: Na přístroje desce je několik ovládacích prvků, spínací skřínka, kterou zapneme zapalování. Je tady páčka přepínačů ukazatelů směru, je tady táhlo otevírající kapotu přední. Máme zde i sytič, tenkrát ještě nebyl žádný automatický sytič. Člověk, když bylo venku chladno, tak musel ten sytič povytáhnout. Má také ještě mechanický starter, čili klíčkem se jenom zapne zapalování, ale starter se uvede do chodu zatáhnutím do záběru.
1: Václav Klement se narodil 16. října 1868 ve Velvarech. Brzy mu zemřela matka a tak se musel postavit na vlastní nohy. Vyučil se knihkupcem a usadil v Mladé Boleslavi. V té době do Evropy vtrhla nová móda – cyklistika. A on jí propadl stejně jako spousta jeho vrstevníků. Zakoupil si kolo od firmy Seidl a Neumann, jenže bylo vadné. Pan Klement je chtěl reklamovat, a tak poslal firmě slušný dopis. Česky. Firma mu ale odpověděla, že reklamaci nepřijme, pokud nebude zákazník používat pro ni srozumitelný jazyk. Tahle nehoráznost panu Klementovi hnula žlučí a řekl si, ať jdou ti nafoukaní Němci k šípku. On se bez nich obejde. A tehdy natrefil na svého vrstevníka Václava Laurina. Pocházel kousek od Turnova, vyučil se v Mladé Boleslavi a začínal jako zámečník. Měl výjimečný technický talent a byl manuálně zručný. Tichý a skromný člověk, který veškerý čas zasvětil technice. Dali to dohromady a založili si vlastní opravnu jízdních kol. Netrvalo dlouho a firma Laurin a Klement začala kola sama vyrábět. Dali jim vlasteneckou značku Slavia. Při pobytu v Paříži Václava Klementa okouzlila motorová dvoukolka, takzvaná motocykleta. Jednu si rovnou koupil a pak s přítelem Laurinem vyrobili svou vlastní, originální konstrukce. Slavia, historicky první motocykl tuzemské výroby a ve své době nejdokonalejší motocykl ve střední Evropě, byla hotova na prahu nového století. Dobrá pověst podniků Laurin a Klement se rychle rozšířila po celé Evropě a co víc, rozvíjela se dál. Zanedlouho se na trhu objevil i první osobní automobil české výroby, Voatireta, hotová technická senzace. Z malé opravničky kol vyrostla za 10 let prosperující firma s několika stovkami zaměstnanců, která vyráběla také nákladní vozy, poštovní vozy, sanitky a stala se tak největší automobilkou Rakouska-Uherska.
2: Vstupujeme do depozitáře prototypů a sportovních vozů.
3: Zde máme chronologicky prototypy od konce 60. let až do roku 2006 a sportovní a závodní vozy, které psaly tu slavnou historii od roku 1950 až tady poslední, tady máme VRCčka z roku 2003.
2: Přímo u vchodu, to je onen známý upír z Feratu.
3: Pokud máte přebytek krve, můžete nasednout. Je to prototyp Škoda 110 Supersport, který vznikl už v roce 1971. Absolvoval několik výstav autosalonů, ale tehdejší politická situace takhle extravagantním autům tady v Čechách nepřála. Bylo to v období normalizace, takže velice záhy putoval do firemního muzea. Ale o 10 let později Teodor Pištěk a Juraj Herz hledali vhodný vůz pro hlavní roli filmu Upír z Feratu, čili požádali o spolupráci Škoda Muzeum. Podle návrhu Teodora Pištěka vůz dostal ten tmavý kabát, ty přidané spoilery, tyhle ty úpravy provedli pracovníci výzkumu a vývoje zde v Boleslavi a vůz absolvoval rally Škoda v roce 1981, kde se přímo v tom soutěžním provozu natáčely ty filmové sekvence. Sednout si dovnitř není nic jednoduchého, protože nemá žádné dveře. Tady se odklápí celá horní část karoserie, včetně čelního skla a střechy. Pro snadnější nastupování se ve finální fázi posouvá i celý volant a štít přístrojů.
2: Když tam teď budu chtít vlíst, jako kdybych nastupovala do rakve.
3: Zavíráme, volant se dostává na svou pozici, pozor.
2: A už jsem tady. No a jaký je tady nejúspěšnější sportovní Škoda vůz?
3: V podstatě každý vůz, který tady máme, tak si od někud přivezl nějaký ten vavřín. Určitě musíme zmínit právě tu Škodu 130 RS, která v roce 1981 vyhrála mistrovství Evropy značek na automobilových okruzích.
2: Když se podívám na ty různé prototypy, tak si řeknu, mnohdy je to škoda, že třeba nespatřili světlo světa.
3: Máme tady několik prototypů, které vznikly ve své době třeba už jenom pro upoutání pozornosti na tom, kterém autosalonu. Bylo to třeba v době, kdy nějaký nový projekt naběhl do sériové výroby krátce předtím. Nový měl přijít na řadu třeba za 2, za 3 roky, tak aby se upoutala pozornost, tak vznikla nějaká zajímavá studie. To je případ tady toho vozu Škoda Tudor, dvoumístné kupé na tehdejším Superbu první generace. Další prototypy, takovéhle studie třeba, měly nějaký zajímavý tvar, zajímavou tvář, ale úplně se nehodily do portfolia naší značky, staly jenom jako zajímavé stylistické cvičení.
2: A co je tohleto žluté autíčko?
3: Škoda Joyster, prototyp, designová studie z roku 2006, která posloužila v té době spíš pro upoutání pozornosti. Pojďte se podívat na ten krásně provedený interiér.
2: Atypická klika u dveří.
3: 2006, ale už tam máme náznaky konektivity, náznaky digitálních displejů a těch prvků, které vídáme v dnešních vozech Škoda.
2: Tedy teď bych nasedla a odjela a už bych jiné auto snad nikdy nechtěla.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za první světové války byla výroba automobilů a motocyklů omezena. Klement ale vyreklamoval zaměstnance automobilky z odvodů na frontu díky tomu, že ve firmě zavedli výrobu munice a zbraní pro armádu. Společnost Laurin a Klement relativně prosperovala díky tomu, že šikovně rozšiřovala podnikatelské aktivity. Měla vlastní elektrárny, cihelnu, pilu, statek, mlékárnu, sodovkárnu, obuvnickou dílnu a tak dále. Na svou dobu zde dovedli k dokonalosti nejen vlastní fyzikální a chemické laboratoře, ale také, jako jediní v Rakousku-Uhersku, disponovali vlastním elektrickým počítačem s děrnými štítky a s výstupem na psací stroj. Díky tomu zde mohli už tehdy vyhodnocovat výkonnost zaměstnanců nebo třeba zmetkovitost výroby v řádu několika hodin. V červnu 1924 zachvátil areál firmy požár. Velká část technologií lehla popelem. Přestože se podařilo továrnu obnovit, společnost se ocitla v existenční tísni. A navíc bývalý knihkupec se strojním zámečníkem neměli sami dost prostředků na modernizaci výroby, proto nedokázali držet krok s tehdy silnějšími konkurenty, Pragovkou a Tatrou. Téměř do roka a do dne se však našel strategický partner. Plzeňský strojírenský podnik s tehdy poněkud klopotným názvem Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni. A to je počátek velkovýroby osobních vozů v Mladé Boleslavi. Zprvu nesli název Laurin a Klement Škoda, ty nově vyvinuté pak už pouze Škoda. Ať už se později boleslavská továrna jmenovala jakkoliv, například v poválečných letech socialismu AZNP, automobilové závody Národní podnik, vždycky to prostě byla Škodovka.
2: Stojíme před vozem Laurin a Klement.
3: Tak je to vůz Laurin Klement Škoda 110. V názvu jsou jak zakládající firma Laurin Klement, tak nástupnická Škoda. Je to vůz z roku 1928. Tímto názvem se označovaly vozy, které byly vyvinuté ještě za Laurina Klementa, ale vyráběné už po fúzi v roce 1925 s firmou Škoda. Tenhle ten vůz je trošku specifický v naší expozici, protože je v něm umístěna virtuální realita. Je to jediný vůz, do kterého tady v expozici smíte, čili na sedněte a projďte se v Prahou v roku 1925. Teď dostanete virtuální brýle.
2: Takže já vám je nasadím a takhle si, když tak můžete povolit nebo utáhnout podle toho, jak budete potřebovat a pak vám dám sluchátka, takže neuvidíte, neuslyšíte, jo?
4: Pořádku.
2: Pánové mě vítají, že byla Laurina Klement. Dozvídám se všechno o tom autě, právě nastartováno a jedu. Projíždím starou Prahou, lidé mávají, míjejí mě cyklisté. Možná žádného nesejmu, blížím se k Hradčanům, ale tady už bych se měla zastavit, protože tady je jeden z nejkrásnějších pohledů na Prahu, tady odsud z Pražského hradu.
1: Škoda Populár byla modelem, kterým se mladoboleslavské Škodovce v polovině 30. let podařilo definitivně prorazit do čela českých automobilek. Malý vůz, který mohli dle dobových reklam dobře ovládat i dámy, se stal prvním masově vyráběným modelem v Československu.
5: Auto reví Škoda. Představujeme 70 skutečných výhod vynikajících nad průměr. Vědecké konstrukční směrnice, prvotřídní materiál a dokonalá výroba jsou podmínkami těchto výsledků. Proto vozy Škoda vyhovují všem požadavkům. Proto výhody vozů Škoda nenaleznete u žádných jiných vozů stejné třídy. Jejich výrobní, běžící pás jest nekonečným pásem úspěchu a vítězství. Věnujte pozornost všem bodům, aby úspěch vozů Škoda mohl být i také vaším úspěchem. Lidové noviny, 20. dubna 1930.
1: Přibyly i další vozy, jejichž jména známe i dnes. Škoda Rapid, Favorit a Superb. Menší z těchto modelů přežili ve výrobě i za druhé světové války, během které se ovšem automobilka musela do jisté míry přizpůsobit válečným požadavkům. Některé typy Superb například sloužily pro Wehrmacht jako vojenská velitelská vozidla. Po válce se výroba aut od původní Škodovky oddělila a vznikly automobilové závody Národní podnik, již zmíněné AZNP. Nejmasovějším modelem Škodovky v prvních poválečných letech se stala Škoda Tudor, z anglického Two Doors, vůz pouze se dvěma dveřmi. Dovolit si ji ale mohl jen málo kdo. Našetřit si později na Škodu 1000 MB, Škodu 1200, Spartaka nebo později Octavii, i to stálo spoustu odříkání. Škoda 100, 110, 105, 120 a 130, favorit. Ještě je všichni máme v paměti. A povídat by se o nich dalo ještě dlouho.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: zpět.
1: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
2: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
3: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
4: A 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
4: Roste zájem o doučování dětí, pomáhají i některé neziskové organizace. IKEM podle Nejvyššího kontrolního úřadu porušoval zákon při zadávání zakázek. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Zájem o doučování dětí roste, ať už kvůli školnímu prospěchu nebo přijímačkám. Potvrzují to organizace a firmy, které doučování nabízejí a které Český rozhlas oslovil. Sociálně slabším rodinám pomáhá s doučováním zdarma třeba organizace Člověk v tísni. Zájem je ale tak velký, že v Praze má podle vedoucí jejich vzdělávacích služeb Adély Pospíchalové kapacity nyní naplněné.
5: Velmi často se věnujeme matematice, češtině, cizímu jazyku, těm základním předmětům, protože jsou z pohledu školní výuky nejdůležitější, ale ta zakázka opravdu může být i jiná. Někdo potřebuje fyziku a někdo potřebuje motivaci spíš najít.
4: Doučování zdarma nabízí třeba i organizace ADRA, která stejně jako Člověk v tísni právě teď hledá na doučování dobrovolníky. Pražský IKEM opakovaně porušoval zákon a chyboval v zakázkách, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Kontroloři se zaměřili na roky 2022 až 2024. Porušení zákona odhalili u 15 tendrů za víc než 380 milionů korun. Podle NKÚ nemocnice třeba zadávala veřejné zakázky bez soutěže nebo si neověřovala, jestli nabízená cena není příliš vysoká. V IKEMu podle kontrolorů taky chybí ucelené na evidence vyřazeného majetku. Podle mluvčí NKÚ Hany Kadečkové zdravotnické zařízení porušovalo i rozpočtovou kázeň.
6: Opakovaně selhával i vnitřní kontrolní systém, který nedokázal odhalit porušování zákonů ani vlastních vnitřních předpisů. Bez zásadních změn hrozí, že se obdobné nedostatky budou opakovat i v budoucnu.
4: U hráze Slapské přehrady se dnes uzavřel sjezd do vody. Kvůli klesající hladině nebude možné používat sjezd na levém břehu řeky. Informovalo o tom Povodí Vltavy s tím, že nebude moct převážet menší lodě přes hráz. Majitelé lodí můžou využít jiné zpřístupněné sjezdy na nádrži. Vodní dílo Slapy nemá lodní zdvihadla. Lodě se tak přes 55 metrů vysokou hráz přepravují speciálním vlekem taženým traktorem. Podvodná webová stránka Novatours se slovenskou koncovkou .sk nabízela prodej zájezdů. Zneužívala k tomu jméno Brněnské cestovní kanceláře. Upozornilo na to Ministerstvo pro místní rozvoj. Na rezort se kvůli podvodnému webu obrátila samotná cestovní kancelář. Se slovenským webem totiž neměla nic společného. Ministerstvo uvedlo, že i když podvodníci zřejmě cílili hlavně na slovenské občany, je možné, že se pokusili zneužít i důvěru Čechů. V současné chvíli už je stránka mimo provoz.
0: Počasí.
4: V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
4: Opatrně teď na D8 na 58. kilometru ve směru na Ústí nad Labem je odstavené porouchané nákladní auto. Na D11 mezi 20. a 5. a 21. kilometrem ve směru na Hradec Králové u Velenky je uzavřený levý jízdní pruh. A na D11 se zůstaneme. Mezi 25. a 35. kilometrem ve směru na Hradec Králové je kvůli pracím na silnici vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A teď už je tu Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo bude asi opravdu hodně netradiční, protože je poctou malíři a výtvarníkovi, uznávanému grafikovi, ostatně jméno samo už vás nenechá na pochybách, pan Jiří Anderle. A taky velká rozhlasová osobnost, malíř slov v jeho dlouholetém programu Láska za lásku. No a tak místo povídek si budeme dnes víc povídat a kreslit slovy. Pěkný večer.

proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem padnul květ,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tedy řeknu vám, že asi nejenom Švejkovi bývalo dobře v hostinci u Kalicha. V jeho novodobé historii si tam vybranou společnost, své přátele a kamarády zvali taky pánové Tomáš Töpfr a Vítězslav Jandák. No a rozhlasový mikrofon byl pokaždé u toho. I ve chvíli, kdy to u Kalicha Jiří Anderle s malířským plátnem vzpomínek rozsvítil právě tak, jak jsme to před chvílí slyšeli, stejně jako Jiří Suchý a pan Chesterton svou lampu na plyn.
2: Jiří Anderle,
3: no,
2: to je výtvarník, panečku. Víš ty, že v roce, to bylo myslím Jiří, v 78. 9. v New Yorku se vystavovaly takový klenoty, světový grafiky.
4: To bylo jste... už 88 jsem to tam
2: 80,
4: viděl. Ne, 98.
2: 98.
4: Ta grafika je z roku 79.
2: No, a tam byly prostě takový ty kolosy a mezi nima byl Jiří Anderle.
3: No.
2: To nejlepší ze světa z grafiky vystavovali v New Yorku a byl jsi tam ty. Je to tak?
4: No je, ona se ta výstava jmenovala Mistrovská díla kresby a grafiky posledních pěti století.
2: Posledních pěti století. To bylo krásný.
3: No co New York, ale u mě doma taky vysíte. Jo?
2: U mě taky, ale no, já jsem se nechtěl vytahovat.
3: Ne, já jsem dělal
2: návodky loupení dneska.
3: Každý ráno na vás
2: každý
3: koukám.
2: Ráno?
3: Každý ráno na jednu z vašich velkých grafik.
2: A víš, že já
3: na
2: taky?
3: Kterou jste totiž, to ani nemůžete vědět, kterou jste ještě ručně domalovával, protože byla v aukci pro konto bariéry.
4: Jo.
3: A to mě prozradili tenkrát, jo, to, on to pan Anderle ještě domalovával ručně, takže já mám vaši grafiku s vaším ručním ještě vlastnoručním domalováním, čili naprostej originál. Na mě koukáte teďka zaraženě. A to mám já doma, protože jsem to vydražil. No. Tak,
2: Tomášku,
3: tenkrát...
2: nevytahuj se,
3: nemám
2: ruční domalování, já mám pár grafik, ale bohužel tohle nemám. Ale my tady máme dneska Jiřího Anderleho a to je skutečně trošku důvod k trémě pro nás. No. To je důvod k trémě, to je kolos, který tady sedí, kouká na nás. Já nevím, jestli dobře nebo špatně, ale my se zeptáme, jak to děláme vždycky, my se zeptáme, Jiří, kdy to začalo všechno? Ty vlastně původně nejseš výtvarník, ty seš herec, je to tak?
4: Ale vůbec ne.
2: Ne.
4: Já jako kluk narozený na vesnici jsem měl být horníkem. V roce 51, když jsem opouštěl Rakovnickou Měšťanku, tak bylo heslo přece, já jsem horník, kdo je víc.
2: Jo, takhle.
4: A já to ani nevěděl, že mám talent, protože tenkrát na vesnici, co jsem mohl vidět, nějaký reprodukce někde v domácnostech, jak viseli ve starých selských rodinách, tam viseli obrazy z dějin národu českého, mistr Jan Hus a Lešetínský kovář a Jiřík z Poděbrad volen králem českým, že to bylo veškerý umění, co jsem viděl.
3: To už byla střední grafická škola na Žižkově, jo? Nebo kde
4: ne,
3: to
4: byla na Vinohradech,
2: ne, na Vinohradech.
4: Na Vinohradech, dřív se to taky jmenovalo Vyšší škola uměleckého průmyslu, to bylo s maturitou, no a tam jsem měl vynikající kantory. To byl trapas jednou takový, to vám musím říct, když profesor Tomášek s tak zhodnícením nám vyprávěl o renesanci a jak a říkal, že renesance, že se to nesmí říkat renesance, to je nesmysl, protože renesance je od slova rinascit, znovu zrození a že největší umělci byli Michelangelo a Leonardo. Michelangelo vytesal sochu Davida, která je ve Florenci a to je tak úžasný. No a já, kluk z vesnice, který dojížděl autobusem z toho Pavlíkova do Prahy, prosím, co Anderle chce? Pane profesore, já na té Florenci vystupuji a nastupuji do autobusu a já jsem tam žádného Davida neviděl.
2: To je krásné. Co následovalo, Jiří?
4: No to byl chechtot. A křičelo se, debil z vesnice a tak dále. A ten pan profesor řekl, nechte žáka, on to dožene.
3: Dožene.
2: A dohnal a předehnal, no, abych byl v té terminologii doby.
3: No,
2: dohnal a předehnal.
4: Ironie chtěla, že to se psal rok 1952 a já jsem v roce 1964 už stál před tím Davidem v té Florencii, neb jsem tam dojel s Černým divadlem, jo. I když jsem udělal ten škandál, že jsem řekl, že na Florenci žádnej Michelangelo není, žádnej David, tak ten Balaš mě podržel, protože on ke mně měl vztah jako ke Krajanovi, jo. A já jsem, musím říct, budu to vypadat blbě, že se chlubím, že jsem opravdu toho talentu nedostal málo.
2: No.
4: To základního talentu, tam na té grafické škole se učila kresba. A já už
2: základ
4: jsem byl jako
2: všeho.
4: Základ všeho. A
2: přesně.
4: Ten úkol těch kantorů byl jasný. Noste ze sebou pořáčky cák a kreslete všude a všecko.
2: Mm-hmm. Jiří, ale jak prosím tě se do toho dostalo, když ty jsi herec byl taky? Když ty jsi projel Černým divadle,
4: srdcem.
2: Jak jsi dostal k hraní?
4: To byla klika, protože ten Jirka Srnec, my jsme spolu vlastně chodili do grafické školy a my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu. My jsme s tím Jirkou Srncem pořád byli ve styku. To je další muž, který přichází ve správný čas. Jo. Říkal, zakládám novou skupinu Černého divadla, tebe bych tam měl rád technickým souboru. Co budeš dělat, až dostaneš diplom, tu troubel toho absolventa akademie? Já jsem říkal, no, půjdu ke kapele asi, no, protože se jako malíř neužiju. Pojď ke mně do divadla. A Milada, moje budoucí žena, ze kterou jsem už tenkrát chodil, ta může jít jako herečka, říkal ten Jirka Srnec. Tak jsme oba dva přestoupili do nově založeného souboru a za chvíli jsme triumfovali na Edinburghském festivalu. To bylo v srpnu roku 62, o rok později, 61 jsme přišli k divadlu a 62, kolosální úspěch a Černému divadlu ležel svět u nohou.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
4: Když jsem dostal pozvánku na bienále, zabalit ten tisk do tvrdý roury, papírový a poslat to třeba do Uppsaly, nebo do Stockholmu, nebo do San Francisca, normálně poštou jako tiskopis. No. Žiry to rozbalila, mezinárodní žiry, mě začaly chodit ceny. A jednou se stalo, že ke mně přišel Bohumil Hrabal, protože když jsme bydleli už na Novém světě, to hodně přeskakuju. Jo. Já jsem potom přišel do styku s Bohumilem Hrabalem, což byla obrovská univerzita pro mě. A on každý úterý přicházel a já jsem říkal, Bohoušku, co mám dělat? Já jsem dostal tenhle ten telegram. Congratulations, gratulujeme vám k obdržení Grand Prix Biennale Ljubljana a tak dále. To přece nemůže být pravda, to si ze mě někdo dělá srandu, ne? On říkal, ale ty kluku pitomá, opravdu, to by bylo něco senzačního. Víš co, jdeme na tu poštu se zeptat, jestli je možný falzifikovat telegram. A utíkali jsme po Hradčanském náměstí a on říkal, když jsme šli kolem těch kapucínských domů, jo, vždycky tam byl výklenek a vrata, ten Boga šel trošku stranou od těch vrat, říkal, já si tady připadám, já mám vždycky strach, že se z nějakých dveří na mě vyvalí noha, která mě nakopne. Pamatuj si, a říkal mě tuto věc, ty vole, musíme umět tlumit svůj lesk.
2: To je krásný. No.
4: Musíme umět tlumit svůj lesk, rozumíš, jo? Ty, kdyby si dostal těch cen 1000, ty to je jako se mnou, mně vychází taky anglický král ve švédštině a tohleto, já to neroztrubuju, protože v této zemi se úspěch neodpouští. Musíme umět tlumit svůj lesk.
2: To je nádherný. Sovák vždycky říká, musíš zobat, ale gumovým zobáčkem. A ty třeba rozumíš, ono to platí doteď. No to je furt. A bude to platit, dokud budeme stejně stát.
4: Protože jednou jsem to říkal Jaroslavovi Seifertovi, když dostal Nobelovku, tak jsme se tak nad tím seděli a on říkal, z toho nic dobrýho nekouká. A já jsem říkal, proč, pane Seiferte? No, protože to je prokletí naší malé země. Tady se úspěch neodpouští. No ale teďko s tím Boganem Hrabalem no. Jsme došli na tu poštu a Bogan zaklepal na okýnko a říkal, poslyšte mladá paní, je možný, aby tenhle ten telegram si někdo tady z toho kluka Pitomího udělal legraci a napsal mu, že dostal Grand Prix. A ona se na to podívala a říkala, všechny údaje jsou v pořádku. To nemůže být falzu. No vidíš, vždyť jsem tě to říkal, tak tě gratuluju.
2: To je.
3: Tak dneska nemusíme tlumit svůj lesk, teda, nebo váš lesk určitě. Já jsem se chtěl zeptat, co jste všechno s tím Jiřím Srncem projel, ten svět? Vy jste s tím Černým divadlem projeli přeci kus světa. Kde všude jste byl? Jestli se to vzpomenete.
4: Taková rapid, rychlá montáž, pro nás to bylo to první velké zjevení, když jsme nasedali do aeroplánu, ze kterým jsme přeletěli, to bylo Tůčko, v Londýně jsme přestoupili vůbec vidět poprvé londýnské letiště, kde byly gigantický, jako dvoupatrový baráky, vysoký, plastový flašky Coca-Coly, jo.
2: No.
4: My jsme na to čuměli. No a potom nad tím, ten let nad tím Skotskem byl nádherný. Sedli jsme si na letiště, nastoupili jsme do autobusu, ten nás odvez do penzionu. Madam majitelka penzionu, prostřená tabule, svíčky, se chvěli plameny svíček, bábovky, šampaňský. A tam stála dáma, my jsme tam stáli, náš intendant říkal, chovejte se slušně, budete pod lupou, ne abyste někdo hned se vrhal na jídlo a bral to do nemitejch rukou, všichni vás budou pozorovat. Musíte být opravdu, jako aby se vám nedalo nic vytknout. A teďko ta krásná dáma stála a říkala, vítám vás v Edinburgu. Nejdřív mě dovolte, abych se vám omluvila za to, co vám Velká Británie učinila v roce 1938. Tu strašnou zradu udělala zemi, která dala světu Čapka, Komenskýho, Smetanu, Janáčka. S tím my, Skotové, jsme nikdy nesouhlasili. Promiňte nám to.
3: To je úžasný.
4: Chápete to? Slzy, dojetí. To bylo přivítání, co? No to potom samozřejmě jsme hráli ty představení noční, to se jmenovalo What Next, co přijde, který se setkali s kolosálním úspěchem. No byla recepce u starosty města, u Lorda Harwooda, na radnici a Já už to asi připadám trapně, protože ten příběh říkám poměrně často, ale vám ho musím říct. V rohu, tam byl první velký představení, prezentace díla Dmitrije Šostakoviče. Já si říkám, Ježíš Maria, to musí být Dmitrij Šostakovič, ten ustrašený pán s těma silnýma brejlema. Dobrý den, gospodin Šostakovič, izveníte mě, já i z Prágy. Z Prágy, vod, tak to je krásný, tam když přijedu vždycky do Bránického sklípka na pivo.
2: Jo.
4: No a takže ty vaše symfonie jsou nádherný a ten rozhovor, jenom to jsem vám chtěl říct, ale já už jsem pozoroval, že už mě skoro neposlouchá, protože co může být trapnějšího, než takovýmu géniovi říkat, že píše krásnou muziku. On se koukal totiž skrze mě. Někam do dálky, už byl v myšlenkách. Já to pochopil později, právě Bogan Hrabal za mnou chodil a já jsem mu přehrával LPčka v ateliéru na Hradčanech Šostakovičovy symfonie. A já jsem říkal, když jsem s ním tenkrát v tom Edinburgu mluvil, tak on byl vlastně myšlenkama v partituře té 13. symfonie na Jevtušenkovi verše Babi Jar. Protože tady to je dokončeno v listopadu a měla premiéru v prosinci roku 1962. A Bogan Hrabal řekl, No jen se z toho nezblázni, když říkáš, že jsi mluvil se Šostakovičem. Já jsem s ním pil to pivo v tom bránickým sklípku, víš?
2: To je hezký.
3: Úžasný.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Malíř a grafik Jiří Anderle, host našeho dnešního divadla, už připomněl, tedy alespoň ve stručnosti, ta léta, kdy pracoval v Praze v ateliéru na krásném místě, na Hradčanech, na Novém Světě. A právě jsem tedy pozval i našeho kolegu Tomáše Černého, když si spolu povídali svého času o místech a lidech, které Jiří Anderle v Praze poznal během svého malířského života a kteří ti lidé nebo která ta místa výrazně ovlivnili nebo ovlivnila jeho uměleckou práci. A začínáme vlastně tam, kde jsme před chvílí v hospodě u Kalicha skončili. Totiž u letitého přátelství se spisovatelem Bohumilem Hrabalem.
2: Von Bogan jednou prohlásil, to jsou kulisy, kde by se dal natočit nádherný film. No tak tamhle před tím domem točil Miloš Forman Amadea. Saul Zenz zrovna tam seděl vedle mě v křesle. Byla roztočená scéna, jak císař pozval Amadea a vytýkal mu rozpustilost. A Amadeus, ten herec, se nepříčetně šechtal jako blázen. Jo? Takový to ha, ha, ha, ha, ha. A ten Miloš si to nechal 4x opakovat, tu scénu, než byl spokojený. A Saul Zenz spokojně seděl, neřekl ani slovo, jenom přikyvoval hlavou. Mám pár fotek, který jsem tam udělal. Musím je nechat vyvolat, protože to je cenný dokument. Ten Amadeus, já přitom byl, když se ten Amadeus nepříčetně směje tomu císařovi do ksichtu.
3: Pamatuješ na tu scénu? No jistě, že pamatuju tu scénu, ale to se bavíme o filmování o roce 82-83. No, a ty říkáš, musím ty fotky dát vyvolat, ty to nemáš vyvolaný?
2: Já to mám vyvolaný, ale nemám skopírovaný, víš? Aha. Já to mám takhle, celý filmový archiv, fotografický archiv by zasluhoval zpracování, protože tam jsou fotky zcela unikátní.
3: Společně s Jiřím Anderlem opouštíme Hradčanské náměstí a Loretánskou ulicí budeme stoupat k Černínskému paláci, ale cestou se pokusíme vniknout do té mnohokrát zmíněné kovárny.
2: Já jsem měl ateliér někde v Nuslích a můj spolužák Božňák z akademie, když to viděl, tak říkal, člověče, já mám pro tebe takový ateliér, to není nikde na světě, přímo na Hradčanech a z toho ateliéru je vidět na celou Prahu. To kdyby si získal, já bych tě s tím chlapem, který mu to patří, tam byla dřív kovárna, dal dohromady, ale musel bys mě za to něco dát. Protože Jarda sbíral všecko, ať to byly hrací karty nebo starý pohlednice, a on se mu strašně líbil můj orchestrion. Orchestrion s nápisem Polyfon byl dřevěná skříň a v tom se točila 3/4 metru veliká kulatá plechová deska a hrálo to starou nostalgickou takovou cinkavou muziku. Tak já, když tě skontaktuju s tím pánem Chabucem, který mu ta kovárna patří, a ty to dostaneš, tak mě musíš dát za to ten orchestrion, já to zadarmo nedělám. Já jsem říkal, Jardo, je tvůj, když to dostanu. No tak přišel ten den, přišel opravdu takový dobrosrdečný pan Chabus, říkal, no jo, tady se kovali dřív koně, ale od té doby, co tady přezdili tu čelní stěnu, tak už se tady koně nekovají. Je to jenom kovárna, která slouží opravám tady hradu. A my už tady vůbec neděláme. Kováři vymřeli, tady jsem nic nedělal, aspoň 20 let. Tak já vám dám souhlas, abyste si to mohl, ono to patří OPBH pronajmout. Milada, když se na to podívala, když jsme tam potom přišli, viděla tu podlahu, viděla ty špalky s těma kovadlinama, jak byly zaseknutý do té země, tak říkala, Ježíš Maria, tady mezi těma dlaždicema, než to vyhrabu, tam byly nánosy stoletýho udusanýho hlína, kopita, hřebíky, rezaví. A ona chtěla mít ten pořádek, protože to všecko bylo v mezerách mezi růžovým mramorem, který se tady nedaleko těžil. No tak jsme to tak jako dali dohromady a zašli jsme tam v té kovárně, kde byla gigantická výheň. Od roku 61 až do roku 69 jsem byl u Černýho divadla, ale měl jsem tady oázu v centru Evropy. Tady je srdce Evropy, Praha, že jo?
3: Tady jsou široké chodníky a spousta stolků, židliček, piva, minerálek, čaj a foťáky a batohy.
2: Tady byla prodejna včela, Soňa s nádherným poprsím tady prodávala. Tady to bylo exkluzivně vybavený obchod, aby západní turisti viděli, že si tady Češi žijou na vysoký noze. A Sonička obsluhovala a já jsem jednou sem přišel s Boganem Hrabalem a oni tady chodili za meňáci kupovat, jo. A Sonička vždycky, tak co to bude, až to bude, tak co? Čumte, ale něco říkejte, ježíš, koho si to Jiříku přived? To je pan spisovatel Hrabal, pojďte se podívat. Přišel genius české literatury, Bohumil Hrabal. A Bokan, jak to viděl, chytil se za hlavu, řekl, ježíšmarja, a utek. On to neměl rád, on to neměl rád.
3: Potom a co neměl rád, že se o něm říká, že je genius české literatury, nebo neměl rád pozornost?
2: Že mu ruší lidi kruhy, jo. On byl ve svém světě a rád, že jo. A najednou, když přijde takováhle rozrušující věta, že je představován a kouká z toho autogramiáda a tyhle ty věci, no tak toho úplně deptá, protože byl nesmírně citlivý a skromný a neměl rád slávu, strašně. Sice říkal, ono je to hezký, jako když kocourka drbou pod krkem, ale mě už to nezajímá. Mě to nezajímá od 16 let, protože já, když jsem tenkrát toužil napsat knížku básní a mít ji za výlohou nymburskýho knihkupce, aby to zaujalo ty holky, o který jsem měl zájem, a to se mě nesplnilo, tak jsem si řekl, nech to plavat, kamaráde, a dělal jsem agenta pojišťovny a prodával jsem drobný zboží a na Poldovce vkladně jsem tavil ocel a sběrnu papíru a výpravčího na nádraží v Kostomlatech a tak dále. On to střídal, aby nasával život, protože to se všecko zrcadlí v těch jeho knihách.
3: Zkusíme se dostat do kovárny.
2: Já se tam pokusím, pokusíme se tam dostat.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: A já jsem ten malíř, který tady v té kovárně měl. Můžeme vejít na pár minut do kovárny?
4: Tady už víte kudy, jenom nezapomeňte.
2: Jo, jste moc hezký. Takže se připravíme, bude to nerval, se mnou to tam sekne. Protože jo, já, co já jsem tam všecko vyváděl.
3: Tady je to dneska samý brnění a samý kopí. Hrajou si tady na historickou dobu. Starý skříně se spoustou skla, starý vína, starý hodiny. Schody dolů, klenba nad náma gotická.
2: Tak teďko jsme tady vešli do kovárny, ale zadním vchodem, který já jsem nepoužíval. Ten nebyl průchozí, ale ocitli jsme se za výhní, kde stál tiskařský lis, kde se tiskly grafiky třeba metrový plotny. Pavel, Milan, Dřímal tady předváděli výkony, které nemají ve světě obdoby, že ty moje velikánské grafiky, které jsou dneska, já to musím říct, vypadá to, že se chlubím, jo? Ale je to konstatování, jsou ve všech předních světových muzeích. Ty se tiskly tady na tom místě, tady jsou ty kameny, které Milada čistila.
3: No to jsou krásný kamenný bloky 30x30 cm,
2: no právě,
3: ale nádherně se to leskne.
2: Tady byly regály na sušení tisku, nebyl jsem na seznamu umělců schválených režimem, tak se to tenkrát všecko vyváželo do Kolína nad Rýnem a z toho Kolína nad Rýnem to šlo do všech světových předních muzeí. Tady měla Milada pro pan Butenovej vařič, když přišla Madame Pompidou a přišla do kovárny a tamhle se podívala z toho okna na to město, na tu nádheru, tak řekla, merveille, très joli, a mohlo to snít. Prašti, to bylo nádherný. Výheň, ten měch jsme sem pověsili, ten jsme navolejovali, ty kožený měchy, ten tady visí na tom čele té výhně.
3: Čili i když je tady dneska restaurační interiér, tak ten měch obrovský, dobře metr a půl dlouhý, ten tady byl už tenkrát.
2: Ten byl bokem a já jsem ho z toho boku demontoval, abych ho měl na očích, protože on je přenádherný. To je prostě renesance nebo baroko. Uhlí a koks, to jsme vyklidili a dali jsme si se madraci, tady jsme krásně spali. Tady se krásně spalo, museli jsme mít tady otevřený ty okna. No a tady byly štafle, tady se rodily ty nejvýznamnější cykly, iluze a realita. No prostě tady jsem prožil nádherných čtvrtstoletí, to je dlouhá doba.
3: Jsou tady dvě okna s nepředstavitelně uchvatným výhledem na malostranské střechy na Petří nadolu na Prahu. Ale mně se tady zdá tma na ateliér.
2: No, ono dřív, když to bylo vybílené, teďko to má takovej trošku tón do hněda. Když to bylo zářivě bílý, tak to bylo dobrý světlo. No, tady to má, to okno má širokou špaletu, téměř metrovou. Tady jsem sedával. Tady jsem viděl ten gloriet s tou americkou vlajkou, pohled na Malou Stranu, na svatýho Mikuláše. Tady jsem prožil tolik šťastných chvil, když se tady barvily ty petřínský stráně naproti. To bylo úchvatný. Támhle vím, že tam je vyhlídková cesta, kterou jsem jako, když jsem byl druhým ročníku grafické školy v roce 52 s lopatou a hrábičkama v ruce pomáhal budovat. Támhle je vidět pomník Jaroslava Vrchlického, na kterém je vytesán nápis: Já v duši své celé lidstvo nosil vír jeho tužeb, muk a snů. Jo? Překrásná soka Josefa Wagnera. To ke mně tady hovoří opravdu. Tady jsem měl pracovní stůl, štoček, na kterým řezníci Pavlíkovský, když porazili prase, tak ho porcovali. Já jsem ho z toho Pavlíkova ten starý řeznický stůl přivez sem a tady jsem na něm vyrejval ty měděné desky, ty grafiky. To bylo tady. Stole, já ti děkuju. Strope, ty jsi to všecko zažil a viděl. No. Na mě jdou až mrákoty. Potřebuju na vzduch, protože je to tady pro mě zážitek. Já tady vidím, ach můj bože, jak jsme tady s Miladou žili takový šťastný roky. To nám bylo 30 a něco. Já bych to bral. Vzpomínky jsou druhá přítomnost. Vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Lord Byron.

0: pan Louis Armstrong, další v takový krásný společnosti. V níž samozřejmě nechybí ani náš dnešní host, grafik a malíř Jiří Anderle. Ten byl zatím, tak říkajíc, středem pozornosti rozhlasového mikrofonu, ale sami dobře víte, že někdy stačí, stejně jako v té následující dnešní poslední ukázce, být třeba jenom přítomen a svou pozorností nebo někdy výrazným smíchem, jindy zase tichým přitakáním, podpořit celkovou atmosféru živé nahrávky. A tak se to Jiřímu Anderlemu povedlo společně s jeho dnes už několikrát připomínaným jmenovcem Jiřím Suchým v rozhlasovém cyklu Dva v Africe, kde byl jejich hostem také spisovatel Arnošt Lustig. No a dnes už tolikrát zmíněný Bohumil Hrabal nechyběl, považte, ani tentokrát. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
1: Při cestě může člověk zabloudit. Strefil jste se vždycky tam, kde jste chtěl?
2: Málo kdy. Řeknu příběh, pro který jsem slavný v naší rodině. Jeli jsme, když jsme přijeli do Ameriky, tak nás pozvali na svatbu v North Liberty. A já jsem to dlouho nemohl najít, protože to bylo asi 200 mil, až jsem to konečně našel a oni nám řekli, tak ano, my jsme o té svatbě slyšeli, ale ta je v South Liberty a není v neděli, ta byla včera. Takže pokud je o zabloudění, tak tím jsem v naší rodině slavný, mě nikdo nevěří. A já kdybych řekl, že jedu do New Yorku, tak se mnou nikdo nepojede. Tady pan Anderle řekne, jak zabloudil v Africe.
3: Jo, to je to Vagadugu, to je hlavní město Nigérie a my jsme tam jeli autobusem se podívat na nějaký plastiky a na nějaký kmeny a teď ten autobus se kodrcá a opustil město a najednou ty černoušci zašli říkat hudalida, hudalida a kolem sloni, jo. A teďko s tím autobusem zašli tak jako lomcovat zprava doleva a teďko tam nemají okýnka, tam jsou jenom takový mříže, protože tam je strašný vedro a teďko ty sloní choboty, teďko já vždycky se zoufal s tím, aby na nás ty choboty nemohly, já vždycky ten chobot odkop a úplně jsem byl z toho hotovej a když jsem několikrát takhle kopnul, tak najednou se ozve hlas mý ženy, co blbneš, proč tak řeš a co do mě kopeš, ono se mě to zdálo.
1: No a ztroskotání nebo uhnutí z cesty v tom přeneseném slova smyslu v životě, že si člověk vytýčí nějakou cestu a nedojde.
2: Já jsem byl na cestě do Austrálie a na Nový Zéland. A to musíš přistát v Hongkongu a v Hongkongu je taková úzká přistávací plocha.
1: Já jsem tam byl, já to znám.
2: No, to je taková plocha, kde ten pilot se modlí k jakýmukoliv náboženství, aby se trefil
1: pro jistotu všem
2: na tu úzkou rampu a aby se na ní trefil včas, aby dojel. A ten náš pilot se nějak netrefil a aby nespad do moře, tak prudce najednou klesnul. Trefil se tedy na tu rampu úzkou, ale rozbil hydraulické zařízení. A já myslím, že my jsme ani v tom Hongkongu přistát neměli, a protože jsme měli pasy socialistického Československa, tak nás okamžitě zatkli s manželkou jako komunistický špiony, což mou manželku šíleně rozčílilo, protože ona říkala, snad si nemyslíte, že každý, kdo má pas socialistického Československa, je komunista. To křičela na toho důstojníka. No nejdřív nás tedy zatkli a uvěznili. No a ona pořád křičela, tak to se jim nezdálo. Ona se rozčílila, že ji podezírají z revoluční činnosti, tak nám přidělili zvláštního důstojníka a Rolls Royce, že nám za odměnu ukážou Hongkong a můžeme si koupit, co chceme, tedy k jídlu. A ona řekla, že s žádným důstojníkem nepůjde, tak on se musel převlíct. On se musel převlíct do civilu. Ona řekla, že nesnáší žádnou policii a oni jí vysvětlovali, že to britská královská armáda. Ona řekla, žádnou uniformu netrpím, tak opravdu ten člověk v civilu, já si pamatuju, že jsem si dal dva dorty k obědu, protože nám všechno platili. Ale to jsme ještě nezabloudili do té Austrálie a na Nový Zéland jsme nikdy nedojeli, protože moje žena se rozhodla, že za takových okolností nikam nejde a že se chce vrátit.
1: No, když mluvíte o tom přistávání, tak jeden můj přítel mě vyprávěl krásnou historku. Tady jel na vnitrostátní lince letecký a když dorazili do Bratislavy, tak tam přistál ten pilot naprosto vzorně, vůbec ani si neuvědomili, že už se dotkli země. A tenhle přítel, když vystupoval, tak říkal té letušce, vyřiďte prosím panu pilotovi, že ještě v životě jsem takhle krásně nepřistál. A ona mu na to říkala, ani my ne.
4: Yeah.

0: Pořád mám před očima tu křižovatku, kdy člověk se musí rozhodnout, jestli půjde tudy anebo jinudy, a někdy to je spojený s rizikem. Měl jste někdy takovou situaci?
1: Ne, teď je na řadě pan Andrle.
0: Aha, pan Andrle. Ano.
2: Já bych rád nechal slovo spisovateli Arnoštovi Lustigovi, ale to jsou takový ty životní fatální okamžiky, křižovatky, kdy člověk vlastně do každého dne vstupuje s velkým otazníkem. Vstává a neví, co se vlastně odehraje, protože, jak říkal Bogan Hrabal, víš, oni ty lidi jsou nepokorní, protože oni neví, že minulost je nám známá, přítomnost už v této chvíli se stala minulostí a budoucnost je šílená, protože lidský život nemá happy end. Prosím.
1: Hele, já se do toho vložím, že cituje Hrabala. Já jsem byl s Hrabalem u Niagarských vodopadů. Hrabal, to byl takový příběh, kterýmu, když jsem ukázal kongres, tak on řekl, že se mu chce strašně čůrat. Já jsem říkal, Bohuši, tady nemůžeš čůrat, to je kongres Spojených států. Oni jsou na to velice pyšní. Kromě toho, ty stojíš u tuje, který je 800 roků, a kdyby si počural, tak já za tebe zaplatím dvě pokuty. $250 za takzvaný neslušný odhalení, indecent exposure, to je $250, protože nemůžeš slíknout, přijde strážník a hned ti dá lísteček, a za druhý dostaneš pokutu za to, že si jim počural tuhle 800letou tuji. On říkal, to se mě netýká, já mám lékařské potvrzení. Jo. Tedy se omlouvám. On to skutečně udělal. Já trnul, že jsem právě přišel o $450, ale tím tyto urinální problémy Hrabala nekončí. Byli jsme v Niagarských vodopádech a Hrabal se rozhodl, že jsou dva československé rekordy, oba Češi se zabili. Jeden chtěl proplavat z vrchu dolů Niagarskými vodopady a zabil se a částečně utopil. A druhý chtěl přelíst po provaze na šířku a spat a zabil se. Hrabal řekl, budu první Čech, který dosáhne rekordu a přežije to. A já říkám, dobře, řekni. A on říkal, já pročurám Niagarské vodopády ze zadu. Tak opravdu za $1 jsme se nechali spustit tím výtahem za vodopády, který, to jsou takový veliký jeskyně, je to velice tmavý. A na druhém konci, než vstupujete, vidíte ty hrozný vodopády, ale ze zadu. No tak Hrabal

Ten leď, cizinec, zřejmě běloch, ale spělavěj mrazem a zimou, celý už mokrej, postupuje k těm vodopádům. Jo. Já jsem říkal, Bohuši, budeme mít veliký potíže, to jsou učitelky. A on si nedal říct, protože chtěl být první Čech, který pročurá Niagarský vodopády. A opravdu to zkusil, tedy to by potřebovalo film, abyste viděli ten malej čůrek proti těm mohutným vodopádům. To on zase nechtěl švindlovat a do smrti byl přesvědčen, že je první Čech, který pročural Niagarský vodopády. A to je všechno.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

0: Dobrý večer, milí posluchači. Je přesně 23 hodin a začíná pondělní noční linka Českého rozhlasu. Naše téma zní, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. Někdy ztratíme něco, co se dá snadno nahradit. Jindy ale zmizí věc, která pro nás měla zvláštní hodnotu. Připomínala nám blízkého člověka, důležitou chvíli nebo kus našeho života. Ztratili jste někdy šperk, fotografii, dopis, oblíbenou knihu, rodinnou památku nebo třeba něco úplně obyčejného, co pro vás ale znamenalo mnoho? Jak se to stalo? Hledali jste ztracenou věc dlouho a doufáte ještě dnes, že se k vám třeba nějakou náhodou vrátí? O věcech, které se ztratily, ale z paměti nezmizely, si budeme povídat právě dnes. Svůj příběh volejte Jarce Barboříkové do zlínského studia na 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Možná je to drobnost pro někoho bezcenná, ale vy byste ji za nic na světě nevyměnili. Dnes se v Noční lince vzpomínáme na věci, které jsme kdysi ztratili a dodnes nás zamrzí, když si na ně vzpomeneme. Je s náma paní Jitka, která volá do Zlína od Brna. Vítejte.
1: Dobrý večer, paní Jaruško. Pozdravuji vás v pořadu a všechny posluchače, kteří poslouchají tuto noční linku. A na toto téma jsem se tak nějak přesvědčila, abych volala. Já ráda vás moc poslouchám, skoro pokaždé, ale volám málo. Asi dvakrát nebo třikrát jsem zavolala. A tentokrát toto téma, tak tématu. Měla jsem v životě celkem závažné ztráty a první největší ztráta, která mě potkala, bylo to tak asi 2 roky po mé svatbě v roce 64 minulého století. Byla jsem s manželem u mých rodičů. Manžel potom odjel, zůstala jsem tam s malou dcerkou, připírala jsem drobné prádelko, potom ještě jsem pomáhala rodičům něco tam na takovém políčku za domem, jsme sklízeli obilí. No a najednou jsem zjistila, že nemám snubní prstínek. No, prostě nastalo zděšení, všichni jsme prstínek začali hledat. Nejprve v zahrádce, kam jsem vylévala vodu, potom přepírání, potom na tom políčku. No, prstínek prostě zmizel, byl pryč. Bylo v něm vyryto jméno mého manžela Zdeněk s datumem narození, tedy vlastně svatby naší. No, takže prstínek se nenašel a slyšela jsem v té době, dost se říkávalo, když se ztratí prstínek, tak to může znamenat nějaké neštěstí, ztrátu třeba manžela, no ale stalo se opravdu, že po letech manžel, potom byl to, když měl 40 roků, dostal těžkou nemoc, onemocněl a v krátké době zemřel. A prostě zůstala jsem bez manžela a bez prstínku. Manka mě dala takový starší prstínek, který měla kdysi, že prý z dob, z Vídně. Říkávala, no ale ten, pak jsem zjistila, že nebyl zlatý, řekli mě v klenotech, že je to double, že není zlatý, ale já jsem ho přesto nosila, ale potom po čase, až už to už jsem měla druhého manžela, také vdovce, a měla jsem, jsem si oblíbila nějak ty kroužky. Měla jsem moc ráda, se mi líbívaly náušnice ve tvaru kroužku v uších. Uši jsem neměla píchlé, tak ve 40 letech jsem si nechala píchnout uši. Pěkné kroužky, taky tak kryté kolem dokola, střední velikosti. No ejhle, stalo se mě, u manželové maminky jsme byli. No jeden kroužek byl pryč, ztratil se a nenašel. A nevím, jakým záhadným způsobem jsem potom nějak ztratila i ten druhý. Teď nosím kroužky, trošinku větší, taky se mě moc líbí a už je mám zablombované. A aby se mě nestratili. No a jedno ještě, abych to zkrátila, se mě ztratila nová peněženka. Na Silvestra přesně 11 jsem v ní měla. Nová peněženka, krásná hnědá. A tajně jsem doufala, že se najde, protože tam byl lísteček od botu, od opravě botu. No, peněženku nikdo nevrátil, jako pochopitelně. Tak to byly tak 3 věci v mém životě, které byly A nejzávažnější z toho byla ta první ztráta toho prstinku, toho snubního. To mám pořád v paměti a bydlí tam poblíž, nebo bydlí v tom místě, bydlí má sestra a tam mě říkávala, tolikrát už jsme tam přerývali zahrádku, všechno, ale prstinek nikdy jsme nenašli. No pravděpodobně tam bude někdy v zemi a kdo ví, která generace nebo lidi ho tam někdy najde. Tak to tak bylo všecko a děkuji za vyslechnutí.
0: Změnilo vás to nějak? Dáváte si od té doby na podobné věci větší pozor? Máte s tím problém? Jste taková chaotická, jako třeba já? A nebo jak je to?
1: Dávám si pozor, třeba co se týká té peněženky, tak to si dávám velký pozor, protože já přesně vím, já jsem ji měla tehdy v košíku, v tom nákupním, i s tím zbožím. A jak jsem si pak asi zaplatila peníze, tedy zboží si dala do tašky, tak asi toho někdo využil a já jsem se tam vrátila do té prodejny. To byla taková větší prodejna potravin, ale nikdo nic nevěděl, prostě nebyla tam, tak to si dávám a naušně se mám zablombované. To jako jo. No a prstýnek, ten snubní, ten druhý vlastně už, ten nosím pořád a je to v pořádku zatím. Tak.
0: Děkujeme, paní Jitko. Děkujeme
1: já
0: za vaše sdílení o ztrátách.
1: A já moc děkuji za vyslechnutí a jsem rád, že jsem se dovolala.
0: Budeme se těšit na příště.
1: Ano, děkuji moc a dobrou noc přeji všem. Naslyšenou.
0: Někdy nás mnohem víc než velká ztráta mrzí docela malá věc, protože se k ní váže někdo nebo něco důležitého. Co jste kdysi ztratili vy a dodnes se říkáte, kéž bych to ještě našel? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Tady máte číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Ave, se me ne zdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje 23 hodin 16 minut. Já vítám dalšího volajícího. Krásnou noc přeji. Halo, halo.
1: Halo.
0: A je tam paní Nora. Jsou věci, které můžeme koupit znovu, pak jsou takové, které žádné peníze nenahradí. Právě na ty dnes vzpomínáme. Paní Noro, vítejte a povídejte, co máte k tématu.
1: Nejdříve chci poděkovat za pozdrav ze včerejší noční linky paní Veronice. Já jsem si totiž tak zvykla na noční linku, že ji poslouchám prakticky každý den a jsem moc ráda i za ty písemné vzkazy, které jednotliví moderátoři čtou. Líbí se mi stručné vzkazy od pana Bedřicha, velmi takové vtipné vzkazy od pana France z Chaloupky pod lesem z Bílých Karpat a velice ráda poslouchám písemné příspěvky paní Daniely z Prahy. Mohla by je posílat i častěji. A teď k tomu tématu. No já jsem, protože včera jsem slyšela, jak pan Borek říkal o slovu, jaké bude téma, tak jsem si na to hnedka vzpomněla. A přestože to není věc, kterou bych vědomě ztratila, tak já jsem vědomě o ní přišla. Já jsem se jí vědomě zbavila. Ale dodneška mě to připadá, jako kdybych tu věc ztratila. A sice, asi to je 15-16 roku, co jsme dělali novou kuchyň, jsme se rozhodli, nebo já jsem se teda rozhodla, že si udělám novou kuchyň, čili nové zařízení tam bylo, museli jsme vyměňovat posuvné dveře, protože staré byly vyvyklané. Podlahu jsme tam museli taky dělat novou a tak jsem musela probírat i nádobí, protože jsem si říkala, za ty roky se tam zhromáždilo něco, co jsme tolik nepotřebovali, protože bylo kdysi období, že nebylo k dostání hrnků, dostali se koupit v obchodech většinou z čínského dovozu takové pofiderné hrnky, na to možná všichni pamatujete. A tak jsem tam měla už z posledních let, potom ten jsem dostala od té dcery, ten jsem dostala od toho, z toho piju čaj, z toho zase ten si dělal kávu, v tom si dělal druhý člen rodiny, čaj a podobně. Takže jsem to tak probírala a tak jsem některé věci potřebovala vytřídit. A měli jsme tam ještě, co si pamatuju od dob svého narození, z hraného dětství, polevníček, tak jak jsme vždycky tady žili s mými prarodiči a s mými rodiči a s bratrem, čili nás bylo 6. A když se sešla rodina, tak ten stůl v naší jídelně se dal roztáhnout, že se tady sešlo, mohlo se tam kolem toho stolu vejít 12 až 15 lidí na takový dlouhý obdélník. A tak jsme měli takový porcelánový polevníček. On byl jako mísu na polévku. On byl takový kulaťoučky, neměl ty hrany, nebyly takové ty ostré, ale bylo to zaoblené, jako by taková kulička, nahoře byl ten otvor, ale nikdy jsme na něm nepoužívali pokličku. To se možná kdysi, jak jsem byla malá, nebo kdy, rozbila to, ani nevím. Ale byl takový rozkošný a měl nahoře na těch zaoblených stranách dvě ouška, za které se to pěkně chytlo. A tak já vždycky jsem vzpomínala, jsem si říkala, no tak polevníček nebudeme potřebovat, on stejně nebyl moc velký, já nevím, jestli to bylo na litr a půl, ale vždycky zajímavé, že nás 6 se z toho polevníčku najedlo. Hmm. A tak jsem měla potom celou dobu před očima ten polevníček, jak se donesl tady na ten stůl a nás 6 kolem stolu sedělo a z toho polevníčku ta horká polévka kouřila, ať to byl nějaký vývar s nudličkama se zeleninou, ať to byla průhledná polévka s květákem, kterému jsem říkala polévka z bílých myšek, ať to byla nějaká bramborová polévka, prostě holt všecky. Byla to taková součást toho našeho stolu, všech 6, jak jsme tam seděli a všichni z toho jsme si společně mohli nabíračkou pěkně nabírat. No a když já jsem nějaké to nádoby vytřídila, tak jsem to dala do takových bedníček a nechala jsem to odvést do azylového domu, že se jim to tam asi bude hodit. A potom tak v průběhu několika let vždycky jsem si říkala, je, teď mám tam ještě jeden servis a druhý servis příborníku, ale ty mají takové velké ty polevníky, to se mě nechce používat, proč já jsem ten polevníček dala pryč? A tak vám můžu říct, přestože jsem ho nestratila, já mám ten pocit, že on se ztratil z mého života. Pak jsem se dozvěděla, že v tom azylovém domě se ani moc o to nádobí nestálí, červí, kde to skončilo. A tak já vždycky na tenhle ten kus toho stolování našeho vzpomínám a říkám, polevníčku, polevníčku, odpusť mě to, že jsem se tě takhle zbavila. Ty jsi byl takový hezký, on byl takový roztomilý, takový rozkošný, tím svým zaobleným tvarem. A ten hrubý porcelán tak krásně držel tu teplotu té polévky, takže jste cítili u stolu vždycky to teplo, nejenom z toho jídla, ale takové té soudržnosti v té rodině.
0: No. Vy jste to, paní Noro, povídala jako pohádku. Pohádka o polevníčkovi, to bylo hezké, no.
1: Ano, já
0: máte
1: vím, že
0: pocit,
1: se...
0: paní Noro, že si dnes uchováváme méně památek než naši rodiče a prarodiče?
1: Nebo polevník, má starenka řekla, no Renko, jak už jsem byla větší, vezmi ten polevníček, je už nalitá polévka, odnes ho do jídelny, když to nechtěla nést sama a ona nesla potom něco jiného. Takže já skutečně na ten rozkošný, baculatý polevníček vzpomínám. Možná, že je mu někde dobře, kdyby někomu posloužil a je mu taky dobře. Tak paní se s vámi loučím a mějte se taky hezky.
0: Dobře, tak zase někdy naslyšenou zavolejte, budeme rádi, budeme čekat. Prstýnek po babičce, stará fotografie, dopis z mládí nebo třeba obyčejná oblíbená hračka. Někdy má i taková rádoby obyčejná věc neobyčejný význam. Co takového se během života zatoulalo vám? Na to se dnes ptáme, volejte, telefon je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste převrátili celý byt vzhůru nohama, prohledali kapsy, skříně, zásuvky, ale marně. Po čem jste pátrali opravdu dlouho a nakonec jste se s tím museli rozloučit? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako pan Jarda, který volá z Kladna. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer. Zdravím všichni, kteří jsou napříjmu. No, já jsem přišel, teda o jednu věc jsem přišel opravdu svojí blbostí, a to byl snubní prstýnek. A no, svojí blbostí. Já řeknu, jak to bylo. No, my jsme s manželkou byli v té době spolu necelý 2 roky. Manželka byla v jiném stavu a její kamarádce, která se vzdávala zhruba 1,5 roku před ní, se narodila holčička. A ten manžel té kamarádky, ze kterým se moje žena taky znala, i já, byli to naši kamarádi, ti manželé, byli pomalinko, ta tablanka byla stejně stará, tam ta kamarádka, a ten Jarda byl snad o rok starší než já. No a ten, takže prostě jsme čekali, když se, protože moje žena byla v jiném stavu a ta blanka byla víc, tam už se čekalo každou chvíli, když se narodí to dítě, a tenkrát se ještě nevědělo, co to bude. Ultrazvuky nebyly a skutečně narození dítěta bylo skutečně překvapení, co to bude, jo. Dneska už od 4. měsíce už každý ví, že to bude chlapeček nebo holčička, ta povezie celá je, víte kde, no. Si teda já myslím. Aha. No a tenhle ten chlup přišel prostě za námi najednou, už jsme spali, já jsem měl ranní směnu, já jsem v té době dělal na dole, jako zámečníka, a takže jsem chodil na směny, ale měl jsem ranní, takže jsme v pohodě spali a někdy ve 2 hodiny v noci zvonek. A on to tenhle ten Jarda, ten manžel té banky, té kamarádky, v ruce měl flašku z poloviny vypitou egyptského koňaku, to tenkrát byl velice drahý alkohol v té době, protože běžně se byly ty koňaky, takový ty různý náhražky a rum a tak dále, ale byly tady dobrý značky, byl tady arménský koňak, gruzínský koňak a egyptský byl úplně, ten byl na špici. No a já moc natvrdý teda nejsem sice, já jsem pivař, no ale jako na oslavu takové nebo zvrtěno dát někomu k svátku budíš. No to jsem jako přišel a tak mám holku, jo, musíte to se mnou oslavit, obě jsou v pořádku, já jsem byl teď v nemocnici, se zeptat, otravoval jsem na vrátnici, tak mi to řekli, samozřejmě mi tam nepustili, ale no a teď, no tak jsme ho pustili dál teda, no a ale on už jí měl pěknu, teda jaký opičku, jo. No a my jsme byli celkem rozespalí, no tak ještě jsme si dali s ním nějakou tu, to já jsem říkal, no ale já jdu ráno na šichtu, no tak jsem si dal jednoho frťana, no a moje žena teda byla v jiném stavu, takže taky nepila, no a on to statečně dopil a usnul nám na gauči v obýváku. No a tak jsme šli spát taky, říkali jsme, necháme ho spát, no. A já jsem stával v 4:30 do práce a přesto jsem to měl teda zhruba nějakých kilometr, tak jsem jezdil autem, protože já jsem línej na krok, to je o mě známý. A říkám to doteďka každému. Takže, no a tak jsme stávali a teď já říkám, no hele, on se ti to Jarda vyspí a on říká, já ho tady nechci. On je nalitej, jo, buví, ještě buví, jestli se tady nepozrací a tohle, jak pojedeš do práce, vem to okolo něj, on byl do stejné obci, takže nebyl problém, je kolem jeho baráku, kde bydlel teda, u rodičů té tvý manželky. No a tak jsme toho naložili teda, narvali jsme ho do auta, no a já jsem ho se pokusil, jak před tím barákem je jejich, jsem ho teda jako horko těžko vzbudil, ale já jsem rád chodil do práce s předstihem, protože připravit si trošku práci a tak dále, zeptat se nočního, se tam novýho dole, co nás čeká do práce a tak. No, zkrátka, jak jsem šel do té, tak jsem zjistil, že jsem si nesundal smluvní prstýnek. A víte co, když člověk dělá zámeční činu a občas svařuje a tak dále, tak mít na ruce něco kovového. Za prvé je to zakázaný předpisama a za druhý můžete klidně taky, vám to může utrhnout prst díky prstýnku, jo. Takže já jsem ten prstýnek zásadně, když jsem šel do práce, tak jsem ho vždycky nechával doma. No a teď jsem ho měl na ruce a byl jsem ve vrátnici, jo. Tak jsem ho rychle strčil do kapsy u bundy, měl jsem takovou lehkou podzimní bundu, jenom si silnou, tak jsem ho šoupnul do té kapsy, no a asi v tom fofru jsem ho asi šoupnul vedle kapsy, protože ten prstýnek už tak nebyl, no. Uh-huh. No takže jsme, bohužel jsem na to přišel potom někdy odpoledne, no a to už bylo pozdě, prohledal jsem všechny kapsy, jestli jsem si ho nedal do kapsy u kávo, no ne, ne, nebyl. Takže bohužel, no. No a jsme se ženou 56. rok a zvládli jsme to i bez prstínku teda, no.
0: No tak prstýnek bývá často spojený s člověkem nebo tou nejdůležitější životní událostí. Tak tomu rozumím, že vás to mrzí. A řekněte, koho to mrzelo víc, jestli vás nebo ženu?
1: No mě to mrzelo, protože no tak, že žena v podstatě řekla, vidíš, kdyby si, no v podstatě jsme že to jako tolik nemohli, že jo, já jsem říkal, neměli jsme to kluka pouštět, prostě jsme mu měli říct, že to dostavíme zítra odpoledne, teď jdi domů a hotovo 20, protože on už opravdu byl na hraně, jo, to bylo vidět a on ještě k tomu dost jako netvrdý alkohol pil, no a já jako nejít kvůli tomu do práce, pro mě bylo vždycky první priorita bylo teda jít do práce, bohužel, jako někdo, víte co, někdo třeba přišel a řekl, hele, já dneska nejdu, napiš mi tam dovolenou, kor potom, když jsem dělal jako vedoucího a tak dále, ale to pro mě prostě bylo naprosto nepřijatelné, no tak no prostě v svojí dozosti takovýhle způsobem jsem přišel o takovouhle věc, no tak o symbol se dá říct, jo. No ale je to opravdu jenom symbol, podstatný je to, jak člověk k tomu přistupuje, no.
0: Přesně tak, říkáte to dobře. Výrazně jsme ale přesáhli čas, Jardo, takže já se nebudu doptávat, ale poděkuju vám, konec konců slyšeli jsme to od začátku až do konce ten příběh. Uvidíme, jestli bude mít nějaké pokračování, jestli se někdy nějakým záhadným způsobem najde. Přáli bychom vám to, ale myslím si, že už je to hezkou řádku
1: let. Všichni zdraví. Vás taky, Ruško, hlavně zamaďte všichni utíká a mě radši moc ne. A mějte se všichni krásně. Užívejte si ještě zbytek léta, no už se nám blíží to období, který já nesnáším, no. Ale co se dá dělat. Mějte se všichni pěkně a dobrou noc.
0: Některé ztráty bolí chvíli, jiné se člověk vybaví i po desítkách let. Která věc vám dodnes chybí, protože s ní odešel i kousek vašich vzpomínek? Volejte noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu jede dál. O čem je? O věcech, které jsme ztratili. Občas si na něco dáváme takový pozor, až to schováme tak, že už to nenajdeme. To místo je prostě dokonale bezpečné. Stalo se vám někde něco podobného? Našli jste svou ztracenou věc třeba až po letech? Budeme se ptát paní Soni, která je s námi. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, krásnou noc, zdravím všechny. Já to vezmu ve zkratce. Jako holka, možná jsem chodila tak do čtvrté, do páté třídy, o prázdninách, my jsme byli se sestrou dvojčata, nám máma koupila o těch prázdninách nové střevíce, že budeme mít v září do školy. No. A my jsme se sestrou neměli nic jiného na práci, než že půjdeme do lesa na borůvky. Když byla máma v práci. A já jsem neměla nic jiného na práci, než si obout ty nové střevíce. Tak jsme šli za dědinu do lesa, sbírali jsme borůvky a najednou se před náma objevil nějaký chlap, prostě nějaký pán. No a my jsme začali utíkat. A my jsme utíkali přes lán obilí. No a já jsem utíkala a v tom obilí jsem ten jeden střevíc ztratila. Mm-hmm. Ale prostě strach nás hnal pořád dál, tak jsme utíkali až do dědiny. Já teda nevím, jak jsem to s tou jednou botou jako bosky mohla doběhnout. No a s tím, že na druhý den půjdem, že tam bude určitě v tom obilí cestička, kudy jsme utíkali a že ten střevíc najdem. No, na druhý den jsme se teda vypravili, no jo, když jsme běželi, kde je ta cesta, nebo vyšla paní pěšinka, tak jsme chvilku hledali, no nenašli jsme samozřejmě, kde v obilí, že jo. No a já celou tu dobu do konce prázdnin jsem to doma mámě neřekla, že jsem ztratila tu botu. A asi týden před koncem prázdninama jsme ještě jeli do města něco nakupovat a ona vezme si ty nové boty. A já, ne, to budu mít, až půjdeme do školy. No. A den před konce prázdninama jsem musela s pravdou ven, že prostě nemám botu, že jsem ji ztratila.
0: No, a jak na to reagovala?
1: No, dostala jsem jakýsi vylágoš, nové boty mi nekoupila, takže se strašila v září v nových botech a já samozřejmě ve starých. Ale potom asi tak za 4-5 roku jsme uklízeli na půdě, a já jsem tam našla tu krabicu s tou jednou novou botou, jako, ta tam zůstala. Ale potom, jak se seseklo obilí, my jsme šli na tu louku, nebo na to pole, hledali, boty se nenašlo. Takže to jenom takový krátký jsem si teď na to vzpomněla, jako děcko, jak jsem hledala botu a nebylo to nic vzácného, ale myslím na to někdy, že jsem ji ztratila.
0: Zní to skoro jako pohádka o Popelce, jenom střevíček nezůstal na schodech, ale na poli nenašel.
1: Žádnej princ nenašel, možná nějaký kombajnista to pak semlel, kde si do obilí, nevím. Takže tak jenom ve zkratce jsem chtěla se podělit do takový příběh, který už je hodně dávno. Jo.
0: Nevíte, kde je teď ta střevíce? Už jste ji dávno vyhodila, nebo by se ještě někde našla?
1: Jo, my jsme se odstěhovali vlastně z té vesnice a dům se prodal, takže už jsem ji nenašla. No, tak.
0: Taky máte končím. Ve vzpomínkách celý ten příběh. Jo. Děkujeme za něj.
1: Jo, já všechny zdravím, moc ráda vás poslouchám. Není to dlouho, co jsem se připojila tady na ten Český rozhlas, ale baví mě to a ráda někdy, když se dovolám, tak jsem ráda a poslouchám ostatní příběhy, takže všechny zdravím.
0: Děkujeme.
1: Dobrou noc.
0: Říkáte, že nevoláte často, ale budeme rádi, když to zkusíte co nejdřív. Bylo to zajímavé. Předměty sami o sobě možná velkou cenu nemají, ale jejich příběhy mohou být k nezaplacení. Jaký příběh se skrývá za věcí, kterou jste ztratili vy? Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince. Dnes je o malých pátráních po věcech, které zmizely z našich rukou, ale nikoli z našich vzpomínek. Zavolejte mi a povězte, co jste kdysi ztratili a dodnes vás to mrzí. Stejně jako to teď udělal pan Pavel ze Žedlochovic. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý před půlnocí, přeju všem posluchačům i vám. A já bych měl takový dvě věci. Jedna věc je, že jsem když jsem byl na učilišti, tak jsem si tam půjčil od našeho učitele hudby, tak jsem si půjčil tamburínku a zobcovou flétnu, protože jsme to tak nějak potřebovali tady na nějaké divadelní představení. Aha. Tak že si to půjčím a jak jsem jel vlakem semka na Moravu z té Prahy, tak jsem to zapomněl v tom vlaku. Tak samozřejmě, že už se nikde nenašlo, to nebylo k dohledání, jak třeba dneska by to možná šlo, kdyby si člověk zavolal, zjistil si číslo, zavolal si nějaké ty ztráty, nálezy, tak třeba by to šlo, ale tenkrát prostě ne, no já jsem si to dal tam na vrch, jak jsou ty šprušlé a vystupoval jsem a vzpomněl jsem si až pozdě, no. Tak to byla taková ztráta, která mě docela mrzela, protože to byla škoda, pak jsem to musel, myslím, uhradit, nebo to. Ale tak...
0: Kolik to bylo?
1: Ježiš, to já fakt nevím, to už nevím.
0: To už je dávno.
1: Ale to už je dávno, ale tak tenkrát to bylo na učilišti a když jsem řekl, jak to, tak po mně nechtěli nějaký horetní části, jo. My jsme si tam jako na tom učilišti ani nějak nevydělali, jak ta knihařina nebylo zrovna nějak, jako že by člověk měl tenkrát nějaké velké peníze. No a potom se mi stalo, to nebyla vyloženě ztráta, ale to bylo takové spíš to, že já jsem tady má kamarád ze sklepa si udělal takovou hospůdku, takovou sklepní prostě záležitost a takový klub, jakoby, a já jsem tam byl, já jsem tam u něho spal tenkrát, na baráčku jsem tam byl v nájmu a takže jsem tam byl skoro každý den a on tam měl pozvaného kamaráda, který se říkal Leopardo da Vinci, a on že píše básně a on jakože že si nechal vytisknout takovou sbírečku malou a A5 to byla a měl tam nějaké ty své věci. A já jsem říkal, no, potom já toužím, že by mě třeba někdo umožnil, aby jako vytiskl prostě nějaké své věci a on jako, jo, že to není problém a že by to mohl udělat taky nějakým takovým stylem, tak jak on, tak jsem mu přinesl druhý den všechny moje štěry velké sešity, kde jsem o tučňáku někde to spíš, no, myslím o tu očiště jsem začal psát tady ty básničky, ty rýmovanice. Bylo jich docela hodně, tak měl jsem takový 4 velký sešity a tak jsem mu je dal a on, že si to počte a že z toho vybere a když tak něco otiskne, no, a od té doby, co odešel, tak už jsem ho neviděl. A samozřejmě ty sešity taky ne, tak to mě hodně mrzelo, jakože že už jsem se s tím nikdy nesetkal, no, ten barec už tam nikdy neukázal. Tak jsem říkal tomu kamarádovi, který měl tu hospodu, a on říkal, no, to je, jako, že za to nemůže, ale že se tam objevoval, ale od té doby, co jsem mu dal ty sešity, tak prostě se tam už taky neobjevil, že byl taky z toho překvapený, no.
0: A Pavle, budete povídat do třetice všeho dobrého nějaké další věci, nebo se mám ptát?
1: Já myslím, že už nemám.
0: Dobře, tak já se doptám, byla nějaká věc, kterou se ztratil a potom našel?
1: Ano, byla, ale to jsem nenašel já, to našel někdo jiný. Já jsem ztratil třeba občanku a tak, jako doklady, a to bylo hrozný ta představa, že to všechno budu muset si zaplatit a že všechno budu to muset obnovovat znova, jako zdravotní kartu, občanku. No prostě ZTPčko, tu průkazku, co máme my, invalidí, jo, ten zdravotní. No a takový věci a jednou jsem takhle šel prostě tady u nás v takovým parčíku u zvonice a přišel ke mně pán a říkal, jsi Kořilek, že? My se známe. A říkám, tak se vidíme, protože on dělal ve sběrných surovinách tam při výkupu. Tak říkám, tak se on pre. A jmenuješ se Kořilek, teda říkám, jasně. A nechybí ti něco, nestačil jsem někdy něco. A už jsem začal brečet, ne?
0: Ano?
1: Protože to bylo takový jako, že mě to prostě dostalo. Už jsem věděl, že to určitě bude, že to budou určitě ty doklady a že všechno tady to utrpení, že mě mine, tady to znamení všeho nového a tak mě to předal a že to našel tam právě na tom startu, v tom parčíku, tak mě to předal, tak to bylo takový, ježišmarja, to jsem si oddychl tenkrát, no.
0: Dobře. Tak Pavle, děkujeme, skončili jsme šťastně, uvidíme, co další volající, další posluchači. Vám poděkuju, popřeju nádhernou noc a zase někdy v noční lince. Možná jste byli dítě a přešli o milovanou hračku, možná se to stalo teprve nedávno. Na kterou ztracenou věc jste nedokázali zapomenout bez ohledu na to, kolik let už uplynulo? Uslyšíme si po půlnoci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Máme 2 minuty po půlnoci a je tady druhá společná hodina. Téma samozřejmě zůstává. Jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí? Ztratili jste nějakou fotografii, nějaký dopis, nějaký hrníček, nějakou rodinnou památku nebo něco úplně obyčejného, nějakou malůvku, která pro vás mnoho znamenala? Hledali jste ztracenou věc dlouho a našli jste, kde byla? Nebo pomohl vám někdo hledat tak dlouho, dokud se ta věc neobjevila? O věcech, které se ztratily, ale z paměti nikdy nevymizely, si budeme povídat až do 1 hodiny. 731 800 900 je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková, dospívala 7 minut po půlnoci. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Možná máte jednu ztrátu, kterou si občas vyčítáte. Kdyby si tehdy dával větší pozor, pořád bych to měl. Co vám při této větě vytane na mysli? Krásnou noc přejeme. Kdo volá?
1: No, dobrý večer, tady volá Marie.
0: Paní Marie, vítejte a povídejte. Co máte
1: k tématu? Letos to bude teď v září 60 let. To jsem ztratila tak 59 vlastně. 60 roku by jsme bývali, byli letos spolu.
0: Paní Marie, jestli můžu poprosit, kdybyste udělala krok doprava, doleva, nebo lépe mluvila do toho sluchátka, protože neslyšíme nejlépe.
1: Ano. Teď už se slyšíme.
0: Je to o něco lepší.
1: No, že to je asi 59 let. To jsem byla rok vdaná a ztratila jsem snubní prstýnek u nich, u manželových rodičů. Řezali jsme dříví a jak jsem od něj brala ty špalíky a odhazovala, tak normálně jsem o tom ani nevěděla, že mě sjel, až pak jsem na to přišla, když jsme asi dořezali, nebo prostě ještě ten den, ale jako už jsme měli pořezaný. No tak maminka jeho, to je jasný, že já jsem z toho byla nešťastná, oni z toho byli nešťastní. No tak maminka jeho normálně pod tím měli uhlí ještě pod tím dřívím, tak odházeli pak to dřevo pryč někde ještě zase jinde a normálně přesejvala přes rok uhlí, přes nějaký tok, jestli na něj přijde, jenomže ho nedopřesila, protože mezi tím zemřela brzo, bylo i 50 roků, takže prstínek někde tam zůstal. Teď už je kůna, co se to řezalo, zbouraná, mají to majitelé jiný, asi už třetí, takže prostě je po prstínku, ale mám to pořád v hlavě. A tak jsem si koupila nové, no to je jasný, ale letos zase jsem ztratila, bylo mě strašně. Viděli jsme, byli jsme s dcerou a s vnučkou v jednom bazaru a tam měli i nový prostě, jak bych to řekla, bižutérii a zlato, stříbro prostě. A to zlato a stříbro měli nový. No a mně se tam zalíbil takový, já jsem najemný prstinci vždycky byla, takže ten mě tam zalíbil s modrým slíčkem, takovým matným, malým. No ale nekoupila jsem si ho. A když jsem vnučka viděla, že mám jako mrzení, že ho nemá, že jsem si ho nekoupila, tak já nevím, jestli už ten den nebo druhý den se sebrala, jela tam přes 20 kiláků a koupila mě ho a dala mě ho k Ježíšku na stromeček. Já z něj měla takovou strašnou radost a měla jsem ho asi 4 nebo 5 roku, ale to jsem měla brojleři, takový jako slepice na jídlo, jo, od malých kuřátek a jak jsem každý den to od nich čistila, tak taky ten prstínek mě sjel a já na to přišla pozdě, no to je jasně, že se, když to tak řeknu, no i nenajde. Tak docela taky mám mrzení, protože mě se líbil a ještě tím, že mě ho vnučka koupila, tak jsem z toho měla radost, no. Bohužel.
0: Tak dvě stejné věci, to je asi rarita. Snad to nebude do třetice všeho dobrého. Pořídila jste si pak nějaký třetí šperk?
1: No, to mě dala zase dcera, že on byl malej a měl ho po zesnulej švagrovej. Ona taky zemřela mladá a prostě ona ho podědila. A nebo oblíkla ho, tak mě ho dala. Ale to už jsem si dala tak napevno na prostředníček, aby mě nesjel. No.
0: To jste udělala dobře. No, byla nějaká věc, kterou jste někdy ztratila a našla? Nebo byla nějaká věc, kterou vy jste někde našla a vrátila majitele? Nemusela být vaše?
1: Ne, to jsem nenašla, ale ztratila jsem už dvakrát na ušnici zlato po mamince. Jednou jsem ji našla teda v posteli a jednou jsem šla do obchodu a říkám, jako jsem šla po cestě a teď říkám, ježinde, tohle je jak náušnice. Vrátila jsem se a už jsem ji nenašla. A pak, když jsem šla z obchodu, tak jsem šla pomalinku a ona to byla teda moje. A já na to nepřišla, takže jestli jsem ji ztratila den předem, nevím. A nevšimla jsem si toho. No tak jsem mi dala opravit, protože samozřejmě jsem na ně asi já nebo někdo šláp, tak jsem mi dala opravit a mám je v krabičce, protože to bylo po mamince, tak už prostě to nenosím.
0: No, tak
1: asi to pak někdo veme.
0: Neuštice se k vám nakonec vrátila, dostala druhou šanci. Děkujeme za ty tři střípky do dnešní mozaiky, do dnešního vyprávění na téma, co jsme kdysi ztratili a možná po letech našli nebo nenašli. Zdravíme vás, paní Marie, zavolejte zase příště, když budete mít co říct
1: moc,
0: tématu.
1: Na shledanou všem posluchačům, který ještě poslouchají.
0: Něco se ztratí při stěhování, něco při cestování a něco zmizí tak záhadně, že dodnes netušíme jak. Máte i vy jednu takovou nevysvětlitelnou ztrátu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste něco nechali ve vlaku, zapomněli na dovolené, nebo vám to prostě jednoho dne zmizelo z domu. Která taková chvíle vás dodnes mrzí? Je s námi pan Pepa? Pamatuju si to dobře, Pepo?
1: Po 33 letech mi opustila má druhá žena. No a měl jsem tam knihovnu a v té knihovně jsem měl založený takový sešitek nebo prostě vydání. Bylo to asi 180 stránek, polovičku a čtyřky a tam byly prostě dějiny útvarů, u kterých jsem sloužil, u 3. leteckého stíhacího pluku v Brně a potom u vrtulníkovýho. Tak tam bylo popisované některé ty příhody. Tak nejzajímavější tam byl Karel Smíšku, který teda, když jsme bydlili na Svobodárně, jeli tankisti z Výškova, tak se nechal na košu prostě do kasáren ten kilometr a půl svěst, to bylo jedno je po první.
0: Pepo, takže spolu s odchodem manželky zmizela i kniha, na které vám záleželo. Pochopili jsme to dobře?
1: No, tak ta knížička, ta právě popisovala tady ty příhody z těch, co jsem sloužil. Potom v 70. roce jsem už nastoupil k aerolinkám, ale tam jako letecký mechanik. A jedná se tady o ten příběh, že najednou se v Brně objevil jako tank za divadlem a policajti hledali, kdo jako co to, kdo s ním přijel. No, nikomu nechybělo, až pak se zjistilo, když Karel Smíšku vyšel z divadla, a to tak, že si z Výškova vzal tank a z Výškova si zajel do Brna do divadla. Tak to byl takový příběh, říkám, ale on měl více takové.
0: Dobře, to je krásné, to by bylo krásné někdy se touto knihou prolistovat. Víte jen teda, kde jí nakonec je konec?
1: Prosím?
0: Kde ta kniha tedy je?
1: No, když mě žena zemřela, tak její dcera všecko vyhodila tady, takže to je, no, co prvně vyhodila její telefon a ten můj se za 3 dny pokazil, tak jsem musel si jít koupit novej, no, takže to, no, tak likvidovali jsme byt a prostě když já jsem si potom přestěhoval, došla paní za synem zpátky, kde teď tady bydlím. Tak bydlíme tady 2 důchodci, no. Mě tak už, já říkám, zavírejte dveře, táhne mi na 90.
0: No. Tak výjimečně to nebyl teda prstýnek, ty dneska vévodí dnešní noční lince mezi těmi ztracenými věcmi. Tak vaše kniha, kdo ví, jestli se najde, měl jste tam nějaké věnování, kdyby náhodou to bylo někde?
1: Ne, to prosím vás.
0: Nějakém antikvariátu?
1: Ne, to ona vyhodila do toho do sběru. Říkám, kdyby aspoň to dala tady, co jsem chodil, no prostě na deskách, tam bývají odložené jako knihy, které si může, kdo chce jako zapůjčit a přečíst takový tisk, co, no, co jako nikdo nechce, tak. No, ale to byla knihovna, prostě něco tady z toho mám, jako to mě si zachránil třeba Lokit Moravy.
0: No, Pepo, jsou vlastně obecně ty knihy velmi zvláštní věc, zvláštní věcí, člověk k ním někdy přilne úplně stejně jako k jiným osobním památkám a to i přesto, že nám to vlastně léta v té knihovně stojí a už vlastně ani nejsou ke čtení, ale přesto jsou součástí našeho života. Děkuju vám za sdílení. Kéž by se stal zázrak a nějakým způsobem by se k vám ta kniha vrátila. Vím, že jste říkal, že se vyhodila, ale zázraky se dějí. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy. Zešla paní z Zlína, do noční linky.
1: No tak, taky.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Překrásná písnička. Za 3 minuty, 1:30. Noční linka Českého rozhlasu je stále s vámi Jarka Barboříková a přidává se další. Kdo volá? Přichází paní. Prosím, představte se.
1: Milá.
0: Ano.
1: Poštěstí moju.
0: Ano, paní Lidka je u nás. Téma, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí? Jakou odpověď pro nás máte?
1: Jarisko, já vás srdečně vítám. A včera na vás na spodlouhé době slyším, že jsem se dovolala. Tak já mám ty největší ztráty, jak člověk může mít v životě a které už nikdy se najde. Tak abych začala tak. No. První, byla jsem poznáct a vše jsem měla 15. Moji první lásku, to byla opravdu první a nejhezčí a nejlepší, jsem tak bude poznala v životě. Tak jsme spolu chodili a nechodili, znáte to, jenom za ručičku a pusa, to bylo všechno, to ne jak dneska ti mladí, znáte to. No, tak dnes se nakonec prostě rozešli, protože našim se to nějak nelíbilo, tak prý tatínek potom promlouval s tu jeho maminkou a prostě neře rozešli. Já jsem se to až potom po letech dověděla, co spolu měli. No, takže to byl první, ta největší ztráta v mém životě, na kterého do smrti nezapomenu, protože takovou lásku už jsem v životě další nenašla. Že prostě to byl první chlapec, který
0: počkejte, Liduško, teda to téma znáte?
1: Ano, ztráty. A to není ztráta, ten už je po smrti.
0: No, spíš jsme to směřovali k těm věcem hmotným, ale tak to dovyprávějte.
1: No, tak to byla taky, na to nezapomenu do smrti. Potom jsem ženala, ale ta jednou, on byl o 13 let starší jak já, no ale my jsme byli opravdu jenom kamarádi, já jsem jako chodila, opře on byl rozvedený vlastně, ale byl o 13 let starší, ale to bylo opravdu jenom přátelství, tak ten už je taky po smrti. No a potom jsem se vdala na inzerát. Byli jsme spolu skoro 43 let, až přišel ten nešťastný covid a ten mě ho vzal. No a potom ještě než umřel, tom nejhorší roky, to už je 5 let, jsem manžel po smrti, s tím jsem se nemohla ani rozloučit, protože on zemřel v nemocnici vlastně za 2 dny, co ho dovezli. A mě na druhý den přijela, jako zbudili mě policie, že pro mě přijeli a já jsem ho měla taky. No ale já jsem ležela doma, takže jsem šla otevřít normálně, jak jsem byla v noční košili a v županě. Tak nevím, co se se mnou stalo, protože jsem byla měsíc v komatu a když jsem se probrala z toho komatu, tak jsem nemohla chodit prostě. Rehabilitovala jsem 3 měsíce, jsem si užila špitálu.
0: Dobře. Liduško, my se trošičku odvracíme od toho tématu, takže já vám poděkuju. I lidské ztráty jsou ztráty, máte pravdu, no to svým způsobem patří k tématu. Tak děkuju, že jste si s náma povídala, ale pojďme si teď dát písničku od Františka Nedvěda a potom prostor dalšímu volajícímu, jestli dovolíte.
1: Tak to mě mrzí teda, no a po největší ztrátu byla Karel Gott. toho jsem milovala od mala. Papička
0: ano, a to všechno protože my už... to víme, tak toto téma bude už brzy v noční lince právě okolo výročí jeho odchodu.

0: Pět minut po půl jedné. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Pokračujeme taky v našem dnešním tématu a to zní, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. Paní Dana od Ústí nad Labem píše, dnes jsou to 3 roky, co jsem na zahradě Čech asi při zkoušení oblečení vytrousila řetízek s přívěskem. Dostala jsem ho od manžela k narození syna v roce... tady bude překlep, tady je 2082, takže asi to bude 1982. Bohužel jsem na dotazy vedení nikdo nenahlásil ztrátu, dodnes to moc bolí. Tak úplně tomu vzkazu nerozumím, ale zkusím se potom na to podívat v klidu. I vy ostatní posluchači, můžete si přečíst i ostatní vzkazy ostatních, například od pana Bohumíra. Po rodičích jsem zdědil staré originální kukačky. Vzal jsem si je po dědicích, potom si je vzal syn po nějaké době, když nám je vracel, tak bez závaží. No, hodně mi to vadí. Utrpělo to a už to není ono. Bohumíre, děkujeme za telefon. Pojďme se podívat, kdo nás čeká na lince. Halo?
1: Halo, halo, tady Jarča, krásný úterní den, prosím. Jarča Svídon tu, Jarko, vás zdravím všechny. No, víte, já jsem měla takové zážitky. Našla jsem ovci v lese, jak jsme byli na houbách. No a byl to od státního ředitele policie, a protože tenkrát byla bouřka, tak mu utekli. A on byl na dovolený. Tak jsme mu našli ovci, tak jsem volala policii, aby si odchytili je, tak nám poděkovali. A my pak jsme šli domů z hub. A najednou jsem přišla dolů, měli jsme bankomat ještě dole na staré budově. A tam jsem našla u bankomatu bluzu pracovní s klíčema. No tak jsem ji dala na policii, aby prostě někdo ji si vyzvedl. No a pak jsme šli se synovcem a mojí mamkou a u pekárny ve Fridantě tady jsme našli lodičku a jedna paní ztratila červenou lodičku do tanečních. No a ona byla smutná, že má jenom jednu. No tak jsme dali moje telefonní číslo do ty pekárny a tak jsme skontaktovali se a měla hned tu lodičku druhý den. A pak jsem našla ještě telefon. Jeden mladík ztratil telefon a zavolali jsme mu tátovi, protože tam šlo o velký majetek na telefonu. Takže jsme udělali dobré skutek.
0: Takže při houbaření jste našla nečekaný úlovek místo hřibů zatoulanou ovečku. To jste začala hezky a pokračovala jste dalšími pozitivními příběhy, že jste vlastně vždycky našla nějakou věc, kterou ztratil někdo jiný. A já se vás zeptám, jestli jste někdy vy ztratila něco, co vám bylo drahé?
1: No, nám tenkrát utek pejsan. Někdo unesl. A já jsem opak, nám řekli lidi, že na zahrádkách nahoře, jako ubývali nemocnice, tak jsme tam šli s mamkou a dovedli jsme si ho domů.
0: No tak počkejte, a... to nám vysvětlete. Jak to probíhalo?
1: Probíhalo to tak, že jsme přišli ven a najednou branka byla tak nějak povolená, že jo.
0: Já spíš myslím to, jak... jste ho potom objevili. Někdo vám tedy řekl, kde je a jak to probíhalo, když jste tam přišli?
1: Ano. A my jsme tam šli, protože tam byli lidi na zahradě u nemocnice a nám řekli, že ho tam mají. Tak jsme jim moc poděkovali, že ho tam jako nechali si, aby jsme si pro ně přišli, protože jsme tam měli známý na těch zahrádkách.
0: Tak to, že on utekl, já jsem si myslela, že vám ho někdo unesl.
1: No někdo nám ho vzal a my jsme ho hledali a nenašli jsme ho. A pak nám říkali lidi, no, jestli myslíte Aran, říkáme, no Aran. No a tak jsme, my jsme ho viděli na zahrádce, tam na hoře u nemocnice, protože tam je uznámej. protože oni taky tam mějí ty lidi zahradu, že jo, u nemocnice. No a tam jich je víc, to je taková zahradkářská kolona.
0: Úplně pro nás není podstatné, mě spíš zajímá to, jestli jste mluvili teda s tím údajným únoscem.
1: Ne, ten se nenašel, akorát, že byl u těch lidí, že tam ho vyhodil ten zloděj, no a bylo to. No ale nevadí, tak jsme pak hledali s mamkou, až jsme pak nám řekli ty známy, že je tam na hradě.
0: Dobře, tak Jarčo, děkujeme, že se s námi teď vysílala noční linku a zase příště naslyšenou.
1: Ano, prosím, naslyšenou.
0: Někdy nejde ani tak o samotnou věc, jako o člověka, od kterého jsme ji dostali. Ztratili jste někdy památku po někom blízkém, která pro vás měla velkou cenu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je přesně 3/4 na 1. Jsou ztracené věci, u kterých se člověk ani po letech úplně nevzdá naděje, že se ještě někde někdy objeví. Máte doma nebo v rodině podobnou záhadu? Volejte noční linku Českého rozhlasu jako paní Jindra. Vítejte, zdravíme takže vás. Směr Brno.
1: Můžu jako mluvit?
0: Ano.
1: Jo. Ve Zlíně jsem si chtěla koupit kabelku v kůži, protože jsem měla už takovou starší, odrbanou. No tak jsem si koupila kabelku. Veškeré peníze, co jsem tam měla, jsem vlastně zaplatila za tu kabelku. Stálo mě to tehdy 1600. Prior se to jmenovalo, myslím, ten obchodní dům, už ani nepamatuju. No a tak jsem prostě chodila dole a kupovala jsem si rohlík. A teď jsem se podívala. Já jsem tu kabelku tam neměla na tom vozíku. Tak jsem rychle šla za tou paní, co tam měla službu, a poprosila jsem, jestli mě může dát telefon na tu službu, jak jsou krádeže a to. No a bylo to velice rychlé, protože mě dala hned číslo na tu paní, tak se mi nahlásila tu krádež té kabelky. No a říkala mě paní, no co voláte, tak už někdo vybíral. Tak to bylo někde blízko toho Prioru nebo tak nějak. No tak jsem kabelku ošelela, chodila jsem s tou starou. Ale má ještě jeden případ, kdy mě z toho tuhla
0: krev v žilách?
1: Ano. Nemůžu se ani k tomu po tolika letech. Bylo mě asi 30. No. A jela jsem ze Zlína a my jsme si tam s manželem chtěli objednat lavici jako, no tak jsem měla peníze z kabelce, takové líkové, měla jsem tam 27 000. No a byla jsem s malým, mu se chtělo čurat, no tak jsem poprosila, tak jsme si vyčurali a hned jsme si sedli u těch dveří, už jsme nešli dozadu si sednout. No tak jsme v Brně vystoupili, šli domů. Já jsem zjistila, že tu kabelku nemám.
0: Ne.
1: S těma penězma. Já jsem nevěděla, co mám dělat. Představte si, že já jsem zavolala na ty autobusy, na ztrátě nálezy. A paní mě řekla, ať si přijdu pro tu kabelku, že ty peníze tam mám. Dovedete si představit, jak mě bolelo to břicho, než jsem se dopídila toho, že peníze prostě mám v té kabelce.
0: No, tak to je zázrak. Řekněte mi, někdo našel kabelku, dal to řidiči, nebo řidička se šla podívat?
1: Ano, tam ty nálezy. Ano, tam to u těch ztrát a nález jsem si to vyzvedla potom, mě řekla, tady já tam přijdu, že to tam odevzal někdo. No, asi se do kabelky nedíval, protože když se podíval a viděl tam tolik peněz, tak já nevím, jestli by ho to nezlákalo. No, dopadlo to dobře, peníze jsem měla, přestalo mě bolet břicho a ani jsem to pomalu manželovi neřekla do puntíku, jak to vlastně bylo, protože jsem se hrozně jako svěděla, že jsem tak blbá a nechám si prostě kabelku v autobuse. No.
0: Tak ale to, bylo to je teda něco.
1: No.
0: A to byla obrovská to částka, no to.
1: Velká, no, bylo to tehdy jako 27 000, bylo jako hodně peněz, že jo. No tak už jsem si dávala velký pozor, když jsem něco šla kupovat a už jsem šla
0: Ale paní Indro, vy jste mi teď vlastně připomněla, že mě se stalo něco podobného. V autobuse jsem nechala 3,5 tisíce na sedadle, protože jsem si chtěla dát na jiné místo v baťohu, takže jsem je z peněženky dala na sedadlo a pak jsem zjistila, že mám vystupovat. Vysedla jsem, šla jsem v tu chvíli platit opravu auta a zjistila jsem, že ty peníze jsem tam nechala. Já jsem to věděla. A hned jsem telefonovala taky na linku ztráty a nálezy patřičnou a tam mi oznámili, že zavolají řidiči toho autobusu a ten řidič, představte si, ty peníze našel, později mi je předal, ale říkal, že to bylo na hraně, protože řekl, já jsem musel na jedné zastávce zastavit, klasicky šel jsem dozadu, protože jsem věděl, kde přesně jste seděla, tak jsem se tam podíval, peníze tam nebyly, tak jsem to zkusil a říkám, tak a okamžitě mi vraťte ty peníze, co tady byly. Tady mám kameru, tak bych to stejně za chviličku zjistil, kdo to byl. A taková mladá holka vytáhla svou peněženku a ty peníze mu dala. Takže si je chtěla vzít. A ten pan řidič jenom zkusil, že tam má kameru. Žádná kamera tam není. Ale podařilo se. No, ale pořád to nebylo 27. To nevím, co bych na vašem místě dělala. Já jsem měla co dělat s těmi 3,5 tisíci. Takže vás obdivuju, že jste to vůbec přežila. Ten stav, kdy zjistíte, že jste nechala v autobuse 27 tisíc.
1: Dobrou noc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, naschledanou.
0: Budeme končit, vážení přátelé. Za 7 minut tady bude čas přepojování dnešní noční linky opět zpátky do Prahy. Já vám děkuju, že jste s námi dnes vysílali. Přeju vám, abyste už nic nestráceli a pokud něco ztratíte, abyste to zase našli, protože když ztratíme nějakou věc, tak s tou věcí zmizí i kus toho příběhu. A tak si všechno dobře hlídejte, hlavně všechny peníze v autobusu. Děkuju za dnešní vzpomínky, přeji klidnou noc a hlavně, ať vám to, co je pro vás opravdu důležité, zůstává na blízku.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Sliby se mají plnit a tak to dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, o kterém jsem tu mluvil docela nedávno, jenomže to jsem jenom připomínal některé jeho literární drobničky. Jako skvělý vypravěč se spisovatel, prozaik a dramaturg Vladimír Kalina představí dnes poprvé.

0: jsme si zpívali s klukama za mlada.
1: Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.
0: Vysoko na nebe, hluboko do polí, Markéta létá, přitom si zpívá.
1: Co oči nevidí, to srdce nebolí, je totiž podzima, brzo se smívá.
0: Zmizely splíny a přívaly pláč a s nima ty protivný přizraky zminula.
1: Připravte obvazy, dlahy a fáče, kdyby se náhodou se zemi minula.
0: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pamatuju si Vladimíra Kalinu z přednášek na vysoké škole. Jeho charisma a taky patřičné reakce dámské části naší třídy jsme mu všichni potichu i nahlas neskrývaně záviděli. Gentleman, s dýmkou, která k němu neodmyslitelně patřila i na těch přednáškách. Mistr povídky a skvělé poenty, jak ostatně dokázal už dřív v 60. letech v partě rozhlasových sedmilhářů, společně třeba s humoristou Zdeňkem Jirotkou a spisovatelkou Jindřiškou Smetanovou.
2: Já si myslím, že na to musí mít člověk talent, umět zacházet se zvířetem. A někdo se narodí a prostě ten talent má. Ale trošku se bojím, že se to nedá naučit. Ale naše rodina, ku podivu, talent na tohle to neměla. A teď přišla válka a my jsme bydali v židovský čtvrti a všichni naši kamarádi a spolužáci byli židovský děti. A tak se stalo, že jedna rodina z protějšího domu, když šla do transportu, tak nám přinesla kanárka. Ta rodina byla velice bohatá a my jsme se tam chodili vždycky s úžasem dívat na to, že všechno, co oni měli, bylo to nejlepší, co se jaksi v té kategorii vůbec dalo sehnat. Když nábytek, tak nejlepší nábytek, když prádlo, tak nejlepší prádlo. A teď oni nám přinesli toho kanárka, bylo to hrozně smutný, ten kanárek byl albín. A když ho ta paní přinesla těsně před tím odchodem do transportu, tak říká, prosím vás, starejte se o něj, to je úžasně vzácný kanárek. No prostě v kategorii kanárků to byl taky nejvzácnější, co se tou dobou dalo sehnat. A ta paní říká, on velice krásně zpívá. No tak jsme toho kanárka měli doma, ale fakt je, že ode dne příchodu ten kanár byl úplně němej. On prostě nezavrněl. My jsme mu dávali všechno možné, co nám lidi říkali, že se kanáru má dávat, jenže jsme to jako obyčejně přeháněli. Takže ten kanár jen šíleně tloustnul. Ten už byl tak vypasený, že se nemohl udržet na bydle. A když spadl z bydla dolů, tak to vždycky pláclo. Ale vůbec se neměl ke zpěvu. Tak my jsme se samozřejmě snažili si to vysvětlovat a říkali jsme, a doví, jestli on opravdu někdy zpíval, to je třeba samička a tak dál. Ale teď ten kanár, kromě toho, že stloustnul, on se stal těžkým neurastenikem v naší rodině, protože my jsme pořád u té klece byli, pořád jsme jako shledávali, že mu něco schází a ono mu opravdu začalo scházet. A k nám chodila taková stará babička ze sousedství. Tady, když k nám přišla poprvé, ona se pokládala za znalkyni kanárku, přišla v tom klobouku, nachýlila se ke kleci a v tom naše matka povídá, Ježíš Maria, tomu kanárovi je špatně, já to vidím, jak má bledej zobák a plác, ten kanár vomdlel. To bylo poprvé, co jsme viděli toho kanára vomdlit. A naše matka říká, to je strašný, teď my jsme toho kanára úplně zničili, ale úplně zničili. A ta babička říká, on asi teda nesnáší klobouky, tak nikdo nesměl přijít v klobouku k té kleci. No a já jsem si tehdy vydělala svoje první peníze a koupila jsem si za ně krásný klobouk z mašlí, takovej žirádňák a přihrnu se domů. Samozřejmě chtěla jsem, aby mě všichni obdivovali v tom klobouku a jenom slyším, jak oni na mě křiče, ať teda nechodím do pokoje, ale já jsem to přece jenom prosadila, vstoupím do pokoje, prásk. Kanár už ležel teda na zádech a tatínek se hrozně rozčil a říkal, vždyť to je opravdu i volický zdraví, já jsem taky div nevomdlel, když jsem tě v tom klobouku viděl, tohle není možný a já už nikoho nechci taky v klobouku vidět, ten kanár má pravdu, ten kanár reaguje úplně normálně na takový pitomosti, jako ty máš na hlavě. No zkrátka, my jsme toho kanára drželi až do konce války. On měl takový charakter, že nikdy ani nezavrzal. A protože jsme se stěhovali, tak maminka říkala, já už nemám to srdce toho kanára tahat do nového kvartíru. A chodili jsme do Majzlovy ulice k jednomu ševci, ten se jmenoval pan Radosta a byl toho jména hoden, protože měl plnou ševcárnu kanáru, který tak jásavě zpívali a on seděl mezi nima a přištipkoval boty a zpíval taky. Tak my jsme tohle kanára tlustýho, vomdlívajícího neustále. K tomu panu Radostovi zanesli. Hrozně jsme se mu vomlouvali, ještě jsme mu přinesli kilo semence. A mě takhle za půl roku napadlo se tam jít na toho kanára podívat. A přijdu tam a ten kanár Poletoval úplně volně po krámě, dokonce mohl i před krám sedl si na ten vývěsní štít. A ten kanár zpíval tak úchvatně, že si to nikdo neumí představit. Ten mohl jít rovnou teda na nějaký závody, ale krom toho, že tak nádherně zpíval, on se naučil za toho půl roku spoustu takových všelijakých kousků, jako že ten Švec, ten pán Radost, tam mu říkal, vybírej mi vešky, a ten kanár mu probíral takhle vlasy a porád lítal po tom krámě. No a já tím chci říct, že se tedy potvrdily dvě věci. Za prvé, že my jsme rodina, která vůbec nemá talent na kanáry, a za druhý, že ta rodina, která si ho koupila, obchodu rozuměla.
3: No. Výborně. A ta jeho reakce jenom velmi stručně. Jednou malíř Karel Vaca vykládal, že měli doma nějakého psa, a to, že byl fantasticky ostražitý hlídač, výborný, a ten, když uviděl neznámého člověka nebo vandráka, tak se tak rozčilil, že omdlel.
4: No já o zvířatech jednu, to se natáčela jednou na Barandově pohádka. A byl tam prostě záběr, jak na takový malý zíce v ateliéru sedí kočka a měla koulit očima.
5: To je
4: a teďko donutit kočku, aby koulila očima, to je strašně těžký. Takže ráno se začalo natáčet. A teď si můžete představit živě ateliér, tam je za kamerou někdo a spousta osvětlovačů a pomocného personálu. A pořád se točí jeden záběr, už to trvalo hodinu a dvě hodiny a tři hodiny a s kočkou dělali všechny možné kouzla, nalejvali rum a všechno, nešlo to. A kočka pořád seděla a jenom mouřila v oči a vůbec nekoulila. A chodil tam po ateliéru takovej stavěč a pořád prostě nevěděl, co tam s tou kočkou dělají. A už trvalo asi pět hodin, tak tam prostě přišel a povídá, co prosím vás pěkně chcete od té kočky? Oni povídají, prosím vás pěkně, jděte stranou, tady my děláme film a
5: umění.
4: Děláme tady umění a kočka má koulit očima. A on povídá, za pět piv. A oni říkají, tak povídají, no tak prostě za pět piv. Tam on povídá, tak to zasviťte. Řekněte, kamera, šel k té kočce, chytí za vocas a roztočil jí, posadila kočce, koulely se oči a když to skončilo, tak povídá, vidíte, ono se zvířatu musí rozumět.
2: Je krásný.
3: Ten dovětek je krásný.
1: Teda řeknu vám, kdybych nevěděl, že Vladimír Kalina a Vladimír Svitáček, i když byli generačně docela blízko, tak od sebe navzájem neopisovali, asi bych věřil, že se i dobré historky kradou. Ale ať už to bylo jakkoliv, základem je přece pokaždé ten originální původní příběh, který Vladimír Svitáček vyprávěl takhle.
6: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU, a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě. Malý kotě mám rád a tam jsem udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, po jar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Tak. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Sedmiláři Dity Skálové našli i po listopadu 1989 své pokračování. Samozřejmě to už většinou nebyli ti původní vypravěči z konce 60. let, ale Vladimír Kalina jakoby nestárnul. Myslím, že i přes přísná bezpečnostní a protipožární opatření ho ta jeho dýmka neopustila ani v rozhlasovém studiu, kde byl hostem společně s veterinářem Jaromírem Svobodníkem, hercem Josefem Vinklářem a věhlasným českým porodníkem Antonínem Doležalem.

0: režiséru Františkovi Vláčilovi, což je nesmírně zajímavá kunštýřská osobnost. A jednou, to už je před mnoha lety, byl filmový festival v Banské Bystrici, což byl takový festival, který v podstatě střihnul celé to období. A my jsme přijeli do Sliače, až nás ubytovali ve Sliači a jezdili pro nás autokárky na představení do Banské Bystrice. A František Vláčil přijel do toho Sliače a první, co udělal, je, že si na celou dobu objednal koupele. A protože dole byl výborný bar s takovou báječnou barmankou, tak v podstatě trávil celou tu dobu, aniž tušil, co se všechno odehrává v té Banské Bystrici. A přece jenom ten poslední den, když už bylo to závěrečné představení, tak se v něm hnulo svědomí a vyšel z toho baru na tu ulici a tam stála 603, u ní stál takový chlap v koženým kabátě. Tak ten Vláčil šel k němu a povídá: heleď, podívej, já jsem režisér František Vláčil a ještě jsem tady, už jsem tady týden, ale ještě jsem nebyl v tom Banské Bystrici, nemohl bys mě tam hodit? A ten jako chvíli mlčel a pak otevřel dvířka, ty nasedli a přišel šofér zase za volant a to byl ministr kultury.
1: Všechno a tím pádem i zoologická zahrada vyžaduje určitou údržbu a proto je tam určitá četa údržbářů, který udělají tu a tam opravu a tak dál. A bylo třeba svařit tady v tomto pavilonu šelem kus mříže, která už vykazovala vlastnosti, že by ztrácela na své pevnosti, tudíž, že by zvíře mohlo touto vytvořenou cestou tu klec nějakým způsobem opustit. A byl tam přivolený údržbář nebo nasazený údržbář, který si tam instaloval autogen, tu svářecí soupravu a svařoval. Samozřejmě předtím ta klec byla uvolněna, on byl v té kleci s tím svářecím přístrojem a svařoval. A mezi tím ty ošetřovatelé přepouštěli ty zvířata do venkovních výběhů a poněvadž si nějakým omylem popletli ty tahací dveře, kterým se říká šubry, tak vám otevřeli ten šubr, neboli ty padací dvířka, do té klece, kde údržbář Sochor svařoval tady tuhletu mříž. A jestli si pamatujete, na ten pavilon měl takový napřed palandy, takový zvýšený a teď do té klece vstoupil statný samec jaguára a poněvadž viděl před sebou nějakýho člověka, tak se zarazil a s napětím to zvíře pozorovalo, co ten údržbář tam vyvádí. A mezi tím přišla do pavilonu skupina nějakých žen ze Slovácka s takovýma těma holínkama, s těma sukněma. Širokýma sukněma na zádech, takový, jak se to jmenuje, takový ty, co, nevím,
2: volány,
1: to není volán, takový ten divný ruksak, co se tam nosí na těch zádech. A teď stojí zděšeně před tou klecí a dívají se na toho údržbáře, jak tam svařuje a ta jedna se osmělila a říká: panko, za váma je lev. Jo, on to považoval za vtip, říkal: já vím, matko. Jo, a dál svařoval. Jo. A té ženě to nedalo, takže poněvadž považovala tu situaci za nebezpečnou, tak znovu na něj útočila tady touhletou otázkou a říkala: za váma je lev. Jo, a on znovu říkal: já vím, tak dělal hrdinu, jako svařoval. A když ta žena už po třetí na něj se obrátila s touto otázkou, že za ním něco je, tak skutečně mu to nedalo a teď se otočil a byl několik metrů teda tváří v tvář tomuto statnému samci jaguára. A on pustil vám tady tu svařecí soupravu. Plavmo proskočil takovýma dvířkama, který měly rozměry zhruba asi takových 40 na 40 centimetrů, kterýma se vešel se tam úplně, takhle se sesul, sebral se a teď vycházel zcela otřesen tedy na tu chodbu a začal si stěžovat všem přítomným a říkal jim: když mě sem ještě někdo pošle něco spravovat, tak se mu na to a řekl jedno velmi nemravné slovo.
0: Ten vztah k přírodě, ten je zvláštní, protože řada lidí, kteří se dostanou do svého oboru jako A pokud jsou to teoretici, tak se samozřejmě vzdalují tomu životu přírody. To vám, pane profesore, hned můžu potvrdit na tom, že manžel spisovatelky Heleny Šmahelové byl profesor Trost, což byl filolog neuvěřitelně vzdělaný, který samozřejmě žil jenom ve své knihovně, ve svých přednáškách, ve svých problémech. A jednou jeho manželka ho v podstatě donutila, aby vešli do přírody. Tak vešli do přírody a to bylo na jaře a tam se objevily první sedmi krásky. A ona mu povídá, podívej, sedmi krásky. A on se tak dlouze na tu sedmi krásku díval a pak povídá, ano, to znám z Heineho.
2: Měli jsme takovou průvodci cizinců ve Španělsku, která mohla koukat z okna a dívat se na tu krajinu, kde jsme jeli. Ona namísto toho vyndala cestu do Španěl od Karla Čapka a četla toho Čapka nám všem. A já jsem si ji pak ptal, jestli to tam jako viděla, tu krajinu. A ona řekla, že ne, ale že jí to stačí, ta představa. Ale ona mohla tam koukat, ale jí stačila to jako ta představa. Já bych chtěl říct, víte, jednu věc, takovou trošku vážnější. Je taková věc, že na mnoze není pokládána medicína, fyzika, matematika za součást kultury. Jo? Že kultura je jenom chodit do divadla nebo na výstavy nebo, a není, takže normálně se lidé chlubí tím, že nevědí, co je první a druhá termodynamická věta. Jo? A kdyby teda jako někdo z těch fyziků řekl, že neví, kde je Van Gogh, no tak by řekli, no to je teda pěkný hlupák. Takže já bych jako chtěl říct, že já si jako vážím všech lidí, kteří něco umí. A každý umí jenom něco. A protože jste byli příliš vznešení, tak dovolte, abych to vzal na věci, které jsou naprosto nevznešené. Tak znova řečený mysliveček, když tam sloužil na ty patologii, tak si udělal hrubý žert ze svého kolegy z Pilky, vzal psí exkrement, to je to, co psi ze sebe odstraňují, jo?
3: A ten
2: psí exkrement on vložil do formalinu, udělal z toho preparát a dal to tomu Spilkovi, aby se na to podíval. No a Spilka na to koukal, nevěděl, co s tím, nevěděl, kam to zařadit, tak to odnes panu profesorovi Hlavovi. Hlava to vzal, dostal to v sobotu, v pondělí potkal toho myslivečka a řekl mu, tak oni vole, podruhý až tomu volovi Spilkovi budou zase dávat psího. Tak mě to napřed řeknou, protože já vůl stará jsem nad tím strávil celou neděli.

0: Já bych jenom ještě chtěl k těm figurkám vzpomenout mého strýce Emana, což byla taky povaha člověka, který nesmírně miloval tu chvíli života, který neměl to, co má většina lidí, že se pořád pachtí za určitým cílem a zapomíná na to, že v podstatě žije. A strýda Eman žil v podstatě každou minutou a byl to můj nejmilovanější strejda, kterýho jsem měl.
1: To jsou tohle takový strejdové.
0: A tenhle ten strejda Eman, když měl před první světovou válkou narukovat, tak neustále prosil dědečka, teda tatínka, že chce k námořnictvu. A tenkrát v tom Rakousko-Uhersku samozřejmě brali k námořnictvu lidi od moře. Samozřejmě. Proč by brali někoho z Prahy?
2: Od Vltavy.
0: No ale ten Eman, neustále ho prostě lákali ty dálky a všecko. A tak dědeček prostě běhal po Praze, po všech těch místodržitelstvích, no ne, po armádě, že jo, všecko to bylo složitý a psal do Vídně a všecko. A pak se stal neuvěřitelný zázrak, protože někdy v tom 12. roce přišel strejdovi Emanovi povolávací rozkaz k námořnictvu. A strejda Eman nastoupil. Vím, že mě maminka říkala, že se loučil u Wilsonova nádraží, se loučil s koněm, protože byl totálně opilý radostí. A tak prostě odjel na to moře a samozřejmě netušil, co to je námořnictvo. On nevěděl, že první, co ho čeká, je výcvik na školní plachetnici, kde takřka první den dostal službu na stěžni v tom koši a byla bouřka. Takže asi za měsíc přišel od strejdy Emana domů dopis, který začínal nádhernou větou. Tam bylo napsáno: milý tatínku, jak si běhal po těch všech úřadech, abych se sem dostal, tak to oběhni ještě jednou, aby mě dostali pryč. A tak nakonec se dostal na známou loď Viribus Unitis, že, což byla bitevní loď, reprezentativní. A potom, když se těsně před první světovou válkou potápěl baron Gauch, což byla taková známá loď, tak tam strejda nějak s tou lodí jeli jim na pomoc a v té chvíli tam strejda pochopil, že to je příležitost a poněkud začal hrát pomatenýho. Protože on skutečně zachraňoval ty tonoucí a říkal si, tak to mě taky čeká vlastně. Tak v podstatě využil toho a začal předstírat určitou duševní poruchu. Že? Takže byl superarbitrován, vrátil se z vojny, takže do první světové války nenastoupil a stal se telegrafistou na železnici. A tam strejda hned od začátku měl takovou malinkou kancelář, kde měl takový ten veliký mosazný telegraf s tím kolem, tam se navíjel ten pásek a neustále ťukala morzeovka. A jak tam byl v takový té kopce, tak vlastně najednou se mu strašně začalo stejskat po tom moři. A ten strýda, jak měl tu kancelář, tak tam měl tři skříně. A jedna byla veliká. Takže ten strýda tu jednu skříň vyklidil, pak ji zamknul, zlomil klíč, takže už do ní nešlo nikdy vtáhnout. A tu bočnici proměnil v tajný dveře, který se dali na takovej malinký puntík otvírat. A v té skříni on si udělal malinký lehátko a zavedl si tam elektřinu. A měl tam malinkou lampičku a měl tam přístroj, kterému se říká Laterna Magica. V podstatě diaprojektor. A když byl takový ten čas, kdy strejda viděl, že nikdo z těch oficiálů tam za ním nepřijde, tak stisknul ten puntík a zmizel v té skříni, zavřel ji. A protože tu stěnu těch dveří nalakoval na bílo, tak si tam pouštěl diapozitivy všech moří, který kdy viděl, anebo který neviděl, a prožil tam snad 10-15 let v tomhletom nádherným vězení a vždycky pak odpoledne vyšel z té své kanceláře, šel k parku u Wilsonova nádraží, tam na rohu prodávali kukuřici, tak si koupil pytlí kukuřice a šel krmit holuby a labutě a vždycky říkal, ta Praha taky není špatná.
2: Já jsem na Žižkově žil přechodně prostě 4,5 roku. Musím říct, že se mi tam strašně líbilo, že tam byli hrozně hodní lidi, ale já jsem tam neměl zapuštěný kořeny a proto jsem se tam moc chtěl přestěhovat. Protože to prostě nešlo, ale poznal jsem tam prostě báječný kluky, báječný chlapy a oni mají zvláštní povahový rys, oni mají kromě vlastností, o kterých mluvil Vladimír, oni mají ještě jazykovou schopnost, no, kde se opravdu nemluví. To není jenom žargon, to je nesmírný jazykový bohatství, protože oni třeba říkali, hochu, to byl včera nálet na Prahu, já povídám, což znamenalo flám, jo? Nálet na Prahu, ze Žižkova nálet na Prahu. Já povídám, no a jak jste dopadli? On říkal, ale čiče, ani se neptej, granty lítaly jako vlašťovky. to je prostě, to je, že to nemůže nikdo vymyslet, to nemůže nikdo napsat.
3: Teďka a má to granty jiný smysl.
2: No, ne, ano, to já vím, ale u nich, na Žižkově, že tam nikdo nepoužije, prostě když se řekne, to je bezvadný chlap, tak tam se neřekne. To je prýma chlap, to je senzační chlap. Říkaj, to je bourák, hele.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Proč to nepřiznat? Bál jsem se, jak budou ty historky Vladimíra Kaliny v rozhlase vypadat, když je nevypráví on sám a nemá vedle sebe tu partu posluchačů s rozzářenýma očima a hlasitým smíchem. A vidíte, když se ty drobné anekdoty ze života dostanou do správné ruky Pavla Soukupa, Miroslava Moravce a Milana Neděli, nemusíme se vůbec bát. Tak všechno dobré a ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Scénárista František Vlček byl nedostižný vypravěč. Častokrát jsme ho prosili, aby už přestal, protože nás všechno bolelo od smíchu. Když jsme se jednou vraceli z natáčení Sedmilhářů v rozhlasovém studiu, prozradil mi, jak se dělají historky. Povídal, já ti nejdřív řeknu příběh, jak se skutečně odehrál. Třeba jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky na náves a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. Odmlčel se a dodal, jak vidíš, nic k smíchu na tom není. Jenomže to musíš vyprávět takhle. Jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. V tom okamžiku se strejda na zadním sedadle probudil, nechápavě zíral z okénka a do toho vedra povídá v naprostém úžasu, ono sněží.
3: Musím vám říct, že hrozně obdivuju čiperné staříky. To už bylo spisovateli J. Eškubínovi 99 let, ale stále byl čilý a zvídavý. Jednou jsem přišel na Dobříšský zámek, píše Vladimír Kalina, a on seděl u okna nad sklenkou vína. Tušel kolem jeho stolu Jiří Fried v okamžiku, když starý pán seděl nad knížkou. Zvedl hlavu a protože nedoslýchal tak zvučně a trochu nazlobeně povídá, prosím vás pěkně, kdo pak je ten Otčenášek? Jan Otčenášek seděl za ním o dva stoly. Pro mistra to byl zřejmě mladíček, neboť ten za svého dlouhého života si dával už i s Nerudou. Starý pán držel ve své chvějivé ruce knížku a stěžoval si hlasitě. Občan Brych. Jak může český spisovatel použít tak nečeského jména Brych? To je starý nešvar v české literatuře a máme přece tolik krásných českých jmen. Mistr Josef Štefan Kubín se uklidnil a pak řekl zase zvučně na celou jídelnu, že jsme se všichni jen nadechli, jako by kolem nás prošla živá historie české literatury. Povídal, Ondino jsem potkal Dika.
4: Já znám podobnou historku. Když si se v klubu spisovatelů zastavil pan profesor V.V. Štech, chvíli jsme si povídali o Vojanovi a o Mošnovi a pak si pan profesor všiml knížky s krásnou pestrobarevnou obálkou. Zeptal se, co pak je to? To je o kosmonautice, pane profesore. Držel chvíli knížku v ruce, prolistoval pár stránek a zase nám ji vrátil. Řekl, to už nebudu číst. Já se totiž rozhodl, že tohle století přeskočím.
3: Já bych vám teď rád pověděl něco jiného, ale taky o literatuře. Znáte tu hru Duchcovský viadukt? Uváděla se počátkem 50. let snad ve všech divadlech v republice. Její autor Vojtěch Cach bydlíval tenkrát v podnájmu u tiché a slušné paní, která si svého věhlasného nájemníka vážila a oslovovala ho pane inženýre. A Vojtěch Cach jí ze slušnosti neodporoval. Pokládal její titulování za starosvětskou radost starších lidí, kteří si potrpí na okázalost. Až po čase, kdy v neděli dopoledne paní Bitná upekla bábovku a seděli spolu nad svátečním servisem, využil chvíle jistého zblížení a vysvětlil jí, že vůbec není žádný inženýr. A paní Bitná překvapeně spráskla ruce a dobromyslně vyhrkla a já pořád myslela, že vy jste ten Duchcovský viadukt postavil.
4: Když už jsme u spisovatelů, neměli bychom zapomenout na autora těchto střípků. Dozvěděl jsem se od něj, že přes své chatrné zdraví a nadměrnou výšku byl také na vojně. V Jindřichově Hradci jako vysokoškolák. Vyprávěl mi, že měl štěstí, protože ho všichni velitelé počínaje svobodníkem tolerovali. Až na jednoho malého majora, který vedl střelby. Byl to prý tehdy jeden z nejlepších střelců v armádě a naprostý fanatik svého oboru. Říkalo se o něm, že každé ráno odchází do lesa, pověsí se na větvi za nohy hlavou dolů a přes zrcátko musí nastřílet 50 ran do černého na terče za zády. Ve svém střeleckém fanatismu nemohl pochopit, jak může šťastně existovat člověk, jenž se už od mládí vyhýbal i pouťovým střelnicím. Nakonec si však vymohl, že i Vladimír, který byl uvolněn pro přípravu zábavného večírku na rozloučenou, se musí zúčastnit střelby. Odvedl vojáky na louku, nařídil jim ulehnout do trávy a u každého stál vojín základní služby, který dohlížel na nabití zbraně. Major vysvětloval: terče jsou od vás vzdáleny 50 metrů. Nejdříve všichni vystřelíte 5 cvičných ran. Každý terč má vaše jméno. Já půjdu od jednoho terče ke druhému a podle zásahu budu říkat více doleva, více doprava, více dolů, více nahoru. Jasné? Vladimír vystřelil 5krát za sebou s nejlepším úmyslem. Pak všem střelcům pušky odebrali a major šel od terče k terči, vytahoval je z rámečků, díval se na ně proti světlu a říkal: Horčička, více doleva. Kantor, více doprava. Jaroš, více doleva. Kalina. Umlkl a s naprostou nechápavostí se díval na Vladimírův neporušený terč. Pak zrudl a zařval: Kalina, proč jste nestřílel?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Já si myslím, že každý musí čas od času prožít nějakou málem neuvěřitelnou příhodu, i když to nemusí být zrovna legrace na vlastní triko. Jednou v létě odpoledne jsme seděli v klubu Mánes s Ladislavem Kásem, dávným redaktorem slavné epochy Lidových novin, a jeho manželkou Eliškou Junkovou, slavnou automobilovou závodnicí. Obrovskou skleněnou stěnou jsme se dívali na poklidnou scenérii Národního divadla. Řeč plynula v družné zábavě a ani jsme nepostřehli, že se náhle zešeřilo. A najednou Láďa Kchás vyskočil, zíral na hrozivý ocelově šedivý mrak, který zatemnil celý obzor, a vykřikl: rychle nasedat, jedeme držet okna. Nebyl čas na vysvětlování, naskákali jsme do auta, co se nás vešlo, a uháněli jsme liduprázdnými ulicemi, jimiž se prosmykly již první nápory větru. Dojeli jsme na Hradčanské náměstí a oblohu křižovaly blesky a blížilo se vzdálené hromobytí. Vběhli jsme do domu a řítili se schodištěm do posledního patra. A když jsme se ocitli v prostorném bytu, spatřil jsem něco, co jsem ještě neviděl a nedovedu si představit. Okna se nadouvala jako plachty. Jako v závrati jsem si uvědomil obrovskou výšku nad celou pražskou kotlinou, která se v návalu smrště tlačila do oken a rámy jen praskaly a skřípěly, zvětšující se škvíry jako trysky propouštěly poryvy studeného vzduchu, že se vzdouvaly záclony i ubrusy a obrazy se houpaly jako kyvadla pendlovek, okenní tabulky řinčely a zlomky tmelu odskakovaly jako kroupy. Jeden vedle druhého jsme drželi okenice, cítil jsem tlak nezadržitelného živlu a pochopil bezmocnost mořeplavců, jejich pokoru a odevzdanost před silami, které děsí svou neskutečností. Praha zmizela jak ve víru vesmírných mlhovin. Zdálo se mi, že se dům houpe a přídí naráží do zmítajících se vln. A najednou na sklo dopadly první kapky, v jejíž odrazu se zmnožily blesky ve stovky rozžhavených sopečných jícnů. A zvuky zvenku i zevnitř, táhlé a nepřestávající hučení s nepravidelnými údery smrště, hvízdavý tón průvanu a praskání parket, dunivé rány blesků a vrzavé vibrace dřeva a skla. Najednou oslnivá šupa, že se otřásly zdi. A skoro současně příval deště, jako by se protrhla obloha. A Láďa Kchás odstoupil od okna a klidně řekl: už je to za námi. Skutečně. Cítil jsem v rukách, jak tlak skoro naraz ustal. Do pokoje vstoupila paní Eliška s podnosem grogů. Uvědomil jsem si, že jsem prokřehlý a třesou se mi nohy. Usedl jsem do klubovky a zahříval si skřehlé prsty o sklo skleničky. A Láďa Kchás povídá: můžeš si dát nohy na stůl. To je výsada námořníků, co přežili tajfun.
4: Já si myslím, že podobný tajfun prožila i dvě děvčata, která jednou stopovala na silnici. Ačkoliv byla v rozpuku svých 16 let, najednou nepomáhaly ani výstavní nohy v bermudách, ani naditá trička. Stopovala už přes hodinu a provoz začal povážlivě slábnout. A v tom okamžiku se blížila stařičká muzeální Tatrovka. A jedna z těch dvou přišla na spásný nápad. S výkřikem "To chce inovaci!" sundala děvčata naráz trička a mávala jimi vysoko nad hlavami. Vůz zastavil, vystoupil starý pán a současně se ozval jeho skřehotavý, káravý hlas, jako by stál ve třídě před katedrou. Wagnerová, Valášková. Obě stály vyděšeně před svým profesorem v provinilém úžase se skříženýma rukama přes prsa. Pan profesor se ohlédl a řekl v lítostivém zamyšlení: "A já vás dosud jen hodnotil podle znalostí staré české literatury."
2: Milovník Pálavy, Beskyd a Jeseníků, spisovatel Jaromír Tomeček, přijel na zámek Dobříš těsně po své osmdesátce. Druhý den brzy ráno vyšel do lesů na své toulky až za Nový Knín. Vrátil se popolední, růžolící a plný dojmů. Na otázku, jak se mu to líbilo, odpověděl diplomaticky: "Máte v Čechách celkem slušný lesy." A dodal se zaujetím: "Potkal jsem i 12 teráka. To byl krásný kus." Na chvíli se odmlčel, uznale pokývl hlavou a pak řekl se zamyšlenou vážností: "Stejně si myslím, že se k vám zatoulal z Moravy." Vítězslav Nezval věřil na horoskop. A tak před smrtí, jejíž blížící se čas mu sdělili hvězdy, chtěl ještě naposledy vidět Itálii a rozloučit se s ní. Na cestě ho provázel Ladislav Fikar, který se stal zároveň hospodářem celé malé výpravy. Peněz nebylo moc na zbyt, ale Ladislav Fikar dokázal splnit každé přání, neboť miloval Nezvala s celou pokorou své básnické duše. Zaplatil i nosiče, kteří v Pompejích vynesli už těžko chodícího básníka až na vrcholek Vezúvu, odkud byl nádherný rozhled. Objednával nejlepší vína i večeře vybraných jídel v restauracích nad mořem. A tak se hotovost společné pokladny pro mimořádné výdaje den ode dne tenčila a nakonec už bylo jasné, že starostlivý Fikar dotuje položky i z vlastního kapesného, aniž by se o tom slovem zmínil. Vítězslav Nezval se tím pádem ocitl v paradoxu výčitek provázejících jeho nezměrnou touhu vypít poslední kalich italské révy až do dna. Ve chvíli okouzlení, kdy za horké noci seděli pod zářící fontánou di Trevi, podlehl zjitřelé náladě upřímností a s provinilým výrazem řekl: "Já ti to všechno vrátím, Láďo." A v zápětí si uvědomil vágnost svého slibu, jehož nereálnost byla zjevná, a opravil se: "Láďo, já ti něco musím dát." Na vteřinu se zamyslil, pak mu položil ruku na rameno a řekl v návalu bezelstnosti: "Já ti dám radu, Láďo. Prosím tě, nekuř tolik." Po operaci mě poslali do Mariánských lázní a když jsem ráno poprvé vešel do jídelny léčebny Pacifik a rozlížel se po volném místě, zamával na mne od stolku u okna pár rukou výtvarník Zdeněk Seidl a spisovatel Ludvík Aškenázy. Sotva jsem usedl, zaplnil se takřka celý stůl bohatýrskou snídaní šunkou, párkem, sýrem, džemem, máslem, pudinkem a sladkým pečivem. Teprve po chvíli jsem pochopil, že všechno patří pouze mé výživné dietě. Seidl a Aškenázy dostali každý po talířku se dvěma jablky a mrkví, neboť tu byli na redukčním léčení. Cítil jsem se trapně a nabídl se, že se rád rozdělím, ale zásadový Zdeněk Seidl bryskně odmítl a smutný Ludvík Aškenázy se mlčky podřídil. Oba tu byli už týden a z očí jim koukal hlad. A tak jsem se jich zeptal, jaký program mívají dopoledne. Odpověděli, že pravidelně chodí do hotelu Golf na kávu. A protože jsem měl také volno, navrhl jsem se za společníka. a v zápětí jsem litoval, že jsem to vyslovil. Souhlasili totiž po kratičkém váhání, kdy se po sobě beze slova podívali. Vyšli jsme a bylo už pěkné červencové horko. Stoupali jsme lesními cestami do strmých kopců a já je mlčky obdivoval. Oba moji společníci si už sundali propocené košile a zdálo se, že každým supícím krokem nechávají za sebou pár deka přebytečné váhy. Šli jsme volným tempem déle než hodinu a když se konečně zřítili do proutěných křesel na stinné zahrádce před hotelem a já ocenil jejich léčebnou kázeň, ti dva se na sebe opět podívali stejným pohledem, jako když jsem se jim nabídl za společníka a Ludvík Aškenázy sklopil provinile hlavu a s výrazem dítěte, které něco provedlo, se přiznal. My jsme se ti styděli říct, že sem jezdíme taxíkem.